Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
1: Pražský update.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Vyrostl v Brně, vystudoval pedagogiku a ještě později sociologii. Léta působil jako televizní moderátor. Natočil řadu dokumentárních filmů, napsal řadu knih a podnikl mnoho expedic. Mezi nejznámější patří ta na severní pól či přechod Grónska. Hostem pořadu Až na dřeň bude už za chvíli Petr Horký. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do našeho studia dnes přišel Petr Horký. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste sebou přinesl blok s Reinholdem Messnerem, což je člověk, kterého vy jste před pár dny doslova naposledy přivedl do Prahy a který vás celoživotně ovlivňuje. A já vlastně celou dobu přemýšlím nad tou akcí, která se jmenuje Final Expedition. To final, ta konečnost toho, ta je těžká, působivá. Jak vy to vnímáte a jak on to vnímal?
2: My jsme se o tom bavili samozřejmě i s Reinholdem Messnerem a s jeho ženou Dianou, i s Honzou Trávou Trávníčkem, se kterým jsem to pořádal společně ty poslední přednášky Reinholda Messnera v České republice. A vlastně to je úplně v pohodě. Ve chvíli, kdy člověk jako odstřihne ten patos a ten strach, který máme z toho, že všichni jednoho dne umřem, tak je to pak vlastně úplně v pořádku. Prostě vy i já umřem. Všichni, co nás poslouchají, jednoho dne umřou. To neříkám nic, co by nikdo nevěděl. To říkáme něco, co všichni víme. A většina lidí hraje hru na to, že jsou nesmrtelní a považují za neslušné o smrti a o konci mluvit, protože to je přece znejišťující, takže se všichni jako chováme, jako by jsme byli nesmrtelní a tak spokojeně se trváváme v toxické práci, v nepřijatelných vztazích, v nesnesitelných podmínkách, protože furt máme pocit, že ono se to třeba potom někdy spraví a když tak je to jedno. Ve chvíli, kdy si řeknu, není to jedno, protože můžu umřít dneska, zítra, nebo za rok, nebo za 10, nebo za 20 let, nebo nevím kdy, ale že prostě jednoho dne umřu, tak potom se trvávat v neřešitelných nebo obtížných, hnusných, špatných situacích bez toho, že bych se aspoň pokusil to zlepšit, je vlastně naprosto iracionální krok. Nechme stranou, že to je emočně divný, že to je těžký. Z hlediska racionality je to vlastně kravina. No a teď, když toto vztáhnu na druhou stranu, Messnerovi letos bude 82 let, reálně ví, že jeho čas se krátí, i o tom mluvil normálně před lidmi, kde

0: ruského příběhu, který je jinak plný různých superlativů a první na světě, nejdelší, nejvyšší, nejzdálenější. Hodně se ho ale taky ptali na neúspěch. To se mně hodně líbilo. Například jsem byl u setkání českého býtce MMA Jirky Procházky a Reinolda Messnera a moc se mi líbilo, jak si spolu povídali o tom, jak zpracovávat vítězství a jak zpracovávat prohru nebo neúspěch. A Messner k tomu říká nádhernou věc, zase o tom se dá mluvit hodiny, já se pokusím jako vymacerovat, vymačkat tu šťávu jako úplně na podstatu. Říká, úspěch je nutný proto, aby člověk mohl, aby byl známější, aby s nás sehnal peníze na svoje projekty, aby zbuzoval větší zájem lidí, ale lidsky mě nijak neposune. Neúspěch je hrozně důležitý, protože narážím na svoje limity a stojím před otázkou, chci na sobě pracovat, chci se zlepšit. Co jsem zkazil, co jsem udělal špatně, co bych měl na sobě změnit. Takže když to k sobě pustím, tak mi to lidsky spraví a pomáhá mě to posouvat se dopředu. Potřebujeme oboje. Když budu mít jenom neúspěchy bez jakéhokoliv úspěchu, sebere mi to motivaci, ztratím pozornost lidí, ztratím zájem veřejnosti. Když budu mít jenom úspěchy, ztratím myšlenku sám nad sebou, podlehnu iluzi, že jsem dokonalý a bezchybný, začnu dělat chyby a zase skončím špatně. Potřebujeme oboje. To jsou skvělé věci, podle mě.
1: Kdy vy jste se začal nad vlastní konečností, třeba nad tou smrtí, o které jsme mluvili před chvílí, zamýšlet jinak? Kdy jste nebyl nesmrtelný? Kdy to přišlo?
0: To jsou dvě fáze. První je, když mi v 6 letech umřel táta, tak jsem pochopil, že na světě smrt a že to přijde a že to může být a že se to asi týká i mě a taky maminky a ostatních v mým okolí. Ale druhá věc je, tohle je jako smutná kapitola, a druhá věc je zase nesmrtelnost kluka v pubertě a nesmrtelnost mladého dospívajícího muže. Já když se zpětně podívám na některé moje expedice, na některé moje mejdany, na některé moje nápady, co jsem skutečně zkusil skutečně, některý jsem dokonce i udělal a přežil jsem je, tak prostě tamto vědomí smrtelnosti přišlo až mnohem později. A myslím si, že v tomhle, nevím, jak to mají ženy, ale u chlapů 50 je zajímavý věk a i když bych byl jako hodně velký optimista a opíral bych stárnutí o moji zkušenost s Miroslavem Zikmundem, který zemřel ve 103 letech v poměrně jako bdělé a fungující pozornosti ještě, jako úplně fungující chlap, tak i kdybych si toto říkal, tak už prostě od 50 dál to mám blíž k té smrti než k tomu narození. A to člověka jako nějak přesměruje, aby začal některé ty věci přehodnocovat, pokud je do té doby do té hlavy nedostal. Ale vlastně, jak se o tom bavíme, pamatuju si, jak právě s Miroslavem Zikmundem, tomu bylo nějakých 92, jsme si spolu tak zapovídali o smrti, jak umře on, jak umřu já, co si myslíme, co bychom chtěli, aby blízcí, co s tím, co jsme vybudovali, vytvořili, našetřili, nás shromáždili. Byla to hrozně pěkná debata, velmi otevřená, velmi přátelská. A po té debatě, která trvala hodinu, dvě, mě Mirek Zikmund říkal, Petře, víte, že jsem si ještě s nikým nikdy nepovídal o smrti. A říkám, Mirku, když vám je 92, to mě neříkejte, že jste tam to hledisko nepustil. On říkal, já jsem na to ještě neměl čas.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Jak moc pro vás bylo určující právě to, že ten tatínek odešel?
2: To asi pro každýho. Ty zážitky z dětství nás všechny nějak směrují, nějak nás ovlivňují. Já jsem si tehdy udělal takový jako pravidlo, že teď v té rodině musím být chlapem já a že teďka to jako budu řešit. Já převezmu ty chlapské role, což je u šestiletýho kluka kravina. Nějakým způsobem jsem si tím...
1: Že to víte jako dospělý.
2: Jasně, přesně. A tak mě to v té době i pomohlo nějak překonat to hoře nebo ten žal, který tam byl, protože jsem měl nějaký cíl, nějaký smysl toho, co mám dělat. A samozřejmě, že mi to i nějakým způsobem ovlivnilo, že jsem měl a mám v sobě nějaký způsobem takového toho ochranitele, který ale chce být chválený. Jo? To je takový nepříjemný, protože ochranitel je vždycky fajn. Ale jestliže ten ochranitel furt čeká jako a teď to oceň, teď jsem ti pomohl. Tak to je vlastně jenom trošku vydírací, trošku manipulující a není to úplně jako vždycky pohoda. A tak vlastně mě to nějakým způsobem vede celý život. Já jsem přesvědčený, že jakýkoliv bolesti nebo jakýkoliv traumata v životě mají smysl, pokud s nima pracuju. Pokud je dokážu proměnit v něco, co by mě mělo růstově posouvat kupředu. Takže nějakým způsobem jsem se s tímhletím tématem snažil pracovat jako celý život, i ve svém věku 53 let, a abych o tom věděl u sebe a abych mohl třeba říct, když o vás dneska pečuju, prosím vás, kdyby vám to lezlo na nervy, tak řekněte, já vím, že já to mám jako problém, já to dělám, i když nechci, jako, ale rád o vás budu pečovat. Jo? Tak takhle stejně můžu mluvit s kamarádama, s přátelama, s lidma v pracovním týmu, kde prostě jim můžu všem neskonale lézt na nervy a přitom já můžu mít pocit, jak strašně všem pomáhám. A i když jim bude blbý, mě to třeba říct, ale když jsem schopen jim říct, poslechněte, já vím, že mám tenhle trošku problém, když vám to bude příjemný a mě taky, tak pojďme. A když vám to poleze na nervy, tak se klidně ozvěte, já to umím. Takže takhle nějak si myslím, že mi to celý život vede. A otvírá mi to téma tak přemýšlení, na debatu s lidmi, na blízkost s lidmi.
1: Která témata vás teď třeba nejvíc napadají? Co by vás nejvíc
2: teď
1: rezonuje?
2: Hodně přemýšlím o lidské hlouposti z hlediska jeho evolučního významu, že si říkám, k čemu je? Na světě je. Je tu, nějaký musí mít smysl. Není to jenom určitě slepá cesta, když je to prostě přítomný. Aha. Nejchytřejší humanoid taky nepřežil. Jo? Jako Homo sapiens není nejlepší verze humanoidů a nejchytřejší verze humanoidů, která to byla. Takže být nejchytřejší evidentně není to nejlepší, co člověk může být. Tak k čemu ta blbost je dobrá? Tak
1: jsem si tak To je zajímavý.
2: Nebo přemýšlím o lásce, zase technicky, jestli jako, jasně, romantika, láska, máme květen, jo, prostě pusinky, objímání, srdíčko, bezva, nic proti tomu. Ale jako čistě technicky, má to skutečně smysl? Je to skutečně výhoda? Žijeme ve světě, kde se objevuje prostě pragmatismus, asertivita, dobře, vy něco chcete, ale uvědomte si, moje potřeby jsou jiné, půjdeme jinudy. Jo? Takový ten neústupný tlak, kam to prosazovat po svým, už i v politice se lhaní říká pragmatismus, že jo, prostě. Tak jak to je? Je efektivnější ta politika, když se ti pragmatici dostávají do světového vedení? A nebo fakt ta láska, kromě těch sladkých řečiček, je i efektivní? A na to jsou data, na to jsou výzkumy. A dají se dohledat. A je to strašně zajímavý. A dají se z toho jako vytahovat určité věci. Tak to je třeba další téma, který mě zajímá.
1: Tak si říkám,
2: a mám jich milion jako dalších ještě.
1: No, to předpokládám, jak vás tak poslouchám. A tak si úplně představuju toho 4-5letého chlapečka, malého Péťu, jestli vám tak říkali. Jestli jste byl takhle zvídavý už jako ten malý kluk.
2: Asi jo. U nás doma se mluvilo o věcech otevřeně, maminka podporovala zvídavost svých dětí, takže to tak nějak asi přirozeně šlo. A já jsem zvědavý člověk a chci vědět věci a jsem učitelský. To jako bohužel s tím se dá nic dělat, já rád i dělám chytrýho. Tak s tím se musí moje okolí nějak popasovat prostě. Nebo mě varovat, nebo přibrzdit. Jako.
1: Jak se teď zpětně díváte na to své v vozovkách hvězdné moderátorské období, kdy jste byl na té televizní obrazovce, no, populární, slavný a vlastně tehdy poprvé ve svém životě.
2: Tak je to 100 let zpátky, tak na to koukám.
1: Je to jako úplně jiná
2: etapa? Jo, bylo to vlasatý, tady ta plešatá hlava prostě dělala asi po ramena, jo, to bylo všechno jinak. A koukám na to, že to byl takový krásný dárek, co jsem dostal, protože jsem zažíval tu proměnu, že ten svět na mě začíná koukat jinak, lidi na mě začínají mluvit, začínají mě oslovovat a to klíčové, že to jde, že lze udělat změnu. O tom třeba mluví úspěšní biznesmeni, když se s nimi bavím, tak oni říkají, že důležitý moment byl, kdy zjistili, že jde vydělat velký prachy. Ne proto, aby byli prachatí a že byli chamtiví a chtěli víc, ale že je možný postavit větší fabriku, že je možný zkusit, já nevím, německý trhy, že lze růst a že vlastně velmi často do toho vstupovali s pocitem, a se říká, že prachy velký, to se stane jinak, to je náhoda nebo šlendrián nebo zlodějna, a najednou zjistí, že přišli na něco a funguje to a má to efekt, který lze pak dál jako použít. Takhle nějak pro mě bylo důležité to zjištění, že se to může stát, že člověk je slavný. A ve smyslu, že když na něčem pracuje, něčem je cílevědomý, tak to sice trvá nějakou dobu, ale pak se to stane.
0: pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
3: Give me a beat.
0: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: na dřeň.
1: Když jste potom tady zjistil, že to jde a šlo to, byl jste opravdu na té televizní obrazovce, moderoval jste neuvěřitelné věci, byl jste úspěšný a pak najednou, možná to ale nebylo najednou lusknutím, jste si řekl tak a stačilo a půjdu na, z mého pohledu, úplně jinou cestu.
2: Jo, svým způsobem to tak bylo. Můj takový jako životní sen byl moderovat Studio 6. Tehdy to bylo v ranním vysílání České televize, takže ten moderátor ty 2,5 hodiny měl v ruce i jako dramaturg. Takže jsem měl na 2,5 hodiny prostě televizi pro sebe, když to řeknu takhle jako vulgárně. Samozřejmě jsem musel splňovat pravidla, pokyny, všechno, ale prostě jsem to mohl postavit já to vysílání, tak to byl můj reálně splněný sen. Ale já jsem ty roky čím dál víc čelil tomu, že jsem měl pocit, že moderátor dělá teplý vzduch, když to jenom tak jako řeknu. Jo. Že jsem vlastně měl v telefonu kontakty na kde koho v České republice, na kde koho slavného, ale když jsem já zavřel hubu, tak se nedělo nic, kdežto oni něco vytvořili, něco vybudovali, něčeho dosáhli a tím pádem i když spí, tak to tu je. A měl jsem tenhle pocit, tak jsem si řekl, já od malička sním o tom, že budu režisér, tak já to zkusím. Prostě to zkusím. Třeba budu mizernej, nikoho to nebude bavit, zvorám to a pak s pokorou se vrátím zpátky k moderování a zkusím, jestli třeba ještě pro mě bude místo v moderátorském světě, ale chci to zkusit. A v obojím byla trocha omylů z mé strany. Já si myslím, že moderátor teď už zpětně viděno je velice důležitá profese. Jedna fakt jako z klíčových profesí ve veřejném prostoru, obzvlášť s dnešním nástupem médií, kde prostě moderátor nejenom, že staví rozhovor, dává prostor hostovi, nejenom tím, že se ho zeptá, ale že do něj někam šáhne, nějak prostě s ním pracuje, ale taky zviditelňuje a nastoluje témata v nějakým kontextu. A to ještě tak, že si to mnohdy ten divák a posluchač ani neuvědomí. Moderátor bez problémů udělá z někoho fašouna, z někoho bezcitný, z někoho přehnaně citlivého a jenom tím, jak povede rozhovor. Ani si toho normální posluchač nevšimne. Takže moderátora dneska už považuji za velmi důležitou postavu a jsem hodně kritický k moderátorům i k sobě jako moderátor, protože tu práci mám pořád moc rád a moc rád moderuju. A vedle toho třeba režírování nebo psaní knížek, prostě jiné věci, kterým se věnuju, učení, tak tam rozeznávám, jako, jak je krásný a milý, když někde po světě se promítá můj film a tam přijedu přednášet a přijde člověk, který zná můj film, když mám přednášku a přijde někdo, kdo četl moji knížku a my okamžitě máme téma, o čem si povídat. To jsou jako krásné věci, ale taky rozeznávám, kolik nekvalitních filmů a nekvalitních knížek na světě je a že to prostě samo o sobě není univerzální odpověď. Jsem došel k tomu, že ta univerzální odpověď se pohybuje někde v opravdovosti, v autenticitě, v identifikaci sebe s tím, co dělám a pak se to fakt vrací k těm kliše, jako že pak můžu dělat cokoliv, ale je-li to s láskou, je to dobrý. Ale jo, ono to tak jako je.
1: Teď jsme mluvili o vašem moderování, ale vy, když někde sám sebe definujete, tak mluvíte o polárníkovi a režisérovi. Jo. Ta polárničina, tam to taky najednou bylo takhle lusknutím prstu, prostě seberu se a pojedu do takových končin, kde mi bude strašně, bude mi zima, bude to těžký, ale já to udělám.
2: Od malička jsem byl trampík, cestovatel, vandrák. Za komoušu nestěli být skauti, tak v turistickém oddílu mládeže jsem cestoval. A byl jsem i v pionýru, měli jsme skvělého pionýrského vedoucího, Pavla Matouška, takže to bylo jako super. A hromadu věcí jsem se naučil, abych v přírodě se cítil dobře, aby mi to tam bylo prostě přirozené a blízké a abych nepochyboval o tom, že tam patřím. To je asi jako vstupní věc velmi důležité. A když přišla možnost vydat se na severní pól, teda když jsem se potkal s Mirkem Jakešem, mým polárnickým učitelem, a on mi řekl, jak tam jezdí s využitím jako logistiky Rusů, protože tam logistiku nikdo jiný než Rusové neposkytuje pořádně, tak a říkal, že si myslí, že ti Rusové by uměli i udělat nějakou slevu a že kdybych chtěl, takže by se tam mohl dostat. A to bylo ve fázi, kdy jsem měl o 25-30 kg víc, než mám teď. Měl jsem pocať pleš a od půlky hlavy dozadu takového jako jágra, takový zbytek vzpomínky na mé dříve bývalé vlasy, ale mentálně jsem žil stále ještě ve vazbě na svoje vysokoškolské sportovní roky a měl jsem pocit, že takhle to je v pořádku, že takhle to my chlapi máme, že prostě časem přiberem a ty vlasy pomalu zmizí, ale to myšlení tam má být furt kupředu. A tak jsem si najednou řekl, tak bacha, teďka je tady nějaký klukovský sen, ale jenom klukovina, prostě já jsem nikdy nemiloval polární kraje, nikdy jsem neměl, až budu velký, tak já dojdu na pol, ale jako je to takový jeden z těch snů, jestli člověk řekne, ty, to může být zajímavý zažít a vidět. Já jsem si říkal, tak teď je tu příležitost. Bylo by to poprvé v mém životě, kdy ta příležitost ani neskusím zvednout a ještě k tomu bych ji pohřbil já. Nebylo by to, že ji za mě, mi můj sen sebere zlej člověk, zlej šéf, povinnosti doma, já nevím, co si tam člověk může zástupně dát, ale byl bych to jenom já a žil bych s tím, že já jsem vrah svých snů. A takže jsem byl jako, a tomu říkám křižovatka tvaru té, kdy jsem si řekl, tak prostě ne, tak já to prostě zkusím. Já to prostě musím zkusit. A vyběhl jsem, pořád tam, tak si člověk musí mít fyzičku, já jsem říkal, tak budu běhat, jasně, vyběhl jsem. Po 5 minutách jsem málem vydávil plíce a zjistil jsem, že ta fyzička není taková, jak jsem si myslel, vázaný na ty vzpomínky z vysoké. Rok jsem cvičil, makal, pracoval na sobě, abych se nějak dal dohromady, abych se nějak naučil fungovat i v těch podmínkách. No a už když ta výprava začala, tak já už jsem si připadal jako vítěz před sebou. Já jsem si říkal, no, třeba tam nedojdu, třeba se tady zabiju, třeba se propadnu do moře, stát se může cokoliv. Ale to, že tady vůbec jsem, byla pro mě osobně strašně důležitá zpráva o mě samotným. Že když se rozhodnu zase, že to jde.
1: Říká Petr Horký.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Vy jste mluvil o tom, že třeba spadnu do moře, to se tam opravdu může stát. Jak se přijímá takové riziko, že prostě chci to udělat, půjdu tam a počítám s tím, že se třeba nevrátím?
2: To je výborná otázka. Já s tím pracuju, mě zvou někdy do firem na přednášky nebo na práci s týmem a mám prostě workshopy různě, kde vycházím z toho, co mě naučil ten Polar. Přes za těch 17-15 let, co jezdím do Poláru, jsem to přesvědčený, prostě leda se naučil. Jedna z těch věcí je to úplně stejný, abych odpověděl na vaši otázku, jako třeba i vy, nebo kdokoliv, kdo nás poslouchá, má ve své každodennosti. Akorát na tom pólu je to líp vidět. My jsme permanentně ohrožení čímkoliv. Že mě přejede auto, že mě okradou, že mě bodne feťák, injekční stříkačkou do těla já dostanu AIDS nebo žloutenku nebo cokoliv. Těch variant je nepřeberné množství. Akorát tím, že žijeme v relativně často monotónních, opakujících se situacích, tak přestaneme si všímat toho rizika a začneme žít v sebeklamu, že mám všechno pevně v rukou a nic mě nehrozí. Obrovská výhoda, když vás vezmu a odvezu vás do poláru, okamžitě poznáte, že vám něco hrozí. Jo? Minus 40 stupňů, pohyblivý led, který praská, otevřený moře, možná přítomnost nějaké šelmy. Okamžitě na první zlomek vteřiny se ve vás všechno probudí a řekne, hrozí mi nebezpečí.
1: A uteču.
2: No, anebo nemáte kam a musíte se na to nějak adaptovat. A pak potkáte za 3-4 dny, potkáte samu sebe, která si s tím ví rady. A potkáte se jiná. Potkáte se, aha, před třeba dama to bylo neřešitelný. Teď už vím, co se s tím dělá, tohle mě nevyleká. A posouvá vás to, vy se měníte. Ne proto, že byste se rozhodla, že se změníte, ale ty okolnosti si vás posouvají. A znovu opakují, výhoda poláru je, že si nemůžete nakecat, že to máte v rukou. Tam se každý den stane něco, co jste nachystat nemohla. A vy se na to musíte nějak adaptovat. Něco změnit, něco upravit, něco připravit. A když s tímhle nastavením hlavy pak jste schopná se vrátit do Evropy a říct si jasně, teplíčko ve studiu, světlo, sklenice vody, je to bezvaný, půjdu na oběd, na večeři, všechno funguje, ale budu schopen si říct, co hrozí tady. Ztráta lásky, ztráta vztahů, ztráta práce jako zaměstnání, ztráta jistot, ztráta bezpečí, to nám hrozí mnohdy víc než na tom poláru. A hromada lidí tady žije skřípnutá ve strachu. Nedovolí si někomu oponovat, protože nechtějí riskovat, že by se pohádali. Nedovolí si doma prosazovat to, co by doopravdy chtěli, protože se bojí, že by přišli o lásku. A tak dál, a tak dál. A tím, že to není vidět, tak tomu všemu ještě říkají, ale tak to víš, no tak život není jednoduchý, ale docela se to dá, mohlo by to být horší. No to je strašný. Jo, na poláru by neřekli. Umrzají mě prsty a už třetí den jsem nejedl a sotva vstávám a nevyspal jsem se ani jednu noc, protože jsem si blbě nachystal spaní, ale tak to víš, to je život. Ne, tam si řeknou, no blbě to šlo, dneska musím spat líp, omrzá mě noha, musím se obout. Tam to rovnou řešíme prostě, protože ta urgence je vyšší. A tohle to přenést sem, to je ten vzkaz, to je ten message.
1: Dá se to zobecnit tak, že ty extrémní situace a nás vybaví takovou odvahou i do těch každodenních věcí?
2: Je to podobně jako s těma traumatama z dětství nebo bolestma z dětství, o kterých jsme se před chvílí bavili. Ano, pokud je uchopím jako růstový faktor. Když si řeknu, všechny ty hrůzy, co tady jsou proto, aby mě zlomily a mě to láme, ale já ještě jako dejchám, no tak celý život trpím. Když jsem schopen si z těch nepříjemných věcí vytahovat aspoň něco, když si řeknu, bylo to období strašný, ale mám pocit, že jsem díky tomu rozeznal tyhle přátele, nebo dokázal jsem toto a od té doby mě to baví, protože jsem se, já nevím, dostával z toho, že jsem maloval, maluju blbě, ale šťastný, je to moje vášeň. Něco si z toho vylovím, tak si pomalu skládám kostičky, ze kterých se fakt pak už poskládá obrázek, o kterém můžu říct, tohle je hezký život. Protože všichni máme trápení, všichni máme nějaký bolesti, všichni máme nějaký zrady, ale jde o to, čemu věnujeme pozornost. Hromada z nás jsme jako každodenně brilantně trénovaní v kritizování a zvýrazňování špatných věcí. Ten mě urazil, je to debil, tam ten se na silnici chová stupidně, lidi v tramvaji smrdí, všechno je hrozný. Je to dovednost. My si ani neuvědomíme, že se to učíme. A tak si můžu dělat jako dovednost, že zkusím kromě toho taky nacházet nějaký pěkný věci. A to je taky dovednost, která když se zlepšuje a změní se prožívání.
0: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: na dřeň.
1: Která třeba vaše krize nebo neúspěch, o kterých jsme taky mluvili, vás nejvíc přetransformoval a nejvíc nakopnul do těch dalších životních etap?
2: Teď to nebude o neúspěchu, teď to bude o největší transformaci. Pro mě asi největší transformace byl opravdu jako pochod na severní pól. A že jsem tam došel, že jsem to zažil, že jsem ten rok vydržel trénovat, abych se vrátil a hlavně, že jsem v tom potkal krásu a radost. Já se od té doby hýbu, já od té doby pravidelně cvičím a furt v tom mám radost. Není to mus, není to pokyn, není to příkaz. Horký nedal sám sobě příkaz, budeš makat. Horký ho to postupně začalo bavit. A ta transformace, která přišla s tou cestou na severní pól i v souvislosti toho, o čem jsem tady před chvilkou mluvil, to rozeznávání těch pěkných věcí, to mě změnilo na celý život, to mě někam posunulo. Transformační věc, rozchod s mojí přítelkyní po 5 letech vztahu, kdy jsem byl přesvědčený, že se oba dva milujeme, takže to musí jít. Takže musí jít, abychom spolu byl, že když se přece máme rádi, tak to prostě musí fungovat. Není nic nepřekonatelného, co by nepřekonala láska. Takhle, ale to zní pateticky, ale opravdu to jako z velké části je pravda, ale ne 100%. A my jsme se po 5 letech rozešli, poslední 2 roky byly velmi těžký pro ně i pro mě, jsem o tom přesvědčený a mám pocit, že jsme se rozcházeli oba dva úplně vyčerpaní. Že to nebylo, kdo dal komu kopačky, ale bylo to oba jsme na dně a sbíráme sílu vůbec jenom odplazit se z bojiště mezi poražené a začít si foukat na bibí a začít se nějak hojit. Tak tohle to pro mě byla jako veliká prohra a veliký transformační moment. Sám jsem si připadal, že jsem jako člověk strašlivě selhal, že když jsem nedokázal udržet a pěstovat lásku, tak jsem asi špatný člověk. A to bylo v kontrastu s tou dobou. V té době někdy končilo to moje v uvozovkách slavný období v televizi. Takže mě na jednu stranu třeba ještě potkávali nějací lidi, kteří o mě hezky mluvili, ale já jsem vevnitř prožíval, že jsem asi grázel. A začal jsem nějak pracovat s tím, abych teda zjistil, co jsem zač. A tak jsem tehdy vzal na milost, protože jsem byl do té doby docela toho jako asi odpůrce, různé terapie a různé testy. A fakt jsem rok chodil na všechno možné. Všechno, co se mě naskytlo, jsem říkal, tak jestli jsem fakt tak špatný, tak ať to aspoň vím. Ať aspoň vím, jak moc jsem špatný a dá se s tím pracovat, dá se na to připravit moje okolí, dá se s tím nějak žít a třeba najdu něco, co tak špatný nebude. A bylo tam hrozně důležité, že jsem zjistil, že jsme všichni špatní. Vy jste špatná, já jsem špatný, ten zvukař, jak sedí taky, ti, co nás poslouchají všichni taky, a taky jsme všichni hrozně hodní. Máme oboje, máme všecko. Děláme dobré věci, děláme špatné věci. Málo kdy děláme nepochopitelné věci. Většinou i ty blbý věci, co uděláme, jsou pochopitelné. Nemusí být přijatelné, ale jsou pochopitelné. A mě to zbavilo potřeby hodnotit okolí a hodnotit sebe. Opravdu si troufnu o sobě říct, že zřídka kdy o někom řeknu soud, že bych řekl, no tohle je grázl, tohle je hlupák, tohle je špatný člověk. To fakt zřídka kdy. Ale to neznamená, že se vůči ním nevymezím, že se nepohádám s někým nebo že neřeknu, neukážu hranice, teď to bude jinak. Ale zbavilo mě to potřeby s tím světem účtovat a to se mi žije o moc líp. A to všechno je vlastně důsledek toho tehdejšího rozchodu.
1: Ten rozchod vás velmi prověřil, potom jste chodil na ty terapie, na ty různé testy. Často mluvíte i o tom, že když jdete na ten polár, nebo do těch extrémních míst, tak že je to i cesta za poznáním sebe sama.
2: No jasně.
1: Znáte se už teď po těch letech opravdu dobře, nebo pokaždé třeba přijdete ještě na nějakou novou část sebe sama?
2: Jo, furt, pořád. To je spíš o tom, když se člověk podle mě je ochotný obrátit se do toho, aby připustil vlastní chybu a případně si půjčím toho Messnera, jak jsme se o něm bavili na začátku, případně si říct, chci se teda zlepšit, změnit, v čem, co proto jsem ochoten udělat, co proto nejsem ochoten udělat. Tak když je člověk ochoten se tomuhle otevřít, tak se stane první klíčová věc. Začne se žít mnohem s nás. Mnohem s nás, protože nemám potřebu iluzorně naplňovat nějaký obraz, který bych o sobě chtěl naplnit. Protože připustím, že tam ty chyby stejně vždycky budou. A oni tam stejně vždycky budou. Prostě. Takže hrát proti ním iluzi, že se jich zbavím, je kravina. A když tohle to pustím, tak to se stane jako když začnu jezdit na kole. Klik, už to jezdí. Už se pohybuju jinak. Jinak vidím svět. Ale celý život můžu jezdit na kole a furt budu mít co zlepšovat. Takže jako až budu umírat, tak o sobě nebudu vědět všechno prostě. Jo, to je nekonečný, to je jasný. A proto to taky může furt bavit, protože to je dobrý. Mnohdykrát sám sebe naštvu. Zareaguju, jak nechci zareagovat. Včera zrovna jsem seděl s přáteli, děláme s Honzou Budařem a s Radmilou Telhákovou takový krátký hraný film. A zrovna včera jsem říkal, já vím, že jsem tam a tam se zachoval blbě, hrozně mě to štve, ale cítil jsem se tam blbě a teď vám to říkám, takhle jsem se cítil, nechci to, ale udělal jsem to. A štve mě to ještě teď, že jsem to udělal, jako, ale stejně bylo lepší, že jsem to řekl a mohli jsme se o tom spolu pobavit, než abych hrál hru, jako no, tak to by vás mohlo napadnout, co asi se stalo. A ještě to nevíte, tak tady být nemusí. Jo, tak to je jako blbej.
0: Oscarový skladatel skladatel Michael Giacchino míří do Rudolfina. 20. června zazní hudba z filmů Spider-Man, Úžasňákovi, Vzhůru do oblak, Jurský svět nebo Star Trek. Filmová filharmonie vás zve na velké finále sezóny. Více na filmharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha.

0: na dřeň.
1: Jedním z mot Petra Horkého, který je dnes hostem pořadu Až na dřeň, je věta, kdo chce letět, musí skočit. Je teď nějaké místo nebo věc, na kterou se chystáte? Kterou sbíráte tu odvahu skočit?
2: No, je. Krátký hraný film, co točíme s Honzou Budařem, kde já hraju. Je to 15-minutovka, já tam hraji hlavní roli a to chce odvahu. To jako, jo.
1: Jak dlouho jste ji sbíral? Jak se to stalo, že vy najednou hrajete? No, jste překročil tu hranici od toho režiséra k tomu herci?
2: My jsme si s Honzou před, teď už to jsou 3,5 roku, 4 roky, řekli, že spolu natočíme hranou věc a Honza napsal scénář na film Vítěz a ten jsme společně režírovali a Honza tam hrál a je to příběh z jeho života. A postupem času, jak jsme se různě poznávali, tak on napsal scénář z mého života a tak tam budu hrát já. No. Tak
1: co tam se z vašeho života bude?
2: Koukněte se, až
1: nesmíme
2: to bude.
1: Nesmíme ani naznačovat, chápu.
2: Jsou to zápletky ze životu, prostě citlivý moment ze života Jana Budaře, tohle nějaký citlivý moment ze života Petra Horkého, jak se to prolíná se mnou až do teď a do dneška, jak se s tím pracuje, nebo co s tím dělám. A je to normální story, není to jako žádnej hluboko zpětná úvahová myšlenka. Je tam normální příběh, prostě z bodu A do bodu B spěje nějaký příběhová klenba. A tady to teda vyšlo tak, že jsem i řekl sám, že vlastně chci dodržet to pravidlo, že Budaře hrál Budař, tak Horkého bude hrát Horký. Honza je výborný herec, že jo, má jen 4 český lvy. A on přijal to, já jsem ho poprosil, jestli by mě tím pádem nepomohlo s hereckým vedením, protože já nejsem herec, to je řemeslo, tam je hromada dovedností a to není, že si řeknu si, že ty budu hrát a tak hraju, to ne, to se k tomu že musí dojít. Takže tam nějaká soustavnost a souslednost nějakých pracovních kroků. Honza se mě věnuje, je hodnej, že mi věnuje prostě svoji péči a já se snažím. No. Tak v srpnu to chceme natočit, tak se pak můžeme potkat a budu vám říkat, tak bude to ten růstový debakl. Nebo,
1: velké uvidíme. Vykročení z té komfortní zóny.
2: To bezesporu je. I vlastně vůbec nevím, jako jak budou lidi reagovat na to, že tam je kus mýho života, kus mýho příběhu. To je taky nějaký jako vstup do intimní zóny, jo, že něco to říct. My jsme zvyklí většinou žít navenek, všechno je v pohodě a trápení je vevnitř. Prostě jedovatý bubliny jsou uvnitř a dusíme se sami. A já si myslím, že to je špatný přístup, že je dobrý jako větrat. A tak to nějakým způsobem asi může někoho zneklidnit i ten film, tak uvidíme. Mm-hmm. No.
1: Ale tak do svého života jste lidi pustil už třeba i v těch svých knihách.
2: Jo.
1: To jste vy.
2: Jo. A ono ve finále nejvíc se všichni bojíme jenom o svůj život. Jo, jako když já jsem přesvědčený, že to, co jsem tady dneska říkal o smrti mýho táty a o mým začátku na pólu, že to s nikým zas tak moc nepohne, protože to je prostě jeden z mnoha dalších příběhů někoho, kdo mluví v rádiu. A jenom já tady cítím nějaký rozechvění a stud a rozpaky, když to o sobě říkám. Jenom si řeknu fakt, to není důvod tajit. Prostě ptáte se konkrétně, tak já vám konkrétně odpovím. Nejsou to věci, které bych prostě tajil před světem. Tím pádem, když si uvědomím, že moje příběhy jsou intimní pro mě, ale pro okolí moc ne, ti to berou jako další příběh, tak to velmi jako otupí to ostří toho pocitu, že bych něco říkat neměl nebo nemohl.
1: Zbývá nám už jenom poslední chvilinka. Povězte mi, kdy se v nejbližší době, až tedy dotočíte ten film, chystáte na nějakou výpravu, expedici? Bude něco?
2: Asi bude. Já jsem chystal s Mirkem Jakešem, že vyrazíme a že spolu budeme putovat a budeme natáčet knížku jeho příběhů. To nestihneme, protože Mirek letos umřel. A mám nějaký místa na planetě, který bych chtěl vidět, kam bych se chtěl vydat, tak jako jestli na to bude kapacita, tak bych se tam chtěl dostat. Já si ještě pořád říkám, že máme 2 dcery, 13 a 16 let, tak si říkám, to už nebude trvat dlouho a holky budou chtít cestovat sami, tak si říkám, že na ty svoje výpravy ještě tolik spěchat nebudu, protože já co já vím, za 4, za 5 let na ně budu mít celý zbytek života.
1: Říká v závěru pořadu Až na dřeň Petr Horký, který byl naším hostem. Díky moc za to. Mějte se krásně a nashledanou.
2: Děkuju pěkně, mějte se hezky, nashledanou.
1: A já už jen dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu v podcastových aplikacích a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: Chopperon, The Subway, v 6 hodin na Rádiu Praha dáme si zprávy dnešní první, do studia s nimi přišla Denisa Žižková. Hezké ráno.
1: Dobré ráno. V katedrále svatého Víta na Pražském hradě se rozezněly nové varhany. Ministerstvo obrany má převzít letiště v Karlových Varech. Do infrastruktury investuje až 4 miliardy korun. V Chorvatsku dál vyšetřují víkendovou srážku dvou lodí u Splitu, kterou nepřežili 4 Češi. Dnes bude polojasno až jasno, postupně přibývání oblačnosti a teploty maximálně 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ve svatovítské katedrále na Pražském hradě požehnali novým varhanům. Na nástroj se složili ve sbírce tisíce dárců.
3: Za doprovodu zvonů, chorálu a kouře z kadidla vstoupil do katedrály slavnostní průvod. A úvodní slovo pak pronesl Vojtěch Mátl, předseda správní rady nadačního fondu svatovítské varhany.
4: Celkem se nám všem tedy povedlo shromáždit neuvěřitelných 154 milionů korun, 335 tisíc, 800 a 12 haléřů.
3: Zazněla i lužanská mše Antonína Dvořáka, která tak zahájila koncertní týden na oslavu nového svatovítského nástroje. Ten doprovodí v příštích dnech třeba symfonický orchestr Českého rozhlasu nebo housistu Pavla Šporcla. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Ministerstvo obrany plánuje převzít letiště v Karlových Varech a investovat do něj až 4 miliardy korun. Vyplývá to z neveřejných dokumentů, které má k dispozici server iRozhlas. Armáda chce podle nich prodloužit přistávací dráhu a vybudovat nové zázemí. Letiště má sloužit pro manévry českých vojáků i plnění závazků vůči NATO. Civilní a záchranářský provoz v areálu zůstane zachovaný. Bezúplatný převod z vlastnictví kraje má vláda schválit ještě tento měsíc. Chorvatské státní zastupitelství nařídilo toxikologickou zkoušku některých účastníků nedělní srážky katamaránu s plachetnicí u Splitu. Menší plavidlo, na kterém plula osmičlenná česká posádka, se po kolizi potopilo. 4 Češi nehodu nepřežili, další 3 vyvázli s lehkými zraněními a jedna žena zůstává v nemocnici, ale zotavuje se. Podle médií jde o nejtragičtější nehodu na Jadranu v novodobé historii. Vyšetřování prý může trvat měsíc.
5: Nechceme podporovat řeči o tom, čí je to vina. Těmito slovy vysvětlil šéf přístavní správy ve Splitu Željko Kuštera médiím, proč jsou úřady zatím tak skoupé na jakékoliv informace ohledně toho, co se mezi ostrovy Brač a Šolta stalo. Vyšetřovatelé teď čekají na vyzvednutí vraku plachetnice z mořského dna. Leží 52 metrů pod hladinou a na její vytažení je potřeba sehnat specializovanou firmu. Podle Kuštera to může trvat i týdny. Mezitím se objevuje otázka, zda se srážce lodí dalo předejít a jaká opatření přijmout, aby se podobně tragická nehoda neopakovala. Ze Splitu Tea Veseláková, Český rozhlas.
1: Fotbalisté Nového Zélandu vstoupili do mistrovství světa remízou 2-2 s Íránem. Ve skupině G si body rozdělili také Belgie s Egyptem za výsledek 1-1. Španělsko hrálo s Kapverdami bez branek a souboj Saudské Arábie s Uruguayí skončil 1-1. Počasí bude dnes polojasné nebo jasné, postupně přibývání oblačnosti, odpoledne a večer místy přeháňky nebo občasný déšť a teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je po zprávách, dáme si dopravní informace a s těmi je připravený Jakub Bodička.
6: Hezké ráno, zatím budu mít dobré zprávy. Praha dobře průjezdná, jediné, kde zatím zesílil provoz, je Českobrodská ulice před Běchovicemi. Od újezda nad lesy je kolona na 10 minut, jinak Praha i příjezdy do Prahy zatím naprosto volné.
0: Díky moc, Kubo, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: startuje úterní ranní vysílání Rádia Praha s datem 16. června. Zbyněk a Zbyhněv mají dneska svátek. Tak všechno nejlepší, kluci. A co nás čeká? Bibi Rexa, Fightless, New Religion. Bude taky Daila, It's You a spousta dalších. Hezké ráno přeje Honza Chlaň.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM.

0: Je 6:45, posloucháte Rádio Praha v úterý 16. června. Hezké ráno. Dneska bude v Praze polojasno až jasno, od západu postupné přibývání oblačnosti a odpoledne a večer místy přeháňky nebo občasný déšť. Maxima 21 až 23 stupňů Celsia, teď jsme na 10 stupních. Foukat bude slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr. A jak to vidí Kuba Vodička z dopravního infocentra?
1: Hezké ráno. Provoz už zesílil na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu. Popojíždí se už od sjezdu na Běchovice k Průmyslové, je to až na 15:15. Provoz vázne už také v Liberecké směrem do centra, kde je nesouvislá kolona od sjezdu na Hloubětín k Bulovce, zde je to asi na 10 minut. Nesouvislou kolonu čekejte také v Karlovarské směrem do centra, auta zpomalují už u Pražského okruhu, pomalu se jede až na Bílou horu, i zde je to asi na 10 minut. A pomalu pojedete také v Českobrodské mezi újezdem nad Lesy a Běchovicemi, kde brzdí provoz semafory, je i zde zdržení asi 10 minut.
0: Já ti děkuju, Kubo, měj se.
1: Ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
4: Pražský update.

0: To byla Leny, Tolja, je 6:30, posloucháte Rádio Praha, dáme si zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré ráno. Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela u Stochova na Kladensku na dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary silnici. Vážně zraněný je řidič osobního vozu, vedla to policie na síti X. Osobní auto podle policie narazilo do nákladního a záchranné složky na místě stále pracují. Dnes je poslední den, kdy můžou pěstitelé některého ovoce hlásit škody po letošních mrazech. Týká se to peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Státní zemědělský intervenční fond vyzývá, aby ovocnáři hlásili jen situace, kde je poškození větší než 30% odhadované produkce. Nahlášení škod také neznamená automatický nárok na dotaci. Od září musí mít každá první třída základní školy s víc než 15 žáky asistenta pedagoga. Podle ministerstva by to mělo pomoct dětem na začátku školní docházky i jejich učitelům. Kvůli zpřísnění odkladů do škol nastupuje víc dětí, které by dřív šly do školy až o rok později kvůli nezralosti. Školy tvrdí, že nemůžou kvalifikované asistenty sehnat. Ministerstvo školství ale nedostatek asistentů neeviduje. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Čeká ho i oběd s hejtmanem a krajskými radními nebo setkání se starosty, se kterými chce hovořit o stavbě jaderných bloků elektrárny v Dukovanech. Dnešní a středeční program zahrnuje také návštěvu Jihlavské a Třebíčské radnice a první brněnské strojírny ve Velké Bíteši. Počasí by dnes mělo být polojasné až jasné, od západu postupně přibývání oblačnosti a teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je po zprávách, dáme si dopravní informace, připravený je s nimi Kuba Vodička.
3: Hezké ráno, provoz už výrazně zesílil, dlouhou kolonu už čekejte na okruhu a Štěrbolské spojce směr Lanový most od D11 k Průmyslové, už je to zhruba na 20 minut. Pomalu už se jde také v celé Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra, od sjezdu do Kbelské až před tunel Blanka po pojíždí kolona, i zde je to minimálně na 20 minut. Nesouvislou kolonu čekejte v Karlovarské směrem do centra, mezi Pražským okruhem a Bílou horou naberete zpoždění 10 až 15 minut. Zdržíte se také v ulici k Barandovu směrem do centra. Mezi Štěpařskou ulicí a omezením u terase je to aktuálně na 15 minut. A pomalu se jede také v Českobrodské mezi újezdem nad Lesy a Běchovicemi směrem do centra. Zdržení aktuálně kolem 10 minut.
0: Já ti moc děkuju, Kubo, měj se.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Tak to byly Eva Farná a Miraj a Vzpomeneš si ve 7:15 na Rádiu Praha. Rekonstrukce Kbelské ulice v Praze začne 2. července. Řidiči budou muset počítat s omezením ze 2 jízdních pruhů v každém směru na jeden. Budou taky uzavřené všechny sjezdy a nájezdy do opravovaného úseku.
1: Provoz na Kbelské ulici má být při její opravě takzvaně tunelový. To znamená, že řidiči nebudou moct využívat žádné sjezdy ani nájezdy, říká ředitel technické správy komunikací hlavního města Filip Hájek.
2: Kbelskou v průběhu té rekonstrukce opravdu budeme preferovat pro transitní dopravu. A ten, kdo jede z dálnice D10, tak dojede na dálnici D8, ale už se nedostane do města.
1: Auta se nedostanou ani ze Satalic na Novopatskou a tamní obyvatelé budou muset do města jezdit přes Vinoř.
2: Před Vinoří bude vlastně semafor, který bude ovlivňovat dopravu a případně škrtit tu dopravu z východu.
1: Zatímco teď jsou v každém směru 2 jízdní pruhy, v průběhu oprav budou lidé muset počítat s omezením dopravy pouze na 1 pruh v každém směru. Podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů po Kbelské projede denně přes 80 tisíc aut.
3: Podle matematických modelů dochází ke snížení kapacity zhruba o 40%, ale i to 40% omezení navzdory realizaci v průběhu letních prázdnin velmi pravděpodobně způsobí nějaké dopravní komplikace.
1: Pro nákladní dopravu budou vyznačené objízdné trasy dál od Prahy, například mezi dálnicemi D8, D10 a D11.
3: V případě propojení D11 a D10 je to zhruba od Poděbrad po lokalitu Mladé Boleslavy a potom v podstatě ten další úsek bezprostředně navazuje. Měli bychom se dostat někam do Máchova kraje a výjíždět severně od Prahy poblíž Mělníka a potom dále se napojit na D8.
1: Oprava Kbelské ulice by měla stavbařům trvat do 15. srpna. Rekonstrukce bude stát zhruba 600 milionů korun. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Dnes budeme mít v Praze polojasno až jasno, od západu postupné přibývání oblačnosti a odpoledne a večer místy přehánky nebo občasný déšť. Maxima 21 až 23 stupňů Celsia, teď jsme na 11. Foukat bude slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr. Co se děje na silnicích, to je otázka pro Kubu Vodičku.
4: Hezké ráno, velmi silný provoz čekejte aktuálně na Pražském okruhu směrem na letiště. Kolony začínají už kousek před sjezdem na Písnici a pomalu se jede až k Ořechu. Omezují se kvůli tomu také vjezdy do obou tunelů. Celý úsek aktuálně pojedete nějakých 35 až 40 minut. Velmi silný provoz také na druhém konci Prahy na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most mezi D11 a Průmyslovou. Už je to na více než 20 minut. Výrazná kolona popojíždí také na příjezdu do Prahy od D1, zastavíte se u sjezdu na Opatov a Šeberov, pomalu se jede až ke sjezdu na jižní spojku, je to zhruba na 15 minut. Provoz výrazně vázne také na příjezdu do Prahy od D8, v Liberecké a v Holešovičkách se popojíždí od sjezdu na Hloubětín, pojedete pomalu až před tunel Blanka, je to minimálně na 20 minut a nesouvislou kolonu čekejte v Karlovarské a následně Bělohorské směrem do centra mezi Pražským okruhem a Vypichem se zdržíte kolem 15 minut.
0: Kubo, moc děkuju, hezké ráno.
4: Hezké ráno.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Dermot Kennedy a Kiss Me v 7 hodin na Rádiu Praha. Před námi další zprávy, ve studiu s nimi už je připravená Denisa Žižková. Přejeme hezké úterní ráno.
1: Dobré ráno. Dalších 12 bytů nabídne Praha 2 k pronájmu v elektronické aukci. Rakovnický soud bude dnes pokračovat v projednávání případu údajného neoprávněného odstřelu jelena v Lánské Obuře. Letní scéna muzea Kampa dnes ve svém muzikálu Klan Baťa poprvé představí život zlínského krále obuvy, bude se ale věnovat celé jeho rodině. Dnes má být polojasno až jasno, později přibývání oblačnosti, teploty maximálně 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Zájemci o bydlení v Praze 2 se můžou zapojit do další elektronické aukce. Městská část v ní nabídne k pronájmu 12 bytů. Lidé se mohou hlásit do 18. června. Samotná dražba nájemného bude 22. června, říká mluvčí městské části Adam Kočina.
3: Byty se nacházejí na Vinohradech a Novém Městě, dispozice od 1 KK po 3 plus 1. 7 bytů je v dvoukolové aukci. V prvním kole se mohou zúčastnit pouze rezidenti Prahy 2 s trvalým pobytem alespoň 2 roky. Zbývajících 5 bytů je v jednokolové aukci bez omezení trvalého pobytu.
1: V případu údajného neoprávněného odstřelu jelena v Lánské Obuře se dnes vrátí Rakovnický okresní soud. Jedním z obžalovaných je bývalý šéf lesní správy Lány Pavel Rus, který měl s kolegou umožnit odstřel desetiletého jelena v hodnotě přes 100 000 korun. V záznamech ale vykázali regulační odstřel dvouletého zvířete, za který se neplatí, vysvětluje samosoudce Pavel Mydla.
4: Dle obžaloby měla být tímto jednáním způsobena škoda ve výši 116 540 korun českých. Jednání obžalovaných je kvalifikováno jako přečin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle paragrafu 220 odstavec 1 trestního zákoníku.
1: Oba obžalovaní vinu odmítají. Pavel Rus vedl lesní správu Lány od ledna 2023 do února 2024. Letní scéna muzea Kampa dnes představí svůj první muzikál Klan Baťa. Ten připomene 150 let od narození nejznámějšího českého obuvníka Tomáše Bati.
5: Přemýšlel nad tím, jak se sám o sebe starat, aby byl lepším člověkem, nebo aby jeho zaměstnanci byli lepším člověkem, protože si byl moc dobře vědom toho, že když člověk bude šťastný, tak bude radši chodit do práce.
6: Popisuje svou postavu Marek Lambora, který se v roli Tomáše Bati střídá s Oskarem Hesem. Muzikál ale nebude jen o významném podnikateli. Divákům představí rovnou celý Klan Baťa. Pokračuje režisérka projektu Adéla Laštovková-Stodolová.
7: Pro nás bylo důležité, aby v tom širším kontextu, aby to lidi viděli.
6: A tradiční muzikál doplní třeba rap nebo beatbox. Valeria Oros, Český rozhlas.
1: Tenistka Kateřina Siňaková se probojovala do hlavní soutěže turnaje v Berlíně. Číňanku Zhu porazila ve dvou setech. Do druhého kola v hlavním městě Německa postoupila Nikola Bartuňková po vítězství 2-1 na sety nad ruskou Schneiderovou. Do stejné fáze se dostala v Nottinghamu Marie Bousková, která v českém souboji přehrála Terezu Valentovou ve dvou setech. Dnes má být polojasno až jasno, od západu postupně přibývání oblačnosti, odpoledne a večer místy přeháňky nebo občasný déšť a teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách doprava s tou je připravený Kuba Vodička.
8: Hezké ráno, začnu čerstvou nehodou, která je na příjezdu do Prahy po dálnici D10, kousek za sjezdem na Radonice se na 3. kilometru srazila dvě auta, průjezdný pouze jeden jízdní pruh a kolona velmi rychle narostla, už začíná zhruba na 7. kilometru D10 před Prahou, zdržení na 20 minut, ale bude ještě narůstat. Kolona popojíždí také na příjezdu do Prahy od D1, zastavíte se už na úrovni průhonic zhruba na 6. kilometru, pomalu se jede až na jižní, až ke sjezdu na jižní spojku. Zde je zdržení na 20 až 25 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště čekejte velmi dlouhou kolonu, a to už od sjezdu na Jesenici. Pomalu se jede až před Ořech a omezují se také vjezdy do obou tunelů na trase. Celý úsek je asi na 3 čtvrtě hodiny. Velmi silný provoz je také na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most od D11 k Průmyslové. Je to stále minimálně na 20 minut a provoz vázne stále také v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra. Mezi sjezdem na Hloubětí na tunelem Balanka se zdržíte 20 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
8: Ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: S Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do úterý 16. června. Máme 5:45 po 7. Přeju vám hezké ráno. Za chvilku Purple Disco Machine a Retrosonics Ghost Town. Bude taky Sienna Spyro a Material Lover.
2: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+.

0: Source Flowrider a Troublemaker ve čtvrt na 8 na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Úterý 16. června. Svátek má hněv posilující Zbyněk. Toto bylo kdysi oblíbené rytířské jméno. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Husitská vojska zvítězila nad početně silnějšími římsko-německými žoldnéři v bitvě u Ústí nad Labem přesně před 600 lety v roce 1426. Křižáci se pokoušeli vyprostit Ústí z téměř 2 měsíce trvajícího obležení. Na českém území to bylo naposled, kdy těžká jízda napadla vozovou hradbu čelním útokem. Opět si vylámali zuby, takže už to u nás nikdo neskoušel. První letecká nehoda na území České republiky se odehrála před 135 lety v roce 1891. V Praze se během jubilejní výstavy zřítil balón Kysibelka. Jeho první volný let z královské obory skončil havárií v holešovické Reisenzahnově továrně. Všichni tři členové posádky naštěstí neštěstí přežili. Vůbec prvním českým atletem, který překonal světový rekord, se stal diskař František Jandasuk před 125 lety v roce 1901. Na mezinárodních závodech pořádaných Spartou na hřišti v Bubnech hodil 39 metrů 42 cm. Jeho rekordní zápis vydržel něco přes rok. Americká počítačová firma IBM byla založena v New Yorku v roce 1911. Již tehdy měla ve svém výrobním programu třeba výpočetní měřítko, docházkový záznamník neboli píchačky, elektrický sčítací stroj nebo časovač. Tenisový areál v Praze na Štvanici byl otevřen přesně před 40 lety v roce 1986. Na zámku Brdo, poblíž slovinského hlavního města Lublaně, se před 25 lety konala první schůzka ruského a amerického prezidenta Vladimira Putina a George Bushe. Velká stávka odborů v dopravě ovlivnila zejména dopravu v Praze, kde poprvé v historii nevjelo metro přesně před 15 lety. V celé České republice se na 24 hodin zastavila vlaková doprava, MHD fungovala omezeně i v Brně, Olomouci a Ústí nad Labem. Biotechnologické a biomedicínské centrum BioCev bylo otevřeno ve Vesci u Prahy před 10 lety. Stálo přes 2 miliardy a financováno bylo převážně z peněz Evropské unie. 65 má dneska generální ředitel České televize Hynek Chudárek. A kulatou 60 má sportovní legenda.
5: Máme za to.
4: Trojnásobný olympijský vítěz.
6: Obrovský nadšení, no ani jsem to nečekal, že to bude tak daleko.
4: Světový rekordman Jan Železný. Tak všechno nejlepší a vám všem dobrý den.
0: Ten den bude polojasný až jasný, od západu postupné přibývání oblačnosti a odpoledne a večer místy přehánky nebo občasný déšť. Maxima 21 až 23 stupňů Celsia, teď jsme na 12 stupních. Foukat bude slabý během dne, mírný jihozápadní až západní vítr. Jak to vypadá na silnicích, ptám se Kuby Vodičky.
7: Hezké ráno. Začnu příjezdem do Prahy po dálnici D10, kde výrazně komplikuje provoz nehoda za sjezdem na Radonice na 3. kilometru, kde se srazila 2 auta. Průjezdný zůstal pouze jeden jízdní pruh a kolona velmi rychle narostla už k Brandýsu nad Labem na 10. kilometr. To zdržení už je více než půl hodiny. Nesouvislá kolona po pojíždí na příjezdu do Prahy od D1. Zastavíte se už u sjezdu na Říčany na 11. kilometru. Pomalu se pak jede až do Prahy ke sjezdu na jižní spojku, celkové zdržení kolem 25 minut. Nově se řeší nehoda ve Strakonické směrem do centra. Na úrovni Chuchelského závodiště se v pravém pruhu srazilo nákladní auto s osobním. Kolona začíná kousek za podjezdem Pražského okruhu, je to na 10 až 15 minut. Na Pražském okruhu pak čekejte výraznou kolonu směrem na letiště. Popojíždí se od sjezdu na Jesenice až před Ořech a celý úsek je asi na 40 minut. A velmi silný provoz čekejte i na okruhu až Štěrboholské spojce mezi D11 a Průmyslovou, pojedete asi 25 minut.
0: Kubo, moc ti děkuju, měj se.
7: Ahoj.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
5: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
8: Dua Lipa live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
3: Praha žije.

0: Leone a Kejlem Scott Stay a v 7:30 na Rádiu Praha dáme si zprávy ve studiu. S nimi už je připravená Denisa Žižková.
1: A přeji vám hezké ráno. Česká televize a Český rozhlas se v případě přijetí vládního zákona o financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu nevyhnou propouštění. Vyplývá to z vyjádření šéfa televize Hynka Chudárka a generálního ředitele rozhlasu Reného Zavorala. Celkem by obě média mohlo podle prvních odhadů opustit 450 až 700 zaměstnanců. Praha 1 opraví 88 celokovových laviček v parku Lanova. Mají poškozený nátěr a také jsou ve špatném technickém stavu. Radnice v současné chvíli hledá vhodnou firmu, která zajistí opravu a zabrání dalšímu chátrání mobiliáře. Práce by technici měli dokončit do poloviny září příštího roku. Prezidenti Ruska a Ukrajiny Vladimir Putin a Volodymyr Zelensky jsou otevřeni krokům k vyřešení války na Ukrajině. V pondělí to podle agentury Reuters prohlásil prezident Spojených států Donald Trump, který přicestoval do Francie na summit skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7. Šéf Bílého domu uvedl, že s oběma prezidenty vedl dobrý rozhovor. Válku na Ukrajině vyvolalo Rusko, jehož armáda na Putinův rozkaz v únoru 2022 zemi napadla. Na fotbalovém stadionu Slavie v pražském Edenu se dnes uskuteční poslední ze tří koncertů Evy Farné. Předcházela mu vystoupení 13. a 14. června. Farná se stala první českou zpěvačkou, která odehraje vlastní show v Edenu na stejném jevišti, kde v minulosti vystoupili Rammstein, Bruce Springsteen, Iron Maiden, Bon Jovi nebo Marek Ztracený. Podle přítomných hudebních publicistů Farná v Edenu předvedla výpravnou show, která snese srovnání s produkcí zahraniční hvězd. Dnes má být polojasno až jasno, postupně přibývání oblačnosti, odpoledne a večer místy přehánky nebo občasný déšť a teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Podíváme se na silnice s Jakubem Vodičkou.
3: Hezké ráno. Výrazné problémy jsou stále na příjezdu do Prahy po D10. Za sjezdem na Radonice kolem 3. kilometru se srazilo hned 5 aut, blokují levý jízdní pruh. Kolona narostla už kousek před sjezd na Starou Boleslav, začíná zhruba na 11. kilometru, zdržení více než půlhodinové. Dlouhá nesouvislá kolona popojíždí na příjezdu do Prahy po D1. Zastavíte se už před sjezdem na Říčany na 12. kilometru, pomalu se jede až ke sjezdu na jižní spoj. Je to až na půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště čekejte také velmi dlouhou kolonu. Ta začíná už u sjezdu na Jesenici. Pomalu se jede přes oba tunely až před Ořech. V tuto chvíli celý úsek asi na 40 minut. Velmi silný provoz čekejte také na druhém konci Prahy na okruhu a následně Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Mezi D11 a Průmyslovou je to na 25 minut. A provoz vás na příjezdu do Prahy od D8, konkrétně v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra. Od sjezdu na Hloubětín pojedete pomalu až před tunel Blanka, je to až na půl hodiny.
0: Jakube, já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Po půl osmé na Rádiu Praha třeba Lukas Graham, 7 Years. A bude kamarád Hug Yourself.

0: Lucas Graham a Seven Years ve 7:45 na Rádiu Praha. Příměstské vlaky na elektrifikovaných tratích v Praze a Středočeském kraji chtějí po roce 2029 provozovat České dráhy a RegioJet. Přihlásili se do výběrové soutěže, která určí provozovatele na dalších 30 let. Moderní elektronické soupravy budou jezdit třeba do Kutné Hory, Kolína nebo Berouna.
1: U první koleje pražského hlavního nádraží právě zastavil vlak, který pojede do Berouna. Několikrát do týdne ho využívá i Tereza Šikošová.
2: Protože autem se špatně jezdí do Prahy, takže beru vlak. Že bydlím mimo Prahu, ale pracuji v Praze. Já si myslím, že už teď je hrozně moc aut a myslím si, že když se nebude developovat tratě, tak to bude akorát horší a horší. A myslím si, že je potřeba mít dobrou infrastrukturu jako MHDčka.
1: Po elektrifikované trati v současnosti jezdí soupravy typu City Elephant. Nově by je měly nahradit dvoupodlažní elektrické jednotky MU400.
3: My po dnešku vlastně známe už finální nabídky zájemců tu veřejnou zakázku.
1: Říká radní Středočeského kraje Petr Borecký z hnutí STAN s tím, že do tendru se zapojily dvě společnosti.
3: České dráhy podaly nižší nabídkovou cenu než společnost RegioJet. Teď bude probíhat druhá fáze, to znamená samotné vyhodnocování nabídek jak z technického, právního, tak ekonomického hlediska, kde se musí ověřit, jestli všechny ty nabídky byly podány tak, jak podány být měly.
1: České dráhy nabídly cenu zhruba 165 miliard korun, tedy asi o 18 miliard méně než druhý RegioJet, přibližuje náměstek pražského primátora Jaromír Beránek z Pirátské strany.
4: Tady je zapotřebí doplnit, že je to zakázka na dopravce, nikoli na výrobce vozidel, protože ty vlastní výrobce vozidel si už potom zajišťují ti jednotliví dopravci. Je to celkově pro Českou republiku nepochybně jedna z nejvýznamnějších železničních zakázek na dopravce za celou moderní historii.
1: Hlavním kritériem soutěže byla podle Beránka cena. Společnost RegioJet si za svou nabídkou stojí, komentuje její mluvčí Lukáš Kubát.
5: Naší nabídku jsme považovali za velmi zajímavou. Pokud se potvrdí, že konkurence nabídla výhodnější podmínky, bude to dobrá zpráva pro Prahu a Středočeský kraj. Věříme, že výsledek bude přínosem pro cestující a podpoří další rozvoj železniční dopravy v regionu.
1: Vítěz tendru bude nové elektrické soupravy provozovat dalších 30 let. České dráhy hodnotí zveřejněné nabídky v tendru pozitivně, jak uvedli v písemné reakci pro Český rozhlas.
6: Jsme připraveni zajistit spolehlivou železniční dopravu v rámci pražské integrované dopravy a podílet se na dalším rozvoji moderní železnice v Praze a Středočeském kraji. Výběrové řízení samozřejmě ještě není ukončené, ale z této první zprávy máme obrovskou radost.
1: Nové soupravy mají od roku 2030 jezdit na tratích z Prahy do Berouna, Českého Brodu, Kolína nebo Kutné Hory. A po dokončení modernizace trati by měly zajíždět i do Kladna. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Dneska budeme mít v Praze polojasno až jasno, od západu postupné přibývání oblačnosti a odpoledne a večer místy přehánky nebo občasný déšť. Maxima 21 až 23 stupňů Celsia, foukat bude slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr. A jak to vypadá na silnicích, doplní Kuba Vodička?
7: Hezké ráno. Na příjezdu do Prahy po dálnici D10 se za sjezdem na Radonice na 3. kilometru stále řeší nehoda, hned 5 aut v levém jízdním pruhu. Kolona narostla už za sjezd na Starou Boleslav na 12. kilometr. Čekejte zdržení až 3/4 hodiny. Na pražském okruhu směrem na letiště velmi dlouhá kolona od sjezdu na Jesenici z 81. kilometru. Pomalu se jede přes oba tunely až před sjezd na Ořech. I zde je celý úsek asi na 45 minut. Velmi silný provoz také na okruhu a Štěrboholské spojce. Popojíždí se od dálnice D11 až k Průmyslové, je to aktuálně zhruba na 25 minut. Výraznou kolonu očekávejte stále také na příjezdu do Prahy od D8. Pomalu se jede už z Cínovecké ulice od sjezdu na Čakovice, následně pak přes Libereckou ulici v Holešovičkách až před tunel Blanka, celý úsek na více než půl hodiny. A provoz vázne i na jižní spojce směrem na Smíchov, od sjezdu na Pankráce se jede velmi pomalu až za Barandovský most do Břížské ulice, je to celé asi na 20 minut.
0: Já ti moc děkuju, Kubo, měj se.
7: Hezké ráno.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Brooks a Bitch, je 8 hodin, ve studiu se mnou už je Denisa Žižková, máme pro vás zprávy Rádia Praha. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: o provozování osobních vlaků na elektrifikovaných tratích v Praze a okolí po roce 2029 se uchází České dráhy a RegioJet. Veřejnoprávní média přijdou v příštím roce dohromady o miliardu, rozhodla o tom vláda. Firma SpaceX získala z primární nabídky akcií o 10 miliard dolarů víc, než se čekalo. Dnes má být polojasno až jasno, postupně přibývání oblačnosti, teploty maximálně 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Příměstské vlaky na elektrifikovaných tratích v Praze a středu Českém kraji chtějí po roce 2029 provozovat České dráhy a RegioJet. Přihlásili se do soutěže, která určí dopravce na dalších 30 let. České dráhy navrhly cenu 165 miliard korun. Společnost RegioJet nabídla o 18 miliard více, říká její mluvčí Lukáš Kubát.
2: Naší nabídku jsme považovali za velmi zajímavou. Pokud se potvrdí, že konkurence nabídla výhodnější podmínky, bude to dobrá zpráva pro Prahu a Středočeský kraj.
0: Vítěz tendru bude muset nakoupit nové velkokapacitní vlakové soupravy EMU 400. Jezdit by měly například na tratích do Kolína, Kutné Hory a Benešova. Společnost Arriva nakonec finální nabídku nepodala. Podepsat smlouvu s vítězem soutěže chtějí Praha a Středočeský kraj do konce letošního roku. Lidé od příštího roku nejspíš nebudou platit televizní a rozhlasové poplatky, rozhodla o tom vláda. Od ledna mají být Český rozhlas a Česká televize financované ze státního rozpočtu. Dohromady přijdou obě média o víc než miliardu korun.
3: Český rozhlas a Česká televize mají ze státního rozpočtu dostat necelých 8 miliard. Jde o stejnou částku, se kterou hospodařili do roku 2024, pokračuje ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy.
4: Pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun.
3: Díky snížení rozpočtu by podle Klempíře měla veřejnoprávní média fungovat efektivněji. Podle opozice to ale naopak ohrozí jejich nezávislost. Návrh proto plánuje ve sněmovně blokovat, říká pirátská poslankyně Andrea Hofmanová.
5: Celou věc budu dále konzultovat s Evropskou komisí, protože takto razantní škrt vnímám jako silné ohrožení nezávislosti.
3: Opoziční politici tak dál požadují, aby se zákony o veřejnoprávních médiích neměnily. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Technologická společnost SpaceX získala z primární nabídky akcií v přepočtu o víc než 200 miliard korun víc, než se předpokládalo. Její celkový výnos z první veřejné nabídky akcií byl téměř 1,8 desetin bilionu korun, tedy nejvíc v historii. Firma amerického podnikatele Elona Muska vstoupila na burzu minulý pátek. Musk se díky tomu vzápětí stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Basketbalisté Nymburka slaví 21. titul v Národní lize. V pražské hale Královka porazili v rozhodujícím 7. zápase finálové série 91-74 Pardubice. Trenér východočechů si stříbrné medaile váží.
6: Je to velký pro pardubický basket a myslím si, že pro český basketbal ta finálová série byla skvělá. Pro mě je tady ta sezona obrovský zadosti učinění a hrozně moc si toho vážím, protože židle trenéra je hodně nevyspytatelná. Vítězství jdou za hráčem a porážky jdou za trenérem.
0: Od nové sezony se Nymburk sloučí se Slaví. Hrát bude v Praze a pod jiným názvem. Zítra bude polojasno až jasno, postupně přibývání oblačnosti, odpoledne místy přeháňky nebo občasný déšť a teploty 21 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Po zprávách si dáme dopravní informace, s nimi je připravený Kuba Vodička.
8: Příjemné ráno. Velké problémy stále na příjezdu do Prahy po dálnici D10. Hned za sjezdem na Radonice na 3. kilometru se řeší nehoda hned 5 aut. Blokují levý jízdní pruh. Kolona narostla už skoro ke sjezdu na Starou Boleslav. Zhruba na 13. kilometr. Čekejte zdržení kolem 50 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště začíná stále kolona před sjezdem na Jesenici. Pomalu se jede pak přes oba tunely až ke sjezdu na Ořech. Celý úsek pro osobní auta na více než půl půl hodiny. Pro kamiony to zdržení ještě výrazně delší. Velmi silný provoz čekejte také na okruhu a Štěrboholské spojce ve směru k Lanovému mostu. Popojíždí se od Černého mostu k Průmyslové, je to zhruba na 25 minut. Dlouhá kolona také na příjezdu do Prahy od D8. Zastavíte se už v Cínovecké u sjezdu na Březiněvé, zpomalu se jede pak přes celou Libereckou a Holešovičky až před tunel Blanka. Je to asi na půl hodiny. A provoz vázne také na jižní spojce směrem na Smíchov. Od sjezdu na Pankrác pojedete za Barandovský most do Dobřížské asi 20 minut.
7: Díky moc, Kubo, měj se.
8: Ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Posloucháte Rádio Praha a v úterý 16. června máme 6,5 minuty po 8. Hezké ráno, přeje Honza Chlaň. Za chvilku Shania Twain, That Don't Impress Me Much. A bude taky Holly Humberston a její Cruel World.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM.

0: Je 9:45, posloucháte Rádio Praha. Hezké ráno přeje Honza Chlaň.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Úterý 16. června. Svátek má hněv posilující Zbyněk. Toto bylo kdysi oblíbené rytířské jméno. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Husitská vojska zvítězila nad početně silnějšími římsko-německými žoldnéři v bitvě u Ústí nad Labem přesně před 600 lety v roce 1426. Křižáci se pokoušeli vyprostit Ústí z téměř 2 měsíce trvajícího obležení. Na českém území to bylo naposled, kdy těžká jízda napadla vozovou hradbu čelním útokem. Opět si vylámali zuby, takže už to u nás nikdo neskoušel. První letecká nehoda na území České republiky se odehrála před 135 lety v roce 1891. V Praze se během jubilejní výstavy zřítil balón Kysibelka. Jeho první volný let z královské obory skončil havárií v holešovické Reisenzahnově továrně. Všichni tři členové posádky naštěstí neštěstí přežili. Vůbec prvním českým atletem, který překonal světový rekord, se stal diskař František Jandasuk před 125 lety v roce 1901. Na mezinárodních závodech pořádaných Spartou na hřišti v Bubnech hodil 39 metrů 42 centimetrů. Jeho rekordní zápis vydržel něco přes rok. Americká počítačová firma IBM byla založena v New Yorku v roce 1911. Již tehdy měla ve svém výrobním programu třeba výpočetní měřítko, docházkový záznamník neboli píchačky, elektrický sčítací stroj nebo časovač. Tenisový areál v Praze na Štvanici byl otevřen přesně před 40 lety v roce 1986. Na zámku Brdo, poblíž slovinského hlavního města Lublaně, se před 25 lety konala první schůzka ruského a amerického prezidenta Vladimira Putina a George Bushe. Velká stávka odborů v dopravě ovlivnila zejména dopravu v Praze, kde poprvé v historii nevjelo metro přesně před 15 lety. V celé České republice se na 24 hodin zastavila vlaková doprava, MHD fungovala omezeně i v Brně, Olomouci a Ústí nad Labem. Biotechnologické a biomedicínské centrum BioCev bylo otevřeno ve Vesci u Prahy před 10 lety. Stálo přes 2 miliardy a financováno bylo převážně z peněz Evropské unie. 65 má dneska generální ředitel České televize Hynek Chudárek. A kulatou 60 má sportovní legenda.
5: Máme za to.
4: Trojnásobný olympijský vítěz.
6: Obrovský nadšení, no ani jsem to nečekal, že to bude tak daleko.
4: Světový rekordman Jan Železný. Tak všechno nejlepší a vám všem dobrý den.
0: Ten den bude polojasný až jasný, od západu postupně přibývání oblačnosti a odpoledne a večer místy přehánky nebo občasný déšť. Maxima 21 až 23 stupňů Celsia, teď jsme na 16 a foukat bude slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr. Kuba Vodička má slovo.
7: Hezké ráno, problémy stále čekejte na příjezdu do Prahy po dálnici D10. Za sjezdem na Radonice na 3. kilometru se stále dořešuje nehoda 5 aut, která blokuje levý jízdní pruh. Kolona aktuálně od sjezdu na Brandýs nad Labem z 10. kilometru stále na více než půl hodinu. Na Pražském okruhu máme nový problém, směrem na letiště za nájezdem od Vesce na 4. kilometru stojí v levém pruhu nepojízdné osobní auto, je označeno světelnou šipkou, kolona od D1 zhruba na půl hodiny. Silný provoz stále také na příjezdu do Prahy po D5. Auta se zastavují za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru. Pomalu se pak jede až na Pražský okruh, kde kolona pokračuje k Ořechu, zdržení zhruba 20 minut. A provoz vázne stále také na okruhu a Štěrboholské spojce mezi Černým mostem a Průmyslovou. Čekejte zdržení kolem 20 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
7: Ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

0: Vela, All My Love je 9:30 a my si dáme zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Dobré dopoledne. V Praze vzniklo nové nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší v ulici Vladimírova v Nuslích v Praze 4. Provozovat ho bude příspěvková organizace hlavního města Centrum sociálních služeb Praha. Celkové roční náklady na jeho fungování město odhaduje na zhruba 13,8 milionu korun. V denním centru se lidé bez domova budou moci umýt, najíst a využít sociální poradenství. Financování chválili praští radní na svém jednání. Muzikál Klan Baťa od scenáristky Daniely Sodomové a v režii Adély Laštovkové Stodolové bude mít dnes večer premiéru na letní scéně Muzea Kampa. Je to příspěvek k letošnímu 150. výročí narození podnikatele Tomáše Bati. Muzikál diváci shlednou pod širým nebem na nádvoří pražských Sovových mlýnů, v nichž muzeum sídlí. Poslanci Evropského parlamentu budou dnes hlasovat o opatřeních, která mají zrušit dovozní cla na většinu průmyslového a zemědělského zboží ze Spojených států. Jde o klíčovou součást obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta. Tu Evropská komise uzavřela ve snaze zabránit zavedení vysokých cel americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa remízou 0-0 s Kapverdami. Nerozhodným výsledkem 1-1 skončily také zápasy Belgie s Egyptem a Saudské Arábie s Uruguayí a Írán remizoval s Novým Zélandem 2-2. Dnes má být nejprve jasno nebo polojasno, postupně přibývání oblačnosti, teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Před námi jsou dopravní informace, o ty se postará Kuba Vodička.
3: Hezké ráno. Problémy přetrvávají na příjezdu do Prahy po dálnici D10. Hned za sjezdem na Radonice na 3. kilometru se dořešuje nehoda 5 aut. V levém jízdním pruhu kolona od sjezdu na Brandých nad Labem z 10. kilometru stále zhruba na půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště čekejte nesouvislou kolonu, která popojíždí už od D1. Pomalu se pak jede přes tunely až ke sjezdu na Ořech. Pro osobní auta je to zhruba na půl hodiny, kamiony ale celý úsek pojedou výrazně déle. Silný provoz je také na příjezdu do Prahy po D5. Auta se zastavují za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru. Pomalu se jede až na Pražský okruh k Ořechu. Je to asi na 25 minut. Nový problém je ve Kbelské ulici směrem na Letňany, kde uzavřeli silničáři jeden jízdní pruh před sjezdem na Prosek. Projíždí se taky jedním pruhem. Kolona je jak z Hloubětína, tak z Novopatské. Zdržení asi na 20 minut. A provoz stále vázne i na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most od Černého mostu k Průmyslové se zdržíte kolem 25 minut.
0: Já ti moc děkuju, Kubo, měj se.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: To byl Europe a The Final Countdown ve 9:45 na Rádiu Praha. Tomáš Baťa sice uměl vyrábět boty, ale přemýšleli jste někdy nad tím, jestli uměl třeba zpívat nebo stepovat? To se totiž ukáže na letní scéně Muzea Kampa, kde dnes poprvé ve svém muzikálu Klan Baťa představí i další členy rodiny známého obuvníka, který by letos oslavil 150 let.
1: Přemýšlel nad tím, jak se sám o sebe starat, aby byl lepším člověkem, nebo aby jeho zaměstnanci byli lepším člověkem, protože si byl moc dobře vědom toho, že když člověk bude šťastný, tak bude radši chodit do práce.
2: Popisuje svou postavu Marek Lambora, který se v roli Tomáše Bati střídá s Oskarem Hessem.
1: On prostě přišel na to, na co přicházíme my teď, nebo podle čeho se staráme o sebe my teď, jako o naše duševní zdraví, o to, jak cvičit, kdy spát, co dělat pro to, abyste měli co nejlepší spánek.
2: Zlínský rodák postavil svým zaměstnancům školy, nemocnice, dostupné bydlení a zajistil, aby měli kde trávit svůj volný čas. Muzikál ale nebude jen o významném podnikateli. Divákům představí rovnou celý Klan Baťa. Pokračuje režisérka projektu Adéla Laštovková-Stodolová.
3: Nevěnujeme se tam žádným sporům, ale spíš vlastně představíme celý ten Klan Bati a jejich jednotlivý příběhy. Pro nás bylo důležitý, aby v tom širším kontextu, aby to lidi viděli.
2: Jednoho z bratrů nejznámějšího českého obuvníka stvární třeba Tomáš Klus.
4: Já hraju Jana Antonína Baťu, což je o 22 let mladší bratr Tomáše Bati, který ho vychovával spíš jako syna a vložil do něj podle mě to nejlepší, co v něm bylo, a on to v tom nejlepším smyslu zužitkoval. A on byl na rozdíl od Tomáše docela bohem. To si myslím, že tuhletu životní proměnu máme taky společnou, že jsme potřebovali silnou ženu, aby zkrotila naši živočišnou sílu.
2: Jan Antonín Baťa se po bratrově smrti postaral o růst firmy i rozvoj samotného Zlína. Po druhé světové válce ho ale československé úřady neprávem označily za zrádce národa. Proto utekl do zahraničí a do rodné země se už nevrátil.
4: Já mám takový leitmotiv toho představení pro mě samotného, je očištění jména Jana Antonína Bati. Ten jeho konec byl velmi jako tragický a z mýho úhlu pohledu velmi nezasloužený.
2: Tomas Sean Pšenička si zahraje vnuka Tomáše Bati, George. Ten se rozhodl, že dá firmě úplně jiný směr.
5: V nějakých očích by mohl působit jako takovej skoro jako antagonista nebo někdo jako záporná postava, protože to člověk, který když převezme tu firmu, tak chce přesunout tu výrobu do Číny, zvýšit ten profit, hlavně bude o ten profit, o to, aby ta firma byla konkurenceschopná, a je mu vyčítáno, že nemá dost smyslu pro tradice.
2: I samotné představení půjde trochu proti proudu a tradiční muzikál doplní třeba rap nebo beatbox. A kromě Klanu Baťa ožili na letní scéně Muzea Kampa také příběhy Marty Kubišové, Jana Vercha, Medy Mládkové nebo Miloše Formana. Valeria Oros, Český rozhlas.
0: Je úterý 16. června, v Praze budeme mít polojasno až jasno, od západu postupné přibývání oblačnosti a odpoledne a večer místy přehánky nebo občasný déšť. Maxima 21 až 23 stupňů Celsia, teď jsme na 16 a foukat bude slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr. No a ještě dopravní informace, ty dnes celé ráno připravuje Kuba Vodička.
6: Hezké ráno. Nehoda se stále řeší na příjezdu do Prahy po dálnici D10, a to hned za sjezdem na Horní Počernice a Radonice na 3. kilometru. Srazilo se zde hned 5 aut, projíždí se pouze pravým pruhem. Kolona od sjezdu na Brandýs nad Labem z 10. kilometru stála asi na půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště čekejte dlouhou nesouvislou kolonu od D1 až ke sjezdu na Ořech. Pro osobní auta stále zdržení více než půlhodinové, pro kamiony ještě výrazně delší. Silný provoz stále na příjezdu do Prahy po D5, kolona od 4. kilometru od Rudné na Pražský okruh k Ořechu na 20 minut. Ve Kbelské ulici směrem na Letňany začaly pracovat silničáři před sjezdem na Prosek, projíždí se pouze jedním pruhem, kolona jak z Hloubětína, tak z Novopatské zhruba na 20 minut, a kolonu čekejte aktuálně také u Motola v Kukulově ulici, popojíždí se z konce Bucharovy od Plzeňské až nahoru na Vypych a je to asi na 25 minut.
0: Díky moc, Kubo, za dnešní spolupráci. Měj hezké úterý. Ahoj.
1: Měj se hezky, ahoj.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Úterý 16. června Radio Praha vysílá zprávy ve studiu. S nimi kolegyně Denisa Žižková. Hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Bylo 10 hodin.
1: Pražští policisté zadrželi 4 lidi za výrobu a prodej pervitinu. Hrozí jim až 10 let vězení. Od září musí být v každé první třídě základní školy s víc než 15 žáky asistent pedagoga. Jen dnes můžou zemědělci žádat o náhradu škody na ovoci způsobenou jarními mrazy. Dnes má být v Praze polojasno až jasno, postupně přibývání oblačnosti, teploty 21 až 23 stupňů.
2: Radio Praha. Zprávy.
1: Pražští policisté zadrželi 4 výrobce a prodejce pervitinu. Drogy podle kriminalistů vyráběli nejdříve v Praze, později v chatových oblastech ve středočeském kraji. Detektivové u nich našli 700 tisíc korun v hotovosti, říká mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
3: Jeden z podezřelých na sebe připoutal pozornost tím, že při běžné silniční kontrole začal policistům ujíždět. Postupně vyhazoval sáčky s drogami a zastavili ho až varovné výstřely. Následně jsme zjistili, že má 2 platné zákazy řízení motorových vozidel a nalezli jsme u něj i střelnou zbraň.
1: 3 mužům a 1 ženě hrozí až 10letý trest vězení. Školy mají mít od září v prvních třídách s víc než 15 žáky asistenta pedagoga. Narážejí ale na problém sehnat kvalifikované pracovníky. Ministerstvo školství nedostatek asistentů neeviduje. Podle úřadů mohou mít potíže některé regiony s celkovým nedostatkem pedagogů nebo Praha, kde je na nižší plat obtížné někoho nalákat. Mluvčí ministerstva Ondřej Macura zároveň upozorňuje i na další změnu, která se týká všech ročníků.
4: Pokud budou v jedné třídě působit zároveň 2 asistenti, může být jejich součet hodin přímé pedagogické činnosti maximálně 36 hodin, tedy jeden celý úvazek. Větší úvazek bude možný pouze za určitých okolností, například když budou ve třídě více než 4 žáci s podpůrným opatřením 3. až 5. stupně.
1: To jsou například děti s Aspergerovým syndromem na 4 a podobně závažnou, ale i s nejtěžšími diagnózami, tak bude ve třídě 1 asistent pedagoga. Víc než 400 ovocnářů letos žádá stát o náhradu škod způsobených jarními mrazy. Ovocnářská unie ztráty vyčíslila na 1,5 miliardy korun. Vláda jedná o finanční podpoře z unijních fondů.
5: Nejsou třešně, švestky ani jablka, tam jsme ztratili úrodu na některých pozemcích až 100%.
6: Říká farmářka Irena Štajnochrová z Třebanic na Prachaticku. Tato rodinná farma sklidí méně než 50% běžné úrody ovoce. Proto si požádala o náhrady. Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu nahlásilo škody celkem 411 pěstitelů, doplňuje mluvčí Eva Češpiva.
7: Nejvíc žádostí, téměř 30%, se týká jablek, dále švestek, hrušek, meruněk a třešní.
6: Vláda jedná o finanční pomoci pro zemědělce od Evropské unie, a to minimálně ve výši 1/4 škod. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
1: Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude od nové sezony asistentem trenéra Jima Montgomeryho v St. Louis v NHL. Dvojnásobný mistr světa pracoval u plynulých 3 sezonách jako asistent v nižší AHL. Z Blues podepsal Prospal víceletou smlouvu. Stane se 4. Čechem na lavičce klubu NHL po Slavomíru Lenerovi, Ivanu Hlinkovi a Jaroslavu Svejkovském, který je aktuálně asistentem trenéra ve Filadelfii. Dnes by mělo být polojasno nebo jasno, postupně bude přibývat oblačnost, k večeru by se mohly objevit přehánky, teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme se podívat také na pražské silnice, slovo má Kuba Vodička.
8: Hezké dopoledne. Problémy jsou stále na příjezdu do Prahy po dálnici D10, kde se zase jezdem na Radonice na 3. kilometru řeší nehoda 5 aut v levém pruhu. Kolona je stále od sjezdu na Brandýs nad Labem z 10. kilometru zdržení na půl hodiny. Silný provoz čekejte také na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Popojíždí se už zase jezdem na Rudnou od 4. kilometru. Pomalu se pak auta sunou až na pražský okruh k Ořechu, zdržení kolem 20 minut. Na pražském okruhu jsou problémy také směrem na letiště, nesouvislá kolona po pojíždí od D1 až k Ořechu. Pro osobní auta je to zhruba na půl hodiny, pro kamiony v pravém pruhu, ale to zdržení bude výrazně delší. Ve Kbelské ulici směrem na Letňany se za nájezdem z Novopatské srazila dvě auta, blokují pravý jízdní pruh. Kolona aktuálně z Hloubětí na odpodě Bratské a také z Novopatské, zdržení 15 až 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 5,5 minuty po 10. hodině na Rádiu Praha začíná dopolední vysílání. Děkujeme, že posloucháte. Před námi spousta muziky, zazní Bon Jovi, Sabrina Carpenter, také Dido a nebo Maroon 5. No a Bitcoin se po loňském maximu propadá. Odborník to zdůvodňuje psychologií trhu a mentalitou aktiva. Téma, kterému se ve vysílání budeme věnovat už za chvíli. Hezký poslech vám přejeme.

0: Bon Jovi a Keep the Faith na Rádiu Praha. Keep the Faith ve volném překladu, něco jako nestrácejte naději, si teď pravděpodobně říkají všichni, kdo vlastní Bitcoin. Ten se totiž dál propadá. Jen za posledních 8 měsíců se nejznámější kryptoměna dostala na polovinu své hodnoty. Tento měsíc se dokonce dala sehnat i za méně než 60 tisíc dolarů, tedy nejlevněji od října 2024. Podle Karima Abdaláha, odborníka na kryptoměny z Vysoké školy ekonomické, v současnosti existují geopolitické tenze, které mohou vysvětlovat přesun finančních prostředků do více bezpečných aktiv. Ve vysílání Českého rozhlasu a taky dodal, že nic překvapivého to určitě není. Spíš z toho plyne ponaučení, že by se Bitcoin neměl stát nějakým spořícím účtem. Celý rozhovor si můžete poslechnout anebo přečíst v přepisu na webu irozhlas.cz. Tak se tam podívejte. My se teď ale podíváme hlavně na pražské silnice. Na příjezdu do metropole po dálnice D10 se za sjezdem na Radonice na 3. kilometru stále řeší nehoda 5 aut v levém pruhu. Kolona od sjezdu na Brandýs nad Labem z 10. kilometru je až na půl hodiny. Ve Kbelské směrem na Letňané se za nájezdem z Novopatské srazila 2 auta v pravém pruhu. Kolona z Hloubětína i z Novopatské aktuálně na 15 až 20 minut. Bouralo se také v ulici v Holešovičkách směrem do centra u nájezdu od Bulovky. V levém pruhu se srazilo nákladní auto s osobní a s motorkou. Kolona od sjezdu na Prosek až na 10 minut. Na pražském okruhu směrem na letiště popojíždí nesouvislá kolona od dálnice D1 až ke sjezdu na Ořech. Pro osobní auta zdržení na zhruba půl hodiny, kamiony se zdrží výrazně déle. A kolonu čekejte i v Kukulově před Vypichem z konce Bucharovy od Plzeňské se zdržíte více než 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Jen dvě novinky promluvily do pořadí 24. kola. Cover hitu Riptide začíná na 6. místě. Psygala, Jacksomy a Ilan Kidron. Pátý je Teddy Swims, Mr. Know It All. Z 10. na 4. vylétla Eva Farná, Perpetuum Mobile. Třetí jsou Rolling Stones, In The Stars. Nejlepší novinka je druhá, Sienna Spyro, Material Lover. A jednička. Pro Botox zase hlasovala půlka Prahy. Pyžamo je opět první. A jak zahlasujete vy? Který song z aktuálního vydání vás nejvíc baví?
2: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
1: Další vydání v premiéře opět v neděli večer.
3: Hit týdne.

0: Zpěvák Alex Voren nás na Rádiu Praha dovedl ke krátkým zprávám. Necelou minutu před 10:30 je pro vás má Denisa Žešková.
1: Přeji vám dobré dopoledne. V pražských Dolních Měcholupech vznikne nový školní areál, kde bude mateřská, základní i střední škola s celkovou kapacitou 1170 žáků. Areál bude koncipován jako vzdělávací kampus, který nabídne mimo jiné venkovní učebny, sportoviště nebo jídelny. Projekt za zhruba 1 160 000 000 korun bez DPH schválili pražští radní. S výstavbou by mohli dělníci začít na začátku příštího roku. Pražský magistrát plánuje za 66 milionů korun koupit od soukromých vlastníků přírodní areál v Uhříně vsi, který v minulosti využívali skauti. Po odkupu by se tam měli vrátit a provozovat tam spolu s Domem dětí a mládeže Centrum pro mládež. Novinářům to řekli po jednání městských radních radní pro školství Antonín Klecanda. Armáda chce převzít karlovarské letiště a investovat do něj až 4 miliardy korun. Podle dokumentu ministerstva obrany plánují přizpůsobit přistávací dráhy pro potřeby vojska i NATO. Letiště ale i dál budou moci využívat civilní lety. Bezúplatný převod z vlastnictví kraje má vláda schválit ještě tento měsíc. A české volejbalistky na druhém turnaji Ligy národů narazí na hvězdné týmy v čele se světovými jedničkami, olympijskými šampionkami a úřadujícími mistryněmi světa Italkami, s nimiž se na Filipínách utkají hned ve středu. Díky pomoci české ambasády a volejbalového svazu se tým přesunul do Manily přímo z Číny, kde vyhrál 3 ze 4 zápasů. Jen nahrávačku Pavlu Šmídovou plánovaně vystřídala Anna Pragrová z Dukly Liberec. Dnes bude polojasno až jasno, postupně oblačno, k večeru by se mohly objevit přeháňky a teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích, to ví Kuba Vodička.
3: Hezké dopoledne. Začnu lepší zprávou z dálnice D10, respektive z příjezdu do Prahy po D10, kde se za sjezdem na Radonice na 3. kilometru už podařilo všechna havarovaná auta dát na stranu. Projíždí se tak už několik minut bez omezení. Kolona od Brandýsa z 10. kilometru se postupně rozjíždí. Čekejte už zdržení jen do 10 minut. Ve Kbelské ulici směrem na Letňany se za nájezdem z Novopatské stále řeší nehoda kamionu s osobním autem v pravém pruhu. Kolonu očekávejte jak z Hloubětína, kde se auta zastavují už na konci Průmyslové, zde je to asi na 20 minut, a také v celé Novopatské, kde se popojíždí, dá se říci, už z pražského okruhu od sjezdu na Běchovice, zde je to na více než půl hodiny. Lepší zprávu pak budu mít ještě z ulice v Holešovičkách směrem do centra. U nájezdu od Bulovky už se podařilo také všechna havarovaná auta dát na stranu. V tuto chvíli kolona od sjezdu na Prosek maximálně na 10 minut a i zde se kolona postupně rozjíždí. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi. ČT1. Těžký život ředitelů nemocnic jako téma pro nový díl publicistického pořadu Rozpleteno. ČT2. Příběh největší bitvy na českém území, která radikálně proměnila Evropu. Premiéra dokumentu Bitva u Hradce Králové 1866. A ČT Art. Na pařížské výstavě vyvolá pozdvižení obraz malířovy 17-leté Milenky. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: A půl minuty po 10:30 pokračuje dopolední vysílání Rádia Praha. Dobrý den vám přejeme. Pamatuje první republiku, okupaci i vznik samostatného Česka. Kruchta katedrály svatého Víta z roku 1910 prošla v minulých letech další velkou proměnou. Musí totiž unést desítky tun těžké nové varhany. Jak složité je zasahovat do historického prostoru v srdci katedrály, řekneme už za chvíli. Hezký poslech.

0: To byla Lady Gaga o znění vašeho úterního dopoledne se stará Rádio Praha. Dobrý den. Západní balkón katedrály svatého Víta si pamatuje už lecos. Od středověkých požárů přes bombardování Prahy až po ticho velkých okamžiků minulého století. Teď ale musí unést kamenný kůr něco úplně nového. 33 tun svatovíckých varhan. Právě kvůli novému nástroji museli památkáři samotnou kruchtu opravit.
1: Máte docela dost klíčů.
2: To je celý svazek sem vlastně do věže.
3: Když Kamil Hilbert v roce 1910 tuto hudební kruchtu vybudoval, tak nepředpokládal, že se bude jednat o nástroj takových rozměrů, který je dneska záměrem zde umístit.
4: Popsal při východu slunce ve svatovícké katedrále před 3 lety Petr Měchura, pracovník odboru památkové péče kanceláře prezidenta republiky.
3: Z toho důvodu vlastně ta nosná část, která je skrytá pod tou dřevěnou podlahou, nevyhovuje ze statického hlediska, není dostatečně únosná, takže prioritním úkolem této opravy je stužení těch nosných konstrukcí.
4: Elektrikáři nainstalovali už do dříve rozebraného zdiva také síť optických kabelů.
3: Samozřejmě tím, že se nacházíme v katedrále, tedy v nejcennějším prostoru farelu chráněného Pražského hradu, tak samozřejmě není snadné tady provádět jakékoliv instalace. V našem případě to znamená prakticky rozebrat všechny staré historické trasy, které jsme v průběhu projekčních prací ověřili, a opravdu se jedná o stovky metrů různých typologií přípojných míst a vůbec instalací. V některých místech bude třeba vyjmout některé kvádry, které tvoří třeba nároží portálů. Pravdu zasahujeme jen tam, kde už zasahováno bylo. Z hlediska tahání optických kabelů je velmi nutné udělat dost prostoru pro instalace těchto systémů, protože nesnesou třeba ostré ohyby.
4: Nové varhany od mistra Grenzinga budou už čtvrtým nástrojem, který bude hrát v katedrále. První gotický nástroj shořel při velkém požáru v roce 1541. Krátce na to pak vznikly nové renesanční varhany zvané Ferdinandovy. Císařské varhany sloužily až do poloviny 18. století, kdy byla katedrála zapálena pruskými dělostřelci při bombardování Prahy a poté bylo 170 let v chrámu ticho.
3: Moderní hudební nástroj je dneska do jisté míry počítač a mimo to například byl požadavek, aby varhaník nemusel po tradičním způsobu hrát přímo z varhan, ale má i mobilní pult, který se může pohybovat po katedrále.
5: Napříč tou chrámovou lodí na nás teď svítí skoro i slunce přes tu východní vitráž. Tato západní rozeta ale bude zčásti zakrytá, jak už jste zmínil před rozhovorem.
3: Varhany zakryjí spodní třetinu při pohledu, řekněme, z transeptu. Jediný, kdo prakticky uvidí rozetu celou, bude pan kardinál, nebo lépe řečeno arcibiskup. Kamil Hilbert ji navrhoval jako důležitý motiv západního průčelí, později bylo rozhodnuto i o motivu vitráže, což je stvoření světa. A protože vlastně tyto záměry překazila první světová válka, tak se realizace této rozety stala do jisté míry symbolickým znakem sounáležitosti a spolupráce českého státu s katolickou církví.
4: Dodává Petr Měchura. Ten dohlížel i na instalaci nových varhan, které přivezli do svatostánku v několika kamionech. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: No a jak to vypadá na silnicích v Praze? V Ekbelské ulici směrem na Letňany už se za nájezdem z Novopatské srazil kamion s osobním autem. Policie už dala havarovaná auta do odbočovacího pruhu, kolonu čekejte z Hloubětína z konce Průmyslové na 20 minut a také v celé Novopatské na Pražském okruhu a Štěrbolské spojce od Průmyslové, kde je to na více než půl hodiny. Na okruhu směrem na letiště popojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionů v pravém pruhu od dálnice D1 až ke sjezdu na Ořech. Pro osobní auta zdržení na až 25 minut, kamiony se zdrží výrazně déle. Provoz vázne i na okruhu a Štěrboholské spojce. Mezi Černým mostem a Průmyslovou se zdržíte asi 20 minut a kolonu čekejte také v Bělohorské směrem z centra před Vypichem od Břevnovského kláštera. Je to na asi 10 minut. Dobře dojďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě.

0: Dáma, která nás teď dovedla k dalším zprávám Rádia Praha a která dnes už po třetí vystoupí ve vyprodaném Edenu. To byla Eva Farná, teď je 11 hodin a nabízíme další zprávy. Slovo má Denisa Žižková. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu z iniciativy veřejnoprávně ohlásili výstražnou stávku kvůli rušení poplatků. Ocenění od Prahy 4 převzali členové integrovaného záchranného systému. Britská zpěvačka Bonnie Tyler v nemocnici nabyla vědomí, v umělém spánku byla přes 5 týdnů. Dnes má být polojasno až jasno, postupně oblačno a teploty maximálně 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně ohlásila výstražnou stávku. Reaguje tak na návrh zákona o změně financování obou médií, který schválila vláda. Podrobnosti iniciativa ohlásí ve středu. Podle dřívějších informací má být stávka naplánovaná na pondělí 22. června. Návrh zákona od ministra kultury Oty Klempíře za motoristy počítá se zrušením rozhlasových a televizních poplatků a převedením financování obou médií pod státní rozpočet. Oproti letošku by tak měly jejich příjmy klesnout dohromady o zhruba 1 400 000 000 korun. To by podle ředitelů obou médií znamenalo omezení výroby a propouštění celkem až 700 zaměstnanců. Praha 4 ocenila vybrané členy integrovaného záchranného systému a městské policie za mimořádné činy i dlouhodobou spolupráci s městskou částí. Mezi oceněnými byli například policista Milan Kačírek za práci v oblasti kybernetické kriminality nebo strážníci Adam Hlaváček a Petr Fojtách, kteří se podíleli na dopadení hledaných osob. Ocenění získali také záchranáři, kteří zasahovali u nedávné nehody v Chodovské ulici. Vedení Berouna chce usnadnit třídění odpadu. Tamní zastupitelé dnes projednají změnu potřebné vyhlášky. Ta umožní vyhazovat třeba nápojové kartony a plechovky do kontejnerů na plasty, říká starostka Soňa Chalupová z ODS.
3: Ta vyhláška má pouze dozakomponovat to, že přecházíme v některých oblastech na takzvaný multikomoditní sběr, to znamená, že do žluté popelnice, která byla dosud pouze na plasty, bude se moct odkládat další odpad.
1: Zastupitelé budou také řešit pojmenování nových ulic v lokalitě Pískovna a v oblasti Beroun Závodí. Britská zpěvačka Bonnie Tyler se po více než 5 týdnech probrala z umělého spánku, uvedla to tisková agentura DPA. 74-letá popová interpretka musela absolvovat akutní operaci střev. Lékaři do umělého spánku uvedli kvůli tomu, že se po zákroku zhoršil její zdravotní stav.
4: Interpretka hitů jako Holding Out for a Hero nebo Total Eclipse of the Heart je podle svého týmu stále vážně nemocná a její zotavení bude ještě nějakou dobu trvat. Zpěvačka kvůli tomu zrušila své letní koncerty, včetně toho v severočeských Třebívlicích. O zdraví legendární zpěvačky se před několika dny mluvilo dokonce na půdě britského parlamentu. Matěj Kolář, Český rozhlas.
1: Tenistka Kateřina Siňaková je díky vítězství nad Číňankou Zhu ve dvou setech v hlavní soutěži turnaje v Berlíně. Do druhého kola v hlavním městě Německa postoupila Nikola Bartuňková po výhře 2-1 na sety nad ruskou Schneiderovou. Do stejné fáze se dostala v Nottinghamu Marie Bousková, která v českém souboji porazila Terezu Valentovou ve dvou setech. Dnes bude polojasno nebo jasno, postupně přibývání oblačnosti, k večeru se mohou objevit i přehánky a teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a pojďme ještě na pražské silnice, jak to na nich vypadá, ptám se Kuby Vodičky.
5: Hezké dopoledne. Problémy čekejte ve Kbelské ulici směrem na Letňany. Sice už byla odstraněna havarovaná auta za nájezdem z Novopatské, ale nově pracují silničáři kousek před nájezdem na Cínoveckou. Zabrali pravý jízdní pruh, kolony se tak posunuly na konec Kbelské. Kolony tak stále čekejte, jak z Hloubětí na zhruba na 20 minut z konce Průmyslové, tak hlavně na celé Novopatské, Pražském okruhu a Štěrboholské spojce, kde auta popojíždí prakticky od Lanového mostu z jižní spojky a to zdržení je stále na více než půl hodiny. Problémy jsou pak ještě na Pražském okruhu směrem na letiště. Nesouvislá kolona především kamionů v pravém pruhu stále od D1 až ke sjezdu na Ořech. Pro osobní auta je to zhruba jen na 20 minut, pro kamiony to zdržení ale výrazně delší. A provoz vázne stále také na okruhu a Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu. Od Černého mostu Průmyslové pojedete aktuálně zhruba 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 5,5 minuty po 11. hodině posloucháte Rádio Praha a taky pokračuje dopolední vysílání. Jsme rádi, že jste s námi i v úterý 16.6.2026. Další hity před námi v této hodině třeba Rita Ora. Taky aktuální dvojka našeho hitu týdne, Sienna Spyro. No a Praha připravuje bezbariérové úpravy lanovky na Petřín, mají být hotovy do roku 2030. Podrobnosti už za chvíli. Hezký poslech vám z Rádia Praha přeje Vojtěch Přívětivý. Tady je Charlie Puth.

0: Posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Hezký den vám přejeme. Pražský dopravní podnik začne připravovat bezbariérové úpravy stanic Ladové dráhy na Petřín. V pondělí to schválili radní města. Odhad nákladů je 80 milionů korun. Práce by mohly začít v roce 2028 a hotovy by mohly být v roce 2030. Lanovka má při nich zůstat v provozu. Podnik dráhu na Petřín rekonstruuje. Znovu by měla začít jezdit v září s novými vozy. Opoziční ANO kritizovalo, že město bezbariérovost nezajistilo už při těch aktuálních pracích. Úpravy budou nutné ve všech třech stanicích, tedy Dolním Újezdu, Horním Petříně a v mezistanici Nebo Zízek. Nejrozsáhlejší budou práce v Dolní stanici, kde podnik plánuje vybudování nového podzemního objektu se dvěma výtahy a kvůli sklonu stávajících cest ke stanici budou podle schváleného materiálu nutné i úpravy okolí. Víc o tom píšeme na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. No a pojďme se podívat taky na pražské silnice. Vekbelské směrem na Letňany čekejte kolonu z Hloubětí na odpodě Bratské na 15 minut a také v celé Novopatské na Pražském okruhu a Štěrbolské spojce od Průmyslové, kde je to na více než půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště popojíždí dál nesouvislá kolona hlavně kamionů v pravém pruhu od D1 až ke sjezdu na Ořech. Pro osobní auta zdržení kolem 20 minut, pro kamiony výrazně déle. Provoz vázne i na okruhu a Štěrbolské spojce mezi Černým mostem a Průmyslovou se zdržíte asi 20 minut a kolonu čekejte také v Bělohorské směrem z centra před Vypichem a následně před Bílou horou od Břevnovského kláštera zdržení celkem 15 až 20 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
2: Dua Lipa live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
1: Praha žije.

0: skupina YouTube v dopoledním vysílání Rádia Praha za pár vteřin a bude 11:30 a krátké zprávy pro vás má Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré dopoledne. Pražský magistrát chce poskytnout městským částem na účelových dotacích zhruba 658 milionů korun. Peníze si rozdělí 21 městských částí. Většinu využije na rozšíření nebo výstavbu nových mateřských i základních škol. S rozdělením peněz souhlasili pražští radní, návrh posoudí ještě zastupitelé. Česko v letní sezóně, podobně jako v minulých letech, posílí konzulární služby, například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven konzulární tým rychlého nasazení, který by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Čeští policisté budou sloužit ve smíšených hlídkách v Chorvatsku a Bulharsku. V Lucemburku se dnes sejdou ministři zdravotnictví zemí Evropské unie. Probírat budou například návrh Evropského aktu o biotechnologiích, který má vytvořit lepší podmínky pro výzkum, vývoj a výrobu moderních léků. Ministři budou dál řešit i revizi pravidel pro zdravotnické prostředky nebo třeba nedávné vypuknutí epidemie eboly ve střední Africe. Fotbalisté Španělska začali mistrovství světa remízou 0-0 s Kapverdami. Belgie hrála nerozhodně s Egyptem 1-1, stejným výsledkem skončil i souboj Saúdské Arábie s Uruguají a Nový Zéland remizoval 2-2 s Íránem. Dnes by mělo být nejprve jasno nebo polojasno, později by se mohly objevit i přehánky a teploty dnes 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Denisu střídá Jakub Vodička a ten ví, jak to vypadá na silnicích.
3: Hezké dopoledne. Začnu v Ekbelské ulici směrem na Letňany, kde se postupně rozjíždí kolony. Už tam nic nebrání provozu před Cínoveckou. Každopádně kolony stále z Hloubětí na Odpoděbradské. Zde je to asi na 10 minut. Horší situace pak je hlavně pro kamiony, kde jsou kolony prakticky z jižní spojky přes Štěrboholskou spojku Pražský okruh a Novopatskou až k Ekbelské. Pro kamiony zdržení více než hodinové, pro osobní auta by to ale mělo být výrazně kratší. Na Pražském okruhu směrem na letiště stále ještě popojíždí nesouvislá kolona kamionů od D1 až k Ořechu. Týká se to ale opravdu především kamionů. Osobní auta se v celém úseku nějak výrazně nezdrží a celý úsek projedou do 4 hodiny. A kolonu čekejte ještě v Bělohorské ulici směrem z centra. A to jak před Vypichem, tak následně před Bílou horou. Zastavíte se kousek za Břevnovským klášterem a celkové zdržení na Bílou horu bude až 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den, v 11 hodin 33 minut pokračuje dopolední vysílání Rádia Praha. Víte, co je turínské plátno anebo křišťálová lebka? Jestli ne, tak s námi vydržte ještě chvíli, za pár minut vám to totiž řekneme a navíc vás pozveme na výstavu do Lešan na Benešovsku, kde repliky těchto předmětů uvidíte. Do té doby ale další muzika, třeba Two Colors nebo Miles Smith. Hezký poslech, vám přeje Vojtěch Příjemný.

0: Tohle byly Fastboy a DJ Topek, posloucháte Rádio Praha, je 11:45. Dobrý den, repliku turínského plátna, do kterého údajně bylo zahaleno tělo Ježíše po ukřižování, si budete moci od zítřka prohlédnout na zámku v Lešanech na Benešovsku. Společně s dalšími předměty téměř ze všech světa dílů ho představí výstava nazvaná Největší záhady a tajemství světa. Expozici dnes připravují pracovníci zámku a je u toho i naše reportérka Věra Hájková. Věro, zdravím tě, hezké dopoledne.
1: Přeji pěkné dopoledne.
0: Věro, jaké další předměty lidé uvidí na té výstavě?
1: No já začnu asi tím, že veškeré exponáty mají jedno společné. Okolnosti jejich vzniku nebo jejich účel obklopují doposud neobjasněné záhady a tajemství. Nutné je tedy samozřejmě dodat, že se jedná o přesné repliky. Najdete tady třeba kolekci náboženských artefaktů, tvoří třeba Longinovo kopí, kterým měl podle křesťanské tradice římský voják probodnout bok Ježíše Krista během ukřižování. Je tady i to zmíněné turínské plátno, které je velmi unikátní, na délku má 4 metry. Svatý grál, ten je tady představený hologramem, tedy trojrozměrným světelným obrazem. Je tady taky tajemná Tutanchamonova stříbrná válečná trubka, které se přezdívalo hudební zbraň hromadného ničení. No a za pozornost stojí taky mumie mimozemšťana z Mexika. Celá expozice je pak umocněná i využitím moderních prvků, včetně krátkých videí. Musím říct, že výstava je skutečně velmi zajímavá a občas vás bude i mrazit.
0: Ty jsi říkala, že to jsou repliky, ale přece jenom, odkud se podařilo tak vzácné exponáty získat?
1: Pro mě trochu překvapivě jde o českou sbírku 3 majitelů. Předměty pocházejí z několika zemí Evropy, ale také z USA, Indie, Austrálie, Hondurasu a Číny a nechali si je tam vyrobit. Pravděpodobně nejhodnotnějším exponátem výstavy je jedna ku jedné replika slavné Mitchell Hedgesovy lebky. Ta byla nalezena v roce 1924 v majském nalezišti na území dnešního státu Belize. Exponát je stejně jako originál precizně vybroušen z přírodního křišťálu. Ojedinělost předmětu umocňuje i fakt, že originální exponát není nikde na světě vystaven pro veřejnost.
0: Pojďme ještě na závěr připomenout, dokdy bude možné výstavu navštívit.
1: No tak, jak si říkal, výstava bude otevřena od zítřka a na zámku ji můžete vidět až do 28. září. Otevřeno je všechny dny v týdnu, tedy kromě úterku, a to vždy od 9:30 do 17:30. No a když už do Lešan na zámek pojedete, můžete si projít i památku samotnou. Letos je totiž turistům otevřená úplně poprvé a připravený je okruh s názvem Šťastný život v secesi.
0: O chystané výstavě na zámku v Lešanech jsme mluvili s reportérkou Věrou Hájkovou. Věro, díky za informace, díky za tipy a přejeme pěkný den.
1: Naslyšenou.
0: Teď ale zpátky do Prahy. Nesouvislá kolona kamionů popojíždí z jižní spojky od Pořilovské přes celou Štěrboholskou spojku, Pražský okruh a Novopatskou až na Kbelskou. Osobní auta se v celém úseku zastavují jen nárazově. Kamiony popojíždí v koloně v pravém pruhu také na Pražském okruhu směrem na letiště od D1 k Ořechu. Osobní doprava v levém pruhu se výrazněji nezdrží. Provoz vázne i na okruhu a Štěrboholské spojce. Mezi Černým mostem a Průmyslovou se zdržíte kolem 15 až 20 minut. A kolonu čekejte také v Bělohorské směrem z centra před Vypichem od Břevnovského kláštera. Je to asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách.

0: Je úterý 16. června a Praha vysílá polední zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Denisa Žižková. Dobré poledne.
1: Dobré poledne. SPD chce podle poslance Nerušila posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Soud se bude znovu zabývat poslední kauzou Dominika Feriho. Proti verdiktu se odvolala státní zástupkyně. Na atletické zlaté tetře se představí i jeden z nejrychlejších sprinterů na světě, Američan Lyles. Bude oblačno, zataženo, k večeru se mohou objevit přehánky, teploty maximálně 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dalším krokem po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by mělo být posílení kontrolních mechanismů obsahu vysílání. Na Českém rozhlase Plus to řekl poslanec SPD Josef Nerušil. Podle něj je potřeba také diskutovat o tom, jak by měla vypadat veřejná služba.
3: My samozřejmě se chceme v dalším kroku dostat k nějaké širší diskuzi a také posílit kontrolní mechanismy, abychom kontrolovali nejenom finanční rovinu, ale i obsahovou rovinu.
4: Řekl Nerušil. Předsedu ODS Martina Kupku taková slova nepřekvapila. Podle něj si chce kabinet veřejnoprávní média ochočit.
5: Vládní koalice dává od první chvíle najevo, že prostřednictvím ekonomického tlaku chce prostě dosáhnout toho, aby veřejnoprávní média přestala kritizovat jejich kroky.
4: Vláda včera rozhodla o zrušení poplatků. Od příštího roku chce financovat Český rozhlas a Českou televizi ze státního rozpočtu. Obě média by tak přišla o stovky milionů korun. Rozhlas i televize dlouhodobě kroky vlády kritizují. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
1: Odvolací senát se bude zabývat květnovým rozsudkem ohledně exposlance Dominika Feriho. Proti rozhodnutí obvodního soudu pro Prahu 3 se odvolala státní zástupkyně Petra Křivnová. Informuje o tom zpravodajský server i rozhlas. Podle obžaloby šlo o další případ údajného znásilnění. Týkal se tehdy teprve 17-leté dívky. Křivnová požadovala pro Feriho další rok vězení. Obvodní soud ale v květnu bývalého politika TOP 09 obžaloby zprostil. Soudce sice řekl, že obětí její popis situace věří, nebyla ale podle něj naplněná skutková podstata trestného činu znásilnění. Pod železničním viaduktem v obci Rybník u Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku dopoledne uvízl autobus se zahraničními turisty. V autobusu, který při nehodě přišel o část střechy, bylo včetně řidiče 24 lidí, 4 z nich utrpěli zranění. Pokračuje mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.
6: Všichni měli lehká poranění v podobě odřenin na horních a dolních končetinách. Posádka jim rány ošetřila a poskytla sterilní krytí na zasažená místa. Stav žádného z pacientů nebyl natolik vážný, aby byl nutný transport do nemocnice a po poučení byli všichni ponecháni na místě.
1: Řidič podle policejního mluvčího Miroslava Šupíka pravděpodobně nerespektoval dopravní značení. Silnice pod viaduktem v Rybníce zůstává neprůjezdná. Na zlatou tetru v Ostravě dorazil poprvé v kariéře jeden z nejrychlejších mužů na planetě, americký sprinter Noah Lyles. Na závěr programu poběží dnes před 8 hodinou na Vítkovickém stadionu závod na netradičních 150 metrů. Lyles věří, že by mohl překonat historicky nejrychlejší čas na této trati.
7: Díval jsem se na ten čas a přišel mi trochu pomalý, tak se ho pokusíme zrychlit. Je to pro mě volnější rok, tak proč bych neskusil 150? V tréninku ji běháme často a mám tam hodně rychlé časy, podle kterých vím, jak na tom jsem.
1: V Ostravě se představí i elitní domácí atleti Lourdes Gloria Manuel na 400, výškař Jan Štefela nebo koulař Tomáš Staněk. Hlavní program meetingu začne v 18 hodin. Dnes by mělo být oblačno až zataženo, odpoledne a večer místy přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka a teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme také na pražské silnice, Jakub Vodička ví víc.
8: Hezké poledne. Výraznou kolonu čekejte aktuálně v Karlovarské ulici směrem z centra před křižovatkou se Slánskou. Je dopravní omezení, musí se objíždět protisměrem, vypadá to, že tam nikdo neřídí. Nesouvislá kolona začíná proto už v Bělohorské u Břevnovského kláštera před Vypichem a celkové zdržení je na více než 20 minut. Kamiony pak popojíždí v dlouhé koloně, ta začíná na jižní spojce, respektive už ve Spořilovské. Pomalu se jede přes jižní a Štěrboholskou spojku, také přes Pražský okruh, Novopatskou až Kekbelské. Osobní auta se ale v celém úseku výrazněji nezdrží. A kamiony pak v dlouhé koloně popojíždí také na Pražském okruhu směrem na letiště. Aktuálně se zastavují před sjezdem na Jesenici, pomalu jedou až k Ořechu. Osobní auta se v tomto úseku zdrží výrazněji pouze před tunely, které se podle potřeby uzavírají. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: Dobrý den, s odbytím pravého poledne nás na Rádiu Praha čeká další návštěva speciálního hosta. Dnes budeme mluvit o tom, jak vypadá život mladé české zpěvačky, která letos projela Evropu po boku světové megastar Jasona Derulo. A je světové turné opravdu takové, jak si ho představujeme? I na to se pokusíme najít odpověď spolu se zpěvačkou Terou. Hezký poslech.
2: Pražákům je hej na Rádiu Praha.

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha. Ještě před pár lety psala písničky hlavně sama pro sebe. Dnes má za sebou koncerty po celé Evropě, předskakovala Loreen a letos vyjela také na evropskou část turné Jasona Derulo. Přesto, když posloucháte její hudbu, jak jste teď ostatně mohli taky slyšet, tak máte pocit, že vás někdo pustil do svého deníku. Zpěvačka Tera je dnes mým hostem. Dobrý
1: Zdravím.
0: Den. Tero, já jsem četl, že k hudbě jste se dostala už v dětství, že vás k ní už jako malou přivedla maminka, která teď asi poslouchá, tak zdravíme.
1: Asi, zdravíme mamku.
0: Pořád jsem zpívala a nešlo mě zastavit.
1: Asi tak,
0: jste někde řekla. Platí to pořád, tedy i v době, kdy už má člověk za sebou tak zásadní kariérní milníky? Pořád si zpíváte a nejde vás zastavit?
1: Asi bych řekla, že ano, ale myslím si, že to možná bylo horší, když jsem byla ještě malá, jsem milovala poslouchat právě že rádio a poslouchala jsem vždycky ty písničky v autě, takže to jsem zpívala pořád, ale taky pořád zpívám, jen myslím si, že už mám tam třeba možná trošičku jiný gól, než jsem měla předtím.
0: Právě, jestli to ještě dokáže vůbec být pro radost.
1: Jo, to vždycky. Jo? To si myslím, že nikdy v mém životě nebude, že by to nebylo pro radost.
0: Existuje přece ale jenom moment, kdy se z věci, o které člověk spoustu let sní, stane prostě běžné pondělí? Dokáže to nějak zevšednit?
1: Myslím si, že skoro nedokážu na tu otázku ani odpovědět, protože mě to se pomalu nepřijde ani, že to je běžné pondělí ještě. Ale jakoby už je to můj život. No. Myslím si, že teďka hlavně, jak jsem to musela balancovat i ze školou, tak jsem si neuvědomovala tolik, jak vlastně, co jsme dokázali, nebo jak jsem byla na turné a podobně. Ale uvědomuji si to tak ten poslední rok od toho prvního turné s Loreen, že už se to nějak děje, že pořád to pokračuje dál.
0: Vlastně pravda, pokud se nepletu, tak jste v maturitním ročníku?
1: Teď jsem odmaturovala.
0: Teď jste odmaturovala, no, jak to dopadlo?
1: No doufám, že dobře. Já jsem chodila na americkou školu, takže já ještě nevím výsledky další měsíc.
0: Takže, jo, takhle.
1: Takže doufám.
0: Takže stále, teda je stále v napětí, no, jak dopadla maturita.
1: Asi tak. Ale už vím, že mám hotovo, vím, že určitě to nějak dopadlo v pořádku. Hodně jsem se snažila ty dva měsíce, takže no, jsem ráda, že už to mám z krku.
0: A můžu si to teda představit tak, že zpěvačka Tera jezdí po evropském turné s Jasonem Derulo a v kufru má ty skripta, ty materiály a mezi těmi koncerty se učí na maturitu?
1: Bohužel ano.
0: Fakt to tak vypadalo?
1: A bylo to fakt nejhorší s tím, že bylo hrozně těžké se vlastně rozhodovat, kdy se mám učit a kdy se mám soustředit na ty jiné věci. A myslím si, že největší šok bylo právě, když jsme udělali první polovinu toho turné, tak jsem se musela vrátit, abych si udělala jako přípravné zkoušky na tu maturitu. No, takže jsem vlastně se vrátila do České republiky, byla jsem den ve třídě prostě s kámoškama, večer předtím jsem vystupovala pro 20 000 lidí, takže to bylo dost masakr.
0: Říká zpěvačka Tera, která je dnes mým hostem, za chvíli pokračujeme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: No a pojďme se podívat také na pražské silnice. V Karlovarské ve směru z centra je dopravní omezení před křižovatkou se Slánskou. Musí se jezdit k Vadlově, dopravu na místě nikdo neřídí, hlavně směrem z centra stojí nesouvislá kolona už od Břevnovského kláštera. Nesouvislá kolona kamionů popojíždí z jižní spojky od Spořilovské přes celou Štěrboholskou spojku, Pražský okruh a Novopatskou až na Kbelskou. Osobní auta se v celém úseku výrazněji nezdrží. Kamiony popojíždí také v koloně v pravém pruhu, také na Pražském okruhu směrem na letiště od dálnice D1 k Ořechu. Osobní doprava v levém pruhu zastavuje hlavně před tunely, které se podle potřeby uzavírají. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Scrollujete? Jen si klidně scrollujte, ale občas mrkněte na náš profil na Instagramu nebo Facebook. Jsme sociální.

0: Mým dnešním poledním hostem ve vysílání Rádia Praha je zpěvačka Tera, dáma, která letos předskakovala Jasonu Derulo, velké popové megastar, na jeho evropském turné. Loni předskakovala zpěvačce Loreen. Tero, když se nicméně řekne světové turné, asi jsem nikdy nedělal rozhovor s někým, kdo něco takového zažil, takže se musím zeptat. Většina lidí se podle mě jako představí ty bujaré večírky a limuzíny a luxusní hotely. Jaká je skutečnost?
1: Tak to není.
0: Jaká je ta skutečnost?
1: Já bych řekla, že upřímně člověk moc nemá čas na nic jiného, než přijet do toho města, vlastně odehrát ten koncert, nebo připravit i ten koncert, odehrát to. Pak my jsme vždycky s kapelou zůstali i na Jasona, protože ty písničky jsme milovali a to bylo příjemné. To bylo naše takový ten jako volníčko každý večer a pak vlastně se přejíždí hned do dalšího města a skoro nejvíc častěji v turbasu.
0: Takže ten den, kdy člověka čeká předskakování Jasonu Derulo, ten den předtím, než vstoupí na to pódium, před kterým stojí 20 000 diváků, jak vypadá?
1: No, pro mě, já jsem se vždycky snažila mít co nejvíc, jakoby třeba klidný odpoledne, abych se na to připravila, takže vždycky jsme šli třeba s kapelou na jídlo, protože když jsme přijeli do toho města, tak jsme se chtěli projít, trošičku to vidět, i když to skoro nejde. Hlavně, když už se přijíždí pak další večer někam jinam, ale takže jsme se vždycky šli projít, někam se kouknout, najíst a pak vlastně do zákulisí, hned na zvukovku a pomalu připravovat, protože je to pak všechno velice rychlý, což člověk ani nečeká, protože vlastně tam loadujeme kolem poledne a potom hrajeme třeba až 7, ale je to všechno velice rychlý.
0: Kolik lidí za takovou show stojí?
1: No, já jsem byla úplně v šoku, kolik těch lidí tam bylo. Pamatuju si, že myslím si, že na tomhle měli nějak dohromady 130 lidí, kteří přejížděli. A pak vždycky jsou ještě hrozně moc lidí v tom městě, kteří přijdou pomoct. Takže je to neskutečně moc lidí, kteří vlastně i čekají v zákulisí na tu poslední písničku Jasonovu, aby hned pomáhali a vlastně zbourali celou tu stage.
0: Vy jste v rámci toho turné každopádně byli i v Praze. Což je podle mě velmi kouzelné, že vlastně vystupujete i ve své domovině v rámci takhle velké události. Vy jste na Instagram psala něco o tom, že moc asi nedokážete popsat vlastně ten pocit z toho, jak jste v té Praze s Jasonem vystupovala. To jste psala někdy v březnu, tak máme červen, už to dokážete popsat?
1: Jako upřímně asi nevím, jak to popsat pořád doteď. Ne z důvodu, že by to nešlo popsat, ale spíš to bylo tolik emocí, vlastně tolik stresu, ale hrozně jsme si to užili. Já jsem byla vlastně ve stresu z toho, že jsem tam měla celou moji rodinu,
0: jasně,
1: lidi ze školy,
0: jasně.
1: A já jsem dokonce ztratila hlas ráno předtím, takže jsem...
0: Zrovna před tou Prahou?
1: Ano, před Prahou, protože kdy jindy než před Prahou. Ale takže jsem byla hodně ve stresu, ale vlastně, když jsme se dostali do té arény, tak to ze mě nějak spadlo a hlavně jsem si to užívala. Byli jsme vlastně s klukama z kapely hrozně dojatý, že už to byl poslední koncert i. Takže jsme si to odehráli a pak vlastně jsem byla hrozně vděčná, že to tu nemohlo i skončit v Praze, protože mi to přišlo jako úplně ten nejvíc perfektní konec. A měla jsem tam i tu rodinu, který vlastně mě viděli poprvé hrát nejenom že v Praze, ale v tak obří aréně, kterou tady máme v Otučku. Takže to prostě bylo neskutečné. A vlastně jsem hrozně vděčná Jasonovi, že mě tam měl s ním v té Praze.
0: A jaké to bylo být v té O2 aréně v backstage? Protože předpokládám, že někdy předtím jste na nějakém koncertě, anebo možná byla, nebo nebyla.
1: Mnohokrát,
0: v O2 aréně.
1: No jasně.
0: Takže člověk to zná z toho kotle, takzvaného, tu O2 arénu, zná ty dlouhé fronty a to, jak
1: přesně
0: se tam musí samozřejmě projít tou bezpečnostní technickou prohlídkou a najednou je v té backstage. Jaký to byl pocit?
1: Jako hlavně, když jsme vcházeli do té arény a říkala jsem si, vlastně vím, jak se tam dostat jako fanoušek a teď tam mám vcházet úplně nějakým backstagem, tak já jsem říkala všem, kteří byli kolem mě, já tam nejdu, já prostě nevím, co na mě chcete, já tam nejdu. Ale bylo to hrozně divný. Já si pamatuju, že jsem tam přišla i dřív, že jsem fakt chtěla vidět tu arénu a vlastně to trošičku jako střevat, ty krásy, fakt tady hrajeme dneska večer. A mnohokrát jsem se jako rozbrečela vlastně i s tím týmem a s kapelou, protože vlastně můj bubeník i můj klavír se tam poprvé hráli taky, takže to bylo hrozně, prostě fakt krásný večer to bylo.
0: Říká zpěvačka Tera, která je dnes hostem Rádia Praha. A pro ty z vás, kdo nás teď posloucháte živě ve vysílání Rádia Praha a ne zpětně online, tak teď nabízíme i jednu píseň od zpěvačky Tery. Tady je Stejn. Hezký poslech, za chvíli pokračujeme v rozhovoru.

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha. Mým dnešním hostem je zpěvačka Tera, kterou jste teď mohli i ve vysílání poslouchat. Tero, my se tady bavíme o tvém letošním poměrně zásadním kariérním milníku, kdy jsi jela evropskou část turné Jasona Derulo. Každopádně to nebylo poprvé, co jsi byla na nějakém turné nějaké výrazné hvězdy, protože ty jsi, kdy to bylo, loni? Předloni?
1: Loni, no, loni. Vlastně přesně rok předtím, než jsem jela s Jasonem.
0: Tak jsi byla na turné se zpěvačkou Loreen, což je autorka obrovského hitu Euphoria, který v českých rádiích podle mě dodnes velmi často rotuje. Kolikrát jsi ho slyšela ty?
1: Mnohokrát a miluju ho pořád doteď.
0: Já si asi nemůžu odpustit otázku, jak se to stane, že se k takovým příležitostem člověk dostane.
1: Já pořád nevím. Já jsem velice vděčná za to, že mám vlastně britský label, pod kterým jsem, nebo jak bych to řekla, a oni vlastně, když jsme začínali s mým manažerem Brianem Harrisem, tak on, což už je 2 roky, 2,5 teďka, tak vlastně jsme říkali, že přijde doba, kdy chceme přidat do týmu live agenta, který vlastně zařizuje ty koncerty a turné. A s tou Loreen to bylo hrozně velký štěstí, protože jsme čekali, že třeba dostaneme se na nějaký malý turné úplně pro hrozně malinko lidí a teď z něčeho nic mi volali, že Loreen mě tam chce. A já si pamatuju, že jsem jim řekla, jste si jistý? jste si jistý, že někdo vám nezavolal, že to nebyl spam call, nebo kdo ví, co to bylo, protože to bylo úplně neuvěřitelný. A ona vlastně se vybírala před Skakony tak, že chtěla tam někoho, komu věřila, líbil se jí ten hlas, líbil se jí ten story, a poté, když se dozvěděla, že mi nebylo ani 18, když jsme začínali, tak byla docela v šoku. ale bylo to super, fakt neskutečný turné.
0: Zmiňovala jste ten britský label, předpokládám, že i díky tomu vás teďka vlastně v příštím měsíci čekají ty dva večery,
1: ano,
0: v Londýně, kde vlastně budete mít jednak akustický koncert a potom Q&A, tedy ti návštěvníci se budou moci a fanoušci ptát na nějaké otázky a potom tam bude nějaké tedy meet and greet, focení a setkání s těmi lidmi, kteří tam přijdou. Dá se na tohle připravit?
1: Ne. Jakoby je to fakt pro mě. Měla jsem první koncert v Jazz Doku dávno, ale to bylo spíš takové jako pro rodinnou akci, nebo jak to popsat. Takže tohle to jsou fakt moje první dva koncerty, které jsou fakt vlastně moje, že ty fanoušci tam jdou kvůli mě. A já jim pořád píšu, jak jsem neskutečně vděčná, protože jsme je to velice blízko o to, aby to bylo vyprodaný. Každý večer je vlastně myslím.
0: Já jsem koukal, že už tam je almost full.
1: No, 5 vstupenek asi na každý večer. A prostě mi to neskutečný, že nejenom, jako není to ani v Praze, je to prostě v Anglii, letím někam úplně jinam a ty lidi mě tam znají, chtějí mě tam vidět, takže mám v gólu, že jim chci hlavně zaspívat ty písničky, které oni chtějí slyšet, protože mi přijde, že to je jenom fair, a takže na to se připravím, ale trošičku se bojím, na co oni připravují, protože mi pořád píšou, jak něco připravují na ty jako večery, takže bude to ještě velice.
0: Jakože nějaké překvapení.
1: No, oni to rádi dělají. Jako by jsme zjistili průběhu Jason Tour, tak vždycky něco přinesou nebo mi chtějí ukázat, taky mě dvě faninky překvapily s tím, že si nechali udělat tetování, takže já už se jich trošičku bojím. Ale miluji moc a jsem za to neskutečně fakt vděčná.
0: A tak to je podle mě jako jedna z největších poct, ne? Když se nějaký fanoušek vytetuje něco spojeného s tím interpretem.
1: Ještě jsme měli takový vtipný joke, protože vlastně ta faninka přišla za mnou a ukázala mi, jak si nechala vytetovat srdíčko, který jsem jí vlastně nakreslila turné předtím, a řekla mi, koukej, jak je to křivý, a já, tak proč si to necháváš vytetovat? Ale bylo to hrozně sweet a upřímně fakt jsou to nejlepší fanoušci a hrozně se na ně těším za ty 3 týdny.
0: Říká zpěvačka Tera. Pražákům je hej na Rádio Praha. Jak to vypadá na pražských silnicích? Na to se ptám kolegy Jardy Kolera. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště před sjezdem na Jesenici čekejte kolonu, pokračuje ke sjezdu na Ořech. Navíc za nájezdem z Jesenice řeší nehodu, jede se jen připojovacím pruhem, regulují provoz v tunelech. Kolem půl hodiny pojedete k Ořechu, kamiony postojí déle. V Bělohorské z centra stojí kolona před Vypichem na více než 10 minut, v Karlovarské z centra před křižovatkou se Slánskou skončilo dopravní omezení, kolona se tam rozjela. Legerova je plná mezi Nuselským mostem a muzeem, zdržení 15 minut, a v Novopatské a Kbelské směrem na D8 je silný provoz kamionů a pravý pruh jede výrazně pomaleji. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Oskarový světový skladatel Michael Giacchino míří do Rudolfina. 20. června zazní hudba z filmů Spider-Man, Úžasňákovi, Vzhůru do oblak, Jurský svět nebo Star Trek. Filmová filharmonie vás zve na velké finále sezóny. Více na filmharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha a posluchači, co nás teď poslouchají, že by mohli ve vysílání slyšet Jasona Derulo a píseň, kterou můj dnešní host slyšel pravděpodobně opravdu mnohokrát. Protože mým hostem ve vysílání je totiž zpěvačka Tera, která Jasonu Derulovi letos předskakovala na jeho evropské části světového turné. Tero, my už jsme asi Jasona Derulo probrali hodně, si myslím. Pojďme se přesunout k trošku jinému tématu. A to k sociálním sítím, protože vy jste Tero generace, která vlastně vyrůstala s těmi sociálními sítěmi. Je to úplně běžná součást toho vašeho života. Vy jste generace, která vyrůstala s tím, že se člověk může neustále dokola srovnávat s celým světem. Je to spíš motivující anebo vyčerpávající?
1: Bych řekla, že asi kombinace obou. Nevím, já si fakt dávám hodně pozor na to, abych se nějak moc neporovnávala k lidem a myslím si, že hlavně například, když jezdíme i na ty turné nebo tohle, tak spíš chci vylepšit sama sebe a ne, že bych se porovnávala k někomu, ale určitě bych řekla, že to musí být i vyčerpávající. Například pro mě, když jsem byla ještě mladší a byli jsme vlastně v té covidové době, tak jako všechno, co jsme viděli, bylo na internetu. Takže si myslím, že je těžký se někdy jako zastavit a neporovnávat se k nějakým prostě lidem, kteří vidíme, že třeba mají víc sledující nebo tohle z toho, ale myslím si, že je fakt důležitý si najít balanc a najít si jako nějak, jak říct si, OK, to je na těch sociálních sítí, to třeba nemusí být ani pravda a tohle jsem já.
0: A když se budeme bavit o sociálních sítích a hudbě, je těžké tvořit v té vlastně době internetové sám za sebe a nejít naproti algoritmům?
1: Myslím si, že je to tak asi pro koho. Já si myslím, že pro mě je velice dobrý to, že jelikož ty písničky fakt píšu o tom, co jsem si prošla, neboli fakt to slouží pro mě jako ta terapie, tak až tolik nespoléhám na to, co třeba by mohlo fungovat, nebo algoritmy a podobně. Ale určitě to je teďka důležitý, hlavně jestli ten člověk chce mít nějaké sledování na těch sociálních sítích, tak ty lidi musí nějak chtít poslouchat ty písničky. A to hlavně na tom TikToku známe. Každý poslouchá 15 sekund a pak si pustí celou písničku a zjistí, hej, ale teď to je úplně něco jiného. Takže si myslím, že určitě je to těžší, ale myslím si, že to má asi svoje plusy, mínusy.
0: Říkáte, že ta hudba je pro vás terapie, ostatně to už jste někdo dokonce i říkala, že vlastně ta přezdívka Tera vychází právě ze slova terapie. Když jste teď jela to velké turné, nebo když jste loni jela to turné s Loreen, potřebovala jste se z toho trošku vypsat?
1: Jo, tak ale já si myslím, že upřímně pro mě je to takový, že když jezdíme na ty turné, že vlastně dostávám nejvíc inspirace. Ale ne ani jakoby z toho turné, že bych chtěla psát o tom turné, ale prostě mi přijde, jak jsem pořád kolem té hudby a jsem kolem těch jako neskutečných muzikantů, že vlastně mě to skoro jako řekne, nespíváš teďka, jdeš psát. Jakoby to je nějak, vždycky se mi to tak povede, no, ale já se snažím pořád víc psát vlastně ty písničky o jako normálním životě a hlavně teďka s vlastně s novým projektem, do kterého jdeme, tak to mají být víc písničky, které třeba ty posluchače můžou v tom se nějak vidět nebo soucítit s tím, protože to si myslím, že je taky nejdůležitější.
0: A o tom novém projektu se budeme bavit už za chvíli. Mým dnešním hostem je zpěvačka Tera.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: No a pojďme ještě na pražské silnice, jak to na nich aktuálně vypadá. Na pražském okruhu směrem D1 na letiště se za sjezdem na Jesenici srazila dvě nákladní a jedno osobní auto. Na 82. kilometru se jede jen připojovacím pruhem a brzdí se na 80. kilometru zdržení kolem 15 minut. V Bělohorské směrem z centra stojí kolona před vypichem na více než 10 minut. Legerová je plná mezi Nuselským mostem a muzeem, zdržení 15 minut. V Kutnohorské směrem z centra se jede krokem od Štěrbohol k Dolnomicholubské. Zpoždění 10 minut a v Novopatské a Kbelské směrem na D8 je silný provoz kamionů, pravý pruh jede výrazněji, pomalej, šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.
3: Rádio Praha. Novinka. what you said.

0: Posloucháte Rádio Praha, mým dnešním hostem je zpěvačka Tera. Tera, ještě jednou vás zdravím, dobrý den.
1: Taky zdravím.
0: Jsme v závěru, proto si myslím, že je nejvyšší čas, abychom probrali, co vy teďka vlastně chystáte. Už jsme zmínili, že za sebou máte loni to velké turné s Lorín, letos to turné s Jasonem Derulo. Máte za sebou maturitu, byť teda nevíme, jak to dopadlo
1: to za sebou.
0: A já věřím tomu, že to dopadlo skvěle. Vedle toho všeho jste každopádně pracovala a stále pracujete na svém druhém albu. To ještě stále nevyšlo, stále na něj čekáme a já tady můžu citovat. Těším se, až fanoušci uvidí Teru v nové éře, kde propojuji smutné písničky s tancem. Mm-hmm. V jaké fázi se teď nachází příprava toho alba?
1: No, jsme ve fázi, kde vlastně jsme teďka měli druhý natáčení ve Švédsku s mým producentem Jakem Erikssonem a vlastně máme 11 písniček. Vím, mm-hmm. že tu desku chci, aby měla 13 potom, ale ještě nevíme vlastně, jestli těchhle všech 11 budou v té desce, to se ještě jako uvidí, to bude za další dobu. Ale můžu prozradit, že víme první single, vyjde později někdy po létě a jmenuje mm-hmm. se Heartless Romance, takže na ten se
0: bude. Heartless Romance. Ano. A předpokládám, že to je exkluzivní informace, ano, že to ještě nikdy nezaznělo.
1: Nikdo to neví, moji fanoušci to ani neví, takže to bude velice zajímavé. Ještě.
0: Takže říká zpěvačka Tera, exkluzivně pro Český rozhlas, ano. Děkujeme. Proč ve Švédsku?
1: No, ono se to vlastně stalo hroznou náhodou, protože jsme začali vlastně natáčet s tím producentem a on je ze Švédska a říkal mi, že prostě miluje Švédsko a celkově jak to tam vypadá a řekl, proč tam třeba nepojedem a neskusíme to. Takže to bylo spíš takový jako najít si nový místo, kde třeba budu inspirovaná a taky hlavně upřímně po té maturitě jsem chtěla na chvilku trošičku jako odletět a najít si trošičku jiný místo. Ale je to tam fakt krásný a hrozně jsme si to užili a s tím, že jsme napsali 11 písniček, tak jsem velice ráda za to.
0: A hlavně Švédsko je jako líheň popových megahvězd, když si člověk vezme Abu nebo mm-hmm. Avičiho, nebo Zaru Larsen, ta je taky Švédka, pokud ano. se nepletu. Vlastně těch muzikantů světových, evropských, spousta z nich je ze Švédska. Takže možná i to potom vlastně může znamenat nějakou inspiraci pro
1: vás. Doufám, možná trošičku, to se uvidí.
0: Dobře, a po létě teda vyjde Heartless Romance. Ano. A to album tušíme, kdyby mohlo vyjít.
1: To bude až za dlouho. To ještě si tam musíme dostat. No. Můj gól je v prvním pololetí dalšího roku, ale spíš tak hádám v březnu, v dubnu, ale to se teďka spíš hlavně uvidí podle toho, kdy to dokončíme a všechno kolem toho.
0: Říká zpěvačka Tera, která byla dnes hostem Rádia Praha. Moc za to děkuju. Moc děkuju za rozhovor.

0: The Killers nás dovedli k dalším aktuálním zprávám Rádia Praha. Po 13. hodině mi pro vás má Denisa Žižková. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Ženy s obezitou mají několikanásobně vyšší riziko rakoviny dělohy, upozorňuje na to nezisková organizace Onko Unie. Ředitelství vodních cest upřesnilo podmínky pro kotvení rekreačních lodí v novém přístavišti v Brandýse nad Labem. Prezidenti Spojených států a Ukrajiny budou na summitu G7 jednat o podmínkách pro ukončení války v Rusku. Bude oblačno, zataženo odpoledne, místy přehánky, teploty maximálně 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pacientek s rakovinou dělohy v Česku přibývá. Za posledních víc než 20 let vzrostl podle údajů České onkologické společnosti výskyt tohoto onemocnění zhruba o čtvrtinu. Několikanásobně vyšší riziko mají podle primáře gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze Michaela Halašky ženy s obezitou.
3: Nejedná se jenom o nádor dělohy, hraje to roli i u karcinomu prsu, kolorektálního karcinomu, karcinomu ledvin, tam jsou ty vztahy jasně prokázané, že ta souvislost je velmi silná a silná znamená, že tady relativní rizika jsou třeba 3-4-5násobná. Tady to máme dokonce 10násobné.
1: Vodohospodáři upřesnili podmínky pro kotvení rekreačních lodí v novém přístavišti v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy. Plavidla tam můžou zastavit kvůli nástupu lidí, doba ale nesmí překročit 3 hodiny a nesmí bránit výletním lodím. Podle mluvčího ředitelství vodních cest Jana Bukovského je v místě možné i noční kotvení.
4: Pokud by chtěla stát delší dobu, tak se s námi musí se domluvit, za jakých podmínek by to šlo. My obecně pro stání, které bude například mezi plavbami, tak je možné přístaviště takto využívat, ale určitě není to přístaviště určené pro dlouhodobé stání.
1: Přístaviště pro parníky funguje zhruba 3 týdny. Upřesněním pravidel reaguje ředitelství vodních cest na první zkušenosti z provozu, kdy místo začaly využívat i majitelé rekreačních lodí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky dorazil na summit G7 ve francouzském Evianu. S lídry 7 největších ekonomik jednal o válce s Ruskem a podmínkách k ukončení konfliktu. Podle agentury Reuters Evropané tlačí na amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby přehodnotil svůj postoj vůči Moskvě.
5: Televize LCI poukazuje na to, jak francouzský prezident Emmanuel Macron vítá jednotlivé státníky na summitu G7. Zatímco kvůli ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému přešel celý park, vítal ho auta a vyptával se, jak dlouho v Evianu zůstane, amerického prezidenta Donalda Trumpa Macron na červeném koberci nepřivítal, údajně kvůli zdržení při jednání s brazilským prezidentem Lulou. Západní politici v čele s Macronem a německým kancléřem Friedrichem Mercem poukazují na to, že se poměr sil změnil, že Ukrajina drží frontovou linii a dokáže udeřit hluboko v Rusku. Po Trumpovi chtějí, aby podpořil Ukrajinu a zesílil tlak na Rusko. Evropané se zároveň na summitu chtějí zapojit do mírového jednání mezi USA a Íránem a ujistit se, že výsledná dohoda bude zahrnovat bezplatnou plavbu Hormuzským průlivem a taky garance o íránském jaderném a balistickém programu. Ze summitu G7 ve francouzském Evianu Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Americká tenistka Serena Williams se po 4 letech představí ve Wimbledonu. 23násobná grandslamová šampionka dostala společně se sestrou Venus divokou kartu do 4 hry. Dnes má být oblačno, zataženo odpoledne a večer, místy přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka, teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jsme s vámi také na silnicích, konkrétně s Jardou Kolerem, který ví všechno o tom, co se teď děje v Praze. Jardo, vítej a povídej.
6: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště za sjezdem na Jesenici se srazila 2 nákladní a 1 osobní auto. Na 82. kilometru odklízely následky nehody a provoz zhruba 10 minut zcela stál. Už se dá znovu projet. Kolona začíná teď za dálnicí D1, zdržíte se přes 20 minut. V Bělohorské z centra stojí kolona před Vypichem na více než 10 minut. Legerova je plná mezi Nuselským mostem a muzeem, zdržení 15 minut. A na východní části okruhu směrem na Lanový most je kolona od Černého mostu Průmyslové také na 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Rádio Praha.
0: Příjemné odpoledne, odpoledne úterní s rádiem Praha ve 13 hodin a 5 minut. Venku panuje takové, řekněme, příjemně jarně letní počasí, i když člověk neví, jestli bude pršet nebo nebude pršet. Ale každopádně údajně nás čekají velká vedra, tak se ještě pořádně nadechneme. A kdo s námi? Ale Farben a René Miller. Taky Imagine Dragons zitem Follow You. A nebo Coldplay Adventure of a Lifetime. To je společnost, ve které s námi můžete být. Ať se vám daří.
2: Radio Praha,

0: Follow you, Imagine Dragons, s vámi je Rádio Praha, 13 hodin a 15 minut, to je aktuální čas. No a my se budeme vracet dnes, protože je úterý, do 80. let, bude to po 21. hodině. No a co nás čeká? Přesně 40 let staré album dvojice Eurythmics, Revenge, taky Kaťáci z roku 1980. Mimochodem, Olda Říha byl v pátek hostem Vojty Přívětivého. A samozřejmě nás dál budou čekat i ikonické hity 80. Takové bude dnešní retro s Depeche Mode, Pet Shop Boys, Madonou, Michaelem Jacksonem, Georgem Harrisonem a dalšími legendami. Nalaďte se tedy na nás i po 21. hodině. 107.1 FM a DAB+, tady je Rádio Praha. A také aktuální pohled na to, co čeká řidiče na silnicích. Začneme pražským okruhem směrem z D1 na letiště. Tam se za sjezdem na Jesenici srazila dvě nákladní a jedno osobní auto. Na 82. kilometru je stále omezený průjezd. Kolona začíná na D1 na 78. kilometru a zdržíte se přes 20 minut. V Bělohorské z centra stojí kolony před Vypichem a Bílou horou celkově téměř na 20 minut. Ve Velzonově se jede pomalu od Florence k muzeu. Na východní část okruhu směrem na Lanový most je kolona od Černého mostu k Průmyslové na 15 minut. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
2: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
1: Praha žije.

0: Hello, Martin Solveig s námi na rádiu Praha. Teď je 13 hodin 31 minut a jsou tady zprávy a Václav Miller.
1: Dobré odpoledne. Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila měla přijít kontrola obsahu. Řekl to v pořadu Pro a proti na Českém rozhlasu Plus. Podle něj je potřeba přesněji definovat veřejnou službu, aby vysílání nebylo vyosené. Vláda včera schválila převod financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Pražská technická správa komunikací začne 22. června s instalací dopravního značení nutného pro celkovou rekonstrukci k Belské ulice. Ta začne 2. července. Práce nicméně v pátek 26. června přeruší, aby byly silnice bez překážek při cestách lidí na prázdniny. Práce na Belské potrvají do 15. srpna a přinesou omezení ulice ze 2 na 1 pruh v každém směru, které doplní další dopravní opatření pro zajištění co největší plynulosti provozu. Armáda chce převzít karlovarské letiště a investovat do něj až 4 miliardy korun. Podle dokumentů ministerstva obrany plánují přizpůsobit přistávací dráhy pro potřeby vojska i NATO. Letiště ale i dál budou moct využívat civilní lety. Bezúplatný převoz vlastnictví kraje má vláda schválit ještě tento měsíc. V Krkonoších žije podle aktuálního šetření správy Národního parku nejméně 11 vlků. Vyskytují se ve dvou teritoriích, kde už převedli na svět mláďata. Při jejich mapování pomáhají studenti z brněnské Mendlovy univerzity. Odpoledne bude v Praze oblačno až zataženo, odpoledne a večer místy přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Aktuální dopravu sleduje Jarda Koller, jdeme na Pražský okruh, Bělohorskou a také na Vilzonovu. Jardo?
3: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu směrem na letiště za dálnicí D1 ucpaný sjezd. Provoz zpomalila nehoda u Jesenice na 82. kilometru. Opatrně ve sjezdech z dálnice stojí kolony, je to na desítky minut, dá se to objíždět po jižní spojce. V Bělohorské z centra je kolona před vypěchem na 10 minut, plná zůstává Vilzonova od Florence k Václavskému náměstí a v ulici k Barandovu směrem na okruh pojedete v koloně ve stoupání u teras zhruba 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den ve 13 hodin 34 minuty. My se už za chvilku vydáme na místo, kde vědci dokážou předpovídat mutace virů. Sestavují encyklopedii lidských genů a hledají dokonce i tajemství rakoviny. Výzkumné centrum BioCEF ve středočeském Vesci slaví letos 10. výročí. No a my tam zavítáme už za 10 minut s naším vysíláním.

0: Morčíva s námi na rádiu Praha je 13.44. Přesně 10 let už funguje biomedicínské centrum Biocev ve Vesci u Prahy. Za tu dobu tu odborníci z Akademie věd a Univerzity Karlovy pokročili ve zkoumání genů nemocí i nových technologií. Dnes tu pracuje přes 600 vědců a techniků jak z naší republiky, tak také ze zahraničí.
1: Teďka vkládají vlastně gen, elektrickým pulzem dopravíme DNA do té kvasinky.
2: Kdybyste ji tam vtlačili?
1: Abych řekl, až vstřelili. Tak velmi intenzivní, velmi krátký puls.
3: Jiří Zahradník z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy se svým týmem v centru Biocev umí předpovídat mutace virů. Dědičnou informaci viru výzkumníci přenesou do neškodné kvasinky, aby nikomu neublížila. A pak ji nechají zrychleně mutovat.
1: Nám se podařilo predikovat velkou část mutací v té variantě Omikron dávno předtím, než vznikla.
3: Další výzkumníci v Biocevu sestavují encyklopedii všech lidských genů nebo zkoumají genové pozadí nemocí. Pomáhají jim v tom i speciální pokusné myši, které se množí v přísně hlídaných prostorách.
4: Za dveřmi je jedno z největších chovatelských zařízení v Evropě.
3: Radislav Sedláček, ředitel Centra pro fenogenomiku, ukazuje takzvanou myší kliniku v Biocevu.
4: Chováme myši a potkany, máme jich tedy asi 50 tisíc.
3: Umí tu vyšlechtit myši s nejrůznějšími genovými mutacemi.
5: Tak se snažím dát tam přesně takovou nebo odpovídající mutaci, co byla nalezena u toho pacienta.
3: Ne všechny nemoci se ale dají vysvětlit geneticky. Proto se výzkumníci v Biocevu snaží prozkoumat živé buňky do nejmenších podrobností.
6: Tady tenhle si další stroje, tam jsou komůrky. Do toho se vloží buňky, zavře se to vzduchotěsně.
3: Jiří Neužil z Biotechnologického ústavu Akademie věd zkoumá mitochondrie, takzvané buněčné plíce nebo buněčné elektrárny.
6: My můžeme zjistit, jaká je spotřeba kyslíku, ukazuje nám to na funkčnost nebo nefunkčnost.
3: Vědci v Biocevu odhalili, jak nádorové buňky kradou mitochondrie. Pod mikroskopem to vypadá trochu jako velká vlaková loupež.
6: Z A do B jede vláček, který veze kvalitní mitochondrie. Z B do A jede vláček, který veze nekvalitní mitochondrie.
3: Na tomto objevu Jiří Neužil se svým týmem vystavěl experimentální lék Mitotam.
6: My chceme u nádoru potlačit přenos směr k nádorové buňce a naopak u nenádorové tkání podpořit.
3: První výsledky testování u lidí dopadly slibně. V současnosti podle vědců lék čeká na sponzora, aby mohla studie pokračovat do další fáze. Martin Srb, Český rozhlas.
0: A podíváme se na Pražský okruh směrem na letiště. Je za D1 ucpaný provoz, pomalila nehoda u Jesenice na 82. kilometru. Opatrně ve sjezdech z dálnice, stojí tam kolony, je to na desítky minut. Dá se to objíždět po jižní spojce. V Bělohorské z centra je kolona před vypichem na 10 minut. Plná zůstává Wilsonova od Florence k Václavskému náměstí. V ulici k Barandovu směrem na okruh pojedete v koloně ve stoupání u teraz zhruba 10 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Topíte se v

0: Nejvíc je tu v digitálu, ale také na FM. Teď je 14 hodin na rádiu Praha a ve studiu už sedí Václav Miller. Připravený je s aktuálními zprávami. Vašku, vítej.
1: Díky, Oldo, a hezké odpoledne. České dráhy nabídly nejnižší nabídku v historicky největší zakázce na českých železnicích. Řidiči v Praze by měli od července počítat s uzavřenými sjezdy a nájezdy na Kbelské ulici. Poslanec SPD Nerušil chce po změně financování veřejnoprávních médií otevřít debatu o jejich fungování a kontrole obsahu. Zítra bude v Praze převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Zástupci Prahy a Středočeského kraje otevřeli obálky s nabídkami v historicky největší zakázce na českých železnicích. Vítěz bude dalších 30 let provozovat velkokapacitní elektrické vlaky na příměstských spojích. Nabídky nakonec podali dvě společnosti, říká radní Středočeského kraje Petr Borecký z Hnutí STAN.
3: České dráhy podali nižší nabídkovou cenu než společnost RegioJet. Teď bude probíhat druhá fáze, to znamená samotné vyhodnocování nabídek jak z technického, právního, tak ekonomického hlediska.
1: České dráhy nabídly zhruba 165 miliard korun, zhruba o 18 miliard méně než RegioJet. Uzavřít smlouvu chce vedení Prahy a Středočeského kraje do konce roku. Při opravě Kbelské ulice v Praze na ní budou zavřené sjezdy a nájezdy. Dělníci budou pracovat v úseku od Cínovecké ulice až po nájezd na Novopasku. Začnou 2. července a skončit by měli 15. srpna. Práce omezí provoz ze dvou pruhů v každém směru na jeden, říká náměstek pražského primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
4: Myslím, že bychom měli doporučit využívání Kbelské skutečně pouze té dopravě, která tam nezbytně nutně potřebuje zajíždět. Byť pro tu nákladní dopravu jsou samozřejmě vyznačeny a budou využívány i nákladní tranzitní objezdy dále od hlavního města Prahy.
1: Kbelská ulice nahrazuje neexistující městský i pražský okruh na severovýchodě Prahy. Její oprava má stát zhruba 600 milionů korun. Zrušení koncesionářských poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila měla následovat širší debata o fungování veřejnoprávních médií. Řekl to v pořadu Pro a proti na Českém rozhlase Plus. Podle něj by se měla mimo jiné posílit kontrola obsahu vysílání.
5: Pokud se tu bavíme o tom, co by veřejnoprávní média měly vysílat, tak my samozřejmě se chceme v dalším kroku přesně definovat, jak by měla veřejná služba vypadat a také posílit kontrolní mechanismy, abychom kontrolovali nejenom finanční rovinu, ale i obsahovou rovinu, aby takže vysílání chcete... nebylo vyosené.
1: Vláda včera schválila převod financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Česká televize by touto změnou měla příští rok přijít oproti letošku asi o miliardu korun. Český rozhlas by se měl pohoršit zhruba o 400 milionů. Obě média zrušení poplatků dlouhodobě odmítají. Europoslanci schválili zrušení cel na většinu zemědělského a průmyslového zboží ze Spojených států. Jde o součást dohody, kterou loni s Washingtonem uzavřela Evropská komise. Reagovala tím na plány amerického prezidenta Donalda Trumpa, který chtěl zavést vysoká cla na evropské zboží. Europoslanci schválili taky mechanismus, který zaručuje cla zvýšit v případě zaplavení evropského trhu americkým zbožím. Evropa tak bude moct rychle reagovat v případě, že by Spojené státy neplnily svou část dohody. Americká tenistka Serena Williamsová se po 4 letech představí ve Wimbledonu. 23násobná grandslamová šampionka v singlu dostala společně se sestrou Venus divokou kartu do 4 hry. Wimbledon začne za necelé 2 týdny. A zítra bude v Praze převážně oblačno, ojediněle s přehánkami, večer ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 15 až 13 stupňů, nejvyšší denní 23 až 25. Slabý během nemírný severozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Nehoda i kolony, to je aktuální doprava teď po 14. hodině. Jarda Koller je tu s ní.
6: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu ve směru na letiště stojí kolona už od dálnice D1. Za sjezdem na Jesenici vyšetřují nehodu. Na 82. kilometru se jede pouze jedním pruhem. Je to na desítky minut. Vyplatí se jet raději po jižní spojce. V Dobříšské před tunelem Mrázovka řeší nehodu v pravém pruhu. Začíná se tvořit kolona. V Bělohorské z centra jsou kolony před Vypichem i Bílou horou. Zpoždění celkově kolem 15 minut. A tradičně plná je magistrála Legerova ulice a také Wilsonova od Bulhara k muzeu. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne, je po 14. hodině, je 16. června, venku skvělé počasí, zítra bude ještě lepší pro někoho, kdo má rád vedro. No a dnes tady s námi budou Maroon 5. Už za chvilku stejně jako Candy Crow. A jako první v téhle hodině přichází James Arthur. Ať se vám daří, přeje od mikrofonu rádia

0: Maroon 5 s námi na rádiu Praha, je 14 hodin a 14 minut a vy už v téhle chvíli můžete hlasovat pro vinyl na našem Facebooku na vinylový večer, který proběhne v pondělí v 21 hodin, takže je relativně poměrně dost času. No a kdo proti sobě stojí dvě devadesátkové legendy. Dido a její album z roku 1999 No Angel. Tam je například hit Hear It Me. No a nebo London Beat a In The Blood. Tam najdete zase jejich jedinečný hit I've Been Thinking About You. Pro koho budete hlasovat, už je jen a jen na vás. No a zatím lehce vede Dido. My se podíváme také na aktuální dopravu, abychom řekli, kde to vázne. Na Pražském okruhu ve směru na letiště stojí kolona už od dálnice D1. Za sjezdem na Jesenici vyšetřují nehodu na 82. kilometru, jede se tam pouze jedním pruhem, je to na desítky minut. Vyplatí se jet raději po jižní spojce. V Bělohorské z centra jsou kolony před Vypichem i Bílou horou, zpoždění celkově kolem 15 minut. Tradičně plná je i magistrála Legerova ulice a Wilsonova od Bulhara k muzeu. Opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Jen dvě novinky promluvily do pořadí 24. kola. Cover hitu Riptide začíná na 6. místě. Psygala, Jacksomy a Ilan Kidron. 5. je Teddy Swims, Mr. Know It All. Z 10. na 4. vylétla Eva Farna, Perpetuum Mobile. Třetí jsou Rolling Stones, In The Stars. Nejlepší novinka je druhá, Sienna Spyro, Material Lover. A jednička. Pro Botox zase hlasovala půlka Prahy. Pyžamo je opět první. A jak zahlasujete vy? Který song z aktuálního vydání vás nejvíc baví?
2: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
1: Další vydání v premiéře opět v neděli večer.

0: Tears for Fears nás přivedli na rádiu Praha ke zprávám ve 14.30 s Václavem Millerem.
1: Policie stíhá 10 lidí za krácení DPH při provozování taxislužby. Podle Jiřího Žežulky z generálního finančního ředitelství skupina způsobila státu škodu za zhruba 300 milionů korun. Mezi 10 obviněnými jsou kromě dvou Čechů taky občané Uzbekistánu, Kazachstánu a Ukrajiny. V případě prokázání viny jim hrozí až 13 let vězení. Krajský soud v Praze začne 24. září projednávat žalobu internetové společnosti Seznam.cz na premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. České televizi to potvrdila mluvčí soudu Hana Černá. Firma se domáhá ochrany dobré pověsti kvůli výrokům premiéra, který ji obviňuje z neobjektivního zpravodajství a daňových úniků. Babiš už dřív řekl, že si za svými výroky stojí a trvá na tom, že média vlastněná Ivem Lukačovičem dlouhodobě lžou a manipulují s fakty. Státy Evropské unie můžou nově chtít po uživatelích pornografických stránek ověření věku. Rozhodl o tom Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku. Podle něj jednotlivé země můžou věk ověřovat i u webů, které mají sídlo v jiných unijních státech. Povinnosti uložené provozovatelům napadly dvě české pornografické firmy, kterým se nelíbila francouzská pravidla. Britská veřejnoprávní stanice BBC příští týden zruší stovky pracovních míst v hlavním zpravodajském oddělení. Společnost vyjednává s vládou o příštím financování. Všechna její oddělení dostala nařízeno snížit náklady zhruba o desetinu a zpravodajství má své úsporné plány představit jako první. Ve zpravodajských týmech pracuje zhruba čtvrtina z více než 20 000 zaměstnanců BBC. A zítra bude v Praze převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme na silnice, někteří tam dokonce už jsou. Jarda Koller nám řekne, kde to přibržďuje.
3: Hezké odpoledne na Pražském okruhu. Ve směru na letiště stojí kolona už od dálnice D1. Za sjezdem na Jesenici vyšetřují nehodu. Na 82. kilometru se jede pouze jedním pruhem. Osobními auty se zdržíte zhruba 20 minut. V Bělohorské z centra jsou kolony před Vypichem i Bílou horou. Zpoždění celkově 15 minut. Tradičně plná je magistrála Legerová a také Vlzonova od Bulhara k muzeu. Regulují provoz na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské. Popojíždí se kvůli tomu v Holešovičkách. A na jižní spojce směrem na Černý most pojedete pomalej od Spořilova za Lanový most. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné odpoledne, dobrý den, 14.33 s vámi Rádio Praha. No a my za chviličku už Evu Farnou a Miraje, Adama Lamberta a také Petra Jungmana, který přinese přehled dnešního dne v událostech v historii.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 16. června. Svátek má hněv posilující Zbyněk. Toto bylo kdysi oblíbené rytířské jméno. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Husitská vojska zvítězila nad početně silnějšími římsko-německými žoldnéři v bitvě u Ústí nad Labem přesně před 600 lety v roce 1426. Křižáci se pokoušeli vyprostit Ústí z téměř 2 měsíce trvajícího obležení. Na českém území to bylo naposled, kdy těžká jízda napadla vozovou hradbu čelním útokem. Opět si vylámali zuby, takže už to u nás nikdo neskoušel. První letecká nehoda na území České republiky se odehrála před 135 lety v roce 1891. V Praze se během jubilejní výstavy zřítil balón Kysibelka. Jeho první volný let z královské obory skončil havárií v holešovické Reisenzahnově továrně. Všichni tři členové posádky naštěstí neštěstí přežili. Vůbec prvním českým atletem, který překonal světový rekord, se stal diskař František Jandasuk před 125 lety v roce 1901. Na mezinárodních závodech pořádaných Spartou na hřišti v Bubnech hodil 39 metrů 42 centimetrů. Jeho rekordní zápis vydržel něco přes rok. Americká počítačová firma IBM byla založena v New Yorku v roce 1911. Již tehdy měla ve svém výrobním programu třeba výpočetní měřítko, docházkový záznamník neboli píchačky, elektrický sčítací stroj nebo časovač. Tenisový areál v Praze na Štvanici byl otevřen přesně před 40 lety v roce 1986. Na zámku Brdo, poblíž slovinského hlavního města Lublaně, se před 25 lety konala první schůzka ruského a amerického prezidenta Vladimira Putina a George Bushe. Velká stávka odborů v dopravě ovlivnila zejména dopravu v Praze, kde poprvé v historii nevjelo metro přesně před 15 lety. V celé České republice se na 24 hodin zastavila vlaková doprava, MHD fungovala omezeně i v Brně, Olomouci a Ústí nad Labem. Biotechnologické a biomedicínské centrum Bioce bylo otevřeno ve Vesci u Prahy před 10 lety. Stálo přes 2 miliardy a financováno bylo převážně z peněz Evropské unie. 65 má dneska generální ředitel České televize Hynek Chudárek. A kulatou 60 má sportovní legenda.
3: Máme za to.
2: Trojnásobný olympijský vítěz.
4: Obrovský nadšení, no ani jsem to nečekal, že to bude tak daleko.
2: Světový rekordman Jan Železný. Tak všechno nejlepší a vám všem dobrý den.
5: Jdeme na Pražský okruh. Ve směru na letiště stojí kolona už od D1. Za sjezdem na Jesenici vyšetřují nehodu na 82. kilometru. Se jede pouze jedním pruhem, osobními auty se zdržíte zhruba 20 minut. V Bělohorské centra jsou kolony před Vypichem i Bílou horou, zpoždění celkově kolem 15 minut. Tradičně plná je i magistrála Legerova ulice a Wilsonova od Bulhara k muzeu. Regulují provoz na výjezdu do Blanky v Nové Povltavské. Popojíždí se kvůli tomu v Holešovičkách. Na jižní spojce směrem na Černý most pojedete pomalej od Spořilova za Lanový most. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Vinyl.
6: Každé pondělí na Rádio Praha.
8: Na Rádio Praha.
7: Zpátky do 90. Blondýna z Londýna Dido a No Angel.
8: Dido.
7: Nebo na začátku dekády slavní London Beat a LP In the Blood. Dido nebo London Beat? To je otázka. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Hity, doprava, informace, s vámi je Rádio Praha. Teď jsme dospěli k 15. hodině a také ke zprávám, které přinesl do studia Rádia Praha Václav Miller. Vítej.
1: Díky, Oldo, a hezké odpoledne.
2: Vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti rezignovala, nesouhlasí s přesunem agendy z úřadu vlády na ministerstvo. Policie stíhá 10 lidí kvůli rozsáhlému krácení daní při provozování taxislužeb. Škoda má dosahovat až 300 milionů korun. Ve francouzském Evianu se schyluje k osobní schůzce prezidentů USA a Ukrajiny. V plánu přitom nebyla. A zítra bude v Praze převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami. Teploty 23 až 25 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Vládní zmocněnkyně pro záležitosti Romů Lucie Fuková rezignovala. Českému rozhlasu potvrdila, že už rozhodnutí oznámila premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. Fuková nesouhlasí s přesunem romské agendy z úřadu vlády pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Řekla, že výsledné nastavení neumožňuje funkci efektivně vykonávat. Dodala, že má taky odlišný pohled na další koordinování záležitosti Romů. Lucie Fuková byla ve funkci necelé 4 roky. Policie stíhá 8 cizinců a 2 Čechy kvůli rozsáhlému krácení DPH při provozování taxislužeb. Podle kriminalistů způsobili škodu zhruba 300 milionů korun. Stíhaní jsou obvinění z účasti na organizované zločinecké skupině a z krácení daní. Podle Jiřího Žežulky z Generálního finančního ředitelství jde o jeden z největších daňových případů v této oblasti.
4: Průměrná výška tržeb dosahuje zhruba 48 milionů českých korun, s tím, že z hlediska objemu provozovaných vozidel průměrná hodnota byla 94 vozidel a maximální velikost flotily byla až 400 motorových vozidel.
2: 7 obviněných poslal soud do vazby, všem hrozí v případě prokázání viny až 13 let vězení. Za léčbu závislosti zaplatila loni Všeobecná zdravotní pojišťovna rekordní 1 miliardu a 650 milionů korun. Z toho víc než miliarda šla jen na léčbu alkoholismu. Podle VZP alkohol dál mezi návykovými látky převládá. Kvůli poruchám způsobeným alkoholem se loni léčilo taky zhruba 1200 dětí. Za posledních 10 let se jejich počet skoro zdvojnásobil. VZP je největší zdravotní pojišťovna v Česku. Je u ní přihlášených asi 60% populace. Podle výroční zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti nějakou z návykových látek užívají skoro 3/4 Čechů. Nejčastěji jde o kouření cigaret, pití alkoholu nebo zneužívání léků. Prezidenti USA a Ukrajiny budou ještě dnes jednat o rusko-ukrajinské válce. Na summitu 7 největších ekonomik světa ve francouzském Evianu to potvrdil americký prezident Donald Trump. Původně přitom osobní schůzku s Volodymyrem Zelenským v plánu neměl. Trump zároveň řekl, že by se Moskva a Kyjev měli dohodnout na klidu zbraní.
5: Rusko by mělo uzavřít dohodu. Ztratilo obrovské množství lidí a stejně tak Ukrajina. Vyřešil jsem 8 válek. Myslel jsem, že tuhle bude nejjednodušší vyřešit. Mezi oběma lídry panuje velké nepřátelství.
2: Prezidenti USA a Ukrajiny už dopoledne jednali s ostatními lídry skupiny G7. Evropané se podle agentury Reuters snaží Trumpa přesvědčit, že je Ukrajina v lepší pozici a že by měl víc zatlačit na Rusko. Čeští fotbalisté se připravují na druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře v Guadalajaře s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice. Teprve po druhé v historii mužských světových šampionátů bude utkání řídit žena. Americká rozhodčí Tori Pensová. Reprezentační útočník Tomáš Chorý to příliš neřeší.
6: Ani nevím, jestli jsem zažil nějaký zápas, možná v lize si pískala dáma, fakt nevím, takže těžko říct, co od toho čekat, ale to je asi úplně jedno, kdo to píská. Musíme se pak soustředit sami na sebe, protože nepřijeli jsme se sem jenom pobavit a kohat se Amerikou, ale chceme náš národ hrdě reprezentovat a doufám, že se nám to podaří a získáme ty vytoužené 3 body.
2: Zítra bude v Praze převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami, večer ubývání oblačnosti, noční a ranní teploty 15 až 13 stupňů, nejvyšší denní 23 až 25. Slabý během nemírný severozápadní až západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jarda Koller ví, kde to houstne, kde se zdržíte a kde naopak projedete a řekne nám to.
7: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu ve směru na letiště se podařilo za sjezdem na Jesenici po nehodě zprůjezdnit i druhý pruh. Kolony kamionů se táhnou už od dálnice D1. Osobními auty se téměř nezdržíte. Na jižní spojce před Barandovským mostem pomalejší provoz od sjezdu na Pankrác. Zpoždění do 10 minut. V ulici k Barandovu směrem na okruh se jede pomalu ve stoupání u teras. Fronta je na 10 minut. Tradičně plná je magistrála Legerova ulice a Vilzonova od Bulhara k muzeu. Ve Kbelské je silnější provoz směrem na D8. V ulici pod Krejcárkem stojí fronta před ohradou na více než 10 minut a začala regulace provozu na vjezdu do Mrázovky z Dobříšské ulice. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne, je po 15. hodině a s vámi je Rádio Praha. No a s námi, pokud budete i vy, budou LP.

0: Doprava, informace. S vámi je Rádio Praha, je 15 hodin a 16 minut. Už jste letos alespoň jednou plavali ve Vltavě? Alespoň na lodičce nebo na nějakém šlapadle? Pokud ne, můžete si dopřát tenhle jedinečný zážitek. A proč ne třeba paddleboard? Ti jsou v Praze prý každým rokem populárnější a populárnější. No a i na tuhle zábavu, nebo chcete-li hračku, stačí prý krátká instruktáž a zvládnou to i lidé bez předchozích zkušeností. Takové nejpoužívanější místo, kde paddleboard můžete vyzkoušet, jsou Žluté lázně. Tam zavítala i naše letající redaktorka Monika a paddleboard si vyzkoušela. Její postřehy a také fotky můžete najít na našich stránkách. Třeba vás bude inspirovat praha.rozhlas.cz. A jdeme také za dopravou. Jarda Koller je tu, aby nám řekl, kde si dát pozor.
1: Hezké odpoledne na pražském okruhu směrem z letiště na D1 se jede v koloně od dálnice D5 k Ořechu, je to na 10 minut. Na jižní spojce je před Barandovským mostem pomalejší provoz od sjezdu na Pankrác, zpoždění do 10 minut. V ulici k Barandovu směrem na okruh se jede pomalu ve stoupání u teras, fronta je na 10 minut, tradičně plná je magistrála Legerova ulice a Vlzonova od Bulhara k muzeu. V Kbelské je silnější provoz směrem na D8, v ulici pod Krejcárkem stojí fronta před ohradou na více než 10 minut. Začala regulace provozu na vjezdu do Mrázovky z Dobřížské ulice a v ulici Milady Horákové směrem do centra se za Špejcharem srazila dvě auta. Blokují pravý pruh a částečně vjezd do tunelu. Výraznější kolony se netvoří. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách.

0: Hity, doprava, informace. V téhle chvíli je 15.31. Máme pro vás zprávy Rádia Praha s Václavem Millerem.
1: Vladislavkyně pro záležitosti Romů Lucie Fuková rezignovala. Českému rozhlasu potvrdila, že už rozhodnutí oznámila premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. Fuková nesouhlasí s přesunem romské agendy z úřadu vlády pod ministerstvo práce. Řekla, že výsledně nastavení ji neumožňuje funkci efektivně vykonávat. Zrušení koncesionářských poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila měla následovat širší debata o fungování veřejnoprávních médií. Řekl to pořadu Pro a proti na Českém rozhlasu Plus. Podle něj by se měla mimo jiné posílit kontrola obsahu vysílání. Maximální cena benzínu zítra klesne na 1,40 korun na 26 haléřů za litr, to je o 25 haléřů míň než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 38 korun a 35 haléřů. Cena tak oproti dnešku klesne o 57 haléřů. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Europarlament schválil zákaz nazývat bezmasé alternativy slovy typickými pro maso, tedy například steak, játra nebo kuře. Poslanci opatření přijali jako součást nových pravidel, která mají posílit smluvní postavení zemědělců a přispět ke stabilizaci jejich příjmů. Zákaz se ale nakonec nevztahuje například na tzv. Veggie burgery nebo veganské a vegetariánské párky a klobásy. A zítra bude v Praze převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jsme s vámi na silnicích, pokud jste i vy, přejeme šťastnou cestu a Jarda Koller řekne, kde si dát pozor a kde se zdržíte.
3: Hezké odpoledne, na pražském okruhu směrem na letiště se za nájezdem od Barandova srazila dvě auta, už se nepřekážejí, ale stihla se vytvořit kolona zpoždění ze 14. kilometru přes 10 minut. V ulici k Barandovu směrem na okruh se jede pomalu ve stoupání, u terase fronta je na 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most je silný provoz od Spořilova Zelenový most, tradičně plná je magistrála Legerova ulice a Vlzonova od Bulhara k muzeu. V Ekbelské je silnější provoz směrem na D8, v ulici pod Krejcárkem stojí fronta před ohradou na více než 10 minut. A pokračuje regulace provozu na vjezdu do Mrázovky z Dobříšské ulice. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Těžký život ředitelů nemocnic jako téma pro nový díl publicistického pořadu Rozpleteno. ČT2. Příběh největší bitvy na českém území, která radikálně proměnila Evropu. Premiéra dokumentu Bitva u Hradce Králové 1866. A ČT Art. Na pařížské výstavě vyvolá pozdvižení obraz Malízovy 17-leté milenky. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den. V 15.35 my zamíříme na mistrovství světa ve fotbale. Češi mají svoji základnu v Texasu a právě tam vyrazíme za 10 minut.

0: Streets of Philadelphia, boss Bruce Springsteen s námi na rádiu Praha v 15:46. Čeští fotbalisté se přesouvají do Atlanty na mistrovství světa. Je tam čeká zřejmě klíčový zápas ve skupině. Hrát budou v našem přímém přenosu ve čtvrtek s Jihoafrickou republikou od 18 hodin. Ve Spojených státech tráví nejvíc času na své základně a to je nedaleko Dallasu ve státě Texas.
1: Welcome to the great state of Texas, where everything is big and the people are friendlier.
2: V dokumentu US Historian se dozvíte, že v Texasu je všechno velké a lidé jsou přátelštější.
1: Fort Worth is a unique place in the country.
2: A Fort Worth nedaleko Dallasu, kde má národní tým základnu pro světový šampionát, je unikátním místem v zemi. Nejen kvůli minulosti spojené s kovboji, která člověka pohltí hlavně ve vyhlášené čtvrti Stockyards. Obránce Jaroslav Zelený tak nějak očekával už dopředu, že prostředí bude přátelské.
3: Mně se to taky častokrát stalo, že mi to lidi říkali, že ta mentalita tady je fakt jako hrozně jiná oproti nám. Zatím se to tady v Texasu, ale musím říct, že i v tom New Jersey, když jsme přiletěli, tak to bylo podobné, ale tady je to ještě takový, bych řekl, umocněný, že opravdu ty lidi tady jsou extrémně takový sympatický, nápomocný, že jsou k vám hrozně milí.
4: I v tomhle můžu Zelýho jako potvrdit, protože všichni jsou úplně neskutečně zdvořilí, milí, ochotní.
2: Přidává svoje postřehy i technický vedoucí fotbalové reprezentace Michal Černý. Americký styl zažijete často i v obchodech, kde se vás ptají, jestli jste našel vše potřebné.
5: Heck yeah. Heck yeah.
2: A pokud něco hledáte ve městě, dočkáte se na závěr třeba klasické zdvořilostní fráze Have a nice day, tedy přání pohodového dne.
4: Obecně Texasani jsou považovaní i v rámci té severoamerické kultury za strašně pohostinný. Říká se, že když jdete na nějakou akci s Texasanama, tak nesmíte nikdy mít prázdnou sklenici a prázdný žaludek, což teda všichni tady plní úplně do puntíku.
2: Má zatím jen pozitivní zkušenosti technický vedoucí české reprezentace Michal Černý, který musí neustále komunikovat i s místními. Třeba na hotelu, kde mohlo národnímu týmu zkomplikovat situaci, že v březnu vyřadil v baráži Irsko.
4: Ředitel hotelu je Ir, což když jsme se dozvěděli, jsme byli zvědaví na ty jako reakce a spolupráci, ale musím říct, že nejen on, ale všichni jsou úžasní, cokoliv potřebujeme, okamžitě máme.
2: A Černý tohle zažívá taky na tréninkovém stadionu v Mansfieldu, vzdáleném asi půl hodiny od hotelu ve Fort Worth.
4: Trávníkáři, lidi z toho klubu, který na tom stadionu pak bude působit, jsou nám neskutečně jako nastavený cokoliv řešit kdykoliv.
2: Technický vedoucí fotbalové reprezentace Michal Černý doufá, že budou takových služeb ještě nějakou dobu využívat. Národní tým teď bude na chvíli v Atlantě, kde ve čtvrtek odehraje zápas s Jihoafrickou republikou, který může hodně napovědět o českých nadějích na postup ze základní skupiny světového šampionátu. Z Texasu Mirko Vasič, Český rozhlas.
0: Teď se pojďme podívat také na aktuální dopravu a s tou je tady Jarda Koller. Jardo?
6: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech. Zastavíte se za sjezdem na Vestec na 4. kilometru, zpoždění přes 20 minut za sjezd na Ořech. Na okruhu a Štěrboholské spojce je to od D11 k Průmyslové na 15:45. V ulici k Barandovu směrem na okruh se jede pomalu ve stoupání. U teras fronta je na 10 minut. V Radlické směrem na Smíchov se popojíždí od obratiště k Dobříšské. Na jižní spojce směrem na Černý most je silný provoz od Spořilova Zelanový most. Tradičně plná je magistrála, Nuselský most do centra a Wilsonova od Florence k muzeu. V Ekbelské je silnější provoz směrem na D8, v ulici pod Krejcárkem stojí fronta před ohradou na více než 10 minut, pokračuje regulace provozu na vjezdu do Mrázovky z Dobříšské ulice a také na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské, stojí se kvůli tomu v Holešovičkách směrem do centra a ve Vídeňské z centra se stojí z Betáně až ke Kundrátické spojce. Šťastnou cestu!
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Globální komise pro protidrogovou politiku varuje Česko před chystanými změnami. Téměř 170 mladých lidí dnes v Praze obdrželo cenu britského vévody za osobní rozvoj. Ukrajinská kyjevsko-pečerská lábra má díky technologii českých odborníků digitální podobu fasády kláštera nedotčenou pondělním požárem. A zítra bude převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty 23 až 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Dosavadní přístup Česka k řešení závislosti má podle Globální komise pro protidrogovou politiku dobré výsledky a je úspěšný. Komise to píše v dopise Andreji Babišovi z hnutí ANO. Varuje ho před chystanými změnami a jejich dopady. Česká vláda totiž nedávno rozhodla o přesunu protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví a politiku plánuje zpřísnit. Komise ale doporučuje zvolit jiné řešení a jednat s odborníky. Zmiňuje například i Pavla Pachtu, bývalého člena Mezinárodního výboru pro kontrolu narkotiků. Ten Českému rozhlasu řekl, že je konzultacím otevřený.
2: Přístup, jaký v posledních letech se v České republice prosadil, tak určitě patří a je hodnocen ve světě jako velice úspěšný z hlediska toho, jak se nakládá s pacienty a vůbec z hlediska účinnosti. Takže tady bych byl velice opatrný, kdyby se na to mělo něco měnit.
0: Členy komise jsou kromě bývalých premiérů a prezidentů taky experti v oboru. Mezi nimi je i Pavel Bém, dosavadní protidrogový koordinátor, kterého z funkce odvolala současná vláda. Téměř 170 mladých lidí letos v Česku získalo zlatou úroveň mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, zkráceně DOFE. Dnes ji v pražské Vlaštinské zahradě slavnostně převzali. Zlatou úroveň ceny získali za to, že se aspoň 18 měsíců pravidelně věnovali dovednostem, které si sami vybrali. Třeba sportovali nebo se věnovali dobrovolnické činnosti. Jak může certifikát oceněným pomoct, vysvětluje ředitelka DOFE v Česku Gabriela Drastychová.
3: Mezinárodní cena vévody z Edinburghu jako to ocenění může mít hodně praktický přínos pro mladí lidi ve chvíli, kdy prostupují vzdělávacím systémem nebo vstupují na trh práce, protože to je důkaz toho, že se naučili něco nad rámec školy. Je to takový jako validovaný důkaz výsledku neformálního učení.
0: Program je v Česku přes 30 let a zapojili se do něj už desítky tisíc mladých lidí. Díky české technologii má kyjevsko-pečerská lábra na Ukrajině detailní 3D záznam fasády hlavní budovy, na kterou v pondělí zaútočili dva ruské drony. Část památky UNESCO se podařilo digitálně zdokumentovat jen 2 týdny před požárem. Skenování provedlo pracoviště Archa 3 v rámci projektu Českého národního muzea, Národní rezervace kyjevsko-pečerská lábra a nadace rodiny Karla Komárka. Ten má za cíl vytvářet digitální kopie ukrajinského kulturního dědictví ohrožené válkou.
4: Shodou okolností my jsme během toho workshopu, jelikož jsme byli v areálu Pečerské lávry, tak jsme vlastně tu hlavní fasádu toho hlavního chrámu skenovali laserovým skenerem. To je ale čistě náhoda.
5: Říká autor projektu Paul Stavko, který v předešlých týdnech v komplexu zaškoloval tamnější personál. Díky české technologii se tak před požárem stihlo naskenovat barevně dekorovanou fasádu kláštera, včetně všech fresek i sakrálních výjevů.
4: Bylo v plánu právě ten stěžení objekt v rámci celého areálu skenovat teď v nejbližších dnech, ale to se samozřejmě nestihlo.
5: Pořízený 3D záznam fasády kláštera využijí Ukrajinci k posouzení škod způsobených požárem i k plánování restaurátorských zásahů. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Tenista Jakub Menšík vypadl na turnaji v Londýně v prvním kole. Český reprezentant prohrál s Francouzem Adrianem Marinerem 1-2 na sety. Pro Menšíka se jednalo o první singlový turnaj poté, co na Grand Slamu Roland Garros prošel do semifinále. Tenisky Karolína Muchová a Linda Nosková vstoupily do travnaté části sezóny vítězstvím. Muchová porazila v Berlíně Číňanku Chang Shuai 2-0 a stejným výsledkem zdolala i Nosková Mexičanku Zarazuavou. V Praze bude zítra převážně oblačno, ojediněle s přehaňkami, večer ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 15 až 13 stupňů, nejvyšší denní 23 až 25, slabý během nemírný severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A pojďme se podívat s Jardou Kollerem na aktuální dopravu. Jardo? Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu jsou obousměrné kolony před Ořechem. Ve směru na D1 se popojíždí od dálnice D5. Ve směru na letiště se teď zastavíte už před Cholupickým tunelem. Fronty jsou na 15 až 20 minut. V Praze regulují provoz v tunelech na Městském okruhu v obou směrech. V Patočkově se stojí skajetánky až na Hradčanskou. Plná je Dobříšská v obou směrech. Směrem na Barandovský most ve Zlíchovském tunelu řeší nehodu. Už mimo jízdní pruhy vpravo i tak se jede o něco pomaleji. Na jižní spojce směrem na Černý most je silný provoz od Spořilova. Zelenový most tradičně plná je magistrála, Nuselský most do centra a Wilsonova od Florence k muzeu. Plné jsou příjezdy na ohradu ze všech směrů. A Rušno je kolem Vypichu, stojí se v Bělohorské z centra od Břevnovského kláštera nebo v Podbělohorské před Kukulovou. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
8: Krásné odpoledne po 16. hodině 16. června. Zbyňkové slaví dnes svůj svátek, tak všechno nejlepší. A v téhle hodině se můžeme těšit na velké hity. Dva za všechny. Charlotte Gott, Into Deep. A skvělý nový Stoney, In The Stars. Podívejte se také na naše stránky, kde můžete hlasovat i pro hit týdne. A určitě to udělejte. Teď jsou tu Linkin Park, ať se vám daří, přeje Olda Burda.

0: Prince temnoty Ozzy Osbourne Dreamer, jeden z jeho velikých hitů 16 hodin a 18 minut na rádiu Praha. Single, který vyšel už v roce 2001 a není bez zajímavosti, že sám Ozzy tuhle píseň označuje jako svoji verzi skladby Imagine od Johna Lennona. Umístila se na 10. místě v Billboardu v Americe, no a v top 10 v mnoha evropských hitparádách. Tady v té době, tedy rok 2001-2002, byla opravdu velikým hitem a hraje se až dodnes. Praha je nej.
1: Tahle tramvaj dokáže jet až 70 km v hodině. Nový typ 52T je nejmodernější tramvaj, která momentálně po Praze jezdí. Nabízí více prostoru, světlejší interiér i nové technologie pro cestující i řidiče. Konstruktéři ji chtěli původně ještě delší, jenže pražské zastávky a křižovatky to neumožnily. Zajímavostí je také speciální tlačítko pro kočárky nebo softwarové omezení rychlosti právě na 70 km za hodinu. To je víc než u většiny starších tramvají.
0: A co vidí teď na silnicích Jarda Koller?
2: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu jsou obousměrné kolony před Ořechem ve směru na D1 se popojíždí od dálnice D5 ve směru na letiště od Lochkovského tunelu. Fronty jsou na 15 až 20 minut. V Praze regulují provoz v tunelech na městském okruhu v obou směrech. Patočkově se stojí z Kajetánky až na Hradčanskou, plné Dobříšská v obou směrech. V Plzeňské směrem na Anděl se jede krokem z Kavalírky. Na jižní spojce směrem

0: Na Černý most je silný provoz od Spořilova Zelenový most, v ulici k Barandovu je kolona od Barandovského mostu k Lamačově, tradičně plná je magistrála, Nuselský most do centra a Wilsonova od Florence k muzeu, fronty jsou téměř na 20 minut. Plné jsou příjezdy na ohradu ze všech směrů, Hrušno je kolem Vypichu, stojí se v Bělohorské z centra od Břevnovského kláštera nebo v Podbělohorské před Kukulovou a plná jsou i další obvyklá místa Kbelská směrem na D8, také příjezdy do Uhříněvsi ze všech směrů. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Jen dvě novinky promluvily do pořadí 24. kola. Cover hitu Riptide začíná na 6. místě. Psygala, Jacksomy a Ilan Kidron. Pátý je Teddy Swims, Mr. Know It All. Z 10. na 4. vylétla Eva Farna, Perpetuum Mobile. Třetí jsou Rolling Stones, In The Stars. Nejlepší novinka je druhá, Sienna Spyro, Material Lover. A jednička. Pro Botox zase hlasovala půlka Prahy. Pyžamo je opět první. A jak zahlasujete vy? Který song z aktuálního vydání vás nejvíc baví?
2: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
1: Další vydání v premiéře opět v neděli večer.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha. Máme tu zprávy v 16.30 s Václavem Millerem.
1: Policie stíhá 10 lidí za krácení DPH při provozování taxislužby. Podle Jiřího Žežulky z generálního finančního ředitelství skupina způsobila státu škodu za zhruba 300 milionů korun. Mezi 10 obviněnými jsou kromě dvou Čechů taky občané Uzbekistánu, Kazachstánu a Ukrajiny. V případě prokázání viny jim hrozí až 13 let ve vězení. Krajský soud v Praze začne 24. září projednávat žalobu internetové společnosti Seznam.cz na premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. České televize to potvrdila mluvčí soudu Hana Černá. Firma se domáhá ochrany dobré pověsti kvůli výrokům premiéra, který ji obviňuje z neobjektivního zpravodajství a daňových úniků. Europoslanci schválili zrušení cel na většinu zemědělského a průmyslového zboží ze Spojených států. Jde o součást dohody, kterou loni s Washingtonem uzavřela Evropská komise. Reagovala tím na plány amerického prezidenta Donalda Trumpa, který chtěl zavést vysoká cla na evropské zboží. Slovák podezřelý z otravy sklenic s dětskou výživou a vydírání výrobce HIP zůstává v Rakousku ve vazbě. Soud Feinštatu ji prodloužil do poloviny srpna, informuje o tom agentura APA. Muže úřady zadrželi na začátku května. Policie u něj nalezla jed na krysy, který byl podle rozboru podobný tomu, jaký byl použit k otravě sklenice s výživou zajištěné v Rakousku. A zítra bude v Praze převážně oblačno, ojediněle s přehánkami, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Čas na dopravu, pokud jste za volantem, zajímat vás bude, kudy projedete a kde se zdržíte. Jarda Kolertový.
3: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště je teď uzavřený Lobkovský tunel. Provoz zastavilo nadrozměrné vozidlo, na místo jede hlídka, kolonu čekejte od Vestce ze 3. kilometru. Provoz zatím stále stojí, počítejte s větším zpožděním. V Praze regulují provoz v tunelech na Městském okruhu v obou směrech. V Patočkově se stojí z Kajetánky až na Hradčanskou, plná je Dobříšská v obou směrech, kvůli tomu také Radlická z Valtrovky. V Plzeňské na Anděl se jede krokem z Kavalírky, na jižní spojce směrem na Černý most je silný provoz od Pořilova Zelenový most, v ulici k Barandovu je kolona od Barandovského mostu Klamačově, plná je magistrála, Nuselský most do centra, také Vilzonova od Florence k muzeu, fronty jsou na téměř 20 minut. Plné jsou příjezdy na ohradu ze všech směrů a Rušno je také kolem Vypichu, stojí se v Bělohorské z centra od Břevnovského kláštera nebo v Podbělohorské před Kukulovou. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Vítejte u nás na Rádiu Praha v 16 hodin 34 minuty. Čeká nás skvělá muzika a také pohled do toho, co se děje v Praze, protože pražské typy pro nás bude mít za 10 minut Jirka Štefl.

0: Shepard Geronimo, s vámi je Rádio Praha. Je 16 hodin 640 minut a Jirka Štefl otevírá své pražské tipy.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Vydejte se na festival Arena. To je přehlídka divadla, nového cirkusu, hudby a současné vizuální tvorby. Nabízí představení vzniklá v produkci bratří Formanů, stejně jako představení kumštířů, artistů a jiných umělců, které Petra a Matěj Formanovi potkali během svých cest po světě. Na zajímavá představení se vydejte na ostrov Štvanice a nebo na loď Tajemství, a to až do 25. června. A startuje sezóna letních kin. Zveme vás do toho dalšího, tentokrát do Meet Factory, kde si pro vás připravili na středeční večer japonský animovaný snímek Tvoje jméno. V něm se seznámíte s Mitsuchou, který žije v malém horském městečku a sní o životě v Tokiu. Taky je středoškolák z Tokia, který se cítí ztracený uprostřed ruchu velkoměsta. Jednoho dne se probudí v těle toho druhého. Začátek filmu Tvoje jméno je ve 21.30 v Meet Factory. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Pojďme teď na silnice, aktuálně s Jardou Kolerem.
2: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem na D1 byl uzavřený Jochkovský tunel kvůli nadrozměrnému vozidlu. Už se projíždí, kolonou čekejte za sjezdem na Jesenici z prvního kilometru. Kolona se rozjíždí postupně, zdržení zatím přes 20 minut. V Praze regulují provoz v tunelech na městském okruhu v obou směrech, plná je Dobříšská také obousměrně, kvůli tomu i Radlická z Valtrovky. V Plzeňské na Anděl se jede krokem z Kavalírky, na jižní spojce směrem na Černý most je silný provoz od Spořilova Zelenový most. V ulici k Barandovu je kolona od Barandovského mostu Klamačově. Tradičně plná je magistrála, Nusselský most do centra, také Wilsonova od Florence k muzeu. Fronty jsou na téměř 20 minut. Plné jsou příjezdy na Ohradu ze všech směrů a Rušno je stále kolem Vypichu, stojí se v Bělohorské z centra od Břevnovského kláštera nebo v Podbělohorské před Kukulovou. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
4: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
3: Praha žije.

0: 17. hodina je tady. Na rádiu Praha vám přinášíme zprávy ve studiu. Už je Václav Miller. Ahoj Vašku.
1: Ahoj Vláďo a hezké odpoledne. Praha 5 získala od magistrátu téměř 150 milionů korun na opravu bytových domů. Postup vlády při změně financování médií veřejné služby není podle prezidenta Pavla šťastný. Trojice Čechů, kteří vyvázli z nedělní nehody na moři u Splitu bez vážnějších zranění, už je zpět v Česku. A zítra bude převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Necelých 150 milionů korun na rozvoj dostupného bydlení dostane od magistrátu Praha 5. Za peníze nechá opravit bytové domy v Plzeňské ulici a na Bělidle. Radnice chce zateplit fasády, vyměnit okna a vybudovat výtahy. Díky nim bude byty v těchto domech nově nabízet i seniorům, říká starosta Prahy 5 Lukáš Herold z ODS.
3: Městská část požádala magistrát o příspěvek kvůli finanční náročnosti projektu. Přesahovala totiž aktuální možnosti jejího rozpočtu.
1: Prezident Petr Pavel nevidí důvod pro změnu ve financování České televize a Českého rozhlasu. Řekl to během návštěvy Vysočiny. Dosavadní systém rozhlasových a televizních poplatků podle Pavla funguje. Dodal, že neslyšel žádné zdůvodnění nebo analýzu, proč by bylo potřeba převést financování obou médií pod stát.
4: Jestliže někdo řekne, že chce zbavit občany nutnosti platit a aby platili všichni za něco, co třeba ani nesledují, no tak teď to bude platit opravdu všichni, protože to, když to půjde ze státního rozpočtu, tak se to týká všech těch, kteří sledují, nesledují a dokonce i těch, kteří nesledují žádná média.
1: Pavel taky zkritizoval přesun agent lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstva, kde podle něj o mezirezortní problematiku, která potřebuje koordinaci. Tři Češi zachránění z moře poblíž chorvatského Splitu po nedělní srážce katamaránu s plachetnicí jsou zpátky v Česku. Čtvrtá přeživší členka české posádky zůstává v nemocnici, také ona by se ale brzy měla vrátit domů. Nehodu, která se stala na frekventované trase mezi ostrovy Brač a Šolta, vyšetřuje chorvatská policie. O život při ní přišli čtyři Češi.
5: Vyšetřování je v rukou chorvatské policie a chorvatských orgánů. Plánují oslovit české orgány, plánují spolupráci.
6: Potvrzuje český konzul ve Splitu Štěpán Šantrůček. Případ má na starosti chorvatská státní prokuratura Splitsko-dalmatské župy. Úřad ale vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nechce sdělovat podrobnosti ohledně toho, proč ke srážce katamaránu s plachetnicí mohlo dojít. Menší plavidlo plánují Chorvaté vytáhnout na břeh. Leží ale ve více než 50 metrech pod hladinou a na plánování a realizace celé operace tak může trvat týdny. Ze Splitu Téa Veseláková, Český rozhlas.
1: Umělé zrcadlové jízírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu zazelenalo, v nádrži se rozmnožily řasy. Napsal to magazín Newsweek. Nedávno vodní plochu nechal americký prezident Donald Trump natřít bazénovou modrou barvou. To kritizovala část veřejnosti i památkáři. Trump výhrady odmítl a použitou barvu připodobnil k modře na americké vlajce. Podle Bílého domu měly práce stát přepočtu zhruba 37 milionů korun. Deník New York Times tvrdí, že se cena vyšplhala v přepočtu na 295 milionů korun. Česká reprezentace odpoledne odletí do Atlanty, kde odehraje druhé utkání na fotbalové mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Národní tým bude hrát ve čtvrtek proti Jihoafrické republice, která je stejně jako Češi ve skupině bez bodu. Jestli mají hráči při přesun do dějiště zápasu speciální požadavky, vysvětluje technický vedoucí Michal Černý.
7: Nemyslím si, že by hráči měli nějaké speciální požadavky. Je v podstatě vždycky důležitý si stanovit třeba nějaký čas, do kdy mají odevzdat kufry, aby ty kufry mohly jít na letiště dřív. Ta hlava všech v týmu se v podstatě upíná už k tomu zápasu. Snažíte se myslet na to, jestli jste něco nezapomněl, jestli všichni mají všechno, co potřebujou. Vždycky v hlavě je deadline zápisu hodinu a půl před.
1: Zítra bude v Praze převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami, večer ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 15 až 13 stupňů, nejvyšší denní 23 až 25. Slabý během nemírný severozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A podíváme se, jak to vypadá na silnicích a na co byste si teď po 17. hodině měli dát pozor. Vše důležité pro nás sleduje Jarda Kuler. Jardo, zdravím tě.
8: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem na letiště za sjezdem na Jesenici na 82. kilometru čekejte kolonu po dřívější uzavírce v tunelech, zpoždění zatím kolem 20 minut k Ořechu. Na okruhu je tradiční kolona i směrem na D1, popojíždí se mezi dálnicí D5 a Ořechem, zdržení 15 minut, na 20. kilometru řeší nehodu už mimo pruhy. V Praze pokračuje obousměrná regulace provozu v tunelech, plná je Dobříšská v obou směrech, Radlická z Valtrovky, tam je to na skoro půl hodiny k Dobříšské, Rušno je také v okolí Prašného mostu nebo Vítězného náměstí. Z Holešoviček je kolona až ke vjezdu do Blanky, v ulici k Barandovu je fronta od Barandovského mostu k Lamačově, plné jsou příjezdy na Ohradu ze všech směrů, v ulici Jana Želivského se jede pomalu v obou směrech a v Bělohorské z centra se jede krokem před Vypichem od Břevnovského kláštera. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 6 minut po 17. hodině a je stále úterý s datem 16. června. S vámi je Večerní Praha, stále hrajeme to nejlepší. Nechybí třeba Alex Warren. Nebo Dermot Kennedy. Já jsem Vláda Malošík a přeji vám ten nejlepší poslech.

0: 17:15 s vámi je Rádio Praha, přejeme krásný úterní den a dnes prožíváme 16. červnový den konkrétně a ten je celosvětově nejznámější jako Bloomsday, což je svátek oslavující irského spisovatele Jamesa Joyce a jeho slavný román Ulysses. Tento den je však spojený s řadou dalších významných historických událostí a mezinárodních svátků. Kromě jiného je dnes Evropský den židovské kultury, je věnovaný poznávání židovských tradic, památek a historie. Dnešek je také dnem čerstvé zeleniny, propaguje zdravý životní styl a konzumaci čerstvých plodů. A například v roce 1963 odstartovala sovětská kosmonautka Valentina Tereškovová na palubě lodi Vostok 6 a stala se první ženou ve vesmíru. A v roce 1912 byl na pražském Petříně slavnostně odhalen slavný pomník Karla Hynka Máchy od sochaře Josefa Václava Myslbeka. No a my se vracíme na silnice, jak to teď aktuálně vypadá, to nám řekne Jarda Koller.
1: Hezké odpoledne, na pražském okruhu je tradiční kolona směrem na D1, popoždí se mezi dálnicí D5 a Ořechem, zdržení 15 minut, na 20. kilometru řeší nehodu mimo pruhy. V Praze pokračuje obousměrná regulace provozu v tunelech, plná je Dobříšská v obou směrech, Radlická z Valtrovky, tam je to na skoro půl hodiny, k Dobříšské v Plzeňské se poskakuje z Kavalírky k Mrázovce. Rušno je také v okolí Prašného mostu nebo Vítězného náměstí. Z Holešoviček je kolona až ke vjezdu do Blanky, v ulici k Barandovu zůstává fronta od Barandovského mostu Klamačov. Plné jsou příjezdy na ohradu ze všech směrů, v ulici Jana Želivského se jede pomalu v obou směrech a v Bělohorské z centra se jede krokem před Vypichem od Břevnovského kláštera. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Je 17:30 na rádiu Praha, pro vás máme další zprávy, ve studiu je přináší Václav Miller.
1: Ministerstvo zahraničí i letos posílá konzulární služby v oblíbených turistických destinacích. Týká se to hlavně Chorvatska, Bulharska nebo Řecka. Zástupci rezortu o tom informovali spolu s asociacemi cestovních kanceláří. Lidé by se při cestách do zahraničí měli registrovat v systému Drost. Po zkušenostech s letošními náročnými repatriacemi na Blízkém východě se někteří turisté stěžovali, že systém nefunguje, proto do něj přibyly některé nové funkce. Zrušení koncesionářských poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila měla následovat širší debata o fungování veřejnoprávních médií. Řekl to v pořadu Pro a proti na Českém rozhlase Plus. Podle něj by se měla mimo jiné posílit kontrola obsahu vysílání. Důvod pro změnu financování veřejnoprávních médií nevidí prezident Petr Pavel. Maximální cena benzínu zítra klesne na 41 korun na 26 haléřů za litr, to je o 25 haléřů míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 38 korun na 35 haléřů. Cena tak oproti dnešku klesne o 57 haléřů. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Ceny ropy dnes pokračují v poklesu díky nadějím na obnovení dodávek hormuzským průlivem. Severomorská ropa Brent v jednu chvíli vykazovala pokles o více než 4%. Poprvé od začátku března tak se stoupila pod $80 za barel. Později část ztrát smazala. A zítra bude v Praze převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice s Jardou Kolerem.
3: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu je tradiční kolona směrem na D1. Popojíždí se mezi dálnicí D5 a Ořechem, zdržení 15 minut. Na okruhu se jede pomalu i směrem na letiště, a to od sjezdu na Lochkov, zpoždění 10 minut. Na východní části okruhu směrem na Lanový most zůstává kolona od D11. K Průmyslové pojedete 20 minut. Pokračuje obousměrná regulace provozu v tunelech. V Plzeňské se poskakuje z Kavalírky k Mrázovce. Evradlické fronta před Dobříšskou z Valtrovky na téměř půl hodiny. Rušno je také v okolí Prašného mostu nebo Vítězného náměstí. Z Holešoviček je kolona až ke vjezdu do Blanky, v ulici k Barandovu je fronta od Barandovského mostu Klamačově, plné jsou příjezdy na Ohradu ze všech směrů a v Bělohorské z centra se jede krokem před Vypichem od Břevnovského kláštera. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Čas po půl šesté znamená ve večerní Praze taky další zajímavé téma. V každé první třídě s více než 15 žáky bude muset být od září asistent pedagoga. Dětem i učitelům to má pomoci při zvládání začátku školní docházky. Školy ale upozorňují, že asistenty často nedokážou sehnat. Podrobnosti nabídneme už za okamžik. A k tomu zaspívají Maroon 5. I BB Rexa a Faithless. Nerušený poslech vám přeje Vláďa.

0: Necelá minuta zbývá do 6:45. Pokud bude v nějaké třídě na základní škole 15 a víc prvňáků, nesmí tam chybět ani asistent pedagoga. Tohle pravidlo bude platit už od nového školního roku, tedy za necelé 3 měsíce. Na první pohled to vypadá jako výrazné posílení podpory pro učitele i dětí na začátku školní docházky. Jenže školy zároveň upozorňují na problém, který může celou změnu zkomplikovat. Asistenty pedagoga totiž není snadné sehnat.
1: Můj syn je, my říkáme aspík, má trošku prostě odlišnější chování v určitých situacích, je trošku senzitivnější a je občas trošku sociálně nezdatný.
2: Syn Jany Stejskalové má Aspergerův syndrom, tedy poruchu autistického spektra. Asistentka pedagoga ho provází už od školky. Teď je ve 2. třídě a při přechodu na základní školu mu prý hodně pomohla.
1: To bylo takový uklidňující v tom, že na to nebude úplně sám, protože tam bude mít tu asistentku, která ho uklidní, seznámí ho s tím vším novým, čeho my jako rodiče být nemůžeme, a podpoří ho v případě, že on si není jakoby jistý.
2: Doteď byli asistenti pedagoga ve školách přidělováni na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny a podle individuálních potřeb žáků. Od září budou povinně v každé první třídě s více než 15 žáky. Ministerstvo školství pravidlo zavádí i kvůli zpřísnění odkladů školní docházky. Některým školám se ale asistenty nedaří sehnat.
3: Nikdo vlastně z těch životopisů, co teďka nám chodí, nesplňuje požadavky, tam jde o nějaký to vzdělání a tak dále. I když to se dá pak doplnit, ale jak říkám, tam prostě se objevují, že mají třeba nějakou střední školu, dělali někde třeba na poště nebo něco prodávali.
2: Říká ředitel pražské základní školy Botičská Ondřej Machů. Problém sehnat kvalitní asistenty pedagoga potvrzuje i prezident Asociace základních škol Luboš Zajíc.
4: Já říkám, že dobrý asistent je k nezaplacení, špatný asistent je další dítě do třídy, takže jde o to nejenom naplnit znění zákona, ale skutečně, aby do těch prvních tříd se dostali kvalitní lidé, kteří tam budou fungovat a kteří tam budou pro to učitele a hlavně pro ty děti podporou.
2: Ministerstvo školství nedostatek asistentů neeviduje. Školy si podle něj můžou pomoci i z vlastních řad, třeba vychovatelkami ve družině. Problémy mohou mít některé regiony s nedostatkem pedagogů nebo Praha, kde je na nižší plat obtížné někoho nalákat. Mluvčí úřadu Ondřej Macura zároveň upozorňuje i na další změnu, která se týká všech ročníků.
5: Pokud budou v jedné třídě působit zároveň 2 asistenti, může být jejich součet hodin přímé pedagogické činnosti maximálně 36 hodin, tedy jeden celý úvazek.
2: V minulém školním roce chodilo podle ministerstva do základních škol přes 157 tisíc žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Odpracované hodiny jejich asistentů naplnili celkem 17 tisíc úvazků. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: Aktuální situace na silnicích nám teď na rádiu Praha přiblíží Jarda Koller.
6: Hezký podvečer. Na Pražském okruhu nadále panuje silný provoz v obou směrech před Ořechem. Směrem na D1 se popojíždí od dálnice D5 zpoždění 15 minut. Směrem na letiště chvílemi ještě regulují provoz. Brzdí se znovu za sjezdem na Vestec zpoždění přes 20 minut v osobních autech. Ve Kbelské ve směru do Hloubětína se stala nehoda u sjezdu na Novopatskou. Osobní auto se tam srazilo s cyklistou. Na místě je sanitka, blokované jsou oba pruhy a projíždí se vpravo přes šrafování. Kbelská se tak rychle ucpává. Pokračuje obousměrná regulace provozu v tunelech. V Plzeňské se poskakuje z Kavalírky k Mrázovce, v Radlické fronta před Dobřížskou z Valtrovky stále na téměř půl hodiny, Rušno je v okolí Prašného mostu nebo Vítězného náměstí. Z Holešoviček je kolona až ke vjezdu do Blanky, Chodovská směrem do Vršovic stojí od jižní spojky k Bohdalecké, v ulici pod Krejcárkem je kolona před ohradou na 15 minut a obvyklé kolony zůstávají na magistrále. Ve Vilzonově se jede krokem od hotelu Hilton k muzeu. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.
9: I see a million faces I'll never know, and I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole.

0: Je 18 hodin, ve studiu Rádia Praha je už připravený Václav Miller se zprávami. Ahoj Vašku.
1: Ahoj Vláďo a dobrý podvečer. Kvůli přesunu agentur do vlády na ministerstva rezignovala vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti. Poslanec SPD Nerušil chce kontrolovat obsah vysílání České televize a Českého rozhlasu. Američané a Iránci podepíší dohodu v pátek v luxusním švýcarském rezortu nad Lucenským jezerem. A zítra bude v Praze převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Zmocněnkyně vlády pro romské záležitosti Lucie Fuková rezignovala. Řekla, že končí kvůli přesunu romské agendy z úřadu vlády pod ministerstvo práce a taky rozdílnému pohledu na její další koordinování.
3: To prostě není ta vize, se kterou jsem já přišla na úřad vlády.
4: Vysvětluje Fuková. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO její rozhodnutí respektuje. Pokračuje jeho mluvčí Karla Mráčková.
5: Premiér bude nadále předsedat i radě, která agendu řídí, takže pro romskou menšinu se určitě nic nezmění a naopak zlepší.
4: O přesunu lidskoprávní a taky protidrogové agendy na jednotlivá ministerstva rozhodla vláda. Podle šéfky úřadu Tinde Bárty to zlepší efektivitu práce. Prezident Petr Pavel nevidí k takové změně důvod.
6: Naopak jsem viděl racionální důvod v tom, že tyto agendy jsou více rezortní a potřebují nějakou koordinaci.
4: Před změnami v protidrogové politice varovala Babiše v dopise taky Globální komise pro protidrogovou politiku. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: Po zrušení koncesionářských poplatků je podle poslance SPD Josefa Nerušila potřeba posílit i kontrolní mechanismy obsahu vysílání, řekl to v pořadu pro a proti Českého rozhlasu. Chce taky diskutovat o tom, jak by měla vypadat veřejná služba. Poslanec TOP 09 a člen mediálního výboru sněmovny Jan Jakob ale namítá, že vládní kroky ohrožují nezávislost České televize a Českého rozhlasu.
7: Koalici jde o to, aby oslabila nezávislost České televize a Českého rozhlasu, aby postupnými kroky tato média začala ovládat. Teď je ten tlak finanční, opravdu je to návrat k roku 2008.
1: Vládní návrh zákona počítá s převedením financování obou médií pod státní rozpočet od příštího roku. V roce 2027 by zároveň měl jejich rozpočet klesnout o zhruba 1 miliardu a 400 milionů korun. Policie stíhá 10 lidí za krácení DPH při provozování taxislužby. Podle Jiřího Žežulky z generálního finančního ředitelství skupina způsobila státu škodu za zhruba 300 milionů korun. Mezi 10 obviněnými jsou kromě dvou Čechů taky občané Uzbekistánu, Kazachstánu a Ukrajiny. V případě prokázání viny jim hrozí až 13 let ve vězení. Spojené státy a Irán podepíší memorandum v pátek v luxusním hotelu na vrcholu švýcarské hory Birkenstock. Potvrdilo to švýcarské ministerstvo zahraničí. Americký prezident Donald Trump na summitu G7 ve francouzském Evianu uvedl, že dohoda zahrnuje íránský jaderný program i plavbu Hormuzským průlivem.
8: V dohodě je, že Irán nikdy nebude mít jadernou zbraň. To prostě nemůžeme dovolit. Hormuzský průliv bude otevřený bez poplatků.
9: Americký prezident Donald Trump na summitu 7 největších ekonomik světa uvedl, že Hormuzský průliv bude kompletně otevřený v pátek. Iránci tvrdí, že Američané už odvolali blokádu iránských přístavů. Tehrán prý nechce zavádět poplatek za proplutí Hormuzským průlivem, ale za služby, které se týkají navigace a ochrany životního prostředí. Po podpisu memoranda odstartuje 60-denní vyjednávání. Čína upozorňuje na to, že druhá etapa rozhovorů o sankcích a jaderném programu bude obtížnější. Evropané varují, že pokud dohoda nebude splňovat jejich podmínky, nezruší protiíránské sankce. Ze summitu G7 ve francouzském Evianu Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Tenista Jakub Menšík vypadl na prvním turnaji po semifinále Roland Garros v prvním kole. Na trávě v Londýně prohrál s Francouzem Maniranem 1-2 na sety. A na turnaji v Berlíně postoupili do osmifinále tři české tenistky. Kateřina Siniaková porazila Švýcarku Masarovovou 2-0 na sety. Stejný výsledkem vyhrála nad Číňankou Chang Shuai světová desítka Karolína Muchová a 2-0 zvítězila i Linda Nosková nad Mexičankou Zara Zuavou. A zítra bude v Praze převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami, večer ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 15 až 13 stupňů, nejvyšší denní 23 až 25, slabý během dne mírný severozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A stále sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Jak to vypadá teď po 18. hodině? To už je otázka na Jardu Kollera.
10: Hezký podvečer. Na Pražském okruhu nadále panuje silný provoz v obou směrech před Ořechem. Směrem na D1 se popojíždí od dálnice D5 zpoždění téměř 15 minut. Směrem na letiště se jede pomalu kolem Lochkova a sjezdu na Barrandov. Ve Kbelské ve směru do Hloubětína se srazilo osobní auto a motorka u sjezdu na Novopatskou. Na místě je sanitka, také hasiči. Blokované jsou oba pruhy, projíždí se vpravo přes šrafování. Kbelská se zcela ucpala, zdržení 20 minut. Pokračuje obousměrná regulace provozu v tunelech. V Plzeňské se popojíždí téměř z Kavalírky k Mrazovce, v Radlické fronta před Dobřížskou z Valtrovky na téměř půl hodiny. Rušno je také v okolí Prašného mostu nebo Vítězného náměstí. Z Holešoviček je kolona ke vjezdu do Blanky, Chodovská směrem do Vršovic stojí od jižní spojky k Bohdalecké, v ulici pod Krejcárkem je kolona před ohradou na 15 minut a obvyklé kolony zůstávají na magistrále. Ve Vilozonově se jede krokem od hotelu Hilton k muzeu, plný je také Nuselský most směrem do centra. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
11: Pražský update. Pražští hasiči.
12: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
11: Praze nepojede o víkendu metro.
12: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
11: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: Je 6 minut po 18. hodině, dobrý úterní večer. Už ve 3/4 se dozvíte, že po Martě, Medě, Formanovi a Verichovi dnes uvede letní scéna Muzea Kampa další představení věnované významné české osobnosti, a to Tomáši Baťovi. Právě o něm bude jejich první muzikál Klan Baťa. Taky se ohledneme za tím nejzajímavějším z historie 16. červnového dne. Vydáme se na prohlídku venkovní učebny na Libeňském ostrově v Praze 8, prozradíme, proč vznikla a jak ji mohou žáci využívat. A už za chvíli uslyšíte, že Kongresové centrum v Praze bude mít nové prostory pro velké mezinárodní výstavy a konference. V červenci tam začne stavba nové výstavní haly. Pohodový poslech vám přeje Vláďa Malošík.
11: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Praze začne v červenci stavba nové výstavní haly Kongresového centra. Bude sloužit především pro mezinárodní lékařské a vědecké akce. Bližší informace dnes zjišťoval přímo na místě náš reportér Ondřej Mikušek. Ondřej, dobrý den.
1: Hezký den. Nová hala se bude nacházet přímo před stávající budovou Kongresového centra směrem na Pankrácké náměstí. Podle architektů to bude v podstatě ležící kvádr, který má vypadat, jako by levitoval. Bude totiž vyvýšený podpěrnými sloupy. Vnitřní prostor půjde rozdělit na 5 částí, které dohromady pojmou až 1500 lidí. A to volné prostranství pod tím levitujícím kvádrem se také bude využívat. Například pro různé trhy nebo jiné akce, které dovolí roční období.
0: Kongresové centrum má už teď 4-patrovou budovu pro pořádání různých výstav. Proč má tedy vzniknout nová hala?
1: Hlavním důvodem je, aby se tam mohly konat ty největší mezinárodní konference, které vyžadují kapacitu pro 4 až 5 tisíc lidí. Už dnes je zde poptávka asi 15 významných světových akcí, ale Kongresové centrum je dosud muselo odmítat. Podle jeho ředitelky i představitelů hlavního města tyto akce budou Praze přinášet dlouhodobé finanční zisky a zároveň budou příležitostí třeba pro české vědce, aby se, řekněme, v domácím prostředí prezentovali před celým světem.
0: Ondro, můžeš popsat, jak přibližně budou ty práce probíhat?
1: Podle zástupců stavební firmy jsou největší výzvou podzemní garáže, nad kterými má nová budova vyrůst. Nejdřív totiž dělníci budou muset položit základy přímo pod těmito garážemi, což je velmi výjimečný postup, obzvlášť u tak velkého projektu. Během příštího roku by měli dělníci stihnout postavit nadzemní konstrukci, v roce 2028 pak bude následovat vybavení uvnitř. No a na závěr dodám, že cena projektu je asi 1,4 miliardy korun, hotovo má být na podzim roku 2028.
0: O výstavbě nové výstavní haly Kongresového centra

0: Kubická se zcela ucpala zdržení 20 minut. V Novopatské před nájezdem na Kbelskou se srazila dvě auta a blokují levý pruh, je tam krátká kolona. Chodovská směrem do Vršovic stojí od jižní spojky k Bohdalecké, silný provoz je i dál až do Edenu, plné jsou příjezdy do Edenu ze všech směrů kvůli koncertu. A v ulici pod Krejcárkem je kolona před ohradou na zhruba 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Oscarový skladatel Michael Giacchino míří do Rudolfina. 20. června zazní hudba z filmů Spider-Man, Úžasňákovi, Vzhůru do oblak, Jurský svět nebo Star Trek. Filmová filharmonie vás zve na velké finále sezóny. Více na filmharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Věnoval se archeologii, psal knihy a profesí byl učitel. Nejznámější dílo spisovatele Eduarda Štorcha Lovci mamutů se zapsalo do historie dětské literatury. Byl průkopníkem v přístupu k výuce mimoškolní lavice. I proto vybudoval takzvanou dětskou farmu na Libeňském ostrově. Ve stejných místech teď vznikla venkovní učebna pro žáky.
2: Doufám, že opravdu budou využívat žáci škol. Oni mají možnost buď si u mě objednat program, který většinou zahrnuje nějaké povídání o vlastně historii toho místa tady.
3: Říká Michála Nohejlová-Zemková, která působí v Centru pro teoretická studia Univerzity Karlovy a dlouhodobě vede žáky k environmentální výuce.
2: Nebo si mohou využít učebnu sami k vlastnímu použití, jak uznají za vhodné, zvlášť pokud učitelé třeba jsou zvyklí už vyučovat venku, tak jim učebna poskytne vlastně zázemí k posezení, případně i střechu, pokud zrovna trošku prší.
3: Jak vlastně má velký vliv to vyučování na děti? Já když si vzpomenu na svůj dětský věk, tak kdykoliv jsme šli se svými spolužáky někam ven, tak to byl zážitek.
2: Já taky doufám, že to vnímají pozitivně a vlastně ze všech programů, které jsem tu kdy měla, se mi to potvrdilo. Už sám Eduard Štorch vlastně píše ve 20. letech o tom, že pobyt v přírodě snižuje agresivitu. A to pozoroval vlastně napříč celým věkovým spektrem u různých dětí. A i soustředěnost a schopnost přijímat podněty se vlastně najednou v tom živějším přírodním prostředí zvětšovala.
3: Učebna, která stojí na místě původní Štorchovy dětské farmy, je přístupná na široké veřejnosti. Podle Martina Kříže z platformy Učíme se venku je obecně vzdělávání venku na vzestupu. Celorepubliková data ale ukazují, že záleží na regionech.
4: Typicky dítě města tak je spíš vevnitř, jezdí po kroužcích a je to dítě víkendu a o víkendu vyráží ven a zase jsou takový ty děti ulice, sociálně slabší vrstvy nebo venkov, který zase oni běhají po venku celý týden, ale pak s rodičama vlastně to tráví jako spíš indoorové aktivity o víkendech.
3: Oficiální rezervační systém venkovní učebny pro školy začne fungovat na stránkách dětskafarma.cz od konce srpna. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Pražský update.
5: Pražští hasiči.
6: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
0: V Praze nepojede o víkendu metro.
6: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Tak tohle byla kapela Imagine Dragons, teď je 18 hodin 30 minut, ve studiu už je připravený Václav Miller a přináší pražský souhrn.
1: Dobrý večer. Vedení Prahy má vést další jednání o dvou variantách umístění slovanské epopeje Alfonze Muchy, kterým je umístění v plánovaném obchodním komplexu kolem paláce Savaren skupiny Krestel v centru metropole nebo v lapidáriu Národního muzea na výstavišti. Městské radě to dnes doporučil výbor pro strategické investice zastupitelstva. Při rekonstrukci Fantovy budovy na hlavním nádraží byly odkryty v kulturním prostoru původní malby zeměkoulí ukryté pod symbolikou revolučního odborového hnutí. Rekonstrukce pokračuje podle harmonogramu. Začala loni v létě a potrvá do jara 2029. Vrátí interiérům historické budovy její původní podobu. Dnes to novinářům řekla Jana Dehner ze Správy železnic. Zájemci o bydlení v Praze 2 se můžou zapojit do další elektronické aukce. Městská část ní nabídne k pronájmu 12 bytů. Lidé se mohou hlásit do 18. června. Samotná dražba nájemného bude 22. června. Městská část Praha 5 odkoupí od společnosti Suprafon sklad v Pechlátově ulici v Radlicích za 700 000 korun. Rozhodli o tom dnes zastupitelé. Na radnici chce v budově zřídit velkokapacitní kuchyň, která bude vařit pro klienty Centra sociální a ošetřovatelské péče Prahy 5. Kuchyň by měla denně uvařit 600 porcí jídla. Tunel pro pěší mezi Žižkovem a Karlínem v budoucnu ozdobí díla českých a zahraničních umělců. Plánuje je tam umístit spolek Žižkovského tunelu, kterému radní hlavního města v pondělí schválili smlouvu o výpůjčce ostění tunelu. Jedním ze zakládajících členů spolku Žižkovského tunelu je bývalý generální ředitel Národní galerie Jiří Fajt. Vyústění tunelu na obou stranách podle něj nabídne využití pro kulturní a společenské aktivity lidem z Prahy 3 a 8. Zítra bude v Praze převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A nezapomínáme ani na aktuální dopravní informace, ty má pro nás Jarda Koller.
3: Hezký večer. Na Pražském okruhu nadále je silnější provoz v obou směrech před Ořechem. Směrem na D1 se popojíždí od dálnice D5 zpoždění 10 minut, směrem na letiště se jede pomalu kolem Lochkova a sjezdu na Barrandov. Ve Kbelské ve směru do Hloubětína se srazilo osobní auto a motorka u sjezdu na Novopatskou. Nehodu vyšetřují a provoz směrem do Hloubětína zhruba 20 minut zcela stál. Už se projíždí jedním pruhem zpoždění přes 20 minut od Cínovecké. Na Novopatské před nájezdem na Kbelskou se srazila dvě auta, blokují levý pruh, tam je krátká kolona. Chodovská směrem do Vršovic stojí od jižní spojky až do Edenu kvůli koncertu. Popojíždí se i ve Vršovické nebo Bělocerkevské, vždy směrem do Edenu. A v ulici pod Krejcárkem je kolona před ohradou na 15 minut, protahuje se až do ulice pod Plynojemem. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Máte rádi novinky?
5: Tak si nalaďte každou středu

0: Berný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 16. června. Svátek má hněv posilující Zbyněk. Toto bylo kdysi oblíbené rytířské jméno. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Husitská vojska zvítězila nad početně silnějšími římsko-německými žoldnéři v bitvě u Ústí nad Labem přesně před 600 lety v roce 1426. Křižáci se pokoušeli vyprostit Ústí z téměř 2 měsíce trvajícího obležení. Na českém území to bylo naposled, kdy těžká jízda napadla vozovou hradbu čelním útokem. Opět si vylámali zuby, takže už to u nás nikdo neskoušel. První letecká nehoda na území České republiky se odehrála před 135 lety v roce 1891. V Praze se během jubilejní výstavy zřítil balón Kysibelka. Jeho první volný let z královské obory skončil havárií v holešovické Reisenzahnově továrně. Všichni tři členové posádky naštěstí neštěstí přežili. Vůbec prvním českým atletem, který překonal světový rekord, se stal diskař František Jandasuk před 125 lety v roce 1901. Na mezinárodních závodech pořádaných Spartou na hřišti v Bubnech hodil 39 metrů 42 centimetrů. Jeho rekordní zápis vydržel něco přes rok. Americká počítačová firma IBM byla založena v New Yorku v roce 1911. Již tehdy měla ve svém výrobním programu třeba výpočetní měřítko, docházkový záznamník neboli píchačky, elektrický sčítací stroj nebo časovač. Tenisový areál v Praze na Štvanici byl otevřen přesně před 40 lety v roce 1986. Na zámku Brdo, poblíž slovinského hlavního města Lublaně, se před 25 lety konala první schůzka ruského a amerického prezidenta Vladimira Putina a George Bushe. Velká stávka odborů v dopravě ovlivnila zejména dopravu v Praze, kde poprvé v historii nevjelo metro přesně před 15 lety. V celé České republice se na 24 hodin zastavila vlaková doprava, MHD fungovala omezeně i v Brně, Olomouci a Ústí nad Labem. Biotechnologické a biomedicínské centrum BioCev bylo otevřeno ve Vesci u Prahy před 10 lety. Stálo přes 2 miliardy a financováno bylo převážně z peněz Evropské unie. 65 má dneska generální ředitel České televize Hynek Chudárek. A kulatou 60 má sportovní legenda.
4: Máme za to.
3: Trojnásobný olympijský vítěz.
5: Obrovské nadšení, no ani jsem to nečekal, že to bude tak daleko.
3: Světový rekordman Jan Železný. Tak všechno nejlepší a vám všem dobrý den.

0: Tomáš Baťa sice uměl vyrábět boty, ale přemýšleli jste někdy nad tím, jestli uměl třeba zpívat nebo stepovat? To se totiž ukáže na letní scéně Muzea Kampa, kde dnes poprvé ve svém muzikálu s názvem Klan Baťa představí i další členy rodiny známého obuvníka, od jehož narození letos uplyne 150 let.
1: Přemýšlel nad tím, jak se sám o sebe starat, aby byl lepším člověkem, nebo aby jeho zaměstnanci byli lepším člověkem, protože si byl moc dobře vědom toho, že když člověk bude šťastný, tak bude radši chodit do práce.
2: Popisuje svou postavu Marek Lambora, který se v roli Tomáše Bati střídá s Oskarem Hessem.
1: On prostě přišel na to, na co přicházíme my teď, nebo podle čeho se staráme o sebe my teď, jako o naše duševní zdraví, o to, jak cvičit, kdy spát, co dělat pro to, abyste měli co nejlepší spánek.
2: Zlínský rodák postavil svým zaměstnancům školy, nemocnice, dostupné bydlení a zajistil, aby měli kde trávit svůj volný čas. Muzikál ale nebude jen o významném podnikateli. Divákům představí rovnou celý klan Baťa. Pokračuje režisérka projektu Adéla Laštovková-Stodolová.
3: Nevěnujeme se tam žádným sporům, ale spíš vlastně představíme celý ten klan Bati a jejich jednotlivý příběhy. Pro nás bylo důležitý, aby v tom širším kontextu, aby to lidi viděli.
2: Jednoho z bratrů nejznámějšího českého obuvníka stvární třeba Tomáš Klus.
4: Já hraju Jana Antonína Baťu, což je o 22 let mladší bratr Tomáše Bati, který ho vychovával spíš jako syna a vložil do něj podle mě to nejlepší, co v něm bylo, a on to v tom nejlepším smyslu zužitkoval. A on byl na rozdíl od Tomáše docela bohem. To si myslím, že tuhletu životní proměnu máme taky společnou, že jsme potřebovali silnou ženu, aby zkrotila naši živočišnou sílu.
2: Jan Antonín Baťa se po bratrově smrti postaral o růst firmy i rozvoj samotného Zlína. Po druhé světové válce ho ale československé úřady neprávem označily za zrádce národa. Proto utekl do zahraničí a do rodné země se už nevrátil.
4: Já mám takový leitmotiv toho představení pro mě samotného, je očištění jména Jana Antonína Bati. Ten jeho konec byl velmi jako tragický a z mýho úhlu pohledu velmi nezasloužený.
2: Tomas Sean Pšenička si zahraje vnuka Tomáše Bati, George. Ten se rozhodl, že dá firmě úplně jiný směr.
5: V nějakých očích by mohl působit jako takovej skoro jako antagonista nebo někdo jako záporná postava, protože to člověk, který když převezme tu firmu, tak chce přesunout tu výrobu do Číny, zvýšit ten profit, hlavně bude o ten profit, o to, aby ta firma byla konkurenceschopná, a je mu vyčítáno, že nemá dost smyslu pro tradice.
2: I samotné představení půjde trochu proti proudu a tradiční muzikál doplní třeba rap nebo beatbox. A kromě klanu Baťa ožily na letní scéně Muzea Kampa také příběhy Marty Kubišové, Jana Vercha, Medy Mládkové nebo Miloše Formana. Valeria Oros, Český rozhlas.
6: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: No a nezapomínáme ani na aktuální situaci na silnicích. Teď krátce před 19. hodinou. Jak to vypadá, na to už se ptám Jardy Kolera.
7: Hezký večer. Na východní části okruhu směrem na Lanový most u sjezdu na D11 na 60,5 kilometru se srazila dvě auta, na místě jsou hasiči, blokovaný pravý pruh, kolona se netvoří. Ve Kbelské směrem do Hloubětína u sjezdu na Novopatskou vyšetřují nehodu, uzavřený je levý pruh, kolona od Cínovecké jen na 10 minut. Chodovská směrem do Vršovic stojí od jižní spojky až do Edenu kvůli koncertu, popojíždí se i ve Vršovické nebo Bělocerkevské vždy směrem do Edenu. V ulici pod Krejcárkem je kolona před ohradou na 15 minut. Kolona se protahuje do ulice pod Plynojemem. Ve Vilzonově se jede krokem od Bulhara k Václavskému náměstí a v Bělohorské z centra je fronta před Vypichem na 10 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Vinyl.
9: Každé pondělí na Rádio Praha.
10: Na Rádio Praha.
8: Zpátky do 90. Blondýna z Londýna Dido a No Angel.
10: Dido.
8: Nebo na začátku dekády slavní London Beat a LP In The Blood. Dido nebo London Beat? To je otázka. Odpověď u nás na Facebooku.

0: 18 hodin 54,5 minuty. Jaké počasí je před námi? V noci na zítřek bude převládat oblačno až zataženo, zpočátku místy déšť nebo přehánky, ojediněla i možnost bouřky. Ve druhé polovině noci bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejnižší teploty 15 až 13 stupňů Celsia. A slabý, zejména zpočátku místy mírný vítr ze západních směrů do 5 metrů za sekundu, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Ve středu bude převážně oblačno, ojediněle s přehánkami, večer ubývání oblačnosti, nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů Celsia. A povane slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu. Tak takové počasí je před námi.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Blíží se 19. hodina, před námi jsou další zprávy, na rádiu Praha je přináší Václav Miller.
1: Dobrý večer. Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků se chce SPD zaměřit na kontrolní mechanismy obsahu vysílání. Čeští odborníci testují vodíkový pohon pro letadla. Evropský parlament schválil zákaz tzv. Svlékacích aplikací. Platformy je musí od prosince začít blokovat. A zítra bude v Praze převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Hnutí SPD chce posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl poslanec SPD Josef Nerušil. Je podle něj taky potřeba diskutovat o tom, jak by veřejná služba měla vypadat.
3: Podle Libora Vondráčka z SPD by lidé měli vědět, jak obě média z jejich penězi hospodaří.
4: Pokud se něco platí z peněz daňových poplatníků, tak přeci musíme vědět, jaký obsah za to dostáváme, jestli se platí nějaké předražené věci, začerněné smlouvy, Stardance a další.
3: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral výroky politiků o kontrole obsahu označil za skandální.
5: To je to, před čím varuju. Začíná to v těch zemích, kde opravdu došlo k té usurpaci a k potlačení médií veřejné služby a nezávislosti, tak to začalo právě těmito diskusemi o šetření, o auditech, o kontrole.
3: Prezident Petr Pavel řekl, že dosavadní systém financování skrz poplatky funguje a nevidí důvod ho měnit. Chce počkat, v jakém stavu návrh zákona dostane, a pak se rozhodne o dalším postupu. Lucie Machartová, Český rozhlas.
1: Letadla na vodík jsou blíž realitě. V Ústavu jaderného výzkumu začíná testování systému vodíkového pohonu letadel o výkonu 1 megawattu. Cílem evropského projektu Newborn, který koordinují čeští odborníci, je vyvinout prototyp vodíkového motoru pro letadla.
6: Tady například sledujeme vstupy vodíku do palivového článku a řídíme tlak, teplotu, koncentraci vodíku a dusíku.
7: Ukazuje mi ve Velíně testovací laboratoře Pavel Trnka z výzkumné společnosti Honeywell Aerospace. Vodíkový článek jako základ leteckého pohonu se tady v Řeži bude testovat celé léto, jak doplňuje vedoucí mezinárodního konzorcia Ondřej Kotaba.
8: Se jedná o koordinaci toho komplikovaného systému, který má asi 200 individuálních funkcí. My už jsme ověřili, že většina věcí se chová tak, jak má.
7: Pokud všechno půjde hladce, mohlo by evropské vodíkové letadlo vzlétnout zhruba za 4 roky. Eva Kézrová, Český rozhlas.
1: Od prosince Evropská unie zakáže aplikace, které mohou pomoci umělé inteligence vytvářet fotografie nahých lidí bez jejich souhlasu. Zákon definitivně schválil Evropský parlament jako součást úpravy nařízení o regulaci umělé inteligence.
9: Za aplikace, které uživatelům umožní svléknout postavy na obyčejných fotkách anebo bez svolení vygenerovat obrazy nebo videa intimních partií, nově ponesou přímou odpovědnost vývojáři. Podle jedné z předkladatelek návrhu Markéty Gregorové z Pirátů je prosazení zákazu úspěchem v boji proti zneužívání dětí a žen. Návrh obsahuje taky odklad některých regulací AI. Proto ho podpořili i zástupci ANO. Europoslanec Jaroslav Bžoch ale tvrdí, že zákaz takzvaných svlékacích aplikací půjde snadno obcházet.
10: Jakýkoliv chytřejší programátor AI prostě přesvědčí o tom, aby nějaký obrázek ten slíkací udělala, protože AI to prostě umět bude.
9: Firmám, které podobné služby nezačnou blokovat, nově hrozí pokuty ve výši až 7% jejich celkového globálního obratu. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel vyhrála na zlaté tretře v Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu 49,74 sekundy. 20letá česká reprezentantka vylepšila o 3 setiny svůj čas z diamantové ligy v Římě. Manuel se na počátku června stala teprve třetí českou čtvrtkařkou, která dokázala prolomit hranici 50 sekund. A zítra bude v Praze převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami, večer ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 15 až 13 stupňů, nejvyšší denní 23 až 25. Slabý během dne mírný severozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A na rádiu Praha pro vás máme opět aktuální dopravní informace a Jardu Kolera.
11: Hezký večer. Na východní části okruhu směrem na Lanový most u sjezdu na D11 na 60,5 kilometru se srazila dvě auta. Na místě jsou hasiči a sanitka, blokovaný je pravý pruh, kolona se netvoří. Ve Kbelské směrem do Hloubětí na u sjezdu na Novopatskou vyšetřují nehodu, projíždí se pravým pruhem, provoz zeslábl, je tam už jen kratší kolona. Chodovská směrem do Vršovic popojíždí od jižní spojky až do Edenu kvůli koncertu, popojíždí se i ve Vršovické nebo Bělocerkevské vždy směrem k Edenu. A ve Vilzonově se jede krokem od hlavního nádraží k Václavskému náměstí. Šťastnou cestu a dobrý večer.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je bezmála 5 minut po 19. hodině a úterní večerní Praha je stále s vámi. V této hodině pro vás máme třeba hned několik aktuálních pražských tipů. A přidáme i další téma. Pamatuje první republiku, okupaci i vznik samostatného Česka. Kruchta katedrály svatého Víta z roku 1910 prošla v minulých letech další velkou proměnou. Musí totiž unést desítky tun těžké nové varhany. Už za chvíli se dozvíte, jak složité je zasahovat do historického prostoru v srdci katedrály. A přidáme i další hity. Nabídne nám je skupina Jelen.
12: Pojďme se do lásku vrátit, dokud ještě máme čas.
0: Martin Garrix a Dean Lewis. A taky kapela Coldplay. Já jsem Vláďa Malušík a přeji vám dobrou náladu i poslech.

0: úterní večerní Praze dospívala Mariah Carey, máme krátce po 7:45. Západní balkon katedrály svatého Víta pamatuje už ledacos od středověkých požárů přes bombardování Prahy až po těch velkých okamžiků minulého století. Teď ale musí unést kamenný kůr něco úplně nového. 33 tun svatovítských varhan. Právě kvůli novému nástroji museli památkáři samotnou kruchtu upravit.
1: Máte docela rozklíč? Tady celý svazek jsem vlastně do věže.
2: Když Kamil Hilbert v roce 1910 tuto hudební kruchtu vybudoval, tak nepředpokládal, že se bude jednat o nástroj takových rozměrů, který je dneska záměrem zde umístit.
3: Popsal při východu slunce ve svatovítské katedrále před 3 lety Petr Měchura, pracovník odboru památkové péče kanceláře prezidenta republiky.
2: Z toho důvodu vlastně ta nosná část, která je skrytá pod tou dřevěnou podlahou, nevyhovuje ze statického hlediska, není dostatečně únosná, takže prioritním úkolem této opravy je stužení těch nosných konstrukcí.
3: Elektrikáři nainstalovali už do dříve rozebraného zdiva také síť optických kabelů.
2: Samozřejmě tím, že se nacházíme v katedrále, tedy v nejcennějším prostoru farelu chráněného Pražského hradu, tak samozřejmě není snadné tady provádět jakékoliv instalace. V našem případě to znamená prakticky rozebrat všechny staré historické trasy, které jsme v průběhu projekčních prací ověřili, a opravdu se jedná o stovky metrů různých typologií přípojných míst a vůbec instalací. V některých místech bude třeba vyjmout některé kvádry, které tvoří třeba nároží portálů. Opravdu zasahujeme jen tam, kde už zasahováno bylo. Z hlediska tahání optických kabelů je velmi nutné udělat dost prostoru pro instalace těchto systémů, protože nesnesou třeba ostré ohyby.
3: Nové varhany od mistra Grenzinga budou už čtvrtým nástrojem, který bude hrát v katedrále. První gotický nástroj shořel při velkém požáru v roce 1541. Krátce na to pak vznikly nové renesanční varhany zvané Ferdinandovy. Císařské varhany sloužily až do poloviny 18. století, kdy byla katedrála zapálena pruskými dělostřelci při bombardování Prahy a poté bylo 170 let v chrámu ticho.
2: Moderní hudební nástroj je dneska do jisté míry počítač a mimo to například byl požadavek, aby varhaník nemusel po tradičním způsobu hrát přímo z varhan, ale má i mobilní pult, který se může pohybovat po katedrále.
4: Napříč tou chrámovou lodí na nás teď svítí skoro i slunce přes tu východní vitráž. Tato západní rozeta ale bude z části zakrytá, jak už jste zmínil před rozhovorem.
2: Varhany zakryjí spodní třetinu při pohledu, řekněme, z transeptu. Jediný, kdo prakticky uvidí rozetu celou, bude pan kardinál, nebo lépe řečeno arcibiskup. Kamil Hilbert ji navrhoval jako důležitý motiv západního průčelí. Později bylo rozhodnuto i o motivu vitráže, což je stvoření světa. A protože vlastně tyto záměry překazila první světová válka, tak se realizace této rozety stala do jisté míry symbolickým znakem sounáležitosti a spolupráce českého státu s katolickou církví.
3: Dodává Petr Měchura. Ten dohlížel i na instalaci nových varhan, které přivezli do svatostánku v několika kamionech. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
5: Radio Praha. Nejvíc hitů v digitálu. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
6: Dua Lipa live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiky. Dua Lipa live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
5: Praha žije.

Tak tohle byl malinový sirup v podání kapely Miraj, jedna z novinek na Rádiu Praha. Večer na Rádiu Praha pokračuje a budeme moc rádi, když se i v tomto týdnu zapojíte do hlasování v hitu týdne. Podpořit své favority můžete jako obvykle do čtvrteční půlnoci a opět na našem webu praha.rozhlas.cz. Připomínám, že vybíráte z 15 singlů, tedy 10 nejlepších a 5 nově nasazených a hit týdne vám na Rádiu Praha nabídneme opět v pravidelném čase, tedy v neděli po zprávách v 21 hodin nebo v repríze v pondělí po 22 hodině.

0: Úterní večerní Praha pokračuje, teď už je tady kolega Jirka Štefl a má pro vás pražské tipy.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Vydejte se na festival Arena. To je přehlídka divadla, nového cirkusu, hudby a současné vizuální tvorby. Nabízí představení vzniklá v produkci Bratří Formanů, stejně jako představení kumštýřů, artistů a jiných umělců, které Petra a Matěj Formanovi potkali během svých cest po světě. Na zajímavá představení se vydejte na ostrov Štvanice a nebo na loď Tajemství, a to až do 25. června. A startuje sezóna letních kin. Zveme vás do toho dalšího, tentokrát do Meet Factory, kde si pro vás připravili na středeční večer japonský animovaný snímek Tvoje jméno. V něm se seznámíte s Mitsuchou, který žije v malém horském městečku a sní o životě v Tokiu. Taky je středoškolák z Tokia, který se cítí ztracený uprostřed ruchu velkoměsta. Jednoho dne se probudí v těle toho druhého. Začátek filmu Tvoje jméno je ve 21:30 v Meet Factory. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: Pražákům je hej.
2: Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
3: Pražákům je hej.
2: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: Je před námi 20. hodina na Rádiu Praha. Pro vás máme další zprávy s Vaškem Millerem.
1: Dobrý večer. Další 12 bytů nabídne Praha 2 k pronájmu v elektronické aukci. SPD se chce zaměřit na kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Motoristé to odmítají. Ukrajinská kyjevsko-pečenská lávra má díky technologii českých odborníků digitální podobu fasády kláštera nedotčenou pondělním požárem. A zítra bude převážně oblačno, je ojediněle s přeháňkami, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Zájemci o bydlení v Praze 2 se můžou zapojit do další elektronické aukce. Městská část mí nabídne k pronájmu 12 bytů. Lidé se mohou hlásit do 18. června. Samotná dražba nájemného bude 22. června, říká mluvčí městské části Adam Kočina.
3: Byty se nacházejí na Vinohradech a Novém Městě. Dispozice od 1KK po 3+1. 7 bytů je v dvoukolové aukci. V prvním kole se mohou zúčastnit pouze rezidenti Prahy 2 s trvalým pobytem alespoň 2 roky. Zbývajících 5 bytů je v jednokolové aukci bez omezení trvalého pobytu.
1: Stavbu základní školy pro více než 800 žáků zahájili dělníci v Pražské Uhříně vsi. Zhruba za 2 roky má vzniknout i jídelna, tělocvična a venkovní zelené plochy. Projekt za 865 milionů korun zaplatí převážně pražský magistrát. Necelou polovinu bude tvořit dotace ze Státního fondu životního prostředí, říká starosta Prahy 22 Tomáš Kaněra z hnutí ANO.
4: V naší městské části dbáme i na udržitelnost a celá škola má takové technologie, aby v průběhu roku vyrobila víc elektrické energie, než kolik jí spotřebuje. Po energetické stránce bude tedy soběstačná.
1: Hnutí SPD chce posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to uvedl poslanec SPD Josef Nerušel. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy se proti tomu ohradil. Dodal, že vláda nebude zasahovat do zprávy ani programu Českého rozhlasu a České televize.
5: Politici nemají co zasahovat do obsahu ani do řízení médií veřejné služby. Je to základní princip, který naprosto respektuji já i moji kolegové, pan poslanec. Nevím, proč tohle to říkal, se mnou to prostě nekonzultoval.
1: Vláda včera schválila návrh zákona, který ruší dosavadní systém poplatků a převádí financování obou médií pod státní rozpočet. Rozhlas a televize tak meziročně přijdou dohromady asi o 1 miliardu a 400 milionů korun. Díky české technologii má kyjevsko-pečerská lávra na Ukrajině detailní 3D záznam fasády hlavní budovy, na kterou v pondělí zaútočili dva ruské drony. Část památky UNESCO se podařilo digitálně zdokumentovat jen 2 týdny před požárem. Skenování provedlo pracoviště Archa 3 v rámci projektu Českého národního muzea, Národní rezervace kyjevsko-pečerská lávra a nadace rodiny Karla Komárka. Ten má za cíl vytvářet digitální kopie ukrajinského kulturního dědictví ohrožené válkou.
6: Shodou okolností my jsme během toho workshopu, jelikož jsme byli v areálu Pečerské lávry, tak jsme vlastně tu hlavní fasádu toho hlavního chrámu skenovali laserovým skenerem. To je ale čistě náhoda.
7: Říká autor projektu Paul Stavko, který v předešlých týdnech v komplexu zaškoloval tamnější personál. Díky české technologii se tak před požárem stihlo naskenovat barevně dekorovanou fasádu kláštera, včetně všech fresek i sakrálních výjevů.
6: Bylo v plánu právě ten stěžení objekt v rámci celého areálu skenovat teď v nejbližších dnech, ale to se samozřejmě nestihlo.
7: Pořízený 3D záznam fasády kláštera využijí Ukrajinci k posouzení škod způsobených požárem i k plánování restaurátorských zásahů. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
1: Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel vyhrála na zlaté dretře v Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu 49,74 sekundy. 20-letá česká reprezentantka vylepšila o 0,3 svůj čas z diamantové ligy v Římě. A 800 na zlaté dretře vyhrála Švýcarka Audrey Verová. Světový rekord Jarmily Kratochvílové ale neohrozila. Zaostala za ním o 1,17 sekundy. No a teniska Karolína Plíšková na trávě v Nottinghamu otočila české derby se Sárou Bejlek a po vítězství 2-6, 7-6 a 6-2 postoupila do druhého kola. Zítra bude v Praze převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami, večer ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 15 až 13 stupňů, nejvyšší denní 23 až 25. Slabý během nemírný severozápadní až západní vítr.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. V Praze máme hned několik dopravních nehod. V Podolské ulici v křižovatce s pravou, dejte pozor, havarovala tady dvě osobní auta. Nehoda je také v Osadní ulici u křižovatky s ulicí u Měšťanského pivovaru. Tady osobní auto srazilo cyklistu. V Černokostelecké u křižovatky s Malínskou havarovala dvě osobní vozidla. Stejný problém je také ve Wassermanově ulici, nedaleko křižovatky s Voskovcovou. I tady se jedná o kolizi dvou osobních aut. Dvě osobní auta havarovala v Široké u křižovatky s Pařížskou a v Senohrabské u křižovatky s Klapálkovou. Tady máme nehodu nákladního auta s osobním. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. A dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Úterní den trvá už 20 hodin a 5 minut, patří k němu stále taky datum 16. června. A co pro vás máme ve večerní Praze dál? Jde o historicky největší zakázku na českých železnicích. České dráhy a RegioJet se ucházejí o to, aby mohly na 30 let provozovat v Praze a okolí velkokapacitní elektrické vlaky. Nabídneme podrobnosti. A už v příštích minutách navštívíme místo, kde vědci dokážou předpovídat mutace virů, sestavují encyklopedii lidských genů a hledají tajemství rakoviny. Výzkumné centrum BioCEF ve středočeském Vestci slaví 10. výročí. A nechybí Gracie Abrams. Olivia Rodrigo. Nebo Eva Farná. Ten nejlepší poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Ve večerní Praze dospívala Siena Spyro, je 20 hodin 16,5 minuty. Přesně 10 let už funguje biomedicínské centrum Bioce ve Vestci u Prahy. Za tu dobu tu odborníci z Akademie věd a Univerzity Karlovy pokročili ve zkoumání genů, nemocí i nových technologií. Dnes tu pracuje přes 600 vědců a techniků z Česka i ze zahraničí.
1: Teďka vkládají vlastně

0: i speciální pokusné myši, které se množí v přísně hlídaných prostorách.
1: Za dveřmi je jedno z největších chovatelských zařízení v Evropě.
0: Radislav Sedláček, ředitel Centra pro fenogenomiku, ukazuje takzvanou myší kliniku v Biocevu.
1: Chováme myši a potkany, máme jich tedy asi 50 tisíc.
0: Umí tu vyšlechtit myši s nejrůznějšími genovými mutacemi.
2: Tak se snažíme dát tam přesně takovou nebo odpovídající mutaci, co bylo nalezeno u toho pacienta.
0: Ne všechny nemoci se ale dají vysvětlit geneticky. Proto se výzkumníci v Biocevu snaží prozkoumat živé buňky do nejmenších podrobností.
3: Tady ten asi dva přístroje, tam jsou komůrky. Do toho se vloží buňky, zavře se to vzduchotěsně.
0: Jiří Neužil z Biotechnologického ústavu Akademie věd zkoumá mitochondrie, takzvané buněčné plíce nebo buněčné elektrárny.
3: My můžeme zjistit, jaká je spotřeba kyslíku, ukazuje nám to na funkčnost nebo nefunkčnost.
0: Vědci v Biocevu odhalili, jak nádorové buňky kradou mitochondrie. Pod mikroskopem to vypadá trochu jako velká vlaková loupež.
3: Z A do B jede vláček, který veze kvalitní mitochondrii. Z B do A jede vláček, který veze nekvalitní mitochondrii.
0: Na tomto objevu Jiří Neužil se svým týmem vystavěl experimentální lék Mitotam.
3: My chceme u nádoru potlačit přenos směr k nádorové buňce a naopak u nenádoru tkání podpořit.
0: První výsledky testování u lidí dopadly slibně. V současnosti podle vědců lék čeká na sponzora, aby mohla studie pokračovat do další fáze. Martin Srb, Český rozhlas.
4: Nejvíc hitů v digitálu.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
6: Give me a beat.
5: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.
7: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

Mekyš Birka dospíval, je 8:30 a s vámi Rádio Praha. A je už téměř tradicí, že vám vždy v úterý večer přinášíme na Rádio Praha retro. Úterní hudební speciál vám pravidelně nabízí hity 80. let. I dnes se tak s námi můžete vrátit v čase a vychutnat si legendární songy té doby. Tentokrát vás čekají Murray Head, Duran Duran, také Madonna, George Harrison, skupina Katapult, Michael Jackson, Eurythmics nebo třeba Irene Cara a bude toho ještě víc. Retro startuje na Rádiu Praha už za chvíli, hned po zprávách v 21 hodin. Tak si ho i dnes s námi pořádně užijte.

0: Příměstské vlaky na elektrifikovaných tratích v Praze a ve Středočeském kraji chtějí po roce 2029 provozovat České dráhy a RegioJet. Přihlásili se do výběrové soutěže, která určí provozovatele na dalších 30 let. Moderní elektrické soupravy budou jezdit třeba do Kutné Hory, Kolína nebo Berouna.
1: U první koleje pražského hlavního nádraží právě zastavil vlak, který pojede do Berouna. Několikrát do týdne ho využívá i Tereza Šikošová.
2: Protože autem se špatně jezdí do Prahy, takže beru vlak. Myslím si, že je potřeba mít dobrou infrastrukturu jako MHDčka.
1: Po elektrifikované trati v současnosti jezdí soupravy typu City Elephant. Nově by je měly nahradit dvoupodlažní elektrické jednotky MU400.
3: Po dnešku vlastně známe už finální nabídky zájemců o tu veřejnou zakázku.
1: Říká radní Středočeského kraje Petr Borecký z hnutí STAN s tím, že do tendru se zapojily dvě společnosti.
3: České dráhy podaly nižší nabídkovou cenu než společnost RegioJet. Teď bude probíhat druhá fáze, to znamená samotné vyhodnocování nabídek.
1: České dráhy nabídly cenu zhruba 165 miliard korun, tedy asi o 18 miliard méně než druhý RegioJet, přibližuje náměstek pražského primátora Jaromír Beránek z pirátské strany.
4: Tady je zapotřebí doplnit, že je to zakázka na dopravce, nikoli na výrobce vozidel, protože ty vlastní výrobce vozidel si už potom zajišťují ti jednotliví dopravci.
1: Hlavním kritériem soutěže byla podle Beránka cena. Společnost RegioJet si za svou nabídkou stojí, komentuje její mluvčí Lukáš Kubát.
5: Pokud se potvrdí, že konkurence nabídla výhodnější podmínky, bude to dobrá zpráva pro Prahu a Středočeský kraj.
1: Vítěz tendru bude nové elektrické soupravy provozovat dalších 30 let. České dráhy hodnotí zveřejněné nabídky v tendru pozitivně, jak uvedli v písemné reakci pro Český rozhlas.
6: Jsme připraveni zajistit spolehlivou železniční dopravu v rámci pražské integrované dopravy a podílet se na dalším rozvoji moderní železnice v Praze a Středočeském kraji.
1: Nové soupravy mají od roku 2030 jezdit na tratích z Prahy do Berouna, Českého Brodu, Kolína nebo Kutné Hory. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
7: Rádio Praha. Topíte se v reklamách.

0: 21 hodin na Rádiu Praha, čas na další zprávy. Ve studiu už je Václav Miller.
1: Dobrý večer. Ředitel rozhlasu považuje výroky poslance SPD Nerušila o posílení kontrolních mechanismů obsahu vysílání za skandální. Globální komise pro protidrogovou politiku varuje Česko před chystanými změnami v organizaci protidrogové agendy. Trojice Čechů, kteří vyvázli z nedělní nehody na moři u Splitu bez vážnějších zranění, už je zpět v Česku. A zítra bude v Praze převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila mělo následovat posílení kontrolních mechanismů obsahu vysílání. V pořadu pro a proti Českého rozhlasu Plus taky řekl, že je potřeba diskutovat o podobě veřejné služby. Generální ředitel René Zavoral označil Nerušilův výrok o kontrolních mechanismech za skandální.
3: A to je to, před čím varuju. Začíná to v těch zemích, kde opravdu došlo tak té usurpaci a k potlačení médií veřejné služby a nezávislosti, tak to začalo právě těmito diskusemi o šetření, o auditech, o kontrole, posléze o financování, pak o definici veřejné služby. A najednou už tady máme potom diskuzi o tom, že je třeba i kontrolovat obsah. Takže já bych velmi varoval.
1: Převod financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet schválila vláda včera. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy dnes odmítl, že by vláda chtěla obsah vysílání kontrolovat. Rozhodnutí kabinetu kritizují šéfové televize a rozhlasu i opozice. Ke změně systému nevidí důvod ani prezident Petr Pavel. Dosavadní přístup Česka k řešení závislostí má podle Globální komise pro protidrogovou politiku dobré výsledky a je úspěšný. Komise to spíše v dopise Andreji Babišovi z hnutí ANO. Varuje ho před chystanými změnami a jejich dopady. Česká vláda totiž nedávno rozhodla o přesunu protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví a politiku plánuje zpřísnit. Komise ale doporučuje zvolit jiné řešení a jednat s odborníky. Zmiňuje například i Pavla Pachtu, bývalého člena Mezinárodního výboru pro kontrolu narkotik. Ten Českému rozhlasu řekl, že je konzultacím otevřený.
4: Přístup, jaký v posledních letech se v České republice prosadil, tak určitě patří a je hodnocen ve světě jako velice úspěšný z hlediska toho, jak se nakládá s pacienty, ale vůbec z hlediska účinnosti. Takže tady bych byl velice opatrný, kdyby se na to mělo něco měnit.
1: Členy komise jsou kromě bývalých premiérů a prezidentů taky experti v oboru, mezi nimi je i Pavel Bém, dosavadní protidrogový koordinátor, kterého z funkce odvolala současná vláda. Tři Češi zachráněni z moře poblíž chorvatského Splitu po nedělní srážce katamaránu s plachetnicí jsou zpátky v Česku. Čtvrtá přeživší členka české posádky zůstává v nemocnici. Také ona by se ale brzy měla vrátit domů. Nehodu, která se stala na frekventované trase mezi ostrovy Brač a Šolta, vyšetřuje chorvatská policie. O život při ní přišli čtyři Češi.
5: Vyšetřování je v rukou chorvatské policie a chorvatských orgánů. Plánují oslovit české orgány, plánují spolupráci.
6: Potvrzuje český konzul ve Splitu Štěpán Šantrůček. Případ má na starosti chorvatská státní prokuratura Splitsko-dalmatské župy. Úřad ale vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nechce sdělovat podrobnosti ohledně toho, proč ke srážce katamaránu s plachetnicí mohlo dojít. Menší plavidlo plánují Chorvaté vytáhnout na břeh. Leží ale ve více než 50 metrech pod hladinou a na plánování a realizace celé operace tak může trvat týdny. Ze Splitu Téa Veseláková, Český rozhlas.
1: Česká europoslankyně Nikola Bartušek se v Evropském parlamentu připojila k frakci Evropští konzervativci a reformisté. Ostatní členové její přijetí podle europoslance Alexandra Vondry z ODS schválili. Nikola Bartušek je bývalou členkou a místopředsedkyní hnutí Přísaha. Do europarlamentu byla zvolena na společné kandidáce s motoristy sobě. Původně patřila k frakci Patrioti pro Evropu, z té byla ale vyloučena pro údajné poškození jejího jména. Na turnaji v Berlíně postoupili do osmifinále tři české tenistky. Kateřina Siniaková porazila Švýcarku Masarovovou 2-0 na sety. Stejným výsledkem vyhrála nad Číňankou Chang Shuai světová desítka Karolína Muchová. A 2-0 zvítězila i Linda Nosková nad Mexičankou Zara Zuavou. a zítra bude v Praze převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami, večer ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 15 až 13 stupňů, nejvyšší denní 23 až 25, slabý během nemírný severozápadní až západní vítr.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Rádio Praha.
7: Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.
8: Na Praze vám po zprávách v 9 hrajeme každý den jiný hudební speciál a jelikož máme úterý, valíme do 80. Vítejte u dalšího retra, tady je retro Petr Jungmann a legendární hity té doby. Fokus zaměříme na 40 let staré album dvojice Eurythmics Revenge a českou muziku bude zastupovat Olda Říha a Kaťáci. V pátek byl hostem u Vojty Přívětivého, rozhovor jako podcast u nás na webu. Začínáme songem, který jsem použil na úvod znělky retra. Depeche Mode, Personal Jesus. Po depešácích bude jejich velká elektronická konkurence Pet Shop Boys. Zanedlouho ostatně proti sobě budou stát i ve vinylu. Teď bez boje bude hit Rent. A pak i Irene Cara, Flashdance. Dobře se bavte.
7: Rádio Praha, retro. Retro.

Band z Manchesteru Swing Out Sister a jejich nejlepší kousek Breakout v retru na Rádiu Praha. Song vyšel v září 1986. O něco dřív vyšlo páté album dvojice Eurythmics, tedy Dave Stewart a Annie Lennox. 2. června ho ohlásil single When Tomorrow Comes. Celé album Revenge pak vyšlo 30. června. Byl to velký sukces. Už na předchozím opusu Be Yourself Tonight do té doby hodně synthy-popový Eurythmics začali přidávat akustické nástroje. Deska Revenge pak byla doslova gejzírem zvuků a nápadů. Album bývá označováno jako jejich nejrokovější a asi právem. Vždy druhý single Missionary Man získal i cenu Grammy za nejlepší rokový výkon. Ten bude hned jako druhý a tím třetím do party bude jeden z nejkrásnějších ploužáků 80. let. Miracle of Love. Jinak album nebylo doma v Británii jedničkou, protože v té době prostě úřadovala Madonna a True Blue. Třikrát nádherný hlas Annie Lennox a třikrát geniální muzikant Dave Stewart. Třikrát Eurythmics a Revenge na Rádiu Praha. Retro.

0: 70. na Praze, Eurythmics a pak Michael Jackson a Sida Garrett. Původně měla ženský part zpívat Barbara Streisand nebo Whitney Houston, ale nějak to nedopadlo, tak zaskočila bezejmená, nicméně skvělá Sida Garrett. Na turné Bad pak zpívala tento song pozdější hvězda 90. let, Jacksonova sboristka Sheryl Crow. Jsem jen kluk z ulice, který si 50 let chodí hrát rock'n'roll, prohlásil v pátek poledne u nás talk show Pražákům je hej Olda Říha. Vyprávěl, proč zůstal analogovým i o tom, co mu rok hlavně v osmdesátkách dal a taky vzal. Tehdy měli katapult stopku od tehdejších orgánů. Dáme si je z dob před. Rok 1980 šel zvolna z alba 2006.
1: Šel zvolna a hrdě nesl hlas.

George Harrison ze smrtonosné zbraně 2 s Melem Gibsonem Cheer Down. Pak zmíněná Madonna titulní song 40 let starého alba True Blue a teď Duran Duran Wild Boys. Legendární hit kapely z Birminghamu z roku 1984. A jsme ve finále dnešního retra. To obstarají šachy, muzikál Tima Rice a dvou členů legendární aby Bennyho Andersona a Bjorna Ulviuse. V hlavních rolích zářil Murray Head. Tady je One Night in Bangkok. Další retro přidáme zase za týden. Budu se těšit.

0: Do 80. let se vrátíme přesně za týden. V úterý od 21 hodin si nalaďte retro.
1: Retro na rádiu Praha.
2: Je 22 hodin.
3: Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků se chce SPD zaměřit na kontrolní mechanismy obsahu vysílání. Čeští odborníci testují vodíkový pohon pro letadla. Evropský parlament schválil zákaz tzv. Svlékacích aplikací. Platformy je musí od prosince začít blokovat. Zítra bude v Praze převážně oblačno, ojediněle s přehánkami. Teploty 23 až 25 stupňů.
4: Rádio Praha. Zprávy.
3: Hnutí SPD chce posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl poslanec SPD Josef Nerušil. Je podle něj taky potřeba diskutovat o tom, jak by veřejná služba měla vypadat.
5: Podle Libora Vondráčka z SPD by lidé měli vědět, jak obě média z jejich penězi hospodaří.
6: Pokud se něco platí z peněz daňových poplatníků, tak přeci musíme vědět, jaký obsah za to dostáváme. Jestli se platí nějaké předražené věci, začerněné smlouvy, Stardance a další.
5: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral výroky politiků o kontrole obsahu označil za skandální.
7: To je to, před čím varuju. Začíná to v těch zemích, kde opravdu došlo k té usurpaci a k potlačení médií veřejné služby a nezávislosti, tak to začalo právě těmito diskusemi o šetření, o auditech, o kontrole.
5: Prezident Petr Pavel řekl, že dosavadní systém financování skrz poplatky funguje a nevidí důvod ho měnit. Chce počkat, v jakém stavu návrh zákona dostane, a pak se rozhodne o dalším postupu. Lucie Machartová, Český rozhlas.
3: Letadla na vodík jsou blíž realitě. V Ústavu jaderného výzkumu začíná testování systému vodíkového pohonu letadel o výkonu 1 megawattu. Cílem evropského projektu Newborn, který koordinují čeští odborníci, je vyvinout prototyp vodíkového motoru pro letadla.
8: Tady například sledujeme vstupy vodíku do palivového článku a řídíme tlak, teplotu, koncentraci vodíku a dusíku.
9: Ukazuje mi ve Velíně testovací laboratoře Pavel Trnka z výzkumné společnosti Honeywell Aerospace. Vodíkový článek jako základ leteckého pohonu se tady v Řeži bude testovat celé léto, jak doplňuje vedoucí mezinárodního konzorcia Ondřej Kotaba.
10: Se jedná o koordinaci toho komplikovaného systému, který má asi 200 individuálních funkcí. My už jsme ověřili, že většina věcí se chová tak, jak má.
9: Pokud všechno půjde hladce, mohlo by evropské vodíkové letadlo vzlétnout zhruba za 4 roky. Eva Kézrová, Český rozhlas.
3: Od prosince Evropská unie zakáže aplikace, které mohou pomocí umělé inteligence vytvářet fotografie nahých lidí bez jejich souhlasu. Zákon definitivně schválil Evropský parlament jako součást úpravy nařízení o regulaci umělé inteligence.
11: Za aplikace, které uživatelům umožní svléknout postavy na obyčejných fotkách anebo bez svolení vygenerovat obrazy nebo videa intimních partií, nově ponesou přímou odpovědnost vývojáři. Podle jedné z předkladatelek návrhu Markéty Gregorové Spira je prosazení zákazu úspěchem v boji proti zneužívání dětí a žen. Návrh obsahuje taky odklad některých regulací AI. Proto ho podpořili i zástupci ANO. Europoslanec Jaroslav Bžoch ale tvrdí, že zákaz takzvaných svlékacích aplikací půjde snadno obcházet.
12: Jakýkoliv chytřejší programátor AI prostě přesvědčí o tom, aby nějaký obrázek ten slíkací udělala, protože AI to prostě umět bude.
11: Firmám, které podobné služby nezačnou blokovat, nově hrozí pokuty ve výši až 7% jejich celkového globálního obratu. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Český rozhlas.
3: Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel vyhrála na zlaté tretře v Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu 49,74 sekundy. 20-letá česká reprezentantka vylepšila o 0,3 svůj čas z diamantové ligy v Římě. Manuel se na počátku června stala teprve třetí českou čtvrtkařkou, která dokázala prolomit hranici 50 sekund. Zítra bude v Praze převážně oblačno, ojediněle s přehánkami, večer ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 15 až 13 stupňů, nejvyšší denní 23 až 25. Slabý během nemírný severozápadní až západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

0: ovocném trhu stojí divadlo, kde se už více než 200 let nepřestalo hrát. Stavovské divadlo je nejstarším divadlem v Praze, které dodnes slouží svému původnímu účelu. Divadlo vzniklo už v 18. století díky hraběti Nosticovi, který chtěl vytvořit prostor pro vzdělání, kulturu a jazyk. Právě tady měl světovou premiéru Don Giovanni a operu tehdy dirigoval sám Wolfgang Amadeus Mozart. Stavovské divadlo je dodnes jediným divadlem na světě, kde Mozart osobně dirigoval premiéru své opery. Na jevišti se později objevila i bílá nemoc Karla Čapka a nějaký čas se divadlu říkalo Tylovo podle Josefa Kajetána Tyla. A právě odsud vedla cesta ke vzniku budoucího Národního divadla.
1: Praha je nej. Rádio Praha. Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha.
3: Na Rádiu Praha.
1: Zpátky do 90. Blondýna z Londýna Dido a No Angel.
4: Dido.
1: Nebo na začátku dekády slavní London Beat a LP In the Blood. Dido nebo London Beat? To je otázka. Odpověď u nás na Facebooku.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň
1: na rádiu Praha.
2: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
3: Vyrostl v Brně, vystudoval pedagogiku a ještě později sociologii. Léta působil jako televizní moderátor. Natočil řadu dokumentárních filmů, napsal řadu knih a podnikl mnoho expedic. Mezi nejznámější patří ta na severní pol či přechod Grónska. Hostem pořadu Až na dřeň bude už za chvíli Petr Horký. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Do našeho studia dnes přišel Petr Horký. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste sebou přinesl blok s Reinholdem Messnerem, což je člověk, kterého vy jste před pár dny doslova naposledy přivedl do Prahy a který vás celoživotně ovlivňuje. A já vlastně celou dobu přemýšlím nad tou akcí, která se jmenuje Final Expedition. To final, ta konečnost toho, ta je těžká, působivá. Jak vy to vnímáte a jak on to vnímal?
2: My jsme se o tom bavili samozřejmě i s Reinholdem Messnerem a s jeho ženou Dianou, i s Honzou Trávou Trávníčkem, se kterým jsem to pořádal společně ty poslední přednášky Reinholda Messnera v České republice. A vlastně to je úplně v pohodě. Ve chvíli, kdy člověk jako odstřihne ten patos a ten strach, který máme z toho, že všichni jednoho dne umřem, tak je to pak vlastně úplně v pořádku. Prostě vy i já umřem. Všichni, co nás poslouchají, jednoho dne umřou. To neříkám nic, co by nikdo nevěděl. To říkáme něco, co všichni víme. A většina lidí hraje hru na to, že jsou nesmrtelní a považují za neslušné o smrti a o konci mluvit, protože to je přece znejišťující, takže se všichni jako chováme, jako by jsme byli nesmrtelní a tak spokojeně se trváváme v toxické práci, v nepřijatelných vztazích, v nesnesitelných podmínkách, protože furt máme pocit, že ono se to třeba potom někdy spraví a když tak je to jedno. Ve chvíli, kdy si řeknu, není to jedno, protože můžu umřít dneska, zítra, nebo za rok, nebo za 10, nebo za 20 let, nebo nevím kdy, ale že prostě jednoho dne umřu, tak potom se trvávat v neřešitelných nebo obtížných, hnusných, špatných situacích bez toho, že bych se aspoň pokusil to zlepšit, je vlastně naprosto iracionální krok. Nechme stranou, že to je emočně divný, že to je těžký. Z hlediska racionality je to vlastně kravina. No a teď, když toto vztáhnu na druhou stranu, Messnerovi letos bude 82 let, reálně ví, že jeho čas se krátí, o tom mluvil normálně před lidmi, kde říkal, jako říkám bez lítosti, že prostě vím, že okamžik mé smrti je výrazně blíž, než byl před 10, 20, 40, 50 lety a vím, že brzy umřu, takhle to prostě je a tím pádem teď tady nejsem proto, abych něčeho litoval, ale abych naplnil ty zbývající dny něčím, co mi dává smysl. A chci ještě naposledy přednášet v zemích, kam mě pozvou, tak udělal projekt The Final Expedition, poslední expedice, říká, to je moje cesta kolem světa, kam mě pozvou, tam přijedu, odpřednáším přednášky a už se tam nevrátím.
1: Na co se ho třeba lidé nejvíc ptají? Ptali tedy.
2: Hodně se ptají na Everest, hodně se ptají na solo výstup na Everest a na první výstup na Everest bez kyslíku společně s Petrem Abelerem v 78. roce. To je taková jako hřivna nebo zlatý grál toho messnerovského příběhu, který je jinak plný různých superlativů a první na světě, nejdelší, nejvyšší, nejzálenější. Hodně se ho ale taky ptali na neúspěch. To se mně hodně líbilo. Například jsem byl u setkání českého býtce MMA Jirky Procházky a Reinholda Messnera a moc se mi líbilo, jak si spolu povídali o tom, jak zpracovávat vítězství a jak zpracovávat prohru nebo neúspěch. A Messner k tomu říká nádhernou věc, zase o tom se dá mluvit hodiny, já se pokusím jako vymačkat tu šťávu jako úplně na podstatu. Říká, úspěch je nutný proto, aby člověk mohl, aby byl známější, aby s nás sehnal peníze na svoje projekty, aby zbuzoval větší zájem lidí, ale lidsky mě nijak neposune. Neúspěch je hrozně důležitý, protože narážím na svoje limity a stojím před otázkou, chci na sobě pracovat, chci se zlepšit, co jsem zkazil, co jsem udělal špatně, co bych měl na sobě změnit. Takže když to k sobě pustím, tak mi to lidsky spraví a pomáhá mě to posouvat se dopředu. Potřebujeme oboje. Když budu mít jenom neúspěchy, bez jakéhokoliv úspěchu, sebere mi to motivaci, ztratím pozornost lidí, ztratím zájem veřejnosti. Když budu mít jenom úspěchy, ztratím myšlenku sám nad sebou, podlehnu iluzi, že jsem dokonalý a bezchybný, začnu dělat chyby a zase skončím špatně. Potřebujeme oboje. To jsou skvělé věci, podle mě.
1: Kdy vy jste se začal nad vlastní konečností, třeba nad tou smrtí, o které jsme mluvili před chvílí, zamýšlet jinak? Kdy jste nebyl nesmrtelný? Kdy to přišlo?
2: To jsou dvě fáze. První je, když mi v 6 letech umřel táta, tak jsem pochopil, že na světě smrt a že to přijde a že to může být a že se to asi týká i mě a taky maminky a ostatních v mým okolí. Ale druhá věc je, tohle je takový jako smutná kapitola, a druhá věc je zase nesmrtelnost kluka v pubertě a nesmrtelnost mladého dospívajícího muže. Já když se zpětně podívám na některé moje expedice, na některé moje mejdany, na některé moje nápady, co jsem skutečně zkusil skutečně, některý jsem dokonce i udělal a přežil jsem je, tak prostě tamto vědomí smrtelnosti přišlo až mnohem později. A myslím si, že v tomhle, nevím, jak to mají ženy, ale u chlapů 50 je zajímavý věk a i když bych byl jako hodně velký optimista a opíral bych stárnutí o moji zkušenost s Miroslavem Zikmundem, který zemřel ve 103 letech v poměrně jako bdělé a fungující pozornosti ještě, jako úplně fungující chlap, tak i kdybych si toto říkal, tak už prostě od 50 dál to mám blíž k té smrti, než k tomu narození. A to člověka jako nějak přesměruje, aby začal některé ty věci přehodnocovat, pokud je do té doby, do té hlavy nedostal. Ale vlastně, jak se o tom bavíme, pamatuju si, jak právě s Miroslavem Zikmundem, tomu bylo nějakých 92, jsme si spolu tak zapovídali o smrti, jak umře on, jak umřu já, co si myslíme, co bychom chtěli, aby blízcí, co s tím, co jsme vybudovali, vytvořili, našetřili, nás shromáždili. Byla to hrozně pěkná debata, velmi otevřená, velmi přátelská. A po té debatě, která trvala hodinu, dvě, mě Mirek Zikmund říkal: Petře, víte, že jsem si ještě s nikým nikdy nepovídal o smrti? A říkám: Mirku, když vám je 92, to mě neříkejte, že jste tam to hledisko nepustil. On říkal: já jsem na to ještě neměl čas.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň
1: na Rádiu Praha.
2: Jak moc pro vás bylo určující právě to, že ten tatínek odešel?
3: To asi pro každýho. Ty zážitky z dětství nás všechny nějak směrují, nějak nás ovlivňují. Já jsem si tehdy udělal takový jako pravidlo, že teď v té rodině musím být chlapem já a že to teďka to jako budu řešit. Já převezmu ty chlapské role, což je u šestiletýho kluka kravina. Nějakým způsobem jsem se
2: Jenom, že to víte jako dospělý.
3: Jasně, přesně. A tak mě to v té době i pomohlo nějak překonat to hoře nebo ten žal, který tam byl, protože jsem měl nějaký cíl, nějaký smysl toho, co mám dělat. A samozřejmě, že mi to i nějakým způsobem ovlivnilo, že jsem měl a mám v sobě nějaký způsobem takového toho ochranitele, který ale chce být chválený. Jo? To je takový nepříjemný, protože ochranitel je vždycky fajn. Ale jestliže ten ochranitel furt čeká jako a teď to oceň, teď jsem ti pomohl. Tak to je vlastně najednou trošku vydírací, trošku manipulující a není to úplně jako vždycky pohoda. A tak vlastně mě to nějakým způsobem vede celý život. Já jsem přesvědčený, že jakýkoliv bolesti nebo jakýkoliv traumata v životě mají smysl, pokud s nima pracuju. Pokud je dokážu proměnit v něco, co by mě mělo růstově posouvat kupředu. Takže nějakým způsobem jsem se s tímhletím tématem snažil pracovat jako celý život, i ve svém věku 53 let, a abych o tom věděl u sebe a abych mohl třeba říct, když o vás dneska pečuju, prosím vás, kdyby vám to lezlo na nervy, tak řekněte, já vím, že já to mám jako problém, já to dělám, i když nechci, jako, ale rád to vás budu pečovat. Jo? Tak, takhle stejně můžu mluvit s kamarádama, s přátelama, s lidma v pracovním týmu, kde prostě jim můžu všem neskonale lézt na nervy a přitom já můžu mít pocit, jak strašně všem pomáhám. A i když jim bude blbý, mě to třeba říct, ale když jsem schopen jim říct, poslechněte, já vím, že mám tenhle trošku problém, když vám to bude příjemný a mě taky, tak pojďme. A když vám to poleze na nervy, tak se klidně ozvěte, já to umím. Takže takhle nějak si myslím, že mi to celý život vede. A otvírá mi to téma tak přemýšlení, na debatu s lidmi, na blízkost s lidmi.
2: Která témata vás teď třeba nejvíc napadají? Co ve vás nejvíc rezonuje?
3: Hodně přemýšlím o lidské hlouposti z hlediska jeho evolučního významu, že si říkám, k čemu je? Na světě je. Je tu, nějaký musí mít smysl. Není to jenom určitě slepá cesta, když je to prostě přítomný. Aha. Nejchytřejší humanoid taky nepřežil. Jo? Jako Homo sapiens není nejlepší verze humanoidů a nejchytřejší verze humanoidů, která to byla. Takže být nejchytřejší evidentně není to nejlepší, co člověk může být. Tak k čemu ta blbost je dobrá? Tak
2: si tak pohrávám. To je zajímavý.
3: Nebo přemýšlím o lásce, zase technicky, jestli jako, jasně, romantika, láska, máme květen, jo, prostě pusinky, objímání, srdíčko, bezva, no, nic proti tomu. Ale jako čistě technicky, má to skutečně smysl? Je to skutečně výhoda? Žijeme ve světě, kde se objevuje prostě pragmatismus, asertivita, dobře, vy něco chcete, ale uvědomte si, moje potřeby jsou jiné, půjdeme jinudy. Jo? Takový ten neústupný tlak, kam to prosazovat po svým, už i v politice se lhání říká pragmatismus, že jo, prostě. Tak jak to je? Je efektivnější ta politika, když se ti pragmatici dostávají do světového vedení? A nebo fakt ta láska, kromě těch sladkých řečiček, je i efektivní? A na to jsou data, na to jsou výzkumy. A dají se dohledat. A je to strašně zajímavý. A dají se z toho jako vytahovat určitý věci. Tak to je třeba další téma, který mě zajímá.
2: Tak si říkám,
3: a mám jich milion jako dalších.
2: No, to předpokládám, jak vás tak poslouchám. Tak si úplně představuju toho 4-5letého chlapečka, malého Péťu, jestli vám tak říkali.
3: No,
2: a
3: no.
2: Jestli jste byl takhle zvídavý už jako ten malý kluk.
3: Asi jo. U nás doma se mluvilo o věcech otevřeně, maminka podporovala zvídavost svých dětí, takže to tak nějak asi přirozeně šlo. A já jsem zvědavý člověk a chci vědět věci a jsem učitelský. To jako bohužel s tím se dá nic dělat, já rád i dělám chytrýho. Tak s tím se musí moje okolí nějak popasovat prostě. Nebo mě varovat, nebo přibrzdit. Jako.
2: Jak se teď zpětně díváte na to své v vozovkách hvězdné moderátorské období, kdy jste byl na té televizní obrazovce, no. Populární, slavný a vlastně tehdy poprvé ve svém životě.
3: Tak je to 100 let zpátky, tak na to koukám.
2: Je to jako úplně jiná etapa?
3: Jo, bylo to vlasatý, tady ta plešatá hlava prostě dělala asi po ramena, jo, to bylo všechno jinak. A koukám na to, že to byl takový krásný dárek, co jsem dostal, protože jsem zažíval tu proměnu, že ten svět na mě začíná koukat jinak, lidi na mě začínají mluvit, začínají mě oslovovat a to klíčové, že to jde, že lze udělat změnu. O tom třeba mluví úspěšní biznesmeni, když se s nimi bavím, tak oni říkají, že důležitý moment byl, kdy zjistili, že jde vydělat velký prachy. Ne proto, aby byli prachatí a že byli chamtiví a chtěli víc, ale že je možný postavit větší fabriku, že je možný zkusit, já nevím, německý trhy, že lze růst a že vlastně velmi často do toho vstupovali s pocitem, a se říká, že prach je velký, to se stane jinak, to je náhoda nebo šlendrián nebo zlodějna, a najednou zjistí, že přišli na něco a funguje to a má to efekt, který lze pak dál jako použít. Takhle nějak pro mě bylo důležité to zjištění, že se to může stát, že člověk je slavný. A ve smyslu, že když na něčem pracuje, na něčem je cílevědomý, tak to sice trvá nějakou dobu, ale pak se to stane.
0: Máte rádi novinky?
1: Tak si nalaďte každou středu nejnovější

0: až na dřeň.
1: Když jste potom tady zjistil, že to jde, a šlo to, byl jste opravdu na té televizní obrazovce, moderoval jste neuvěřitelné věci, byl jste úspěšný a pak najednou, možná to ale nebylo najednou lusknutím, jste si řekl tak a stačilo a půjdu na, z mého pohledu, úplně jinou cestu.
2: Jo, svým způsobem to tak bylo. Můj takový jako životní sen byl moderovat Studio 6. Tehdy to bylo v ranním vysílání České televize, takže ten moderátor ty 2,5 hodiny měl v ruce i jako dramaturg. Takže jsem měl na 2,5 hodiny prostě televizi pro sebe, když to řeknu takhle jako vulgárně. Samozřejmě jsem musel splňovat pravidla, pokyny, všechno, ale prostě jsem to mohl postavit já to vysílání, tak to byl můj reálně splněný sen. Ale já jsem ty roky čím dál víc čelil tomu, že jsem měl pocit, že moderátor dělá teplej vzduch, když to jenom tak jako řeknu. No, že jsem vlastně měl v telefonu kontakty na kde koho v České republice, na kde koho slavného, ale když jsem já zavřel hubu, tak se nedělo nic, kdežto oni něco vytvořili, něco vybudovali, něčeho dosáhli a tím pádem i když spí, tak to tu je. A měl jsem tenhle pocit, tak jsem si řekl, já od malička sním o tom, že budu režisér, tak já to zkusím. Prostě to zkusím. Třeba budu mizernej, nikoho to nebude bavit, zvorám to a pak s pokorou se vrátím zpátky k moderování a zkusím, jestli třeba ještě pro mě bude místo v moderátorském světě. Ale chci to zkusit. A v obojím byla trocha omylů z mé strany. Já si myslím, že moderátor teď už zpětně viděno je velice důležitá profese. Jedna z fakt jako z klíčových profesí ve veřejném prostoru, obzvlášť s dnešním nástupem médií, kde prostě moderátor nejenom, že staví rozhovor, dává prostor hostovi, nejenom tím, že se ho zeptá, ale že do něj někam šáhne, nějak prostě s ním pracuje, ale taky zviditelňuje a nastoluje témata v nějakým kontextu. A to ještě tak, že si to mnohdy ten divák a posluchač ani neuvědomí. Moderátor bez problémů udělá z někoho fašouna, z někoho bezcitného, z někoho přehnaně citlivýho a jenom tím, jak povede rozhovor. Ani si toho normální posluchač nevšimne. Takže moderátora dneska už považuji za velmi důležitou postavu a jsem hodně kritický k moderátorům i k sobě jako moderátor, protože tu práci mám pořád moc rád a moc rád moderuju. A vedle toho třeba režírování nebo psaní knížek, prostě jiný věci, kterým se věnuju, učení, tak tam rozeznávám, jako, jak je krásný a milý, když někde po světě se promítá můj film a tam přijedu přednášet a přijde člověk, který zná můj film. Když mám přednášku a přijde někdo, kdo četl moji knížku a my okamžitě máme téma, o čem si povídat. To jsou jako krásné věci, ale taky rozeznávám, kolik nekvalitních filmů a nekvalitních knížek na světě je a že to prostě samo o sobě není univerzální odpověď. Jsem došel k tomu, že ta univerzální odpověď se pohybuje někde v opravdovosti, v autenticitě, v identifikaci sebe s tím, co dělám a pak se to fakt vrací k těm klišé, jako že pak můžu dělat cokoliv, ale je-li to s láskou, je to dobrý. Ale jo, ono to tak jako je.
1: Teď jsme mluvili o vašem moderování, ale vy, když někde sám sebe definujete, tak mluvíte o polárníkovi a režisérovi. Jo. Ta polárničina, tam to taky najednou bylo takhle lusknutím prstu, prostě seberu se a pojedu do takových končin, kde mi bude strašně

0: Konečně budeme zima, bude to těžký, ale já to udělám.
1: Od malička jsem byl trampík, cestovatel, vandrák. Za komu všude chtěli být skauti, tak v turistickém oddílu mládeže jsem cestoval. A byl jsem i v Pionýru, měli jsme skvělého pionýrského vedoucího, Pavla Matouška, takže to bylo jako super. A hromadu věcí jsem se naučil, abych v přírodě se cítil dobře. Aby mi to tam bylo prostě přirozené a blízké a abych nepochyboval o tom, že tam patřím. To je asi jako vstupní věc velmi důležité. A když přišla možnost vydat se na severní pól, teda když jsem se potkal s Mirkem Jakešem, mým polárnickým učitelem, a on mi řekl, jak tam jezdí s využitím jako logistiky Rusů, protože tam logistiku nikdo jiný než Rusové neposkytuje pořádně, tak a říkal, že si myslí, že ti Rusové by uměli i udělat nějakou slevu a že kdybych chtěl, takže by se tam mohl dostat. A to bylo ve fázi, kdy jsem měl o 25-30 kg víc, než mám teď. Měl jsem pocať pleš a od půlky hlavy dozadu takového jako jágra, takový zbytek vzpomínky na mé dříve bývalé vlasy, ale mentálně jsem žil stále ještě ve vazbě na svoje vysokoškolské sportovní roky a měl jsem pocit, že takhle to je v pořádku, že takhle to my chlapi máme, že prostě časem přiberem a ty vlasy pomalu zmizí, ale to myšlení tam má být furt kupředu. A tak jsem si najednou řekl, tak bacha, teďka je tady nějaký klukovský sen, ale jenom klukovina, prostě já jsem nikdy nemiloval polární kraje, nikdy jsem neměl, až budu velký, tak já dojdu na pol, ale jako je to takový jeden z těch snů, jestli člověk řekne, ty, to může být zajímavý zažít a vidět. Já jsem si říkal, tak teď je tu příležitost. Bylo by to poprvé v mém životě, kdy ta příležitost ani neskusím zvednout a ještě k tomu bych ji pohřbil já. Nebylo by to, že ji za mě, mi můj sen sebere zlej člověk, zlej šéf, povinnosti doma, já nevím, co si tam člověk může zástupně dát, ale byl bych to jenom já a žil bych s tím, že já jsem vrah svých snů. A takže jsem byl jako, já tomu říkám, křižovatka tvaru té, kdy jsem si řekl, tak prostě ne, tak já to prostě zkusím. Já to prostě musím zkusit. A vyběhl jsem, pořád tam, tak si člověk musí mít fyzičku, já jsem říkal, tak budu běhat, jasně, vyběhl jsem. Po 5 minutách jsem málem vydávil plíce a zjistil jsem, že ta fyzička není taková, jak jsem si myslel, vázaný na ty vzpomínky z vysoké. Rok jsem cvičil, makal, pracoval na sobě, abych se nějak dal dohromady, abych se nějak naučil fungovat i v těch podmínkách. No a už když ta výprava začala, tak já už jsem si připadal jako vítěz před sebou. Já jsem si říkal, třeba tam nedojdu, třeba se tady zabiju, třeba se propadnu do moře, stát se může cokoliv, ale to, že tady vůbec jsem, byla pro mě osobně strašně důležitá zpráva o mě samotným. Že když se rozhodnu zase, že to jde.
0: Říká Petr Horký.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na rádiu Praha.
1: Vy jste mluvil o tom, že třeba spadnu do moře, to se tam opravdu může stát. Jak se přijímá takové riziko, že prostě chci to udělat, půjdu tam a počítám s tím, že se třeba nevrátím?
2: To je výborná otázka. Já s tím pracuju, mě zvou někdy do firem na přednášky nebo na práci s týmem a mám prostě workshopy různě, kde vycházím z toho, co mě naučil ten Polár. Přes za těch 17-15 let, co jezdím do Poláru, jsem to přesvědčený, prostě leda co naučil. Jedna z těch věcí je to úplně stejný, abych odpověděl na vaši otázku, jako třeba i vy, nebo kdokoliv, kdo nás poslouchá, má ve své každodennosti. Akorát na tom pólu je to líp vidět. My jsme v permanentně ohrožení čímkoliv. Že mě přejede auto, že mě okradou, že mě bodne feťák, injekční stříkačkou do těla já dostanu AIDS nebo žloutenku nebo cokoliv. Těch variant je nepřeberné množství. Akorát tím, že žijeme v relativně často monotónních, opakujících se situacích, tak přestaneme si všímat toho rizika a začneme žít v sebeklamu, že mám všechno pevně v rukou a nic mě nehrozí. Obrovská výhoda, když vás vezmu a odvezu vás do Poláru, okamžitě poznáte, že vám něco hrozí. Jo? Minus 40 stupňů, pohyblivý led, který praská, otevřený moře, možná přítomnost nějaké šelmy. Okamžitě na první zlomek vteřiny se ve vás všechno probudí a řekne, hrozí mi nebezpečí.
1: A uteču.
2: No, anebo nemáte kam a musíte se na to nějak adaptovat. A pak potkáte za 3-4 dny, potkáte samu sebe, která si s tím ví rady. A potkáte se jiná. Potkáte se, aha, před třema dama to bylo neřešitelný. Teď už vím, co se s tím dělá, tohle mě nevyleká. A posouvá vás to, vy se měníte. Ne proto, že byste se rozhodla, že se změníte, ale ty okolnosti si vás posouvají. A znovu opakují, výhoda Poláru je, že si nemůžete nakecat, že to máte v rukou. Tam se každý den stane něco, co jste nachystat nemohla. A vy se na to musíte nějak adaptovat. Něco změnit, něco upravit, něco připravit. A když s tímhle nastavením hlavy pak jste schopná se vrátit do Evropy a říct si jasně, teplíčko ve studiu, světlo, sklenice vody, je to bezvaný, půjdu na oběd, na večeři, všechno funguje, ale budu schopen si říct, co hrozí tady. Ztráta lásky, ztráta vztahů, ztráta práce jako zaměstnání, ztráta jistot, ztráta bezpečí, to nám hrozí mnohdy víc než na tom Poláru. A hromada lidí tady žije skřípnutá ve strachu. Nedovolí si někomu oponovat, protože nechtějí riskovat, že by se pohádali. Nedovolí si doma prosazovat to, co by doopravdy chtěli, protože se bojí, že by přišli o lásku. A tak dál, a tak dál. A tím, že to není vidět, tak tomu všemu ještě říkají, ale tak to víš, no tak život není jednoduchý, ale docela se to dá, mohlo by to být horší. No to je strašný. Jo, na Poláru by neřekli. Umrzají mě prsty a už třetí den jsem nejedl a sotva vstávám a nevyspal jsem se ani jednu noc, protože jsem si blbě nachystal spaní, ale tak to víš, to je život. Ne, tam si řeknou, no, blbě to šlo, dneska musím spát líp. Omrzá mě noha, musím se obout. Tam to rovnou řešíme prostě, protože ta urgence je vyšší. A tohle to přenést sem, to je ten vzkaz, to je ten message.
1: Dá se to zobecnit tak, že ty extrémní situace nás vybaví takovou odvahou i do těch každodenních věcí?
2: Je to podobně jako s těma traumatama z dětství nebo bolestma z dětství, o kterých jsme se před chvílí bavili. Ano, pokud je uchopím jako růstový faktor. Když si řeknu, všechny ty hrůzy, co tady jsou proto, aby mě zlomily a mě to láme, ale já ještě jako dejchám, no tak celý život trpím. Když jsem schopen si z těch nepříjemných věcí vytahovat aspoň něco, kde si řeknu, bylo to období strašný, ale mám pocit, že jsem díky tomu rozeznal tyhle přátele, nebo dokázal jsem toto a od té doby mě to baví, protože jsem se, já nevím, dostával z toho, že jsem maloval, maluju blbě, ale šťastný, je to moje vášeň. Něco si z toho vylovím, tak si pomalu skládám kostičky, ze kterých se fakt pak už poskládám. Dá obrázek, o kterém můžu říct, tohle je hezký život. Protože všichni máme trápení, všichni máme nějaké bolesti, všichni máme nějaké zrady, ale jde o to, čemu věnujeme pozornost. Hromada z nás jsme jako každodenně brilantně trénovaní v kritizování a zvýrazňování špatných věcí. Ten mě urazil, je to debil, tamten se na silnici chová stupidně, lidi v tramvaji smrdí, všechno je hrozný. Je to dovednost. My si ani neuvědomíme, že se to učíme. A tak si můžu dát jako dovednost, že zkusím kromě toho taky nacházet nějaké pěkné věci. A to je taky dovednost, která když se zlepšuje a změní se prožívání.
0: Topíte se v reklamách.

0: až na dřeň.
1: Která třeba vaše krize nebo neúspěch, o kterých jsme taky mluvili, vás nejvíc přetransformoval a nejvíc nakopnul do těch dalších životních etap?
2: Teď to nebude o neúspěchu, teď to bude o největší transformaci. Pro mě asi největší transformace byl opravdu jako pochod na severní pól. A že jsem tam došel, že jsem to zažil, že jsem ten rok vydržel trénovat, abych se vrátil a hlavně, že jsem v tom potkal krásu a radost. Já se od té doby hýbu, já od té doby pravidelně cvičím a furt v tom mám radost. Není to mus, není to pokyn, není to příkaz. Horký nedal sám sobě příkaz, budeš makat. Horký ho to postupně začalo bavit. A ta transformace, která přišla s tou cestou na severní pól i v souvislosti toho, o čem jsem tady před chvilkou mluvil, to rozeznávání těch pěkných věcí, to mě změnilo na celý život, to mě někam posunulo. Transformační věc, rozchod s mojí přítelkyní po 5 letech vztahu, kdy jsem byl přesvědčený, že se oba dva milujeme, takže to musí jít. Takže musí jít, abychom spolu byl, že když se přece máme rádi, tak to prostě musí fungovat. Není nic nepřekonatelného, co by nepřekonala láska. Takhle, ale to zní pateticky, ale opravdu to jako z velké části je pravda, ale ne 100%. A my jsme se po 5 letech rozešli, poslední 2 roky byly velmi těžký pro ně i pro mě, jsem o tom přesvědčený a mám pocit, že jsme se rozcházeli oba dva úplně vyčerpaní. Že to nebylo, kdo dal komu kopačky, ale bylo to oba jsme na dně a sbíráme sílu vůbec jenom odplazit se z bojiště mezi poražené a začít si foukat na bibí a začít se nějak hojit. Tak tohle to pro mě byla jako veliká prohra a veliký transformační moment. Sám jsem si připadal, že jsem jako člověk strašlivě selhal, že když jsem nedokázal udržet a pěstovat lásku, tak jsem asi špatný člověk. A to bylo v kontrastu s tou dobou. V té době někdy končilo to moje v uvozovkách slavný období v televizi. Takže mě na jednu stranu třeba ještě potkávali nějací lidi, kteří o mě hezky mluvili, ale já jsem vevnitř prožíval, že jsem asi grázel. A začal jsem nějak pracovat s tím, abych teda zjistil, co jsem zač. A tak jsem tehdy vzal na milo, protože jsem byl do té doby docela toho jako asi odpůrce, různé terapie a různé testy. A fakt jsem rok chodil na všechno možné. Všechno, co se mě naskytlo, jsem říkal, tak jestli jsem fakt tak špatný, tak ať to aspoň vím. Ať aspoň vím, jak moc jsem špatný a dá se s tím pracovat, dá se na to připravit moje okolí, dá se s tím nějak žít a třeba najdu něco, co tak špatný nebude. A bylo tam hrozně důležité, že jsem zjistil, že jsme všichni špatní. Vy jste špatná, já jsem špatný, ten zvukař, jak sedí, taky. Ti, co nás poslouchají, všichni taky. A taky jsme všichni hrozně hodní. Máme oboje, máme všecko. Děláme dobré věci, děláme špatné věci. Málo kdy děláme nepochopitelné věci. Většinou i ty blbý věci, co uděláme, jsou pochopitelné. Nemusí být přijatelné, ale jsou pochopitelné. Hmm. A mě to zbavilo potřeby hodnotit okolí a hodnotit sebe. Opravdu si troufnu o sobě říct, že zřídka kdy o někom řeknu soud, že bych řekl, no, tohle je grázl, tohle je hlupák, tohle je špatný člověk. To fakt zřídka kdy. Ale to neznamená, že se vůči ním nevymezím, že se nepohádám s někým, nebo že neřeknu, neukážu hranice, teď to bude jinak. Ale zbavilo mě to potřeby s tím světem účtovat a to se mi žije o moc líp. A to všechno je vlastně důsledek toho tehdejšího rozchodu.
1: Ten rozchod vás velmi prověřil, potom jste chodil na ty terapie, na ty různé testy. Často mluvíte i o tom, že když jdete na ten polár, nebo do těch extrémních míst, tak že je to i cesta za poznáním sebe sama.
2: No jasně, jasně.
1: Znáte se už teď po těch letech opravdu dobře, nebo po každé třeba přijdete ještě na nějakou novou část sebe sama?
2: Jo, furt, pořád. To je spíš o tom, když se člověk podle mě je ochotný obrátit se do toho, aby připustil vlastní chybu a případně si půjčím toho Messnera, jak jsme se o něm bavili na začátku, případně si říct, chci se teda zlepšit, změnit, v čem, co proto jsem ochoten udělat, co proto nejsem ochoten udělat. Tak když je člověk ochoten se tomuhle otevřít, tak se stane první klíčová věc. Začne se žít mnohem s nás. Mnohem s nás, protože nemám potřebu iluzorně naplňovat nějaký obraz, který bych o sobě chtěl naplnit. Protože připustím, že tam ty chyby stejně vždycky budou. A oni tam stejně vždycky budou. Prostě. Takže hrát proti nim iluzi, že se jich zbavím, je kravina. A když tohle to pustím, tak to se stane jako když začnu jezdit na kole. Klik, už to jezdí. Už se pohybuju jinak. Jinak vidím svět. Ale celý život můžu jezdit na kole a furt budu mít co zlepšovat. Takže jako až budu umírat, tak o sobě nebudu vědět všechno prostě. Jo, to je nekonečný, to je jasný. A proto to taky může furt bavit, protože to je dobrý. Mnohdykrát sám sebe naštvu. Zareaguju, jak nechci zareagovat. Včera zrovna jsem seděl s přáteli, děláme s Honzou Budařem a s Radmilou Telvákovou takový krátký hraný film. A zrovna včera jsem říkal, já vím, že jsem tam a tam se zachoval blbě, hrozně mě to štve, ale cítil jsem se tam blbě a teď vám to říkám, takhle jsem se cítil, nechci to, ale udělal jsem to. Až štve mě to ještě teď, že jsem to udělal, jako, ale stejně bylo lepší, že jsem to řekl a mohli jsme se o tom spolu pobavit, než abych hrál hru, jako no, tak to by vás mohlo napadnout. Co asi se stalo? A jestli to nevíte, tak tady být nemusí. Jo, tak to je jako blbej. Rádio Praha.

0: na dřeň.
1: Jedním z mot Petra Horkého, který je dnes hostem pořadu Až na dřeň, je věta, kdo chce letět, musí skočit. Je teď nějaké místo nebo věc, na kterou se chystáte? Na kterou sbíráte tu odvahu skočit?
2: No, je. Krátký hraný film, co točíme s Honzou Budařem, kde já hraju. Je to 15-minutovka, já tam hraji hlavní roli a to chce odvahu. To jako, jo.
1: Jak dlouho jste ji sbíral? Jak se to stalo, že vy najednou hrajete? No, jste překročil tu hranici od toho režiséra k tomu herci?
2: My jsme si s Honzou před, teď už to jsou 3,5 roku, 4 roky, řekli, že spolu natočíme hranou věc a Honza napsal scénář na film Vítěz a ten jsme společně režírovali a Honza tam hrál a je to příběh z jeho života. A postupem času, jak jsme se různě poznávali, tak on napsal scénář z mého života a tak tam budu hrát já. No. Tak
1: co tam se z vašeho života bude?
2: Koukněte se, až
1: nesmíme
2: to bude.
1: Nesmíme ani naznačovat, chápu.
2: Jsou to zápletky ze životu, prostě citlivý moment ze života Jana Budaře, tohle nějaký citlivý moment ze života Petra Horkého, jak se to prolíná se mnou až do teď a do dneška, jak se s tím pracuje, nebo co s tím dělám. A je to normální story, není to jako žádný hluboko zpětná úvahová myšlenka. Je tam normálně příběh, prostě z bodu A do bodu B spěje nějaký příběhová kletba. A tady to teda vyšlo tak, že jsem i řekl sám, že vlastně chci dodržet to pravidlo, že Budaře hrál Budař, tak Horkého bude hrát Horký. Honza je výborný herec, že jo, má jen 4 český lvy. A on přijal to, já jsem ho poprosil, jestli by mě tím pádem nepomohlo s hereckým vedením, protože já nejsem herec, to je řemeslo, tam je hromada dovedností a to není, že si řeknu si, že teď budu hrát a tak hraju, to ne, to se k tomu že musí dojít. Takže tam nějaká soustavnost a souslednost nějakých pracovních kroků. Honza se mě věnuje, je hodnej, že mi věnuje prostě svoji péči a já se snažím. No. Tak v srpnu to chceme natočit, tak se pak můžeme potkat a budu vám říkat, tak bude to ten růstový debakl. Nebo,
1: velké vykročení z té komfortní zóny.
2: To je, to bezesporu je. To bezesporu je. I vlastně vůbec nevím, jak budou lidi reagovat na to, že tam je kus mýho života, kus mýho příběhu. To je taky nějaký jako vstup do intimní zóny, jo, že něco to říct. My jsme zvyklí většinou žít, navenek všechno je v pohodě a trápení je vevnitř. Prostě jedovatý bubliny jsou uvnitř a dusíme se sami. A já si myslím, že to je špatný přístup, že je dobrý jako větra. A tak to nějakým způsobem asi může někoho zneklidnit i ten film, tak uvidíme.
1: Ale tak do svého života jste lidi pustil už třeba i v těch svých knihách. To jste vy.
2: Jo. A ono ve finále nejvíc se všichni bojíme jenom o svůj život. Jo, jako když já jsem přesvědčený, že to, co jsem tady dneska říkal o smrti mýho táty a o mým začátku na pólu, že to s nikým zas tak moc nepohne, protože to je prostě jeden z mnoha dalších příběhů někoho, kdo mluví v rádiu. A jenom já tady cítím nějaký rozechvění a stud a rozpaky, když to o sobě říkám. Jenom si řeknu, fakt to není důvod tajit. Prostě ptáte se konkrétně, tak já vám konkrétně odpovím. Nejsou to věci, které bych prostě tajil před světem. Tím pádem, když si uvědomím, že moje příběhy jsou intimní pro mě, ale pro okolí moc ne, ti to berou jako další příběh, tak to velmi jako otupí to ostří toho pocitu, že bych něco říkat neměl nebo nemohl.
1: Zbývá nám už jenom poslední chvilinka. Povězte mi, kdy se v nejbližší době, až tedy dotočíte ten film, chystáte na nějakou výpravu, expedici? Bude něco?
2: Asi bude. Já jsem chystal s Mirkem Jakešem, že vyrazíme a že spolu budeme putovat a budeme natáčet knížku jeho příběhu. To nestihneme, protože Mirek letos umřel. A mám nějaký místa na planetě, který bych chtěl vidět, kam bych se chtěl vydat, tak jako jestli na to bude kapacita, tak bych se tam chtěl dostat. Já si ještě pořád říkám, že máme 2 dcery, 13 a 16 let, tak si říkám, to už nebude trvat dlouho a holky budou chtít cestovat sami, tak si říkám, že na ty svoje výpravy ještě tolik spěchat nebudu, protože já co já vím, za 4, za 5 let na ně budu mít celý zbytek života.
1: Říká v závěru pořadu Až na dřeň Petr Horký, který byl naším hostem. Díky moc za to. Mějte se krásně a nashledanou.
2: Děkuju pěkně, mějte se hezky, nashledanou.
1: A já už jen dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu v podcastových aplikacích a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12.

0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.
1: Rádio Praha. 107,1 FM.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Ministerstvo spravedlnosti prověří okolnosti podmínečného propuštění podnikatele Romana Janouška z vězení.
2: Podle znalců byl v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci.
3: Podle seznam zpráv pod pseudonymem závodí na kole a na běžkách.
4: Janouškovi se díky zdravotním posudkům podařilo opakovaně docílit přerušení trestu.
2: Podnikatel dostal 4,5 roku ve vězení za nehodou způsobenou úmyslně a pod vlivem alkoholu. Odpykal si asi polovinu trestu.
0: Chorvatsko, schůzka na jachtě, k tomu trocha sportu pod falešnou identitou a nenápadný spolek. Jak vypadá tajný život podmínečně propuštěného lobbysty Romana Janouška? Víc o tom ví a poví Jakub Mikel, investigativní reportér serveru Seznam zprávy CZ. Dnes je úterý, 16. června. Ahoj Jakube, vítej ve Vinohradské 12, díky, že jsi dorazil po nějaké době.
5: Ahoj Matěj, děkuji za pozvání.
0: Tak ministerstvo spravedlnosti nařídilo kontrolu posudků týkajících se zdravotního stavu lobbysty Romana Janouška, který byl v roce 2022 po řadě tedy peripetí, musíme si na to vzpomenout, na tu dobu předčasně propuštěn z vězení, dostal 7letou podmínku. Ministr Jeroným Tejc teď rozhodl o kontrole těch posudků po sérii článků, které jste vydali na Seznam zprávách.
6: Z pokynu pana ministra byl zahájen dohled nad soudy ve věci podmíněného propuštění pana Janouška.
7: Reakce ministerstva spravedlnosti pro Seznam zprávy.
0: Jakých posudků se to má přesně týkat?
5: Mělo by se to týkat posudků, které vznikaly na Romana Janouška a jeho zdravotní stav zhruba před, ono už to bude, nějakých 10 let. Kdy on vlastně si vykonával část trestu za sražení ženy v opilosti, kterou srazil autem a byl dočasně propuštěn tehdy z vězení, bavíme se někdy kolem roku 2017, s tím, že se tehdy řešil velmi intenzivně jeho zdravotní stav, protože lékařské závěry ukazovali Janouška, on sám takhle i na veřejnosti jako vystupoval jako člověka v nějaké terminální fázi onemocnění. Aha. On se pohyboval o francouzských holích, nosil takovou tu známou helmu na hlavě, kterou si nepochybně část posluchačů dokáže vybavit.
0: Ano, jako má Petr, nebo měl Petr Čech, že jo?
5: Měl přesně tak, takovou tu helmu Petra Čecha.
0: Jo.
5: Zdálo se, že jde o člověka s téměř možná jako na sklonku života. To byla jedna tvář Romana Janouška a druhá, která už se tehdy začala objevovat díky sledování policie a i fotografiím, které třeba tehdy se tam zprávy zveřejnily, tak byl sportovec Roman Janoušek, který běžně jezdil na lyže a zdálo se, že dokáže fungovat zcela bezproblémově a tam byl ten velký kontrast, už tehdy se to velmi intenzivně řešilo. No a já předpokládám, že tedy ministerstvo spravedlnosti v čele s Jeronýmem Tejcem tak si teď vyžádá znovu na přezkoumání právě ty zdravotní posudky právě ve vztahu k tomu, že i teď s odstupem teda nějakých 10 let, tak se opět ukazuje, že Roman Janoušek je v prakticky jako vrcholové formě.
0: A bude mu v červenci 58 a jezdí, je velmi aktivní. A
5: jezdí vlastně závody na 100 kilometrů na kole a jizerskou 50 na lyžích. Podává tam, teď nedokážu, nejsem sportovec, abych to úplně hodnotil, ale nejsou to úplně jakoby špatné výkony, už to samotné, že tyhle závody zvládá odeď, tak ukazuje, že minimálně je jako ve velmi dobré kondici. A jde to právě v kontrastu s tím, jak tehdy ho ty posudky vykreslovaly, jak on sám nějakým způsobem se. A teď je otázka, jestli to bylo stylizování se, do jaké míry opravdu měl nějaké zdravotní problémy, protože to zase objektivně jako víme, že nějaké zdravotní problémy tam byly. On postoupil i zákrok v hlavě, takže něco tam bylo. A teď se vždycky řešilo, jak moc závažné to bylo a jak moc to byla jenom snaha se vyhnout tomu vězení.
0: Tam se řešilo, že mu byla implantována nějaká destička, ne? A že se právě kvůli tomu nesmí s ním nic stát, aby mu neporušila mozek a tak dále. Nicméně připomeňme tedy, asi před 14 lety se stala vážná dopravní nehoda, pak nastoupil do vězení, ale pak došlo k přerušení trestu a začalo se samozřejmě řešit přesně to, o čem ty mluvíš. To znamená jeho údajně velmi závažný zdravotní stav. On měl 4,5 roku být ve vězení, ale pak dokonce byl podmínečně propuštěn a teď má tedy 7letou podmínku.
5: Ano, je to tak.
0: Tak, ale všechno je to na základě teda těch posudků, o kterých ty mluvíš a které bude chtít ministerstvo spravedlnosti přezkoumat. Nicméně, ty spotkal Romana Janouška teď v Chorvatsku na jachtě.
5: Je to tak.
0: Co říkal, když tě viděl?
5: Oni tam byli na té jachtě spolu s další zajímavou postavou, s podnikatelem Tomášem Pitrem, kterého někdejší premiér Jiří Paroubek označil za nepřítele státu. Oba dva jsou to muži z takového toho, jak se říká někdy, polosvěta, podnikatelsko-politického, o jejich moci se velmi čile spekuluje a dodnes není vlastně úplně jasně rozklíčovaná.
0: Tak o Pitrovi se mluví jako někdejším spolupracovníkovi mafiána Františka Mrázka.
5: Je to přesně tak. On sám byl vlastně v minulosti odsouzený za nějaké daňové věci, že byl ve Švýcarsku, odkud ho potom dováželi zpátky do Česka. Ta jeho role v různých kauzách se skloňuje, naposledy vlastně to jeho jméno dost rezonuje i v kauze Dozimetr. A my jsme tedy dostali informaci, že tihle dva muži by se měli potkat v Chorvatsku, kousíček od města Zadar v jedné takové maríně, takže jsme se tam vypravili, protože zároveň se i s blížícími se komunálními volbami velmi, velmi čile spekuluje v Praze o vlivu právě tady těchto zákulisních hráčů a o nějakém jejich i budoucím vlivu po volbách. Mm-hmm. A samozřejmě Roman Janoušek, pro připomenutí pro posluchače, kteří už si to možná nepamatují, tak svého času byl velmi, velmi vlivným zákulisním hráčem na pražském magistrátu. Připomeňme ty slavné odposlechy mezi ním a tehdejším primátorem Pavlem Bémem z ODS. Kdy oni si familiárně říkali Mazánku, Kolibříku.
8: Dobře, tak já si to tak dám do ruky. Jo? Jsi moc hodný.
5: Bylo patrné, že Roman Janoušek má velký vliv na to, jak se budou obsazovat různé pozice na veřejné zakázky, které se pohybovaly tehdy v řádech stovek milionů korun. Takže nepochybně je ve velmi velkém veřejném zájmu zjistit, nakolik tento vliv buď trvá, nebo ho chce třeba resuscitovat. Proto jsme se tam jako vypravili, abych se dostal zpátky k tvé otázce.
0: A oni seděli teda tito dva na jachtě někde jako v zadní části u stolu a vy jste k ním přistoupili?
5: Nebo... My jsme měli informace, že v jeden konkrétní den na tu jachtu, kterou běžně Roman Janoušek využívá, má přijet právě i Tomáš Pitr. Takže my jsme se tam vypravili, počkali jsme, jestli se ta informace prostě potvrdí. Viděli jsme, jak tam začali postupně přijíždět hosté na tu jachtu. První přijel Roman Janoušek kolika lidmi. My jsme pořídili fotografie spolu s fotografem Michalem Turkem. Potom přijel i Tomáš Pitr a nechali jsme, ať se tam mohou usadit vlastně na zádi, kterou byli ukotvení k tomu molu. A přišli jsme se jich zeptat na to, jestli vlastně s nimi můžeme pořídit rozhovor.
9: Dobrý den, pánové, já se omlouvám, že ruším. Já jsem reportér ze Seznam Zpráv, jenom jsem se chtěl zeptat, jestli bych mohl na krátký rozhovor.
5: Ta reakce byla poněkud očekávatelná.
10: Je to tam někoho jiného.
5: Roman Janoušek ve chvíli, kdy viděl fotografa a pochopil, že jsem novinář, tak si narazil klobouk do čela. Tomáš Pitr si dal ruku před obličej, aby mu nebyly vidět do očí nebo do tváře.
9: Takže nebudou, pánové, odpovídat. OK.
5: A oba po pár sekundách se zvedli a odešli do útrop té lodi. Za námi potom vyrazil nějaký místní člověk, který se nejspíš o tu loď stará.
11: This my ship.
5: On se nám nepředstavil, takže doteď vlastně jako nevíme, o koho přesně šlo. A také podnikatel Jaroslav Kříž, který byl také hostem na té lodi, a začali se ptát, co tam chceme, a my, aby nevznikl nějaký zbytečný konflikt, tak jsme jim jenom vysvětlili, že jsme se dozvěděli o tomhle setkání, že bychom chtěli rozhovor, když oni na něho nebyli ochotní přistoupit, tak jsme prostě odešli a nechali jsme to být. Mm-hmm. Na druhou stranu tohle setkání přineslo velké množství dalších podnětů, po kterých jsme se mohli vydat.
0: No,
5: protože nám odkrylo doposud neznámou tvář jak biznesu těchto dvou velkých mužů, tak i jejich vztahy. Protože my, když jsme tam vyráželi, tak já jsem měl třeba z nějakého prostředí informaci, že vztahy mezi Romanem Janouškem a Tomášem Pitrem nejsou úplně dobré. Mimo jiné o tom vlastně pár dní, možná týden, dva před naším odjezdem informovali i Novinky.cz, které se nějak věnovaly teď právě Tomáši Pitrovi a zmiňovali, že tam mezi nimi nějaké hádky o peníze mohou být, a já jsem měl podobnou informaci. Z toho, jak seděli na té lodi, můžeme domýšlet, buď to bylo přátelské setkání, anebo si prostě do toho Chorvatska jeli tyhle spory vyříkat. To my bohužel nevíme.
0: A co tam s nimi dělal podnikatel Kříž? Kdo to vůbec je?
5: Podnikatel Jaroslav Kříž je také vlastně lobista, je to člověk dlouhodobě blízký Tomáši Pitrovi a mimo jiné aktuálně obviněný právě v kauze Dozimetr, kde se účastnili jedné schůzky, na které se měly domluvat úplatky kolem té skupiny lobbysty Michala Redla. Takže je to taky zajímavá postava toho podnikatelského světa.
0: To je ta schůzka, na které byl i Tomáš Pitr, ale jako jediný není obviněný.
5: Přesně tak, to je ta schůzka.
0: Z těch účastníků. Dobře, takže tihle tři tam byli, toť vše?
5: Ještě tam byl Dalibor Mlejnský, bývalý lokální politik z Prahy 11, o jehož aktivitách se údajně na magistrátu nějaký čas vědělo, protože on už nějaký čas v politice aktivní není, ale údajně jako má velmi blízce spolupracovat právě s Romanem Janouškem a pomáhat mu s realizací nějakých developerských nemovitostních projektů. Takže tohle byla skupina, co se tam v tu chvíli potkala.
0: A řešili biznis? Nebo
5: my jsme se všech snažili
0: něco
5: ptát.
0: Něco víc o té schůzce?
5: Ale bohužel vlastně my zatím nevíme, co přesně bylo předmětem té schůzky.
0: Ta jachta, ta byla Romana Janouška, teda ty jsi říkal, že na ní bývá.
5: Ta jachta se jmenuje Zilvar. Oficiálně je psaná na společnost Sagnel Business. My víme, že tu jachtu Roman Janoušek nějaký čas využívá, ale zároveň ne příliš dlouho, protože ona vlastně byla zaregistrována někdy letos v únoru. Je to opravdu jako nová loď. Když jsme se dívali do nějakých prospektů, za kolik se tenhle typ prodává, tak to začíná na nějakých zhruba 200 milionech korun. A tu loď víme, že Roman Janoušek využívá. Máme k dispozici i fotografie z předchozích měsíců, kdy tam prostě hostil nějaké své spolupracovníky. Ale jak říkám, oficiálně loď je psaná na společnost Sagnel Business. Což je ale další střípek, který nás jako dovádí k tomu impériu Romana Janouška, které víme, že nějak existuje, ale vlastně ho nikdo nedokázal nikdy popsat, protože Roman Janoušek se k němu nějak oficiálně vlastně nehlásí.
0: Aha, takže je to netransparentní. Skryté?
5: Je skryté. Vlastně my, když půjdeme po majitelích Sagnelu, tak skončíme někde na Kypru a zároveň v českých rejstřících skutečných majitelů těch firm, tak je uvedena jedna podnikatelka, která patří ke skupině JNT. Má tam na starosti nějakou VIP klientelu, takže se bavíme o nějakých bankovnictví a v tu chvíli my můžeme spekulovat, jestli ona je opravdu jako koncová majitelka, anebo je tam prostě napsaná, protože někomu tady tyhle fondy spravuje. Takže my tušíme nějaké propojení, máme k tomu více indicí, že to směřuje k Romanu Janouškovi, částečně i k Tomáši Pitrovi, ale právě i ta schůzka na té lodi, to, s jakými lidmi se tam potkal, to, na koho je ta loď psaná, že ji využívá, tak to nám pomáhá dokreslit a propojit právě Romana Janouška k části minimálně toho podnikatelského impéria.
0: No, proveď mě trošku teda tím světem Romana Janouška a tím, jaké jsou ty indicie, které jeho propojují se Sagnel Business. Co vůbec dělá tahle ta firma?
5: Sagnel Business je společnost, na kterou jsou psané majetky ve výši stovek milionů, mimo jiné několik nemovitostí a jak jsme říkali, i ta jachta Zilvar. Kolega Jirka Pšenička na ten Sagnel Business už narazil před tou naší cestou do Chorvatska, kdy se mu ta firma objevila v nějakých nemovitostních obchodech, ve kterých mimo jiné figuroval Pavel Bém. Opět jsme zase u té vlastně historické linky k pražskému magistrátu. Takže my, když jsme najednou viděli, my jsme už tehdy jako měli nějaké podezření, že Sagnel Business rovná se Roman Janoušek, ale vidět Romana Janouška sedět na lodi Zilvar, která je oficiálně vlastněná firmou Sagnel Business, zase je to nějaký jako střípeček k tomu užšímu propojení. Takže Sagnel Business spravuje velké majetky, má podíly v dalších firmách, na které jsou psané ještě další majetky. Většinou se bavíme o nějakých pozemcích, nemovitostech, Praha, Špindlerův mlýn, tady v těchto jako lukrativních oblastech. To je nějaká část biznisu kolem právě Romana Janouška a Tomáše Pitra. Takže vidíme nějaký finanční vehikl, který nepochybně točí desítky až stovky milionů korun. A já si myslím, že je vlastně jako důležité vědět, že ten vehikl má velmi blízko právě k Romanu Janouškovi. I pro případ, že by se některý z těch biznisů dostal do kontaktu s veřejnými prostředky, s pozemky, například právě ve Špindlerově mlýně a podobně. Tak je dobré vědět, s kým vlastně máme tu čest.
0: To, že se ta jachta jmenuje Zilvar, to má nějaký důvod? Nebo protože jsi to zmínil už asi třikrát, tak si říkám, že asi možná zatím něco je.
5: To je další takové vodítko, protože my jsme zároveň zjistili, že Zilvar má zapsanou svoji nějakou ochrannou známku, což je normálně veřejně dohledatelné. Zilvar Spojená síla je oficiálně ta zaregistrovaná značka. Zaregistrovaný má jeden spolek, ten spolek se jmenuje Spolek pro podporu rekreačního sportu a rodinných volnočasových aktivit. A je to vlastně zajímavé v tom, že když jsme po téhle lince začali pátrat dál, poté se zase vydal kolega Radek Nol, tak začal zjišťovat, že ten spolek, se zase v něm objevují lidé z nějakého okolí Romana Janouška, to je za prvé. No a pak, že existuje nějaký tým Zilvar, který se účastní cyklistických závodů Letap. Tam jsou závody až na 100 kilometrů, je to vlastně nějaká součást tady těch větších závodů. No a kolega Radek Nol najednou zjistil, že tam startuje tým Zilvar v čele s Romanem Zilvarem.
0: No.
5: Jehož datum narození a věk velmi nápadně odpovídá věku Romana Janouška. No a ukázalo se, že Roman Zilvar je pravděpodobně opravdu jako Roman Janoušek, že se účastní těch závodů. On pod tímhle jménem právě startoval i tu jizerskou padesátku na lyžích.
0: Vytvořil jako falešnou identitu.
5: Přesně tak, tady na ty závody. Wow. A na jizerské padesátce se nám to potvrdilo, protože tam ten závod zveřejňuje i fotografie těch závodníků. A u Romana Zilvara je fotografie muže, který jakoby na nějakých 99% odpovídá Romanu Janouškovi. Takže to vlastně byla zase nějaká další, zase nějaký jako dílek té mozaiky tady do toho neviditelného světa Romana Janouška. A tam zase se nám právě začalo, my jsme to mluvili na začátku, ale než my jsme udělali tenhle výlet do Chorvatska, když to zlehčím, tak se vědělo, že Roman Janoušek už právě v té minulosti nějak sportuje, i když ten jeho zdravotní stav měl být poměrně závažný.
0: No, on trávil Silvestr někde v Rakousku tenkrát.
5: Přesně tak.
0: Byly fotografie, že táhne sáně a podobně, to už je x let zpátky.
5: Je to
0: taky se řešilo vlastně to stejné, co, o čem ty teďka tady mluvíš.
5: Ale jedna věc je fotografie táhnoucí sáně a druhé jsou prostě potom opravdu jako oficiální údaje z těch závodů, kde jde vidět jeho změřené časy, za kolik to ujel a jak vlastně jako je aktivní sportovec. Takže to zase je nějaká indicie toho, což nejspíš vedlo právě i to Ministerstvo spravedlnosti k tomu, aby se ještě znovu podívalo na ty lékařské posudky. Byť je otázka, jestli s takovýmhle časovým odstupem dokáže zjistit někdo, že ty posudky byly nějakým způsobem jakoby pokřivené nebo tak.
0: Ale reagovali na to ti, kteří se pisovali ty posudky nějak právě na tady ty informace, nejenom Seznam zpráv o tom, že Roman Janoušek bývá ve volném čase velmi aktivní, byť třeba k soudu chodil právě o holích a v helmě.
5: Vím, že kolegové oslovovali některé ty lékaře, kteří se věnovali zdravotnímu stavu Romana Janouška, ale ti s odkazem jakoby na lékařské tajemství, tak to komentovat nemohli. Takže je otázka, nakolik se podaří nějakým způsobem odhalit, potvrdit, vyvrátit to, že by se s těmi posudky nějakým způsobem manipulovalo.
0: Třeba ten stav se mu ale zase zlepšil.
5: A to je samozřejmě jakoby další věc. My můžeme klidně se dopátrat toho, že nějaké aktivní nebezpečí v jeho případě prostě pominulo a on se prostě jenom dostal do kondice a normálně funguje. I to může být samozřejmě jakoby legitimní závěr toho prověřování. Je možné, že Ministerstvo spravedlnosti, on se vyžádalo celý ten spis, vlastně na základě kterého byl Roman Janoušek propuštěn v roce 2022 právě předčasně z toho vězení. Mimochodem, tehdy vlastně při tom propuštění tak se jeho zdravotní stav neřešil. Tam se řešilo to, že u něho je šance na nápravu, že se chová vzorně ve vězení, ale co se vybavuju, jak tehdy o tom referovali média, tak vlastně tím zdravotním stavem se Městský soud v Praze, který nakonec to propuštění odsouhlasil, tak tím se nezabýval. Takže to je další věc. A je otázka, jestli třeba i Ministerstvo spravedlnosti bude nějakým způsobem se věnovat jiným aspektům ještě z toho spisu, protože tam mohou být třeba jako jiná podezření na to, jakým způsobem k tomu propuštění došlo.
0: No nevím, co Ministerstvo spravedlnosti, ale zajímat se o případ Janoušek bude teď taky finanční správa z toho důvodu, že chce kontrolovat peníze v tebou zmíněném spolku Zilvar. Proč? Je tam podezření na něco nezákonného? Nebo ty jsi popsal, že tady jsou určité indicie, které spojují Romana Janouška s Zilvarem a s Sagnel Business, ale že by se dělo v tomhletom něco nekalého, to si neříkal.
5: My jsme se dostali k dokumentům, které ukazují, že do toho zmíněného spolku v posledních zhruba 2 letech, tak jak máme my ty údaje, tak natekly miliony korun od různých firem, ale i jednotlivců, s tím, že jakoby šlo třeba o 500 000 dary, někdy 600 tisíc a tak dále. Šlo o společnosti zase z nějakého, my jsme to nazvali orbitu Romana Janouška, spřátelené firmy, právě třeba společnost Purum, ve které má nějaký podíl Jaroslav Kříž, spekuluje se, že tam má svůj podíl i Tomáš Pitr, tak tam poslala nějaké peníze.
0: Purum se objevuje právě v Dozimetru.
5: Přesně tak. Kromě firmy Purum je tam třeba advokátní kancelář Trojan, Sokol, Novák, která sice jakoby historicky Romana Janouška zastupuje, na druhou stranu ale naposílala nějaké stovky tisíc také vlastně na příspěvcích a když jsme se tehdy ptali v té advokátní kanceláři, tak vlastně nám řekli, stejně jako ty další společnosti, že to je prostě nějaký spolek, jehož podporu si vybrali, že takhle podporují více rozpolků. Dobře, může být, nic proti tomu.
0: A proč by to dělali?
5: Může být to, že u těch společností

0: vždycky byl zejména právě lobista. Ty jsi taky otevřel tohle povídání tím, že jste se o případ Janoušek zajímali i s ohledem na to, že se blíží komunální volby. Tvá hypotéza, a ptám se na to skutečně, já nevím, jestli jste k tomu došli nebo ne, ale tvá hypotéza by byla i taková, že ty peníze, které protečou tím spolkem, kromě toho, že pak je využije na nějaký cyklistický závod třeba, tak taky může využívat k bojování za zájmy třeba těch, kteří ty dary platí do toho spolku? Nebo odchází ty peníze někam? Já nevím, našli jste cesty, komu by vlastně mohli směřovat?
1: Ty peníze mířily vlastně různými směry, ať už to bylo právě jakoby do opravdu jakoby nákladů spojených s tou cyklistikou, jasně, objektivně, pak tam byla klinika dlouhověkosti, byly tam nějaké ubytování v hotelích a tak dále, aha, pak aha. I vlastně jakoby velmi bagatelní výdaje někde na benzínových pumpách a jasně. Tak. Takže nevíme, jestli to třeba někdo z těch členů spolku nebo třeba přímo Roman Janoušek nevyužívá jako takovou svoji peněženku. Mhm. Nemyslím si, že by tam úplně bylo jakoby lobování za ty přispěvatele. Nemáme k tomu jakoukoliv jakoby indici, ale nepochybně je to nějaký penězovod, jehož smysl si myslím, že budeme ještě muset odhalit, abych byl úplně korektní. Na druhou stranu my jsme třeba zaznamenali i to, že z peněz toho spolku, tak část a vlastně jako ne úplně málo, bavíme se řádově o nějakých skoro podle našich informací 800 tisících v různých jakoby částkách, tak bylo zaplaceno i Gabriele Pecičové, což je provozovatelka takového obchůdku s designem a s uměním v centru Prahy. Zároveň je to ale taky místopředsedkyně ODS na Praze 3. Mm-hmm. V minulosti tam seděla v zastupitelstvu, teď tam znovu kandiduje do těch podzimních voleb. Mimo jiné je to sestra Alexandry Udženi, dlouholeté političky ODS. A v tu chvíli nás to vlastně jako začalo zajímat, proč takový spolek, primárně zaměřený teda jako na cyklistiku, tak posílá takovéhle sumy paní Pecičové. Možná u ní nakupovali nějaké umění, to může být, ale my, když jsme se teda zkoušeli ptát i jakoby zástupce toho spolku, tak advokát Vít Kučera, který tam je aktuálně šéfem, tak ten nechtěl ty jednotlivé položky komentovat.
2: Veškeré prostředky, z nich je financován provoz spolku a z nich jsou spolkem podporovány jiné neziskové subjekty v oblasti jeho činnosti, pocházejí výhradně ze soukromých zdrojů.
3: Vít Kučera, předseda spolku Zilvar, pro Seznam zprávy.
1: A když já jsem byl za paní Pecičovou v tom mým krámku, tak když jsem tam přišel, tak vlastně na mě reagovala, bylo vidět, že už asi jako tuší, proč jsem tam, když jsem se představil, a vlastně bez jakéhokoliv vysvětlení mi řekla, ať z toho krámku odejdu, maximálně připustila poslání otázek e-mailem, ale vlastně ani po několika dnech na ty otázky neodpověděla, takže my stále jako nevíme, proč ty peníze tam tekly. Samozřejmě může být opravdu to, že se za to Roman Janoušek nebo někdo, kdo má přístup k platebním údajům toho spolku, prostě nakoupil umění v tom krámku.
0: To je ale možná otázka, na kterou se taky bude chtít zaměřit finanční správa, až tohle to všechno může zjišťovat a kontrolovat. Dobrá, no tak mockrát díky za propojení jachty Zilvar, Romana Janouška, Sagnel Business a spolku Zilvar v tento zajímavý příběh, který si teda přinesl sem a odvyprávil.
1: Já mockrát děkuji za pozvání, Matěj.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska měli Jakuba Mikela ze Seznam zpráv, investigativního reportéra, který spolu s kolegy poslední dny vydával jeden článek za druhým o lobbystovi Romanu Janouškovi a o jeho tajném životě plném jacht, sportu a nenápadného spolku. Naslyšenou zítra.

0: Nic osobního.
1: Prostě biznis.
0: Jana Klímová.
1: Petr Šimůnek.
0: Budeme se bavit o biznesu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
1: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. A co probereme dneska?
0: Začalo fotbalové mistrovství světa a my se podíváme na to, jaký biznis je fotbal v Česku a proč se do něj zapojili čeští miliardáři a jak jej ovlivňují.
1: Nedávno převzal akcie Mafry miliardář Pavel Tykač. Podíváme se, kdo vlastní česká média a jak jim to funguje a proč hlavně.
0: Téma číslo 1 jsme zvolili kvůli začínajícímu mistrovství světa ve fotbale, což je obrovská společenská celoplanetární událost a je to taky velká biznisová věc. A my se podíváme na to, jak vlastně funguje český fotbal pod vlivem českého biznisu. My rozebereme, jak čeští miliardáři vstoupili do českého fotbalu a jestli to je dobře nebo špatně.
1: Takže když se podíváš tedy na český fotbal a kluby, tak dá se udělat něco jako pomyslný žebříček majitelů podle velikosti, podle významu?
0: To by se určitě dalo, Jano, ale já jsem to udělal trochu jinak. Já jsem si seřadil tu aktuální ligovou tabulku, mluvíme o ligových týmech a jejich majitelích, a tu aktuální ligovou tabulku, jak skončila po sezóně 25-26, a místo klubů jsem tam dal jména. První Tykač, druhý Křetínský, třetí Strna, čtvrtý Tomek, pátý Střeštík, šestý Kania, sedmý Hubáček, Morávek, na chvostu byli Jakubovič, Šimáně, zachránil se Pražák, Kratina a Brabec. A do druhé ligy spadl Matěj Turek. A kdybych si...
1: Tak ne všechna ta jména jsou známá, takže teď by to asi chtělo přiřadit k tomu...
0: Ty kluby.
1: Právě. Kdo co vlastně vlastní.
0: Právě, tak je to Slavia, Sparta, Plzeň, Hradec Králové, Jablonec, Liberec, Olomouc, jak jsem říkal, ti, kdo byli na chvostu, to byla Bohemians, Mladá Boleslav, zachránil se Karel Pražák, tím jsem myslel Pardubice, Milan Kratina se taky zachránil, tím jsem myslel Teplice, a Václav Brabec, to je vlastník Baníku Ostrava, a do druhé ligy spadl Matěj Turek, rovná se Dukla Praha. Takže vlastně kompletní celou tabulku, myslím, že kromě Karviné, kde je hlavní část klubu vlastní město, ovládli miliardáři. Vlastně jsou úplně v každém klubu, na který si vzpomeneš.
1: Jasně, a každý asi si vzpomenu, tedy já jako absolutní nefanoušek fotbalu, tak samozřejmě Sparta Slavie, to zná asi každý, a jejich majitelé jsou také známí. U Sparty je to Daniel Křetínský, jeden z nejbohatších Čechů, a u Slavie Pavel Tykač. Aha. Také jeden z nejbohatších mužů Česka, oba dva mimochodem podnikají v energetice, pro zajímavost, a takových lidí je tam víc ve fotbale. Zjevně to je dobrý biznis, který produkuje tolik peněz, že prostě s nima můžeš jít do fotbalu. Ale když si vezmu tedy tato dvě jména, která spolu soupeří jak v těch tabulkách miliardářů, tak jak jsou na tom, pokud jde o fotbal, je tedy ve fotbale větší král biznisový, dejme tomu, Daniel Křetínský, nebo spíš Pavel Tykač?
0: Tam se to dá vlastně měřit jediným způsobem, a to je umístění v tabulce. A Slavia, k mé velké radosti, protože jsem červenobílý srdcař celý svůj život, tak byla první, Sparta byla druhá. Z toho vyplývá, že Pavel Tykač teď vládne českému fotbalu pomyslně, a vlastně nejde o peníze. Ty peníze jsou na prvním místě samozřejmě i ve fotbale, protože Slavia a Sparta mají největší rozpočty, Slavia větší. Oni ta čísla.
1: No právě, já si myslím, že vlastně i biznisově se dá říct, že vládne Pavel Tykač, protože Slavia měla za ten poslední zveřejněný rok, tedy 24-25, přes 2,3 miliardy tržby, což je tedy absolutní špička v rámci českého fotbalu.
0: To určitě jo, ale je potřeba u toho vidět, že právě to závisí na tom umístění v tabulce, protože z něj vyplývá to, jestli se mistr dostane do Ligy mistrů, a to už je poukázka na plus minus půl miliardy korun, které klub obdrží, a to hraje úplně zásadní roli v tom hospodaření i v obratech. Následně to hraje zásadní roli v tom, jak se prodávají a nakupují hráči.
1: No právě, a já jsem si teda myslela, když jsem se dívala na účetní závěrku, že u té Slavie, jakože tam velký vliv měl právě prodej hráčů, protože myslím, že jenom dva znamenali plus miliardu.
0: Antonín Kinský a Malik Diouf, Premier League do Británie, tak to byly největší transfery posledních let z České ligy někam do zahraničí.
1: Každopádně hospodaření Slávie se vyvíjí jak?
0: Slávie je v lehkém zisku, když se právě podíváme na ty výsledky podle výroční zprávy. Stejně je na tom nově Sparta, která ale nakumulovala předtím 100 milionové nebo skoro miliardové ztráty.
1: Které ne, jsou to miliardové. Podle účetní závěrky, co tam mají, tak tam táhnou nerozdělený zisk alias ztráta minus 3,3 miliardy.
0: Což je neuvěřitelná suma, kterou do toho musel Daniel Křetínský. A na to se zapomíná taky Patrik Tkáč, protože jemu vlastně patří skoro polovina všeho, co má Daniel Křetínský. Ale teď se Sparta přehoupla do mírňoučkého zisku a zase je to způsobeno tím, že předloňskou sezónu byla v Lize mistrů. Byla tam dokonce úspěšnější o něco než Slávie a dostala přes 700 milionů korun na startovném a za nějakou výhru v rámci té soutěže. A to jenom znovu, když si člověk vezme, že rozpočet těch klubů je plus minus miliardu, ať si to zjednodušíme.
1: A to jsou ty velké, pak jsou, středně velké kluby, tam jsou třeba stovky milionů.
0: Já jenom dokončím tu Spartu a Slávii, abych dal jenom do kontextu tu Ligu mistrů, když si člověk vezme, že polovinu nebo tři čtvrtiny pokryje příspěvek z UEFA, pokud hraješ Champions League, tak na tom je vidět, jak zásadní věc to je.
1: A na co se teda nesmí zapomínat ještě, tak to je prodej televizních práv na fotbal. To jsou obrovské příjmy, byť v minulosti to tak nebylo a v Česku ten biznis tady prostě nefungoval. A co je také důležité ještě, tak to jsou příjmy z reklamy. Když se podíváš do účetních uzávěrek, tak v těch miliardových rozpočtech jsou to stovky milionů. To je jako velká položka samozřejmě.
0: Nyní bychom se mohli zastavit úplně možná i samostatně, protože ty mohou být zvláštní, ale ta televizní práva, jak jsi řekla správně, tak dlouhá léta to nebyla tak velikánská položka, která se rozděluje mezi všechny kluby, které hrají první ligu, ale teď se vyjednalo s O2, která se dneska jmenuje OnePlay a je ovládána PPF, a zase jsme zpátky u miliardářů. Ta platí 430 milionů korun každý rok do první ligy a předtím to tak nebylo. Letošní ročník byl hodně ovlivněn tím skandálem Sparta-Slávie nebo Slávie-Sparta v úplném závěru toho soutěžního ročníku.
2: Tohle je naprostý nesmysl, co teď provádějí slavističtí příznivci, kteří se nedokázali udržet a létají, pozor, světlice i do spartianského kotle. No tak to jsou ohavné okamžiky, které
0: ale ta lepší cena za televizní práva vyplývala z toho, že Česká liga obecně v kvalitě a ve sledovanosti jde zásadně nahoru a proto si kluby mohly vyjednat a říct o víc. Ve srovnání s Bundesligou nebo Premier League jsou to pořád směšné peníze, ale tady to byl skok skoro o 100%.
1: Přece jenom bych ještě jeden přípodotek k těm příjmům z reklamy. Není to žádné tajemství, teda když se zeptáš podnikatelů ve fotbale, tak příjmy z reklamy často svádí, řekla bych, k různým špinavým transakcím, bych řekla. Čištění peněz, protože se tam pohybuje hodně hotovosti.
0: To nevím, ale to, co je zajímavé, je potřeba se podívat třeba na to, co nosí hráči na prsou, to jsou většinou ti největší sponzoři a tam skutečně do klubů, a zase se bavíme o klubech z té první pětky, putují 100 miliony korun, ale samozřejmě na zádech můžeš vidět třeba u Slávie reklamu na firmu Powertyka, kterou ovládá Pavel Tykač, a tím pádem jiným způsobem posílá ty peníze zpátky do klubu.
1: No je to tak, taky. A to dělají všechny kluby. Když jsem se dívala na Spartu, na hlavní sponzory, tak tam samozřejmě najdeš polovinu firem spojených s Danielem Křetínským jeho podnikání. A teď bych chtěla vidět, jak se vykazuje něco osobního, prostě biznis, jo? Ale jak se třeba vykazuje skutečná reklama a tak dále.
0: Ale myslím, že teď mě napadlo, nevím proč, ale Čapí hnízdo. Ale
1: jo,
0: tady,
1: jo, mě taky tak nějak.
0: Ale tady ta reklama skutečně asi může fungovat a dá se zdůvodnit.
1: Jasně, ale otázka, jak ji oceníš.
0: To dává smysl, ano.
1: Každopádně asi se shodneme na tom, že fotbal je dost specifický biznis. Já jsem se ptala dalšího člověka, kterého znám z podnikání v energetice a který se jednu dobu zbláznil do fotbalu a pořídil si Duklu Praha. Ty už si tady zmínil, že se stoupila do druhé ligy.
0: S novým majitelem
1: Matějem Turkem, investorem vlastně. A právě Matěj Turek to koupil od podnikatele v energetice, což je Petr Paukner. To by se asi líbilo označení miliardář taky.
0: A pokud tam můžu dát ten štempel, tak ho tam dám.
1: Takže u něj ho můžeme dát. A já jsem se ho zeptala, proč to vlastně koupil a jaké ty zkušenosti s fotbalem jsou.
3: Od dětství jsem byl fanoušek a pak se stalo to, že mi bylo nabídnuto, že zrovna bych mohl koupit Duklu a nevěděl jsem ale samozřejmě, do čeho vstupuji, takže z nás začátku byla dost velká naivita. Ale kupoval jsem to s radostí.
1: Přemýšlel jste o tom, když jste to kupoval, jako o biznesu?
3: Ano, přemýšlel jsem o tom, protože jsem věděl, že Dukla má obrovskou tradici, že zejména na západ od České republiky je velmi známá a myslel jsem si, že se mi povede sem sehnat pro Duklu dobrého investora, který by právě mohl Dukle pomoci a otevřít víceméně cestu směrem na západ do výborného profesionálního fotbalu.
1: Kdy jste zjistil, že je Dukla ztrátová, nebo prostě kdy to přestalo biznesově dávat smysl?
3: To jsem zjistil při zaplacení prvních 100 milionů dluhů, protože Dukla byla skutečně na pokraji bankrotu, to byla otázka pár týdnů, kdy vlastně se najednou stalo, že všichni začali fakturovat a já jsem zjistil, že chybí v kase Dukly na její závazky 100 milionů a viděl jsem, že i v dalších letech, to znamená neustále další a další peníze, tak v ten moment jsem si začínal postupně uvědomovat, že to bude pořád ztrátová záležitost.
1: Kolik vás to dohromady stálo z vlastních peněz?
3: Z vlastních peněz 500 milionů.
1: Když byste měl srovnat třeba to prostředí fotbalové z pohledu toho, jak se tam dělá biznis s prostředím, kterým běžně podnikáte, čili energetika, obchod, to prostředí specifické, když to tak řeknu,
3: je
1: něčím.
3: Je velmi specifické a je nesrovnatelné. Nesrovnatelné mám ti na mysli, že proniknout do tajů fotbalové diplomacie, fotbalové strategie, fotbalových her, tím nemyslím zrovna na tom hřišti, je nesmírně složité, mě to trvalo hrozně dlouho a myslím si, že jsem do všech tajů zdaleka nepronikl a mě to teda osobně zklamalo, že ty představy nebyly tak pesimistické, jako ta zkušenost po těch 11 letech. Ty kluby malí tam dělají pouze křoví.
1: Takže i takové jsou zkušenosti, i to, že z fotbalu vystoupíš, ti může přinést radost samozřejmě.
0: Tam je strašně zajímavá jedna věc a to je ta iracionalita na začátku. Protože když si pan Paukner myslel, že Dukla je známý klub na západ Evropy, tak vycházel asi z těžké historie, kdy o tom psal ještě Ota Pavel, Dukla mezi mrakodrapy, ale... To je opravdu věc, kterou si pamatuju možná
1: jak
0: já.
1: Sám říkal, dlouholetý fanoušek už vlastně.
0: Ale Duklu Praha na západě fakt nikdo nezná. Ale
1: jasně,
0: nic proti tomu, jo, nic proti Dukle, ne. Dukla má určitě svoje zastánce, ale jestli dovolíš, abych se vrátil zpátky k tomu hospodaření a biznesu, protože on to, fotbal může být biznes a ve spoustě případů je, ale taky ve spoustě případů tam jeho majitelé prostě pumpují peníze a může to být bezedné, ale když se vrátíme k tomu biznesu, jak jeho podstatě, prodej lístků už je u nás čím dál tím větší zdroj peněz pro majitele klubů, akorát, že naráží na limit toho, jak u nás vypadají stadiony. Největší stadiony jsou Sparta a Slávie, plus minus 19-20 tisíc kapacita a v případě Slávie jsou vyprodané téměř vždycky, myslím, že ve Spartě je to hodně podobné. Na permanentky se čeká, musíš být v pořadníku, aby si tu permanentku vůbec mohla koupit, ale právě proto se teď uvažuje v obou případech Slávie i Sparty, že se postaví nové stadiony, respektive se ty stadiony přestaví, aby měly větší kapacitu. Ivana Tykač mluvila o tom, že její manžel, a ona tam má samozřejmě svoje slovo, bude přestavovat Slávii tak, že se postaví ještě jeden prstenec kolem toho stadionu a stadion by měl mít kapacitu až 45 tisíc.
1: A Daniel Křetínský, jakožto majitel Sparty, který mluví už řadu let o národním fotbalovém stadionu na Strahově.
0: On ho dokonce prosadil, na Strahově prostě bude, ale myslím si, že tam je horizont po roce 2030 hluboko a myslím si, že v tomhletom zase Slávie Spartu asi předběhne, protože bude mít asi trochu jednodušší ty stavební povolení a tak dále, protože
1: jo, tak
0: bude
1: je to
0: stavět
1: jiný
0: přímo v místě.
1: Projekt.
0: A to, co je ještě zajímavost, a to na západě hraje velkou roli v tom biznesu, ty velikánské kluby, které mají vlastně globální působení, vydělávají hodně na merchandisingu, na prodeji dresů. To jsou potom stovky milionů euro. V případě Sparty, Sparta prodala 32 tisíc dresů, což je, myslím, docela velký úspěch na český klub. U Slavie tyhle čísla jsem neviděl, ale vím, že v loni, když speciální dresy Slávie udělal Pasta Honor, umělec, a příští rok je dělá Pavel Fuxa, takže ty dresy jsou okamžitě vyprodané a že to může fungovat docela dobře i dopředu. Když jsme se bavili o panu Pauknerovi, tak máme taky pár nováčků mezi miliardáři, kteří si koupili svůj klub. Jeden je Michal Strnad, koupil ten třetí klub vzadu, ale vlastně, když se podíváš na historii, tak Sparta, Slavia a Plzeň se přetahují o to, kdo bude mít ten titul. Hmm. Teď je Plzeň až třetí, ale to se může samozřejmě změnit.
1: A můžu ti udělat u Viktorie Plzeň jedno historické okénko?
0: No jasně, určitě rád budu.
1: Kdysi ještě s mým kolegou Jankem Kroupou v MFD jsme popisovali úplně šílenou kauzu právě o majiteli někdejším Viktorie Plzeň a to byl Miroslav Kříž. Možná z to jméno ještě někdo bude pamatovat.
0: To já už se nepamatuju.
1: Byl to fotbalový bafuňář, byl místopředseda, dneska by se asi řeklo Fatscher, tehdy to byl nějaký českomoravský fotbalový klub. A nebo asociace, nevím. A on právě také podnikal všude možně velké, myslím, že se tam točili kolem nějakého biznesu Škodovky v Plzni. A bláznil se do fotbalu a skončilo to nakonec velkými dluhy a zmizením Miroslava Kříže.
0: Až takhle.
1: Jeho tělo se nikdy nenašlo. V roce 2011 byl prohlášený za mrtvého. Vyšetřovalo se to, ale nikdy se asi nevysvětlilo, co přesně se stalo. Prostě šel na schůzku a se už se nikdy nevrátil a velkou roli tam právě v tom jeho posledním období života hrály dluhy a mimo jiné i z fotbalu právě, kdy jeho nejbližší spočítali, že on tehdy v tom roce 2010 a dříve musel sehnat, někde vydělat prostě 100 000 korun denně a to nasypat jenom do fotbalu.
0: Ale abych se vrátil k těm nováčkům, kteří právě do toho šli podobně jako pan Paukner, nebo ne, tyhle ty
1: šli. A mimochodem teda Viktorie Plzeň, jak jsem se dívala, jeden z mála klubů, který je v posledních letech několikrát za sebou furt v plusu, takže to měl Michal Strnad celkem
0: je
1: štěstí.
0: Je to pravda. Že? No, Michal Strnad, myslím, že investuje v tomhle ohledu v celku obezřetně, ale další investoři v českém fotbalu jsou třeba Ondřej Kaňa, který koupil Liberec, ale s tím, že to je biznis. Že to rovnou
1: což
0: vidí.
1: Což je zajímavé, protože tam jsou desítky milionů ztráty každý rok.
0: Jsou, ale on věří, že to zlomí. Zlomit se to může jedině přesto, že nakoupíš levně a prodáš draze, v tomhle případě lidi, hráče, což se může dařit, ale taky nemusí. Podobně k tomu přistupoval i Milan Kratina, když jsem se s ním bavil, že když si to spočítá, když si spočítá příspěvky právě od UEFA nebo z televizních práv, že mu to vychází, tak uvidíme, jak bude hospodařit. A Ondřej Tomek, který koupil, teď vlastně vykoupil dokonce Hradec Králové a je tam hlavním vlastníkem. Hradci Králové se daří skvěle, byl čtvrtý letos, ale budeme s zatajeným dechem se dívat na to, jak to hospodaření vypadá, jestli se skutečně podařilo z tohohle toho udělat biznis nebo ne.
1: Ani tentokrát se nestanu fanouškem fotbalu, ale takový je život, každý jsme jiný. Takže jsme u tématu dvě a to je, že spousta těch jmén, o kterých jsme mluvili, se objevuje i v médiích a my jsme se hodně bavili o Pavlu Tykačovi a jeho slávy v současné době a právě Pavel Tykač je taky velký vlastník médií a právě v minulých týdnech převzal 50% vydavatelství Mafra. Její nejznámější titul je asi MF Dnes. Je podle tebe ten biznis v médiích, už jenom proto, že se ty jména prolínají v něčem podobným třeba s tím fotbalem, je to, u toho fotbalu asi je to víc vášeň, jako, ale je tam i ten biznis, o kterém jsme se bavili, dá se to teď říct třeba o médiích?
0: Já myslím, že ty věci jsou propojené. To, co je spojuje, určitě je vliv, protože tím, že si koupíš fotbalový klub, tak si taky kupuješ vliv, můžeš tam zvát svoje obchodní přátele a tak dále a tak dále a máš vliv, protože máš pod sebou miliony fanoušků, které tím, že vlastníš ten klub, ovlivňuješ a u médií je to podobné. Česká krajina mediální je zásadně přepsaná, myslím, že to, že Pavel Tykač teď převzal formálně nebo oficiálně těch 50% Mafry, znamená dovršení toho přepisování české mediální krajiny, je vlastně totálně ovládaná českými miliardáři, kteří si koupili přes ta média vliv ve společnosti, diktují agendu, nebo diktují je možná silné slovo, ale ovlivňují to, co si my máme myslet, pokud ty média konzumujeme a to, o čem máme diskutovat. To je zásadní věc, kterou by česká společnost měla reflektovat a vědět, že česká média jsou ovládána téměř kompletně českým biznesem.
1: Mě vždycky zaujalo, jak velcí podnikatelé, miliardáři tady jako zdůvodňovali, proč se vlastně ta média kupují. Jo. A musím říct, že Pavel Tykač tady za mě, to je asi prostě nejlepší citát, co jsem kde viděla, který pronesl loni, když se ta zpráva zveřejnila, že k tomu dojde, že převezme teda těch 50% Mafře, tak v podcastu Štěpení, který dělá minoritní akcionář ČES, Michal Šnobr, mimochodem ČES, další firma, kde má Pavel Tykač velké zájmy, tak mu jako jeden z důvodů řekl, proč vstupuje do Mafry, že on opovrhuje progresivními levičáckými médii.
4: Když to koupím já, nekoupí to tím pádem nikdo jiný a nedožiju se toho, že se budu dívat na to, že se z Mafry stalo prostě levičácký médium.
0: Tady vidíš, že v tom hraje roli ideologie, ale ty jsi řekla důležitou věc. Pavel Tykač mimo jiné spoluvlastní ČES, nebo je jedním z největších vlastníků v ČESu.
1: Samozřejmě největší vlastník je stát, ale mezi minoritáři. Tak, vlastně.
0: Ale vlastně takhle to mají úplně všichni čeští miliardáři, kteří vlastní média. Mají nějaký jiný biznis, který potřebují chránit přes ta média. Tohle je stělesněný, oživlý konflikt zájmů v každém z těch médií a my s tím nic neuděláme, nejsme v tom sami, takhle to vypadá po celém světě, ne úplně všude, ale v leckteré zemi, jenom to máme proboha vědět a máme se to uvědomit, že to tak je.
1: Určitě připomenu slova Marka Dospivy, spolumajitele Penty, který před lety koupil vydavatelství Vltava Labe Media. A v rozhovoru pro Hospodářské noviny potom mluvil o tom vydavatelství jako o atomovém kufříku, který může ochraňovat právě jeho zájmy, kdyby ho někdo chtěl napadat.
0: Ale tady bychom museli do historie, protože to je historický rozhovor, já nevím, z kterého je to roku.
1: Před 11 lety, no, tak. Myslím, že je 2015.
0: A vlastně ta koupě začala jako reakce na to, že Kauze Andrej Budel. Babiš ne? má Mafru. Takže vlastně Andrej Babiš tuhle transformaci českých médií svým způsobem spustil, protože předtím česká média vlastnili vydavatelé především z Německa, kteří mohli být jakýkoliv, ale neměli žádný konflikt zájmu. Oni přišli do Česka vydělávat peníze na médiích, když to ty motivy českých miliardářů jsou jiný.
1: Ale musím ti říct, že mezi tím byl ještě, protože Andrej Babiš kupoval Mafru v roce 2013, ale pak mezi tím byl ještě Daniel Křetínský. On se o ní původně také zajímal, ale potom si koupil bývalé vydavatelství Ringier, jako dneska je to CNC, další obrovské vydavatelství s podobnými tržbami, jako má Mafra, to znamená přes 2 miliardy korun a taky s podobnými ztrátami, 100 milionové.
0: Co ale v každém případě biznisově funguje skvěle, je televize Nova jako součást CME a voilà, jsme zpátky u miliardářů, protože tu ovládá rodina Kilnerových, PPF. A výborně taky funguje, myslím, takový ostrov mezi českými médii a to je Seznam.cz
1: Ivo Lukačoviče,
0: který to má ale jako svůj primární biznis. To znamená, že tam ten konflikt zájmu není
1: má,
0: tak jako u těch ostatních.
1: Ale neřekla bych, že jako zrovna zpravodajství je ten primární biznis. Že jo? On je prostě internetový podnikatel a má tam, myslím si, že hlavně to, co vydělává, vyhledávač mapy, 100%. E-mail a tak dále, realitní servery. Vlastně.
0: Já to zmiňuji, protože tam podle mě, aspoň to není vidět na první pohled, nehrozí ten konflikt zájmu jako u těch ostatních českých úspěšných biznismenů, kteří si koupili média, aby měli ne hračku, ale aby měli vlivovou bambitku nebo atomový kufřík, nebo jak tomu chceš říkat.
1: No a měli jsme i případy, že se ta média někdy asi i využila. Hodně velké diskuze se vedly dokonce i v zahraničí o Danielu Křetínském.
0: Net4Gas.
1: Když stát kupoval Net4Gas, Daniela Křetínský, jeho firmy byly konkurenty tehdy a spustila se velká kritika zrovna v titulech vydavatelství CNC.
0: A my potřeba vidět jednu věc. Já si nedovedu úplně představit, že by Daniel Křetínský nebo Pavel Tykač volali šéfredaktorům těch médií, co mají psát. Ale to, co si představit už dovedu, je, že si vyberou to, kdo ta média povede.
1: Přesně tak. A pak už to jde samo.
0: Pak už to jde vlastně samo, protože samozřejmě koho chleba jíš, toho píseň zpívej, nebo jak je to přísloví. A dokážu si představit dost dobře, že šéfredaktor může odzírat zertu přání svých majitelů a podle toho se chovat. Takže Říkáme to tady jenom proto, že to má něco společného s tím fotbalem, a to je vliv, ale taky proto, aby jsme si všichni v české společnosti uvědomili, že český biznis ovládl česká média, a je dobré to vědět.
1: Takže já myslím, že dneska je to všechno.
0: Probrali jsme fotbal, probrali jsme média, je to všechno. Další díl našeho pořadu Nic osobního, prostě biznis uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní.
1: A příští týden v tomto čase se uslyšíme jenom spolu v pořadu Peníze a vliv. Všechny díly obou pořadů jsou samozřejmě také v podcastových aplikacích.
0: Příjemný poslech Plusu přejí Petr Šimůnek
1: a Jana Klímová.
5: Baví vás rok?
6: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
7: Rok je náš.
8: Rok je náš.
5: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
7: Rok je náš.
6: Jedině na Rádiu Praha. Dua Lipa Live from Mexico.
9: Dua Lipa Live from Mexico.
6: Ve čtvrtek na Praze.

0: Jen dvě novinky promluvily do pořadí 24. kola. Cover hitu Riptide začíná na 6. místě Psygala, Jacksomy a Ilan Kidron. Pátý je Teddy Swims, Mr. Know It All. Z 10. na 4. vylétla Eva Farna, Perpetuum Mobile. Třetí jsou Rolling Stones, In the Stars. Nejlepší novinka je druhá, Sienna Spyro, Material Lover. A jednička. Pro Botox zase hlasovala půlka Prahy. Pyžamo je opět první. A jak zahlasujete vy? Který song z aktuálního vydání vás nejvíc baví?
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
0: Další vydání v premiéře opět v neděli večer.
2: Rádio Praha.
3: Čistá hra Martina Procházky.
4: Krásný den, milí posluchači, čistá hra Martina Procházky je tady a vítám olympijského vítěze z Nagana, čtyřnásobného mistra světa a také hlavně našeho milého kolegu Martina Procházku ve studiu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: A vítáme taky našeho kolegu, hokejového reportéra, komentátora, velkého pamětníka Petra Kadeřábka.
6: Dobrý den.
4: Tak, ale tak musel jsem to říct, já jsem to říkal jako plus, Petře, víš?
6: Ve studiu jsem nejstarší, to je pravda.
4: Ano, to se nezastírá, byť jeden z mužů, který tady sedí a kterého jsme nepředstavili ještě, tak už za dva dny, pokud nás posloucháte v premiéře, anebo alespoň 16. června, což dneska je, oslaví další narozeniny a prosím Petra, anebo Martina, aby představili našeho hosta.
6: Myslím si, že Martina, ten s ním asi strávil více času než já.
5: Tak já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda, náš dnešní host, přijal pozvání do našeho pořadu. No, nebylo to úplně jednoduché Otu sem dostat, ale jsme rádi, že nakonec přišel a vidíme, co nám všechno řekne hezkého.
4: Otakare, dobrý den.
7: Hezký den.
3: Čistá hra Martina Procházky.
4: Sedí tady dva ze tří příslušníků wikipedického hesla. Blue Line má opravdu na Wikipedii, na téhle třeba ve škole neoblíbené encyklopedii, také své heslo. Ono se často říká, že tam nejsou přesné informace. Tak možná pojďte to říct třeba těm, kteří to tvoří, kdyby tam byla náhodou chyba, Martine, když jste to dali dohromady, ta Blue Line, kdy se dala dohromady.
5: Tak já to nechám teďka na Otu, ta z toho bude pamatovat mnohem víc. A já jsem hlavně byl přiřazen k ním, k Otovi Vejvodovi a Pavlu Paterovi, takže o to pojď.
7: Já myslím, že to byla tak sezóna 93-94, že to bylo. My jsme hráli s Tomášem Mikuláškem, s Pavlem Paterom od začátku, někdy od 10 let a potom k nám přišel, myslím, že na playoff nebo 94, po playoff 94, 94-95 prochy to bylo.
8: No.
7: 94-95.
4: No tady koukám právě do nějakých těch poznámek, Jan Neliba, Zdeněk Miller nakladně, dokonce 93-94, to byl ten ročník, jak jste došli pro bronz, ten vlastně největší úspěch Kladna doposavat, vy jste měli medaile, ale je pravda, že pak hlavně si pamatují asi fanoušci, posluchači Vídeň 96. Souhlasí Petr Kadeřábek?
6: No tak jako mě, když někdo řekne jméno Ota Vejvoda, tak si vzpomenu na semifinále mistrovství světa 96 ve Vídni a prostě jak jsem seděl u té televize a díval jsem se, jak Ota pláchne Američanům a dá jim gol v oslabení, tak si říkám paráda a on ho dal znovu.
7: Jo, já jsem tam dal, v tom zápase jsem dal dva góly, ale v tom oslabení pláchnu prochy tam.
6: No ale...
7: Je to tak? No, jsi říkal gol nebo slavení prochy?
5: Myslím si, že ano, no, ale taky už je to tak dávno, že každopádně to utkání se nám prostě povedlo. Myslím si, že to bylo jedno z našich...
6: Čtyři
5: góly z pěti, bylo to jedno z našich lepších utkání. Ono se od nás to již očekávalo trošku to, že asi si tolik neprosadíme proti Američanům, kteří byli velmi silově vybavení a vždy nám to právě vyčítali před tou sezónou, že to bude pro nás problém, ale myslím si, že jsme se s tím nějakým způsobem poradili a možná i právě díky těm gólům, těmto, které jsme dali, a hlavně o ty dva, tak jsme to utkání takhle zvládli a nejsi Petře jediný, myslím, že i Robert Záruba velmi často o tomhle utkání mluví, že to bylo opravdu utkání, které se nám povedlo a bylo jedno z nejlepších z naší strany teda provedení.
6: Takhle, já jsem ale chodil i v tom 94. roce na extraligu a to bylo něco neskutečného. Ota Vejvoda, já mám za to, že tam se hrálo 38 zápasů a 56 bodů.
7: No, je to možný, my jsme tam se hrálo, to bylo, my jsme hráli útočný hokej, se hrál, no, tenkrát to nebylo tak propracovaný z defenzivního hlediska, ale my jsme chtěli strávit, naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaný ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. No.
5: A to byl ten rok, jak jsme po každém golu dělali nějaký oslavný gesto. Byl to ten rok nebo ne? Nebo to byl až ten rok později?
7: To byla ta sezóna 9-3-9-4, kde vlastně to je hrozný to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení. tak si vlastně na konci tréninku bylo, jsme každá pětka měla nějakou speciální radost, kterou dělala, když dávala gól, jako to bylo neskutečný. No.
5: A okamžitě vždycky, když někdo ten gól, tak vždycky se musel zařadit do nějakého třeba vláčku a hned jsme samozřejmě tam byly nějaký ty rituálky a bylo to moc fajn a myslím, že to měli rádi i fanoušci, protože to trošku čekali a myslím, že celou tu jednu sezonu se nám to právě takhle dařilo a dělali jsme opravdu pravidelně, takže si myslím, že jsme všichni zapojili do toho, i obránce, všichni jsme cítili celý tam, ta pětka, co byla na ledě, vždycky se zapojila do toho rituálu. Jak?
7: To bylo zajímavé na tom to, že možná poprvé naposled v historii hokeje, když se hralo na tři liny, teda teďkon, tak všechny tři pětky chodily na přesilovku. A Honza Naliba tam vlastně dával tu lineu, která se mu zdála nejlepší, to poslední střídání před tou přesilovkou. Takže jestli to byl Radek Gardon, tak tam šel Radek Gardon. Jestli to byl Pavel Patrida, tak tam šla naše linea. Když tam byl Pepa Zajíc, tak to. Takhle se to dělalo. Nikdo, my jsme tam jako byli nejmladší, ale nikdo neříkal, nebrečel kvůli ice timeu, prostě všichni tři centři nebo všichni ty liney hráli tu přesilovku a bylo to na nás si tu vyhrát tu první přesilovku tím, že jsme byli jako nejžavější to střídání.
6: Ale nebylo to třeba proto, kdo měl nejlepší ten oslavný rituál?
5: Ne, to ne, ale bylo to dobrý v tom, já si to pamatuju taky, že vlastně každý ten útok, jak říkáš, tak vlastně měl trošku něco jiného nacvičený.
7: Jo, jo.
5: Takže možná, že i pro soupeře to bylo trošku složitější, že vlastně nevěděl, který tam najednou půjde na tu přesilovku, která ta pětka tam půjde. Opravdu si pamatuju, že každý měl něco jiného, protože třeba Josef Zajíc byl hráč, který chtěl, aby to tam stříleli do toho předbrankového prostoru, on tam stál v tom brankovišti. My jsme byli zase takový ty hráči, že jsme si hráli okolo branky, takový ty nahrávky dívné někde pod hokejkama. A vím, že Radek Gardon to byl takový ten prototyp s Davidem Čermákem, že hodně to hrávali, že si taky dávali takový ty nahrávky, už jak se dřív nahrávalo křížný a přicházeli z toho střely. Takže si pamatuju, že opravdu to měli každý jiný. Ale my jsme tam měli i obránce Honza Kruliš a další kluci, kteří rádi stříleli od modrý čáry, takže ty zase, když dostali kolikrát nabito, tak nadávali pak na střílice, že si nevystřelej.
7: Ne, to jsem nadával já, protože on mi střílel do hlavy.
5: Ale
7: máš pravdu v tom, že tenkrát se nedělalo to video, jako se dělá teďkon, že jo? Takže tenkrát, teďkon, když se podíváš, no, když budeš dělat oslabení v nějakém muštu a podíváš se na soupeře, tak budu mít dvě přesilovkové pětky, většina muštev bude hrát jednu, která bude hrát 70% nebo 60%, 60% toho času a druhá, takže víš, kdo tam zrovna s největší plností bude na ledě, ale my jsme tam měli ty tři pětky, takže by si musel hledat tři určitý přesilovkový formace, no, to je pravda.
6: No, video nebylo, takže to bylo evidentní v té Vídni, že Američané neměli naskautováno, že Češi v oslabení nebrání, ale ujíždí.
5: Tak samozřejmě, tak my se to měli nakladě i takhle trošku daný, takže já si pamatuju i takový to hráč, který padne do střely, tak vlastně přestává hrát, takže my jsme moc do těch střel nepadali a myslím si, že nevím, jestli ty o to, ale já jsem nikdy neviděl v životě Jardu Jágra, že by padl do střely. Ty jsi ho viděl někdy, že by padl do střely?
7: Tebe taky ne.
5: Jo, já.
7: Já jsem tam
5: občas upadl, ale samozřejmě někdy, ale jednou jsem skočil do střely, pamatuju si to, vyprávěl jsem o tom. Bylo to ještě, když jsem hrál vlastně Československou ligu, jsme hráli v Trenčíně. A padl jsem, nevím proč, bez hlavě. A dostal jsem do takového toho choulostivého místa a vyprávěl jsem o tom, že jsem potom celou cestu z Trenčína do Kladna musel mít rozepnutý kaloty a jel stranu na pohotovost na Kladně do nemocnice.
7: Takže už nikdy nepadneš.
5: Takže už jsem od té doby pak nepadnul, ale myslím, že to bylo navždy.
7: Ale je pravda, že to Grecky říkal, že v Edmontonu nechtěl nikdo padat do střel, protože seš mimo hru. Jako.
5: Protože se samozřejmě vyřadí, že jo, takže nemůžeš ani
7: uvěc. A to jak neposlouchají ty kluci teďko.
5: Ne, tak my se bavíme o naší době, že jo, teď už neříkáme recept na moderní dobu.
4: Posloucháte Čistou hru Martina Procházky, ve které jsou tedy dva ze tří příslušníků té slavné kladenské Blue Line. A když mluvíme o tom třetím, tak Pavel Patera na centru dneska může být zastupovaný Petrem Kadeřábkem, který samozřejmě toho pamatuje víc než já, ale co jsem četl, i vyjádření Jana Neliby, když se v říjnu 2024 vyjadřoval pro e-sport nějakým způsobem i třeba o kladenské mládeži, ke které se dostaneme, tak mluvil o tom vašem čase na Kladně, že tam byly také skvělý centři, jmenoval tam i Pavla Pataru, který měl právě vás třeba po křídlech. V čem je ten centr vlastně pak důležitý, kdy se ta sehraná trojka takhle potká? V čem jste si konvenovali, jakým způsobem seděli? A čemu vlastně, nebo jak jste vy vyhověli Pavlu Paterovi?
5: Tak já bych řekl, byla to naše taková řídící jednotka, bych řekl, Pavel Patera. Ale on chtěl, on prostě chtěl být ten, který hlavně chtěl, aby ty puky, které šly třeba od nás ze třetiny, šly na něj. A on potom byl ten, který to rozdával doleva, doprava, podle toho, jak to vyhodnotil tu situaci. No a většinou to byl on, který to nám tak nějak tak dával ty pokyny v útočném pásmu, protože kluci hodně útočili, hodně bojovali o ty pokyny. A já jsem čekal, až to vybojuju a nahraju mi. Já to tam pak vždycky jenom plácnu, takže skvělá taktika pro mě, ale zase jsem za ně musel trošku zbránit. No, tak.
7: Ten hokej se mění, ale jedna z věcí, která jakoby zůstává jakoby hodně stejná, je, že ten centr tu pětku musí udělat. Jestliže ten centr bude chytrý a bude to dobře spojovat, jakmile se ten puk vyhraje, jestli bude hratelný, jestli to dobře rychle dá na ty křídla, jestli tam bude pomáhat v té útoční třetině, tak potom člověk může mít víc legrace v té útoční třetině. Jako, a to byla vlastně jakoby naše filozofie, se dostat co nejrychleji z té vlastní třetiny a potom asi jsme byli na stejné frekvenci, co se týče, tenkrát se ten hokej hrál úplně jinak, že jo, v tom smyslu kvůli pravidlům, že se smělo držet, hákovat, takže mě s mýma a Prochy to samý, my jsme vážili, a Patý to samý, takže my jsme vážili, já nevím, 75 kilo, jestli vůbec, i z postelí a výzbrojí, takže když nás někdo držel, tak my jsme museli přemístívat ten puk a pohybovat se hodně, jo, takže to byla vlastně jakoby možná i donucení těma pravidlama, které byly, že jsme museli být pohybliví a posouvat ten puk, než si s tím hrát jako sami pořád.
4: Mě zajímá, jak přistupoval třeba k vaší hře Jan Neliba, legendární obránce, který s Kladnem získal v té zlaté éře 4 mistrovské tituly, pak vás tedy koučoval Martina, nevím, jestli pak ve Vsetíně taky, kam odešel v roce 96, to se minuli, o něho odvolali během té druhé vlastně sezony. Nicméně, jak on jako obránce třeba na vás působil, měl třeba ještě nějaké kolegy, kteří spíš usměrňovali tu ofenzivu?
7: My jsme tam byl s panem Millerem, ale Honza vlastně dělal útočníky, že jo?
5: Ano.
7: Honza to měli vlastně otočený a jak říkám, jako to bylo geniální, jediný, kdo jsem vlastně slyšel, kamarád dělal teďkon švédský nároďák, generální manažer, tam byl 4 roky a on s tím Jalonenem, co byl u nároďáku českýho, tak s ním vyhrál 2 tituly ve Finsku a on říkal, že to s nima dělali před asi 10 lety, že hráli přesilovku na 3 ty, kvůli tomu, že to byl vlastně těžký čitelný, vlastně jak tady náš taktik Martin Procházka říkal. takže to Honza tenkrát si nechávala hodně velká volnost těm hráčům, ale zase to nechtělo se to zneužívat a ty hráči jako tenkrát se to předávalo z generace na regeneraci, jak se máš chovat, jak se máš chovat na tom ledě, jak se máš chovat mimo led, takový nějaký hierarchický věci, které třeba teďko mize, jak se ty hráči pohybují trošku víc, tenkrát tomu už to bylo takový stabilnější během delší doby a takže ty jsi se tak nějak naučil takový základ, když jsi tam přišel do toho mužstva v 18 letech. A ten centr nebo ta pětka si, pokud ten člověk chtěl hodně, tak se to řeklo jako mezi náma, jako určitý nějaký taktický, nějaký malý věci, ale ten Honza nám nechával hodně velkou svobodu a člověk to nechtěl zneužívat, jo. To samý, když pan Bukač názal do nároďáku, tak taky, myslím si, na to pamatuješ, já jsem tam byl na Izvěstích první turnaj a hráli jsme proti Švédům, který měli olympijský mužstvo, tam byli všichni od Lidströmu a Forsbergu a Sundinu a tady těch Alfredsonu. Pan Bukač říkal něco a pak se otočil k nám, mě neposlouchejte, hrajte si to svoje, no, takže my jsme byli mladí a když vám dá takovouhle důvěru, tak to nechcete zneužít potom, no.
6: Hele, jaké to bylo přijít poprvé do té kladenské kabiny? Byl třeba nějaký proslov i doma? Takže připomenu, že otokali vejvoda, starší, můžeme říkat, tak má 5 titulů.
7: Musíte říkat.
6: Jo, ano. Má 5 titulů s Kladnem. Byl tam nějaká třeba tam se chovají pořádně, tam musíš každýho poslouchat.
7: Nebo ne, to ne. Pak byl hlavně 5 let na Spartě, tak to bylo jiný, ale člověk si to musel nějak vydobít sám. Je to zvláštní pocit, tenkrát to bylo jiný, teď ten svět je jiný a ty kluci přicházejí do jiného prostředí a tenkrát ta hierarchie byla taková nějaká větší, ale když já jsem trochu tam přišel ještě o rok dřív, já s Pavlem jsme tam přišli v rok později a to bylo po té revoluci, to bylo v 90. Prochy tam přišel ještě v 89. Tak tam, ty jsi tam měl vlastně úplně celý to mužstvo ještě s těch staršíma klukama, jo.
5: Vladimír Kameš, Petr Díček.
7: Tady ty kluci, jasně. A my jsme tam přišli a hodně těch lidí hned po té revoluci šlo do zahraničí. Tak to mužstvo už jako bylo trošku mladší, než když jsme tam přišli. Takže...
6: Po revoluci do zahraničí? A nebylo to i před revolucí třeba 9 zápasů v jugoslávské soutěži?
7: No, jako to je... No, to
6: bylo... Ota odehrál za Nový Sad 9 zápasů. Je to tak?
7: Já?
6: No.
7: Ne.
6: Na Elite Prospektu je? Ne, jugoslávský soutěž 9 zápasů sezóna 88-89.
5: No tak jsi tam byla dovolený, tak řekně, že jsi tam byl 3 týdny a že jsi zvolal pár zápasů.
4: Už je to promlčené, to
7: pohodě. Co jsem akorát říkal Davidovi Výbornovi, když s náma potom byl na mistrovství, tak že jsem hrál s ním s jeho tátou a hrál jsem tréninkový zápas. Hráli jsme 16 Bčko proti Ačku. A já jsem jel za tátou do Jugoslávie někam, do Bělehradu vlakem a oni mě měli vyzvednout autobusem. Já si tak dneska pamatuju, je to nějaký 87. rok a já přijedu do Budapešti, přijedu v 10 večer a oni měli přijet v 11 a přijeli asi ve 3 ráno, protože jsem rozbil autobus. A teďka, že mobily, ty jsou v nedohledu a ty jste v Maďarsku. Na hlavním nádraží je vůbec nemůžete nic říct, jako já měl němčinu z Gimplu trošku, ale tak ty přijeli
5: tak jsme
7: hráli proti, nevím, co to bylo za mužstvo v Maďarsku a hráli jsme s tátou a s Výborným jsme hráli jeden zápas tréninkovej, takže Elite Prospects mají, to jestli to já jsem se tam nedíval. Ale
4: pošlej jako... maila.
6: Je tam 9 zápasů sezóna 88-89, dokonce před prvním záznamem za HC Kladno.
7: OK, tak dobrý.
5: Tak je to košice. Kolik dal gólů tam teda?
7: Já jsem
4: nic. Tak dvě nahrávky, tak to tam mají taky špatně, Petře. No, píšte to všechno, musíme to poslapat.
6: Tam není ta Budapešť.
4: Dobře. Dá se mluvit o tom, když je někdo odchovanec takhle slavného hokejového klubu, jako je Kladno, že by měl jednoho muže nebo jednoho hokejistu, který by byl vzorem, třeba v případě Otakara Vejvody?
7: Jestli
4: jste měl někoho jako za vzora takhle.
7: No, já jsem měl Makarov, Lenin v Krutov, proto jsem měl 24 kvůli Makarovi.
4: Takže jste měl asi i 3 takhle, no.
5: Měl víc, ne?
6: No.
4: Úplně
7: nebyly
6: skladná, teda.
4: To je
7: jasné.
5: Já už jsem to říkal, já jsem měl samozřejmě Jirku Lálu, no, s 20, no, takže my to máme to trošku takhle hozený těma drezama, těma číslama. Mně se líbil prostě, jak
6: budu stát. A Patýs měl Pelého, teda.
5: Patýs měl Pelého, ale on hrál výborně právě ten fotbal, takže on si mohl vybrat, jestli ten hokej nebo fotbal.
7: Patýs říkal Pelého, jo, já myslím Maradonu.
6: Ne, to
5: Maradonu tak.
7: My jsme byli všichni jako z Maradonový krevní skupiny takový.
4: Jako měl smůlu proti hokejistům, že se tou rukou hrát nemůže a do dneška se na tu jeho ruku vzpomíná, no. Každopádně vy jako jeden nějaký nebo dva nějaká jména třeba skladná z té historie, měl jste tam někoho jako před sebou, za kým byste
7: šel? No tak já vím, že to...
4: Tak
7: že...
4: slavného pochopitelně.
7: No tak jako co jsem viděl jako pracovní morálka, že trénoval navíc a jako malý dítě si pamatuju, že jako s tátou jsem šel na let, tak jsem viděl, že třeba Milanový, že po tom tréninku zůstával a trénoval ty střely, to, co se dělá teď po tréninku 40 let potom, tak on to dělal, takže není náhoda, že je nejlepší střelec československý historie, no, a nároďáků a že má za 44 zápasů v sezóně, kdy Kladno jelo do Kanady a porážela tam ústlená, tak on v té sezóně dělal 52 gólů, jo, a ta liga musela být po NHL druhá, možná po ruský třetí na světě, no. Takže Milanový, no.
4: Dobře, děkujeme. Ten tady byl taky mimochodem, už je to pár let u Martina Procházky v tomhle pořadu, tak pokud máte třeba internetové připojení, tak dejte YouTube Radiožurnál Sport a tam ten rozhovor si můžete poslechnout. Budeme pokračovat s čistou hrou Martina Procházky už za chviličku. Zveme vás, taky zavolejte. Máte unikátní příležitost zeptat se na něco příslušníku té slavné kladenské Blue Line a také držitelu zlatých medailí z Mídně 1996.
3: Čistá hra Martina Procházky.
4: Posloucháte čistou hru Martina Procházky, číslo do studia 221552222. Budeme rádi, když nám zavoláte. Máme tady Otakara Vejvodu mladšího, juniora můžeme říct, také pamětníka té Blue Line s Martinem Procházkou a Pavlem Paterou. Tihle tři přišli do reprezentace před mistrovstvím světa v roce 1996 po asi ne úplně dobré zkušenosti v té sezóně, protože po té, co jste, jako jsme zmiňovali, s Kladnem byly vlastně dvě sezony velmi úspěšní, tak ta 96 přece jenom ve čtvrtfinále jste skončili se Vsetínem. Martine, ty jsi o tom možná mluvil, že jste měli zase větší čas na přípravu. Je to tak?
5: Jo, ano, já jsem o tom mluvil, no tak nevyšla nám ta sezóna a už i během té sezóny to nebylo úplně ono. Já už jsem taky o tom mluvil, říkal jsem, že když jsme někam přijeli a hlavně jsme přijeli na Vsetín, tak tam na nás pokřikovali místní fanoušci Bukačovi Poskoci, protože on nás bral sebou právě na všechny ty přípravní turnaje, protože se nám tolik nedařilo, ale stále nás bral. A hlavně potom, jak už jsi zmiňoval, Honzo, skončila nám sezóna a my měli dostatek času být v té přípravě nebo v té přípravě. A jezdili jsme do Nymburku, pamatuješ to, a jezdili jsme s Drahomírem Kadlecem. Tak já jsem ho teďka nedávno potkal, bavili jsme se o tom.
4: Říkám, ten je specifickou životosprávu.
5: Ano, ten nám právě říkal, ať o tom moc nemluvíme, ale já jsem o tom mluvil. Říkal jsem, že nás vlastně nabral nakladně do toho svého černého Mercedesa, který ho měl z Kauberenu, protože byl hráč Kauberenu. A samozřejmě on měl životosprávu takovou, že rád samozřejmě kouřil, to se v té době to tak bylo celkem normální. No a pamatuju si, že vždy, když jsme přijeli do Nymburku a vystoupili jsme z toho auta, tak pan Bukač říkal, už zase přijelo Kladno s Drahomírem Kadlecem. Takže jsme byli náležitě připraveni na ten týden.
7: Já vím, že jsme tam jezdili 6 týdnů, jsme tam jezdili.
5: Mm-hmm, jo, já jsem to říkal.
7: Pondělí, pátek, 2 tréninky, sobota, neděle volno, 6 týdnů za sebou, no, to bylo zajímavé.
4: To bylo horší než během té klubové sezony, ne?
7: No, to...
5: Ale byla to skvělá příprava. My se tam toho hodně natrénovali a taky jsme se hodně toho zažili, takže to bylo
7: skvělé. Jo, jako byla sranda, jako no.

0: Stínem. To se dalo na 3 zápasy ještě vítězný.
1: No, ono mistrovství světa se hrálo také dřív.
0: Jo.
1: Že se vlastně hrálo v dubnu. Že se nehrálo teď skoro v červnu.
2: My jsme vlastně ten úspěch připomínali teď 30 let od toho uplynulo vlastně na začátku května snad už někdy, no, to bylo. Každopádně, když jste tam jeli, tak Československo, Česko čekalo 11 roku na ten titul. Nevím, jestli si na to vzpomenete, ale nějaká jako očekávání od toho českého výběru Luďka Bukače, jestli byla ve Vídni. My jsme tady teď často mluvili i o těch různých šampionátech ve fotbale, když jeli Čechoslováci na 90. do Itálie, tak tam zase spousta fanoušků jela, spadla železná opona, tak mohli vyjet. Vídeň přece jenom tradičně blíž. Vzpomenete si na něco z toho, že prostě tam byl nějaký ten odér úspěchu, anebo to prostě přišlo boom a je to tady?
3: Tak my jsme byli, já to řeknu taky, my jsme byli už na mistrovství světa 1995 ve Stockholmu.
1: Tam jste byli čtvrtí.
3: Tam jsme byli čtvrtí, tam Ota vyřadil Rusáky, protože jim dal gól a drankový čáry, když ho do Brusel půlk a nikdo nečekal, že to trefí a trefil to od pravýho mantéhlu, úplně neuvěřitelně, trefil to do prázdní brány a tím jsme přesně přešli. Ale nevím, jestli úplně očekávání 96, že by to bylo, ale ten tým, který jsme měli pod panem Bukačem poschání, tak vlastně doplnili hvězdy, byl tam Robert Lang, který přijel vlastně z Los Angeles. Do Vídně, byli tam ještě další kluci, Robert Reichl a výborný brankář Roman Turek. A já si nevím, jestli to bylo úplně očekávání, že bychom ten titul měli vyhrát, nebo že bychom, protože jsme předtím byli, jak říkáš, Petře čtvrtý, ale už jsme byli někde v nějaký takový ty špičce, podle mě jsme byli blíž jako těm týmům.
1: No ono se to zvedlo, protože rok předtím to byl propadák, že jo, tam to bylo, myslím, 6. nebo 7. místo. No, a pak jste vybojovali
0: do té Vídně jsme jeli, já myslím, že pan Bukaš vzal, že nás bylo 13 nováčků, tak taky to byl takový, jako ten gol jsem dal, to je jedno ze sta střel, to by se ti povedlo z té brankový čáry, ale musím říct, že Roman Turek byl úplně fenomenální v té brance. Tenkrát tam byl ještě, to bylo Rusko, který mělo průměr 5 gólů na zápas, a byl tam ještě Chomukov, Bykov, tady ty kluci, co hráli, ta sovětská druhá lajna tam. A my jsme prohráli proti Finsku v semifinále, si pamatuju, a Finsko prohrálo jediný zápas na tom mistrovství s náma v základní skupině. A já si pamatuju, že když jsem jel na to do Vídně, tak jsem jedný holce říkal, že tam vyhráme. A já takhle většinou nemluvím, ale já jsem to tak cítil. Mně se zdálo, že jsme hráli dobře na těch turnajích. Třeba jsme nevyhráli proti Švédsku, Finsku na tom posledním turnaji, ale pamatuju, že jsme přehrávali, že to bylo, že jsme z toho nikdo nedělali tragédii, pan Bukaš, že jsme tam hráli za sebe, nevím. A bylo skvělý, že v tom mužstvu tam jako nebyla nějaká rivalita znovu ohledně toho času na ledě, kolik co má. Pamatuju, že jsem se, teď jsem po x letech mluvil s Viktorem Mujčíkem, ten tý sezóně dal 45 gólů a říkal, Mujčo, nejseš naštvaný, že nehraje přesilovku. On říkal, ne, já si dám svoje góly, no a on si je dál, no.
2: Otakar Vejvoda, mladší, je hostem Čisté hry Martina Procházky a my vítáme prvního z posluchačů, který se k nám dovolal. Dobrý den,
4: tady je Marek, slyšíme se.
2: Výborně,
4: já se trošku omlouvám, že ten dotaz je mimo Čistou hru, ale využívám příležitosti, že tam máte Petra Kadeřávka. Já jsem se ho zeptat, jak jsem v sobotu komentoval fotbal. Jo, mě přišlo na začátku, že chudák je, nebo že tam bojoval trošku s automatizmem z hokeje, ale pak se rozmluvil a bylo to za mě úplně super. Tak jsem se chtěl zeptat, jak jsem mu komentoval fotbal.
2: Jak jsi ti komentoval, Petře, fotbal, jestli jsi neslyšel náhodou dobře?
1: No, jsem neslyšel úplně.
2: Ty jsi nechtěl slyšet.
1: Úplně dobře, ne, prostě konečně jsem se dostal k pořádnému sportu, říkal vedoucí redakce. Ne, myslím si, že to bylo v pohodě. Trošku problém byl s výslovností některých jmen Katařanů, ale jinak myslím, že to šlo.
2: Ano.
4: Za mě super, děkuju.
2: Marku, děkujeme, že jste podpořili našeho nového komentátora fotbalu Petra Kadeřábka, jinak přizdívaného Zlatý hoch od ledního hokeje. Společně s Františkem Kunou toho mají spoustu za sebou a samozřejmě jsem zapomněl i na Zlatý hoch od vodního kanálu, protože v Paříži si u toho taky byl na olympiádě, viď? Ale Petr Kadeřábek se červená, možná to posluchači nevidíte, protože nás slyšíte, ale to je úplně...
1: A vynechal si judo, a to je...
2: A to judo, omlouvám se. Tak, ale je to teda čistá hra jiného Zlatého hocha, Martina Brocha. Procházky, tak budeme pokračovat.
5: Čistá hra Martina Procházky.
2: Děkujeme za zavolání Markovi. Můžete samozřejmě i vy další volat, ideálně zeptat se třeba na něco o Takar Vejvody, řekněme velmi ceného hosta v mediálním prostoru. A v čisté hře, když jsme byli u toho, vídeň

0: olympijského triumfu, tak ještě přece jenom detaily z toho finále, než Martin Procházka dal tu vítěznou branku, tak já jsem právě na té zmiňované proklínané Wikipedii četl větu: Vejvoda rozehrál puk do středního pásma a jel střídat, Patera se dostal do útočného pásma a poslal přesný pas na Procházku. Ten švihem překonal Josefa. Tak jste teda tam, řekněme, rozehrál tu akci a byl jste na ledě vůbec tu chvíli, nebo už jste byl na střídačce?
1: Já si pamatuju, že jsem se díval, kolik je času do konce. Já jsem věděl, že dostáváme jakoby poslední minutu, že nás tam pan Mukač hodil, že jsem to dostal pod střídačkou, že to nahrávám buď tobě nebo týmu, to nahrávám někde na červenou čáru, protože tenkrát si hrálo ještě offside na červený čáře. A akorát jsem si říkal, hlavně to tam nepo, vyhrajeme v prodloužení, no a pak se stalo, co se stalo, no.
0: Martin Procházka mluvil o tom udiveném výrazu, který měl na kostku, bylo to i v televizi, jak se tvářil Otakar Vejvoda, když to Martin Procházka dal?
1: Já jsem stál ve dvířkách.
2: Už byl na odchod.
0: Asi
1: v tom mám lepší grif teda.
0: Jo,
1: a prášel jsem se radovat s klukama, no.
0: A jsou to pocity, které máte v sobě třeba, když o tom mluvíme i teď, nebo to nějakým způsobem pak třeba vzal čas největší takovýhle reprezentační úspěch kariéry?
1: No tak já jsem vlastně, já to mám trošku takový jiný, protože tady to byla vlastně poslední vteřina, kdy já jsem byl hrál zdravý. Já jsem potom, pak byl světový pohár, já už jsem byl vlastně zraněný, měl jsem ty nohy a to bylo 2-3 měsíce potom, takže tady to vlastně, když já jsem rozehrával ten puk, jak se tady končí, tak to byly moje poslední vteřiny jako hokejový. Takže to mám takový, jsem rád pochopitelně, ale mohl jsem tam být ještě 10 let, nebo ani no. Takže jsem rád, já jsem se radovat, ale mohlo to být další, no.
0: Je pravda, ale celkově asi i ten dojem po zlatých medailích ve Vídni v roce 96 byl daný, očekávání byla daná a pak samozřejmě možná trošku do toho hodil ten světový pohár, ne?
3: No, světový pohár, já bych zůstal u Blue Line, protože když se podívám vlastně na ty následující roky, k tomu zranění se asi dostaneme, úplně asi o tom Ota ne úplně rád mluví, ale Martine, tam přišly roky hledání náhrady za Otu.
2: Přišli, je to tak, samozřejmě to, jak se to Otovi stalo, to on řekne sám, bylo to nepříjemný pro nás, protože my jsme spolu pak opravdu jsme zažili ty skvělé roky, i to úžasné mistrovství světa ve Vídni, i ten čas mimo ten let, myslím, že jsme to užívali a pak jsme šli právě spolu do toho Stockholmu a už tu po té první sezóně, kdy už právě Ota potom už tam v závěru, nevím, jestli to bylo v závěru úplně tý.
1: Už
2: to bylo od začátku úplně, no, ale ještě jsme tam odehráli pár zápasů spolu, ne? Pak to poslední času začalo přicházet a bylo to horší a horší. A potom to hledání, no dobrý, samozřejmě trenéři byli vždy takovýho toho asi dobrýho názoru, že hodně chtěli nám dát podobného hráče typově, jako byl Ota. To znamená, že velmi šikovnýho, stejný myšlení pro nás s Pavlem Paterou, aby dobře zapadl do té kombinace, aby v podstatě jakoby nějak nás chápal, nebo aby vlastně pochopil to, co chceme hrát, že chceme hrát hodně na puku, jak už Ota zmiňoval, nechcem se ho zbavovat, protože jsme nebyli nikdo takový ty postavy, jsme někde bojovali po rohách, i když kluci vybojovali spoustu puku, ale aby jsme hráli s tím pukem. Takže ať tam byl Vladimír Vujtek, ať tam byl David Moravec, ať tam byl Honza Čalouna, ať tam byli další kluci, Milan Hejduk, prostě těch hráčů tam okolo nás otočilo spousty, tak to byli většinou hodně typově podobní hráči právě Otovi. A myslím, že ty trenéři na to měli právě dobrou ruku, že nám je tam i takhle jako v podstatě těch 8 let potom dalších, nebo ty následující roky nám tam dávali takovéhle podobné hráče typu Oty.
3: O to, jak se to sledovalo tohle? Vlastně to hledání, protože to muselo uvnitř hrozně mrzet, že tam nemůžu být, ale nezeptal se někdo o to, kdo k ním má jít?
1: Ne, tak ale to je... Já vím, že tam byl... Já jsem byl na tom srazu před 97, před mistrovstvím, a říkal jsem Ivanovi, že mám... že jsem jako zraněný. A myslím, že mi říkal, že tam vyzkoušejí Láďa Vojtek, jak tam byl. Když máte dva dobrý hráče, tak vám tu lineu udělaj. Když máte geniálního nějakého hráče, tak vám tu lineu udělá. Když tam máte dva, tak už se něco děje. Když tam máte tři dobrý hráče, tak už tak už je to jakoby jednoduchý hrát, jo. Takže teď se bavíme o nároďáku, tam jsou ty nejlepší a všichni ty kluci, co Prochy zmínil, tak jsou to výborní hráči, tak to je, a pokud se zaspnou trošičku na nějaký frekvenci, tak podobný, tak to bude fungovat, no.
3: A k tomu zranění teda?
1: No ne, tak to jako bolelo hodně, no, tam to bych to úplně ne to, ale takže to bylo, tak já jsem byl jakoby potom, to bylo to, že já jsem byl jakoby mimo sport, jako třeba tři roky jsem byl úplně mimo sport a
0: no, abychom to posluchačům přiblížili, potom zlaté mistrovství světa ve Vídni jste zamířili vlastně společně i s Martinem Procházkou do Švédska na angažmá a vlastně tam vás potkali ty zdravotní problémy, kvůli kterým jste pak vlastně předčasně skončil. Tak,
1: přesně tak.
0: Ano, dobře, a řekněme teď, vy jste žil dlouhá léta ve Švédsku.
1: Já jsem žil dlouhá léta ve Švédsku, no. Já jsem tam našel holku.
2: No, našel. My ti našli.
0: Jak to bylo teda?
3: Tohle je potřeba vysvětlit.
0: Tohle je zajímavé.
1: ty jsi už byl, ty jsi byl v Torontu tou dobou, no. No, tak tam
3: ještě se to bylo.
1: To byla česká hospoda u Švejka, kam vždycky nároďák jezdil, nebo to bylo kousek od nároďák tam nejezdil, ale když tam byl nároďák, tak jsme se tam zastavili.
2: Nároďák jezdil hrát hokej, ale zase se znovu.
1: Takže jsme to tam taky našli a oni tam bylo český pivo, že jo, a vlastně to byli emigranti a člověk se tam potom s nima seznámil, tam jsme se setkali, no.
0: Tam došel telegram od Martina Procházky nějaké dívce a ta se seznámila s
2: tou. Ta už tam chodila předtím a pak tak to bylo postupem času takový, jo.
0: A vy jste se naučil třeba švédsky za ta léta?
1: No tak já jsem studoval tam ve švédštině, no, takže jsem se musel, protože mám dítě, který je, Alexandru mluví česky, plynule všechno, já jsem na to dbal, aby uměl česky, tak já jsem chudák musel i písanku a tady to ale tak jsem chtěl vědět, co se bude říkat se svojí mámou, aby jsem pochopil, co to, a pak mi to vlastně pomohlo jakoby se dostat do té společnosti, je to potom úplně jiný a ta švédština není tak těžká, jako...
0: A je to blíž angličtině nebo němčině?
1: Já jsem měl na Gimplu, já mám maturitu z němčiny a pak jsem se musel naučit angličtinu a ten, je to germánský jazyk, gramatika podobná hodně angličtině a ty slovíčka se prostě germánský jazyk, tak je to hodně podobný. Jako.
2: To asi potvrdí, já když mu volám dopoledne, tak ho vždycky zdravím Gumoron. Švédský, tak si pamatuju.
1: No, tak jako...
2: Takže on mluví o tom, že se naučil skvěle švédský, my jsme se naučili s Patrícím akorát objednat si jedno pivo a ještě jedno, že jo?
1: Ta naše generace, co se dívala na Fontocio, prý švédský přízvuk, tak ten přízvuk mám takový jinej. Oni vědí, že nejsem Švéd, ale nevědí, kam mě mají zařadit. Jako. Já jsem se začal učit až, kolik mi bylo, 28, 29, takže to nejde jako úplně do té huby, úplně, jako když se to člověk naučí 15.
0: A jsi tam studoval vysokou školu ve Švédsku?
1: No, jako FTVSO, no. FTVSO, jako, no.
0: Jejich teda.
1: No.
0: Tak to je obdivuhodné vlastně začít takhle pozdě, protože se říká občas, mě to pořád předhazovali, že čím je člověk starší, tím hůř se to učí.
1: Ale zase člověk má větší motivaci možná.
0: To je pravda.
1: Nebo si to, já, kdybych to dělal tady, současně s hokejem, tak bych musel, tak bych šedil buď hokej, nebo tu školu, jako no, a to jsem nechtěl.
3: No, to je ale studijní typ.
1: Protože no, všichni, tak jako...
3: No ale takhle, když se podívám třeba na tu generaci, tak málo kdo z kladenských hokejistů vystudoval kamenný Gimpl.
1: No.
2: Protože většina jich chodila do GDM.
1: Pár kluků zrovna nade mnou tam pár kluků bylo, ale ten Gimbal byl těžký tenkrát, no. Já tam byl od 87. do 90. No, tam museli být skoro ruce za zády a pan doktor Škvála, který mě měl na češtinu, na němčinu, tak ten mě vyvolával: Valento, pojďte na slovíčko. A ten mi odmítal říkat vejvodo, tak Valento musel naklusat.
0: A v tom Švédsku ještě ten život, jak se vám tam žilo, jak vás přijala společnost, nebo jak jste se vůbec začlenil, protože si říkám takhle, být třeba po skončení nějakého snu sám v cizí zemi, respektive vy jste říkal, že jste tam našel vlastně dívku, tak jak jste se tam začlenil třeba? Protože jste tam strávil dlouhá léta.
1: No ne, tak já jsem, ten jazyk fakt pomůže, tak já jsem tam studoval, pak jsem tam začal trénovat a když už jsme teda tady máme takhle komentování, takhle, nebo jsme tady v rádiu, tak já jsem tam potkal kamaráda, který je můj tam nejlepší kamarád a jeho táta komentoval finále, naše finále ve Vídni pro švédskou televizi a během toho finále říkal, ten Procházka hraje dobře, ten to rozhodne. A Lasse komentoval 30 let fotbal a hokej, jak rádio, tak televizi. Tak jak je malej svět. Tam prosvědčoval Brodéra před tím finále, já jsem říkal, že to rozcvičil dobře, ale on chytal karty z Jose. A tím si jako tam pak si získáte nějaký okruh kamarádů a tak já jsem byl jako byl docela dobrý, jako snažil jsem se v té škole to makat a pak jsem jenom přešel na zimák a byl jsem, tak já jsem měl vlastně nevím, 15 hodin jsem byl jako ve škole nebo na zimáku, jako no, takže já jsem neměl moc jakoby čas ani lánu, ani nic jiného, jako no.
0: Sledoval jste to prostředí tady, nebo jste si dal spíš trošku jako odstup od toho nějak?
1: Jako hokejový prostředí?
0: No tak celkově jako.
1: Ne. Moc ne. Hokej jako tak nějak, aby jsem ho, jako trošku z ponorky jsem to jako sledoval, ale společnost tolik ne, abych řekl pravdu, takhle jsem byl, že jo, s rodinou jsem byl, vždycky jsem tady byl na pár týdnů v létě, se synem jsme vždycky přijeli trošku dřív, tak třeba Alexander tady byl 5 týdnů, a takže tu češtinu jako mluvil kladensky, jako ze začátku dlouho hodně.
0: Jak se mluví kladensky teda, to jsem nikdy neslyšel.
1: Nespisovně.
0: Tady ten střed... Tak já mluvím tady s kolegy, kteří jsou v rádiu, tak...
1: Jasně, no, tak já chci mluvit tak nějak, jak... tak jak jsem, no, já nemůžu se tady stylizovat, ale... Pak jsem tam měl kamaráda, který byl na české ambasádě, Marcela Audy a to byli Brňáci, tak ty zase mluvili spisovně, že jo, kluci tady, který Tonda Stavěn, já jsem ho měl jako ve Spartě, že jo, tak ty kluci z Moravy, tak ty mluví trošku jinak, no, tu češtinu jakoby... si k ní chovají trošku lepší než my tady třeba český kraj. No.
0: Ještě jedna věc, která mě zajímá jenom z pohledu toho, že teď mluvíme třeba i o tom fotbalovém mistrovství, kde Švédové vyhráli první zápas z pozice lední hokej fotbal. To mi přijde, že může být spíš pro hokej, z toho mého osobního pohledu, jak to je? Jako jestli jsou Švédové spíš nadšení do ledního hokeje?
1: Tam se v roce 94, když vyhráli...
0: Oni byli z Bulhary tehdy o třetí místo, hráli
1: jsme my to měli docela podobně jako my, vždycky, když se třeba udělal hokej, že hokej byl dřív a pak se vždycky udělal úspěch ve fotbale, tak Švédové vyhráli tu olympiádu tenkrát, tak dal Petr Forsberg ten gól to jednou rukou. A oni šli do semifinále.
0: Oni získali bronz nakonec v Americe.
1: Oni šli do semifinále a získali bronz, no. To hráli s tou Brazílii, vlastně v semifinále prohráli, no. Takže to bylo, tam se jakoby nastartoval ten fotbal a pak to tam asi trošku změnil i ten Zlatan Ibrahimovič tím, že jakoby rozpolizoval tu společnost, nejdřív ho většina jako neměli rádi a pak se ho naučili jako mít rádi a ten jakoby si myslím, že tam hodně jakoby spopularizoval ten fotbal.
0: Tak on má balkánské kořeny a vlastně těch přistěhovalců do Švédska je hodně. Tenhle fakt ale mohl možná pomoci i Otakaru Vejvodovi, ne? Že to já nemyslím, že byste byl z Balkánu, že jste byl vlastně imigrant do té země, nově příchozí, a že tam ta kultura na to byla nastavena přijímat ty cizince třeba. To je takový nápad. Jak
1: oni
0: to
1: oni jsou, tady ty, oni to mají jakoby kulturně, oni rádi cestujou, tady ty švédský vikingové byli hodně obchodníci, oni jezdili v těma lodma, takhle jezdili do kontinentální Evropy, tak oni to mají jakoby v sobě, rádi cestují, rádi poznávají, rádi si učí nové věci, tak oni milují Prahu, protože jim to hodně připomíná možná historicky, že jo, jak tady za 30 let války byly, takže to oni jsou hrozně komunikativní v létě a když jsou v zahraničí, tak jsou úplně jiný, než potom jsou během toho roku. Potom tak tu práce budou takový začlení do té společnosti, ale jak jsou potom v tom létě a to a vycestujou, tak jsou takový jakoby žoviálnější, radostnější.
3: Ale když se podívám na divácký zájem třeba na mistrovství světa, tak mě pokaždé, když byl ten šampionát ve Švédsku, hrozně zklamalo. To, že oni vlastně nechodí na jiné zápasy než na ty švédské. Proč?
1: Já jsem říkal Robertovi Zárubovi tady to, že ve Švédsku se stalo, mě to říkal právě tady ten tady ten kamarád Kale a jeho táta, co to komentoval, že tam se stalo, když se začínaly být ty, když začínají být ty satelitní televize, nějaký 89. myslím, že 87 nebo 89 prodali česká, švédská televize, prodali práva té nový soukromý televize. A to se tady vlastně nestalo s výjimkou jednoho roku. Myslím, že to celou dobu má česká televize, takže to má každá rodina, že jo. Nemuseli si kupovat nějakou jinou televizi, takže to tady prostě i lidi, já si pamatuju, že na Gimplu, když jsme byli v Brázdě a sbírali jsme chmel ve druháku, ve třetíáku, tak holky, které ani nevěděli, že ten hokej existuje, tak to s náma poslouchali tam. A tady to vlastně, vždycky, když je to ten květen, tak i lidi, kteří ten hokej nesledujou, tak se prostě s tím svezou, jakoby s tím. Tak je to hezký, že se tady ta tradice takhle udržela těch, já nevím, 40 možná víc let a ve Švédsku se právě stalo to, že oni to koncem těch 80 let dali do soukromí televize. A protože já jsem tady ty věci jako musel jako nastudovat na té škole, tak je třeba v top 10 nejsledovanějších pořadech švédské televize v historii jsou 2 nebo 3 hokeje. Je to Švédsko proti Sovětskému svazu, ale to tenkrát byly jako tady, byly prostě 2 programy, 3 programy a od té doby hrozně klesla sledovanost toho mistrovství světa, protože mu teklo několik generací, které tím jakoby nebyly vychovaný, no. Takže to je jedna z důvodů, no.
0: Říká Otakar Vyvoda, host Čisté hry Martina Procházky.
4: Čistá hra Martina Procházky.
0: Teď se dostaneme k té trenéřině, bych řekl, je to tak. Návrat na Kladno. Martine, nebývá vždycky úplně jako nejveselější, veď to možná potvrdíš třeba i ze svého života, ale Otakar Vejvoda, když se vracel, volal ti třeba, teď se vracím do Česka, v tom roce 22 zhruba bylo to.
1: 22,
0: ne?
1: No.
2: No, asi mi nevolal.
0: Ne, já myslím, že
2: ne, ne, ne, nevolal, ale samozřejmě jsem to okamžitě zaregistroval, že jo, tak když se stanete trenérem Kladna a jste najednou v tom týmu, tak já vím, že Ota právě odvedl skvělou práci už ve Švédsku, protože jsem tam, to jsme byli v kontaktu, kde v Lidingo, je to no, tak? No. Dlouho ved právě tu mládežnickou kategorii tam. Takže měl velký přehled o tom. No a to, že se dostal do Kladna zpátky, tak to si myslím, že prostě byla pro něho skvělá volba. Asi to bylo možná i to ideální, taky to přijít do Kladna jako první ten tým. No a pak už se potom rozjel dál, že jo? Pak už přišla ta Sparta a teďka už další a další angažma. Takže samozřejmě teď tady je vedený jako právě skvělý trenér. No, je to tak, no, co?
0: Je to tak, ale mě zajímá ten telefonát teda. Tady jsem četl zase, že musel zavolat teda sám Jaromír Jágr a co vám říkal?
1: S Jardou jsme se bavili, tak nějak jsme byli tak nějak v kontaktu, neříkám, že jsme si volali úplně často, ale tak nějak byli jsme v kontaktu a pak jsem prostě přijel a vůbec jsem nevěděl, co mám očekávat. Tu ligu jsem sledoval, ale nevěděl jsem úplně přesně to Švédsko jakoby specifický, co se týče toho vedení nebo toho, jak se člověk chová. Takže člověk byl ovlivněný tou školou, tam byl taky taková speciální kultura, jak se má chovat. Já jsem tam byl s jedným kamarádem, který byl triatlonista, tak jsme tam byli nejstarší a teď jsem tam měl hodně tam máte 10 sportů různých. A teď mě to bavilo, tak já jsem se šel podívat tam kámoška, si tam teď doktorovat, to je sportovní psycholožka a ona vyhrála mistrovství světa v taekwondo během té. Tak jsem se chodil dívat na její tréninky, chodil jsem se, tam byli kluci, kterým bylo 22, 23 a trénovali v akademii Jurgodenu. A to jezdili po té Evropě, hrál proti té Barceloně a tady proti těm mužstvům hráli dobře. A já jsem sledoval, jak oni se chovají, protože to je jiná generace, jsou o 2 generace mladší a oni třeba hodně mluvili s těma dětma, ale já vím, že Pavel Krose se vlastně snažil dělat to samý, třeba i v té Spartě, že nejenom, aby si všechno řekl těm dětem, nebo těm hráčům, aby oni taky museli myslet sami, že jo? Proto jsem říkal, že ten Honza Nejma nám jako, nebo tenkrát se to nechávalo hodně na těch hráčích, jako. A ne, aby všechno měli předžvejkaný, aby tam byly videa úplně na všechno, jako, i když se to prostě musí být profesionální, ale ptali si těch, hele, prochy, ne, ty jsi měl nahrát tamhle, ale řeknou, hele, podívej se, jak byla ta situace. Jo, já jsem asi to měl hodit tamhle, protože tam bylo volno, a aby se naučili myslet o ně. Tak jsem se snažil tím jakoby být trošku ovlivněný a něco tady funguje, něco nefunguje. A my jsme taky taková specifická náhtura tady v Čechách, no, tak je to... Ale ty kluci, já musím říct, že tady ty kluci jako byli dobrý, já jsem na tom Kladně byl, co se týče jakoby pracovní morálky, ty tréninky, co jsme měli, to bruslení, co se dělalo, možná někdy až moc jsme bruslili, ale nemohl jsem si vůbec stěžovat na tu práci, kterou tam kluci dělali. Hmm.
0: No to bylo zajímavé, jak jste říkal, to s tím myšlení, protože často si pamatuju z různých těch sportovních zkušeností, že člověku říkají nemysli. A občas, když si to člověk takhle vyloží, proč to udělal, tak to je asi příhodnější. Ale otázkou, jak to pak implementovat třeba v dospělém mužstvu, kde teda 20 let nemyslí a pak přijde
1: tam je
0: šanci.
1: To nemyslí by mělo být tak, člověk by to měl, když už to člověk udělá tu situaci a je v té situaci, dobře, já to zkrátím teďko, nebo se to prodloužím možná. Nakladně, co bylo geniální nakladně, co jsem vděčný, že jsem se narodil nakladně, že nás nechávali hrát. Takže my jsme od deseti let se hrálo na dvě, 80-90% tréninku byla hra na dvě. Takže my jsme v těch situacích, než člověk šel do toho Ačka, tak v těch situacích byl tisíckrát ve všech těch situacích, takže jsem se cítil, že ten hokej jakoby umím. Pak jsou všichni trošku lepší, silnější v tom Ačku, ale my jsme si to vypracovávali sami a teď on, nevím, jestli to byl jako celosvětový trend, nebo jestli víc tady, ty kluci tolik nehráli. Teď se dělali přes zápasové tréninky od malého věku, že se dělali přesilovky, my jsme pořád hráli, my jsme přesilovku jsme nikdy nedělali, já nevím, jestli nepamatuju si, že by jsem někdy v juniorce dělal přesilovku tolik na tréninku, jestli jednou, dvakrát za měsíc, jestli vůbec. Se přišlo přirozeně z toho, teď ten hokej jinde, pochopitelně, ale naučilo nás to myslet. V létě se hrály fotbaly, v létě se hrály tenisy, v létě se hrály basketbaly. Jo, takže to bylo, ty kondičáci dělají trošku jiný věci s těma klukama, ale ty si, když jsi skončil v březnu, v dubnu, tak si neměl volno, nebo neměl si mezeru, herní mezeru a myšlenkovou mezeru do srpna, nebo do konce července a ty si hrál dvakrát týdně fotbal. Venku, jednou vevnitř, hrál si tenisy a musel si pořád myslet, možná si přebírat hráče, možná byl si kapitán toho mužstva a musel si nějak to mužstvo udělat, takže tam si vlastně nevycházel z toho myšlení, jako toho přemýšlení. Ale když to člověk potom udělá tisíckrát, tak ty situace jsou potom automatický, tak už potom toho člověk nemusí, jako jo. To je asi něco jiného, no.
0: No, Otakar Vejvoda byl také asistentem, jako řekl Pavla Grosse. Nás tady občas zajímalo i ta role asistent, hlavní trenér, jestli to je tak zásadní třeba v hokejovém prostředí, jaká ta podřízená role, jak, když máš člověk zkušenost v té hlavní role, jestli jako to pak jde s nás, nebo mluví se teď, vlastně jsme to ani nezmínili, Václav Prospal, gratulujeme mu teď asistentem u týmu St. Louis Blues v NHL, po letech tedy i třeba co zažil hlavní pozici, otázkou, jak to člověk zkousává s tou třeba danou povahou. Vy jste byl v pohodě takhle jako asistent vždycky?
1: He, tak máte Kanadiše na olympiádu a teď teda nevyhráli, ale ty poslední dvě vyhráli, tak tam máte na střídačce 4 trenéry, který mají všichni 800 zápasů v NHL a všichni jsou tam hlavní trenéři a něco tam vyhráli a všechno jim tam funguje, takže to akorát o rozdělení rolí, no. Tak jenom, aby ten člověk se cítil ve sportovní psychologie citovaný trošku víc možná Mark Messier než Wayne Gretzky a na otázku, jestli se necítil ve stínu Wayne Gretzkyho, na to odpovídal, že ne, trenér nám dal každý mu nějakou roli, Wayne měl nějakou roli, já měl jinou roli, tamten měl jinou roli a všichni jsme dostali zodpovědnost za tu roli a všichni jsme dostali jako pochvalu za to, co jsme přispěli tomu týmu, takže i ty trenéři musí mít něco. Nemůžete tam jenom stát na té střídačce na tom tréninku, musíte tam něco jako udělat a musíte se cítit, že jste jakoby zodpovědný za to a přispět k tomu mužstvu, jako jinak to nejde, takže to je o rozdělení rolí akorát. No.
0: To říkal Otakar Vejvoda, host Čisté hry Martina Procházky. Současnost, minulý rok jste byl v Trenčíně taky nějakou dobu?
1: No já jsem tam, to bylo, to byla, to byla blesková záležitost. Já jsem musel z rodiny důvodu odjet, takže jsem tam chviličku, to bych tady vůbec ne, to bych tady vůbec nepřetřásal.
3: To je něco jako ten Nový Sad.
1: Jsi to vůbec nevymyslel všechno.
3: Ty ukáž.
0: Tak byste tady se bavili...
3: Ne, mě by napadlo totiž, jestli by třeba neuvažovali Martin s Otou, že by šli do Karlových Varů dělat asistenty. Pavlu Paterovi.
0: To byla blue střídačka, modrá střídačka.
3: Seděli byste si na té lavičce?
1: Tam je už kladeň nějaký, ne?
3: Je, no.
2: Tam je Hořák. Ale já nevím, já myslím, že bychom si možná i sedli, no, tak jako nevím, jak samozřejmě by to fungovalo, jak říkáš, ty role.
3: Kdo by se staral o obránce z vás tří?
1: Já jsem vlastně
3: nakladně... Ota na to má vystudované.
1: No. Já jsem nakladně začínal jako u obránců. Jirka Burke to a pak se to prohodilo. Mě to hrozně baví, tady to, mě ty obránci. Já jsem měl hodně kamarádů Švédů, co Daniel Schenkvist, ten hrál s Frantou Kabelkou v obraný dvojici v Atlantě, říkal, má 5-6 zápasů, hrál olympiádu, tak já jsem tam s nima, jsme se bavili dennodenně, ten kámoš, co byl GM na toho nároďáku švédského obránce, já jsem mu trénoval tam kluka, který je výborný obránce teďkon, tak ten svět se taky, ten hokejový svět se viděnej z toho obraného pohledu, nebo z toho obráncovského pohledu, taky úplně je zajímavý. Skvělej.
2: Pavel Patera nám asi přezlovky nedal, viď? Ani jednomu. Ten by si přezlovky nechal. Takže já bych tam byl jenom takový, jako jenom bych tam byl takový stojáček, jenom bych tam byl.
0: A něco teď konkrétně před vámi, na co se můžeme těšit ve spojitosti s Otakarem Vyvodou? Protože už se blížíme ke konci, máme tak 30 vteřin.
1: 30 vteřin, no tak já nevím, já teď peru na měsíc do Švédska, tak si budu vychutávat léto umře ve Švédsku. No.
0: No to zní teda krásně. Možná si budete vychutávat nějaké úspěchy fotbalového nároďáku. Švédové jsou relativně rozjetí, byť kvalifikace nevyhráli ani jeden zápas. Ale o tom v jiném pořadu. Jsme moc rádi, že hostem hokejového pořadu Čistá hra Martina Procházky na Radiožurnálu Sport byl Otakar Vejvoda junior a také bývalý spoluhráč Martina Procházky ze Slavné
1: Plzeň. Můžu něco říct? Ano. Já jsem nehrál 9 zápasů za Vojvodinu. Tak...
0: Děkujeme moc, že jste přišel, a co vám daří.
1: Děkuju, nashledanou.
2: Já taky děkuju, naslyšenou.
0: Martin Procházka, Petr Kadeřábek, pánové, mějte se hezky. Krásný den, milí posluchači.
4: Poslouchali jste reprízu pořadu Čistá hra Martina Procházky. Na Rádiu Praha. Premiéru pořadu můžete poslouchat každé úterý po 10. hodině na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu Sport.